Posloucháte Český rozhlas D-dur, čtyřhodinový hudební blok, kterým vás provází Simona Kostrohunová. Před malou chvílí dozněl cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany v nastudování Vladimíra Válka a rozhlasových symfoniků. Leopold Eugen Měchura ve svém díle vycházel z vrcholného klasicismu a raného romantismu. Jeho vzory byly zejména Wolfgang Amadeus Mozart a Karl Maria von Weber. V orchestrální hudbě je zřetelný vliv Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Roberta Schumanna. Měchura kompozičně pronikl téměř do všech hudebních forem. Je autorem oper, kantát, symfonických skladeb, komorních skladeb a také písní. Z Měchurovy tvorby dnes vybíráme jeho kvartet pro lesní rohy S-dur. Hrají Zdeněk Tilšar, Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký a Bedřich Tilšar.

To byl kvartet pro lesní rohy S-dur Leopolda Eugena Měchury. Hráli Zdeněk Tilšar, Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký a Bedřich Tilšar.

Historie vzniku scénické hudby k pohádkové hře Williama Shakespeara Sen noci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartholdyho je poměrně dlouhá. Orchestrální předehru opus 21 napsal 17-letý autor v létě roku 1826 v souvislosti se zahradními slavnostmi a domácími divadelními produkcemi, kde byly předčítány i Shakespeareovské hry. O 16 let později byl pak Mendelssohn vyzván, aby složil scénickou hudbu k inscenaci Sen noci svatojánské pro Postupimské dvorní divadlo. Autor přidal k existující předehře dalších 13 krátkých čísel, která se do značné míry vázala i k jejímu tematickému materiálu. My si nyní vyslechneme hudbu k inscenaci Sen noci svatojánské v podání Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, který řídí Rafael Kubelík. Zpívají Edith Matis, soprán, Ursula Beze, alt a sbor Bavorského rozhlasu.

Dozněla hudba ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské. Autorem skladby je Felix Mendelssohn Bartholdy. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Rafael Kubelík. Pěveckých partů se ujali Edith Matis, soprán, Ursula Béze, alt a sbor Bavorského rozhlasu. Karl Philipp Emanuel Bach, druhý nejstarší syn Johanna Sebastiana, byl geniální osobností a jeho přínos k utváření hudebního klasicismu je dnes plně uznáván. Jeho klavírní a triové sonáty se staly standardním repertoárem své doby. Jeho melodika je již vyhraněně klasická i jeho estetický princip je jiný. Proti monumentálnímu konstruktivismu otcovy polyfonní hudby chce Karl Philipp Emanuel hudbou mluvit. Snaží se vyjadřovat efekty a hluboké city. Nešel pohodlnou cestou, hledal nové výrazové možnosti. Svou hudbou překvapoval, někdy i šokoval. My si dnes vyslechneme jeho magnifikát D-dur. Zpívají Arlin Auger, soprán, Kurt Ekilus, tenor, Helen Watz, alt, Wolfgang Schöne, bass a Gechinger Kantorei Stuttgart. Hraje Bach Collegium Stuttgart, který řídí Helmut Rilling.

Vyslechli jsme Magnificat D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Zpívali Arlin Auger soprán, Kurt Ekilus tenor, Helen Watz alt, Wolfgang Schön bass a Gechinger Kantorei Stuttgart. Hrál Bach Collegium Stuttgart. Řídil Helmut Rilling.

Janáčkova klavírní sonáta 1.10.1905 z ulice vznikla jako reakce na nešťastnou smrt mladého dělníka na schodech brněnského besedního domu při demonstraci za Českou univerzitu. Janáček reagoval na události velmi emotivně a také jeho skladba měla pohnutou historii. Nakonec se dochovaly jen její první dvě části, Předtucha a Smrt. My si dnes fragment ze sonáty Esmol vyslechneme v podání Hany Dvořákové.

Na stanici D-dur dozněl fragment ze sonáty pro klavír Esmol z ulice Leoše Janáčka v interpretaci Hany Dvořákové. Janáčkovo emotivně naladěné dílo bylo poslední skladbou čtyřhodinového hudebního bloku, který pro vás připravila Simona Kostrhůnová. Přeji hezký zbytek dne při poslechu Českého rozhlasu D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Takže pokračujeme společně s panem Robertem Hugem v povídání o afektech a afektové teorii. No, toto byly asi tedy čistě jenom afekty, tam už té hudby moc nebylo.
1: Tohle byla spíš zvukomalba. To byla žába z Bíbrovy sonáty reprezentativy, která představuje zvuky z přírody. Uvedl jsem to proto, že Bíbr byl mistrem bizarního způsobu komponování. Bizarní způsob komponování je terminus technicus. Dostaneme se k němu později. Mm-hmm.
0: Zatím jsme hovořili o vzniku afektové teorie a letmo jsme nahlédli do pracovny barokního skladatele. Dnešní umělec ale chce hudbou vyjádřit své pocity a také. A co sděloval skladatel publiku před 200 lety, pro něj nemusí být zrovna to nejdůležitější.
1: To je samozřejmě pravda. Já si osobně myslím, že dnešní hudebník se nejlépe vyjádří dnešní, nebo chcete-li moderní hudbu, dnešními vyjadřovací prostředky. Ale je samozřejmě možné pojmout hudbu historickou nebo hudbu minulých staletí jako prostředek současného hudebního sdělení a tato svoboda právě mi připadá jako krásná. Nicméně odpověď na tu otázku je dost rozsáhlá, takže si myslím, že řešení se nám ukáže až ke konci. Začal bych tím, že nahlédneme znovu do afektové teorie, tak jak ji známe v té rozvinutější nebo rozvinuté formě v 18. století. Domnívám se, že pro nás jako moderní hudebníky vždycky může být zajímavé, když se dozvíme něco, co nám pomůže rozřešit otázky interpretace. Něco, co před nás skladatel postaví a my se s tím musíme, tak říkajíc, poprat. Dobře víme, že hudba velkých géniů je tak říkajíc nezničitelná. Bacha můžete hrát na 4 xylofony nebo na 4 saxofony, ale furt to zůstane Bach. Zatímco jiná hudba, třeba Bieber nebo Kvanz, se nedá nevhodnou interpretací skutečně zničit. Já bych rád zmínil několik knih, z kterých vlastně vycházím, které nás informují o tom, jak bychom k tomu měli přistupovat. Především to je od zmíněného Johanna Joachima Kvance Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu, je přeložený do češtiny, takže je snadno dostupný. Samozřejmě kromě statí o flétně tady je řada estetických názorů vzdělaného hudebníka z poloviny 18. století. Další významnou knihou je například Generálbas v kompozici od Johanna Davida Heinichena, což byl předchůdce Jana Desmase Zelenky a je velice zajímavé sledovat jeho vliv na Zelenku. Samozřejmě jedny z nejdůležitějších jsou práce Johanna Mattesona, což byl Händlův kolega a zároveň také konkurent.
0: To jsou sami velice slavní lidé barokní doby, silné osobnosti.
1: Zastávali důležitá kapelnická místa v kostelích a v operních domech. Samozřejmě nebyli sami, kdo psali ty práce. Psali je Caccini, Monteverdi, Rameau a mnoho dalších. V baroku je velice hezké to, že hudebník a teoretik je jedná tatáž osoba. Vlastně praxe a teorie se v nich spojuje. To je krásná věc. Do značné míry to vychází z názoru na hudbu, která vlastně byla užitým uměním a její smysl nastával hlavně, když zněla v kostele, v komorním prostředí, v divadle a tak dále. Z toho taky vyplývá jaksi zásadní význam interpretace, způsobu provedení té hudby. Tady bych jmenoval velice dobrou věc. V Kvancovi se píše toto. Hlavní afekt určuje slovo umístěné na začátku každého kusu. To je třeba allegro, allegro non tanto, allegro assai a tak dále. Allegretto, andante, andantino, arioso, tady to vymenovává, adagio, adagio, assai, lento, mesto. Ta slova, píše, když jsou použita s dobrou úvahou, vyjadřují zvláštní přednes v interpretaci, nehledě k tomu, že může ten každý kus obsahovat s výše uvedenými charaktery různou směs patetických, veselých, majestátních nebo žertovných myšlenek. Je tedy třeba podat se v každém taktu jinému citu, abychom se mohli tvářit hned melancholicky, hned vesele, hned vážně a tak dále.
0: To je zajímavé. My mnohé z těch označení považujeme spíš za tempové označení a přitom ono to znamená něco jiného, nebo alespoň mnohem víc než jen tempo.
1: Ano. Původně šlo, jak vidíme, o označení afektu neboli výrazu. Odtud teprve interpret odvodil tempo. Allegro znamená veselé, tedy je možné hrát živě a tak dále. Andante znamená krokem a od toho se odvíjí zase celý další způsob tempa. Ta historie je velice zajímavá. V 17. století ty údaje tempové jsou poměrně řídké. V raném baroku se ty tempové a výrazové vlastně potažmo vztahy řídily takzvanou proporcí, což byl vztah celého taktu k různým taktům třídobým, a la breve. Třídobých taktů bylo hodně, tříjedničkový, třípůlkový, tříosmičkový a tak dále. A postupem času z tohoto přibývalo výjimek, které právě skladatelé, aby označili afekt, označili údajem.

Samozřejmě ten údaj můžeme někdy suplovat tím, jak ta hudba vypadá. Kvanz k tomu krásně tady poznamenává. Vášeň rozeznáme podle toho, zda jsou intervaly mezi notami blízké nebo vzdálené. Krátce odsazovanými notami s velkými skoky a rovněž figurami, v nichž je vždy za druhou notou tečka, se vyjadřuje veselí a smělost. Já bych pustil takovou krátkou ukázku Veracciniho uvertýry, která právě má ten vznešený, veselý a smělý afekt.

0: Takže tečkované noty znamenají smělost, majestátnost. Že? Ovšem velké skoky, samozřejmě vybaví se nám Hafnerova symfonie. Pam, pím, pam, pam. Že? Velké skoky, opět majestátní afekt. Mozart samozřejmě přesně čerpal z těch figur a z toho celého afektového systému. Kvanz nás dále poučuje v takových základních kapitolách, jak hrát Allegro a jak hrát Adagio. Zacitoval bych. Adagio působí zpravidla obyčejným hudebním amatérům nejmenší potěšení a jsou proto stejně rádi, jako bývají často i profesionální hudebníci, jimž schází přiměřený cit a úsudek, když Adagio skončí. Skutečný hudebník se ovšem může v Adagio vyznamenat a předvést znalcům své umění. Základním charakterem Adagia, píše Kvanz, je něžnost a melancholie. Naopak základním charakterem Allegra je veselí a živost. A nyní k těm vlastním afektům neboli vášním. Vášně se střídají v Allegru stejně často jako v Adagiu. Interpret se tedy musí vynasnažit do každé z nich se vžít a náležitě je vyjádřit. A potom následují popisy jednotlivých vášní, například veselost se vyjadřuje krátkými notami, osminkami či šestnáctkami nebo čtvrtkami v alla breve, které se pohybují jak skočmo, tak stupňovitě a hrají se živým úderem jazyka. Majestátnost se vyjadřuje dlouhými notami, během nichž mají ostatní hlasy rychlý pohyb s tečkovanými notami. Smělost se vyjadřuje notami, u níž je za druhou nebo třetí notou tečka. V důsledku toho se první noty hrají urychleně. Lichotnost, vlastně něžnost, bychom řekli dneska, se vyjadřuje vázanými notami, které jdou stupňovitě nahoru nebo dolů, rovněž synkopátovými notami, v nichž je dovoleno zahrát první polovinu noty slabě a druhou zesílit pohyby hrudníku a rtů.
1: Takže vidíme, že Kvanz to měl opravdu teoreticky perfektně vymyšleno. Teď si poslechneme, jak to dokázal aplikovat jako skladatel.
0: Poslechneme si jeho část jeho koncertu G-dur pro dvě flétny a orchestr. První věta Allegro manon tanto, to znamená vesele, ale ne moc.

Pokud jde o způsob, jak Kvanc chápe adagio, rozlišuje ho na francouzské a italské adagio. Poměrně rozsáhlé o nich hovoří, diferencuje je, ale sám je, jak tvrdí, zastáncem smíšeného stylu, který spojuje klady francouzského, italského i německého způsobu kompozice. Opět bychom si to mohli dokumentovat kouskem volné věty z toho stejného koncertu.

0: Měli bychom ještě říct, že Kvanz na závěr kapitoly o tom Allegro a Adagiu má příklad, který je skutečně popsán asi na 3 nebo 5 stranách, nota od noty, na které notě, co je potřeba udělat, aby to bylo správné. Adagio, na nás to dneska působí trochu legračně, ale když se do toho skutečně zabereme a probereme si opravdu, jak hrát Adagio, mnohého to poučí. Je to opravdu potřeba pro hudebníka, který chce hrát takovou hudbu, jednou ten toho Kvance po těch 5 stránkách přečíst. No.
1: Takže zatím jsme nahlédli do způsobu interpretace, ale asi ještě větší možnosti dává tato teorie, tento systém skladateli.
0: Samozřejmě. Pro nás jako pro Čechy je nesmírně zajímavý Johann David Heinichen právě proto, že byl, jak jsme říkali, předchůdcem Zelenky a z jeho postupu můžeme řadu postupů u Jana Dismase Zelenky odvodit. V jeho generálbasové a kompoziční škole, která do značné míry je školou operního komponování, nacházíme příklad, jak na několik způsobů zhudebnit dotyčný příslušný text, který potřebujeme, který libratista do opery napsal. Text je takový: Vo cercando il vero nume, che sospira la mia fe, což bychom mohli přeložit volně jako hledám nebo jdu hledat pravého boha, nějaké božstvo nebo někoho svého milovaného. Che sospira la mia fe, k němuž vzdychá moje věrnost. Heinichen to uvádí, v jaké to je situaci. Pastířka Aminta sedí ve stínu, to je přímo situace z opery, a tuto árii bude zpívat. Já jsem se pokusil ty příklady připravit. Ta první ukázka Heinichena, jak píše, inspiruje k rytmu Siciliány, 6/8. Vo cercando il vero nume. Sníž, jak píše, se váží pojmy tendresse a languissant, což je jakoby zdrženlivost a jistá vzdychavost a plačtivost. Zdrženlivost, toužení, vzdychání.

Můžeme si také představovat, že Aminta svého milého již našla a zamilovaně se na něj dívá. Ten příklad v originále je uveden pro dvě flétny, ale my ho máme jenom s čembalem.

0: Můžeme také využít smyslu místa a času. Unizon violy a housle se sordinami mohou symbolizovat stín, v němž pastýřka sedí.
1: Violu a housle nemáme, spokojíme se s čembalem.

0: O hudbě se říká, že to je vlastně druh jazyka, že to je komunikační prostředek. Ale my víme v současnosti, jak málo je hudbě rozumět, jak vlastně je to velice složitý jazyk, kterému se ne každý naučí. A v afektové teorii vidím takový pokus barokních teoretiků a skladatelů, jak zpřístupnit a zesrozumět ten jazyk. Zřejmě se potýkali se stejným problémem komunikačním jako my.
1: Potýkali určitě a afekt nebo výraz je objektivně existující věc a je to v podstatě na nás, abychom ho akceptovali, abychom ho přijali. A jestliže ho přijmeme, jsme tím způsobem schopni tlumočit posluchačům nějakou myšlenku. Myšlenku, ať už to bude myšlenka něžnosti nebo myšlenka smělosti nebo a tak dále. Hudební myšlenku.
0: Afektová teorie tedy byla rozpracována v barokní době. Zajímalo by mě, jestli cítíte nějaký význam pro dnešního posluchače. Je jasné, že interpret staré hudby musí afektovou teorii znát, aby dokázal interpretovat starou hudbu. Ale co moderní posluchač a moderní skladatel? Platí afektová teorie i v soudobé hudbě?
1: My samozřejmě nemůžeme chtít po moderním posluchači, aby ovládal afektovou teorii a myslím, že ji neovládal ani barokní posluchač. Na druhou stranu si myslím, že každá moderní hudba, která má harmonické souvislosti, je svým způsobem rozebratelná podle afektové teorie. Já tady mám arii Tonyho z West Side Story od Bernsteina a pokusil bych se na několika příkladech dokumentovat to, že ta afektová teorie i v takové hudbě může platit. Začal bych kouskem z Mattesona, který píše, že je vždycky velmi rád, když na začátku melodie je již jasné, do jaké tóniny skladba patří. To je tady naprosto jasně splněno, můžu kousek zahrát.

Jsme okamžitě v Tónině a tady bych se vrátil úplně na začátek k našemu starému, dobrému, známému Frescobaldimu. U nějž vždycky platí nesmírně mnoho intervalové vztahy. Slyšíme při prvním vyslovení slova Maria, slyšíme krásný rozvod sexty do kvinty. A opět. V druhé frázi je tomu ovšem už jinak.

Slyšíme, že Bernstein postupuje od septimy. Samozřejmě přesně tyto postupy můžeme slyšet v těch nejranějších výtvorech baroka, ve Frescobaldim, ve Frobergerovi, a je velice výrazné, jak intervaly působí. A působí tady a působí stejně tak v moderní hudbě. Samozřejmě na té árii je nádherné, kolikrát Bernstein použije slova Maria a kolikrát ho různým způsobem zhudební. Teď jsme došli k tomuto.

0: To je krásná apožatura, to je krásný příklad harmonického rozjitření a uklidnění.
1: Dokonce opět, na tak strašném přístroji, jaký máme k dispozici.
0: Opět přesně se shodujeme vlastně s moderní a barokní hudba naprosto dokonalým způsobem. Ovšem můžeme hned na další stránce, když vyjdeme z Kvance na jiném místě. Kvanc píše, že tvrdými tonorody neboli durovými stupnicemi se vyjadřuje veselí a smělost. Čteme text. Řekni to silně a hudba zazní. Poslouchejme, jak to zní. V zápětí máme, řekni to sladce, řekni to jemně a zní to jak modlitba. Přecházíme z B-dur do B-mol. Přesně opět v intencích afektové teorie.
1: To je skoro neuvěřitelný objev.
0: Samozřejmě, že to není objev, je to běžná výstavba melodie, přesně tak, jak se pohybovala od baroka k romantismu a k moderní hudbě, která se vlastně k tomu odkazuje. Samozřejmě do dekafony do toho nemůžeme započítat, protože se řídí úplně jinými vztahy. Do dekafony do toho prostě nepasuje. Já si nemůžu nakonec té árie odpustit samozřejmě genialitu, s níž je zharmonizována stejná melodie v úplně jiné tónině. Je to melodie ze začátku árie, která se najednou objeví v takovéto verzi.

0: Myslíte si, že z toho, že tato hudba vyplývá z těch obecně platných pravidel, akceptovaných, vyplývá také popularita té hudby? Obecná přijatelnost Bernsteina?
1: Já si myslím, že rozhodně. Samozřejmě máme rádi to, čemu rozumíme. To je hudba naprosto srozumitelná a přitom je na výsost umělecká. Hmm. Stejně tak jako čtvrtročních období, byť tady v Praze zprofanováno tisícerými koncerty, máme rádi, protože mu rozumíme. A tak je to vlastně s většinou hudby, čemu rozumím, co chápu, to můžu mít rád.
0: Kéž by publikum našlo k soudobé hudbě cestu přes takovýto nějaký systém. Škoda, že už nemáme k dispozici nějakou afektovou teorii nebo něco, co pomáhá lidem pochopit takové skladatele, jako je Stravinský, Janáček, Schönberg, Webern, Berg a další. Třeba v budoucnu nějakou teorii objevíme.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Mimořádně ceněný byl Ital Antonio Vivaldi už za svého života. Jako výtečný houslista, úspěšný pedagog v benátském dívčím sirotčinci Ospedale, který díky němu také záhy proslul uměním svých schovanek, a samozřejmě jako skladatel, autor 800 děl, z nichž 500 jsou koncerty pro nejrůznější nástroje a nástrojové kombinace. Čtveroročních dob patří k nejznámějším koncertům do dneška. A my si teď poslechneme první větu prvního koncertu, tedy Jara, jehož úvodní sonet mluví o spícím pasáčkovi Kos po boku se svým věrným psem. Hrají německá houslistka Anne-Sophie Mutter a trondheimští solisté.

Velkým americkým melodikem, skladatelem lehkých a posluchačsky vděčných orchestrálních kousků byl Leroy Anderson, narozený v roce 1908. Jehož oblíbené kusy hrál hojně třeba legendární Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Promenáda, Plink, Plank, Plank, Jízda na saních, to vše jsou hity, které nejen v Americe doslova zlidověly. Anderson rád užíval i různé originální nápady, třeba v instrumentaci, což snad nejlépe ukazuje jeho The Typewriter, psací stroj. Ano, jeden z hráčů na bicí v něm totiž skutečně hraje na psací stroj a také má deskový zvoneček pro onen zvuk, když už je rameno stroje u konce a musí se vrátit. Skladbička z roku 1950 byla označena za jednu z nejduchaplnějších a nejchytřejších v historii. Tak si ji poslechněme. Na psací stroj hraje Alistair Malloy, BBC Concert Orchestra řídí Leonard Slatkin.

Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil vesele až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jako o deníku či autobiografii se někdy hovoří o prvním smyčcovém kvartetu Bedřicha Smetany. Ano, je to velmi osobní a intimní výpověď skladatele, jeho ohlédnutí za životním během. Ostatně výmluvný je podtitul kvartetu Z mého života a takřka všeříkající výklad díla, který Smetana poslal příteli Srbovi. A se lze snadno pochopit i volbu tóniny E-mol, ono vysoké čtyřčárkované E, které v kvartetu několikrát zazní, protože znělo hluchému Smetanovi v hlavě velmi často a přivádělo ho k šílenství. Molový tónorod pak podtrhuje melancholii, s níž autor bilancuje se životem. Poslechněme si první větu Smetanova geniálního smyčcového kvartetu E-mol z mého života. Otevírá se velkým violovým sólem, které měl při premiéře v rukách Antonín Dvořák. Volání osudu, pak vzpomínky na mládí, náklonost k umění i nevýslovná touha po něčem a také předtucha oné nemoci s tím výstražným vysokým tónem. Panochovo kvarteto.

Pro příští chvíle vybíráme z neskutečného množství duchovních kantát, které Johann Sebastian Bach jako kantor v Lipsku zkomponoval takřka pro každou příležitost církevního roku. Vždyť mimo jiné jen pětkrát zhudebnil kompletní cyklus kantát pro celý církevní rok. My si připomeneme hudbu kantáty s číslem Bachova katalogu 42, kterou Bach připsal první neděli po Velikonocích, v níž se mimo jiné čte o zjevení Krista učedníkům a mezi nimi i nevěřícímu Tomášovi. Koncerto z Bachovy kantáty Am Abend, aber deselbigen Sabbats hraje italský soubor starých nástrojů Academia Byzantina, zařízení známého čembalisty Ottavia Dantona.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Friedrich Chopin, etída číslo 12, C-moll z opusu 10, hraje Mauricio Pollini.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Málo který trumpetista si ve své kariéře aspoň jednou nezahraje trubkový koncert S-dur, který Josef Haydn napsal pro slavného vídeňského trubkového virtuóza a svého mnohaletého přítele Antona Weidingera. A málo který milovník zvuku trubky ten slavný koncert nezná. Minimálně finální větu, rondo, jehož stále se vracející téma po poslechu jen tak snadno nedostanete z hlavy. Hraje švédský mistr trubky Håkan Hardenberger a s ním Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
2: A teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 14 cis-moll, zvaná Měsíční svit, první věta, hraje Vladimír Horovic.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Za okamžik nám zaspívá velmi zajímavý pětičlenný mužský vokální soubor Cinquecento, který byl založen ve Vídni v roce 2004. Tvoří ho pět zpěváků z pěti různých evropských zemí a jeho interpretace staré hudby, již se výlučně věnuje, jsou vysoce ceněny odborníky i milovníky hudby dávných časů. Pánové z Cinquecenta teď zaspívají hymnus Pacis Amans z pera vlámského mistra 16. století Orlanda de Lasso, v němž skladatel oslavuje ctnosti habsburského císaře Maximiliána II. A protože ve druhé sloce zpívá i o Čechách, je docela možné, že hymnus psal Lasso k příležitosti Maximiliánovi korunovat se českým králem v roce 1562. A tedy, že při té slávě zněla tato hudba.

Johann Josef Fuchs, Čakona ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, Concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

Někdy v 80. letech 18. století se Mozart seznámil s klarinetovým virtuózem a známým nástrojařem Antonem Stadlerem a velmi rychle se spřátelili. Ostatně důkazem Mozartovy přízně k interpretovi je i několik skladeb. Kegelštatské trio, klarinetový kvintet A-dur a především klarinetový koncert A-dur, řazený k nejlepším dílům klarinetového repertoáru, v němž Mozart využil všechny možnosti tehdy nově vynalezeného nástroje. Je to jedno z Mozartových posledních děl a vídeňská premiéra koncertu za Mozartova řízení byla jeho posledním veřejným vystoupením. Do koncertu nahlédneme s britským klarinetistou Anthonym Payem a Akademii staré hudby již vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry. Většina Palestrinových děl je duchovních a inspiraci v něm nalézali a snad ještě nalézají skladatelé všech dalších staletí. Uslyšíme Palestrinovo zhudebnění žalmu 136 Super Flumina Babylonis při řekách babylonských, který připomíná tragédii hebrejského národa zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Zpívají solisté kapely muzikále di San Petronio di Bologna, na varhany hraje Liuve Taminga.

Felix Mendelssohn Bartholdy, první věta ze symfonie pro smyčcový orchestr číslo 12 G-moll. Je to fuga v podání Neue Symphonietta Amsterdam, řídí Lev Marquis.

0: Přejeme hezké ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda schválila rozpočet s druhým nejvyšším schodkem v historii. Ukrajina opět vyzvala Rusko k energetickému příměří. Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. A bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy se objeví déšť. Teploty do 17 stupňů. Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původně navržený schodek tak vláda snížila o 3 miliardy korun. Po jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Půjde tak o druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Nejvíc peněz dá vláda podle Schillerové do zdravotnictví, na obranu a zvýšily se i výdaje na školství. Ministryně zopakovala, že rozpočet je podle ní vysoce proinvestiční.
3: Investice dosáhnou historické úrovně, blížící se 290 miliardám korun. Kabinet se dnes zaobíral konkrétními dílčími změnami oproti původnímu návrhu. Všechny tyto změny byly schváleny.
2: Podrobný rozpočet musí ministerstvo financí představit do konce září, kdy zamíří do sněmovny. Rusko dál útočí na civilní a kritickou infrastrukturu Ukrajiny. Kyjev proto znovu vyzval své partnery, aby přiměli Moskvu k uzavření takzvaného energetického příměří.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X napsal, že povaha současné války je jiná. Technologie umožnily, že trpí nejenom oběť, ale taky agresor. Reagoval tím na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po nejnovějších ukrajinských úderech na ruské rafinérie prohlásil, že Rusko ztratilo kontrolu nad svým ropným odvětvím. Zelenský uvedl, že Rusko musí přestat útočit na ukrajinskou energetiku, kritickou infrastrukturu a export potravin. To povede k deeskalaci z ukrajinské strany, slíbil Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Dnes si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebují stovky lidí ročně. Najít vhodného dárce ale není jednoduché. Proto oba české registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Případného odběru kostní dřeně se nemusí bát, říká vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marie Kuříková.
5: V 99% případů ti dárci darují nikoli v kostní dřeň, ale právě krvetvorné buňky. A to je proces, který probíhá na separátoru, to je přístroj, který vám z jedné ruky odebírá krev, odebere si ty potřebné buňky a ten zbytek jakoby vám vrací druhou rukou, takže tam je spíš ten jako diskomfort, že třeba 4 hodiny člověk musí ležet na tom lůžku, ale v zásadě to není nic dramatického.
2: Víc než 60 památek a dalších významných budov se dnes v Česku rozsvítí červeně. V Praze to bude třeba Pražský hrad. Městská knihovna v Praze získá licenci na používání jména Václava Havla. Dagmar Havlová ji předá instituci kvůli tomu, že knihovna dokáže zpřístupnit dílo prezidenta, dramatika a myslitele široké veřejnosti.
6: Si myslím, že bude střežit dílo manžela, bude mít správnou kontinuitu.
7: Vysvětluje Dagmar Havlová.
6: Toto vlastně není jenom instituce knihovny Václava Havla. Tím, že to bude mít tato veřejná instituce, která funguje bezchybně, bude fungovat, tak se domnívám, že jsem mého manžela svěřila do těch správných rukou.
7: Co to bude v praxi znamenat, popisuje ředitel Ústřední pražské městské knihovny Tomáš Řehák.
8: Bude to zvláštní program, který budeme mít. Městská knihovna je v pravém slova smyslu nízkoprahovou institucí a my chceme dílo tohodle velkého státníka, literáta, myslitele přiblížit úplně všem.
7: Bývalá knihovna Václava Havla se už před několika týdny přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude většinou oblačno, na severovýchodě zataženo a místy se objeví déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer potom čekáme ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 7 a na Šumavě kolem 10 stupňů. Foukat má mírný severozápadní vítr. Na Moravě a ve Slezsku čerstvý, večer by ale měl slábnout. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.
9: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. například fotbalovým expertem radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pribohemia Rádio pořádá Český rozhlas.

0: Mosaica.
1: Dobré úterní ráno. Mít kulturní přehled, tak to neznamená jenom vědět, co se právě hraje, kde se co vystavuje anebo slaví. Tohle je docela příjemný způsob, jak začít den s pocitem, že opravdu víte, co se děje kolem nás. A třeba si z toho i něco vybrat. Dnes vás vezmeme do Hamburku za českým dirigentem Tomášem Hanusem. Připomeneme si 60 let divadla Járy Cimrmana a podíváme se taky za Cimrmaniaky do velkých hamrů. No a zamíříme i do Plzně. Právě tam totiž vzniká nové muzeum osvobození. Informace nabídneme za okamžik. No a budeme pochopitelně i hrát.
2: Ano, v této hodině vám nabídneme mimo jiné tvorbu Jeana Sibelia, Ludvíka van Beethovena nebo třeba Bohuslava Martinu.
1: Tak ať se vám hezky poslouchá, za celý dnešní ranní vysílací tým ze studia zdraví Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková.

0: Úterní ranní mozaiku jsme zahájili první částí koncertu pro flétnu, housle a orchestr Bohuslava Martinů. Je 6 hodin 11 minut.
1: A první informaci, kterou pro vás máme, tak ta je z Plzně. Tam dokončili rekonstrukci domu na Klatovské třídě 19 s cennými prvorepublikovými interiéry od Adolfa Loose a Adolfa Hrusy. V nové dvorní přístavbě vznikl i prostor pro budoucí muzeum osvobození a jeho největším exponátem potom bude 30-tunový americký tank Sherman.
0: Nyní začíná práce na interiérech a expozicích. Expozice má mapovat události roku 1945, od dubnového bombardování města přes povstání až po příjezd spojeneckých vojsk. Atmosféru roku 1945 zprostředkují multimediální projekce i cenné exponáty. A v suterénu muzeum provede válečnou Plzní, ukáže výrobu zbraní ve Škodovce, atmosféru bombardování se simulátorem válečného krytu a projekce připomenou povstání, osvobození i konec války.
1: Muzeum, které potom naváže na Savadní muzeum Patton Memorial Plzeň by se mělo otevřít na jaře příštího roku a náklady na rekonstrukci třípodlažního objektu byly přibližně 285 milionů korun. No a za okamžik se přesuneme. Podíváme se totiž do Příchovic u Tanvaldu, kde připravili pro návštěvníky velký program, který bude na téma Járy Cimrmana.

0: Jste s Vltavou. Rudolf Cerkin nám zahrál třetí část sonáty pro klavír číslo 30 E-dur Ludwiga van Beethovena.
1: Cimrmanova podhledna, tučňák ze severního pólu a hlavně velká mlátička. Už 13 let provázejí manželé Dana a Dobroslav Pólovi návštěvníky svým minimuzeem Járy Cimrmana na Mlatě. Kde ho najdete?
0: Najdete ho ve Velkých Hamrech na úpatí Jizerských hor a prohlídku si můžete objednat kdykoliv.
1: A náš reportér tam zastihl třeba manžele Kristíkovi z Břeclavy.
2: Jsme úplně nadšení, protože je vidět, že manželé Pólovi tomu fandí a věnují tomu spoustu krásného času a mají úžasné nápady. My jsme přijeli z Břeclavy.
3: Váš manžel se tady zrovna zapisuje do kroniky. Co jste tam napsal, jestli se můžu zeptat?
4: Že to je úžasné muzeum se spoustou originálních věcí a nápadů.
2: Hantecen, co bys řekl? Že jsme to zgomli rádi.
3: Hodiny tady právě ohlašují 10 hodin. Manželé Pólovi toto muzeum založili už před kolika lety?
5: Před 13 lety, 1. listopadu 2013, nám to tady slavnostně otevřeli většina členů teda divadla Járy Cimrmana.
3: Ta expozice je vlastně ve vaší stodole, hned vedle domu, kde bydlíte.
5: To je vlastně stodola, kde vlastně se můj děda s babičkou, který ten dům patřil předtím, tak vlastně tady hospodařili a pěstovali to obilí, proto tady je ta mlátička vlastně na obilí, což je hlavní exponát tady celého muzea.
3: Jestli se můžu dotýkat, protože tady čtu cedulku, na exponáty je možno sahat pouze s nevýslovným souhlasem původních majitelů. Ano. Vykřičník.
5: Ano, jinými slovy, že si můžou lidi osahat ty předměty, protože tady nehrozí žádný velký škody, když někdo na něco sáhne. Že by se něco tomu stalo. No.
3: My teď podle další poučky, Cimrmanovy poučky, přeskoč nebo podles, ale neuhoď se, to je trochu modifikovaná, ta poučka původní, kterou známe z filmu Jára Cimrman ležící spící. Tak já bych podlezl, jestli můžu.
5: Jo, jistě to doporučujeme.
3: Tak hned tady vidíme třeba termotalíř.
5: Je to vlastně princip ten, že se tam naléje polívka a tím, že je to takhle vyslaný, tak vydrží dlouho teplá vlastně.
3: Ano, musíme upozornit, že to je talíř vyslaný. Tady máte napsáno přírodním materiálem.
5: No, je to nějaká srnčí, nebo prostě srst nějakého zvíře, to je asi srnky, nebo něco takového. No.
3: Manželka už tady vytahuje, co pak to máte?
6: Tak to je elektrohomeopatický strojek, který opravdu je z doby Járy Cimrmana. A návštěvníci tady u nás v muzeu vždycky můžou vyzkoušet, když si přejedou po dlani, jak to hází elektrický výboj. Nám to připomíná takhle i film Postřižiny.
3: Je to zdraví prospěšné?
6: No, tak to jsme ještě nevyzkoušeli.
3: Kromě vás má nepopiratelnou zásluhu na tomto muzeu taky Václav Kotek, manažer divadla Járy Cimrmana. A tady vidím půl litru o obsahu 0,875 litru od Vaška Kotka, tak to je taková upomínka na něj.
5: Ano, přesně tak, protože s Vaškem Kotkem jsem vlastně začátku spolupracoval, on vlastně byl ta klíčová osobnost, která to tady vlastně všechno jako rozběhla s náma.
6: Tadyhle ten tučňák, to je unikátní exponát, je to rádoby kuželka. Jan Eskimo Velcl a Jára Cimrman byli současníci a společně v polárních krajích učili eskimáky hrát kuželky. Dělali to tak, že zamrazili tučňáky a kouleli na ně. Tohle je jediný, který se dochoval a důkaz toho, že to je tučňák ze severního pólu, že teda kdysi tam tučňáci žili. Když dokouknete, tak je vidět, že má opačný zbarvení.
3: Kdo jiný by měl potvrdit, že se jedná o tučňáka ze severního pólu než manželé Pólovi? Prohlídku u těchto cimrmaniaků si můžete objednat kdykoliv a ještě vám tu rádi uvaří třeba kávu. Z Minimuzea na Mlatě ve Velkých Hamrech z odloučené expozice Járy Cimrmana Tomáš Maleček, Český rozhlas. Hlas.

0: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu. Co hýbe naší kulturou? Dozvíte se každý všední den v 16.30 na Vltavě. A pak na našem webu v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Dobrý poslech vám přeje Saša Michailidis.

0: Jean Sibelius. Jeho tvorbu nám na Vltavě představila Akademie svatého Martina v Polích.
1: Novým uměleckým šéfem Ostravského divadla Petra Bezruče se stane režisér Adam Steinbauer. Uspěl ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásila desítka uchazečů. Steinbauer do ostravského souboru prý přinese autorskou energii, specifickou poetiku a taky silnou vizi pro nadcházející divadelní sezóny.
0: 31-letý Steinbauer pochází z Liberce, je divadelní režisér, dramatik a hudebník. Vystudoval režii na JAMU v Brně, založil a vedl nezávislé divadlo 3+KK a jako režisér působil například ve Švandově divadle, městských divadlech pražských a studiu Rubín, komorní scéně Arena nebo třeba divadle Polárka.
1: Do funkce nastoupí v divadelní sezóně 27 až 28 a nahradí Jana Holce, který je ve funkci od roku 2019.

0: Porter, mistr elegantních melodií a taky pěkně ostrých textů. My jsme slyšeli skladbu La For Sale, kterou napsal roku 1930, protože tehdy pojednávala otevřeně o prostituci, tak i tehdejší rozhlas radši nevysílal. My jsme vám ji ale přinesli a kromě jiných jsme slyšeli Dextra Gordona. Teď je 6 hodin a 30 minut. Příjemné ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Marži prodejců zastropuje na 2,50 Kč za litr a sníží taky spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí bude každý pracovní den stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má platit do konce října. Vláda ho zdůvodňuje rychlým růstem cen kvůli konfliktu na Blízkém východě. Zároveň zavede mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie, která se bude uplatňovat letos a příští rok. Dánsko, Grónsko a Spojené státy na okraj valného shromáždění OSN podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody zatím nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že Spojené státy budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy v Grónsku a že žádná nepřátelská země si tam nebude moct vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň trvá na zachování své suverenity a právu obyvatel Grónska rozhodnout o své budoucnosti. Zaměstnanci Unipetrolu v rafinérii v Kralupech nad Vltavou budou dopoledne nacvičovat, jak se zachovat při havárii. Námětem cvičení je únik oblaku plynného propylenu při plnění železniční cisterny. Do akce se zapojí také hasiči, policisté, záchranáři a železničáři. Sirény se mohou v době cvičení mezi 9. a 11. hodinou dopoledne rozeznít i několikrát. V pařížském muzeu Louvre dva muži z Německa bez povolení pověsili své obrazy. O sobotní události informovala agentura DPA s odvoláním na mluvčího muzea. Připevnili je lepící páskou na zeď v sále, kde visí i světoznámý obraz Monalíza. Ostraha muzea dvojici zadržela a předala policistům. Louvre na ně podal trestní oznámení. Podle francouzských médií, například deníku Le Figaro, byly obrazy vystaveny jen krátce. Použitá lepicí páska údajně lehce poškodila zeď ve výstavní galerii. A počasí bude většinou oblačno, na severovýchodě zataženo a místy se objeví déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer čekáme ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 7 a na Šumavě kolem 10. Foukat má mírný severozápadní vítr, na Moravě a ve Slezsku čerstvý. Večer by ale měl slábnout. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A dění v kultuře neustává, začíná celá řada nových akcí. Poetický romantik, takhle se jmenuje výstava věnovaná plzeňskému malíři, sochaři a muzejnímu konzervátorovi Miroslavu Zikmundovi. Vernisáž začíná v 17 hodin, a to v muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici.
2: Milovníci českého roku mohou v pražském kulturním centru Kaštan zavzpomínat na Jiřího Schellingera. Doprovodný program k výstavě Projekt zemětřesení a druhý život Jiřího Schellingera začne v 18.30.
1: Dva týdny kultury věnované Václavu Havlovi. Ty začínají v Ústí nad Labem. Festival Na Havla nabídne besedy, čtení, koncerty, divadlo, filmové projekce i výstavy a potrvá až do 6. října.
2: A ve Švandově divadle v Praze zazní 4 kompozice skladatele Haštala Habky. Koncert zahájí cyklus soudobé hudby S v sezóně Prague Philharmonia a po vystoupení bude následovat setkání s autorem. Začátek 19 hodin.

0: Lieskavica. Skladbu prosmičcové kvarteto Jana Kučery nám zahrál Epoch Quartet.
1: Večerní róba nebo smoking a v ruce čerstvý preclík. Přesně takhle může vypadat přestávka v hamburské státní opeře. Vstoupila do nové sezóny, a to uvedením opery Macbeth, kterou Giuseppe Verdi zkomponoval podle Shakespeareovy slavné tragédie.
0: Za dirigentským pultem v druhém největším německém městě tento měsíc debituje český dirigent Tomáš Hanus.
1: A inscenace v režii Tobiase Kratzera má dnes na programu svou reprízu.
2: Verdiho hudba je v této opeře zvláštním způsobem temná.
3: Sdílí své dojmy Tomáš Hanus krátce před jednou z dalších zkoušek v hamburském operním domě.
2: Taková jakoby plná předtuchy. Je to neskutečný drama, jako od prvního tónu. A vlastně pro mě bylo důležitý, aby to, co jsem v té partituře viděl a vyčetl, tak aby zaznělo, abych umožnil tomu dílu zaznít ve své plné síle.
3: První kritiky nejen německého veřejnoprávního rozhlasu vyzdvihly výkon českého dirigenta nad všechno ostatní.
2: To je úloha, které člověk musí neustále dorůstat. Je to vlastně něco, co se nedá úplně v poučkách nebo ani kdybych to řekl, ve škole naučit. To je opravdu věc z intuice, talentu, zkušenosti, zručnosti, samozřejmě i znalosti toho konkrétního díla, poctivého nastudování. Je tam strašně moc faktorů, no a svým studentům říkám, dirigování a už vůbec to operní nelze naučit, lze pouze nasměrovat.
3: Kvůli hamburskému debitu strávil Hanus ve městě velkou část srpna a září, částečně i se svou rodinou.
2: Já s touto inscenací dohromady ještě vlastně znovu připravuji Janáčkův osud v Brněnském národním divadle, který bude také otevíracím představením Janáčkovského festivalu. No a zvládat. No, to je to, co se sám snažím vymyslet, jak to zvládat.
3: Rolí armádních generálů Macbetha a Banka se ujali Turek Kartál Karagedík a Alexej Gulagin z Ruska. Lady Macbeth zpívá gruzínská pěvkyně Nino Machaidze. Ta se po jevišti plném zboristů zahalených v černých kápích nejdříve prochází jen v džínách a kardiganu, zatímco se hudebníci spolu s dirigentem ukrývají v orchestřišti pod pódiem.
2: Dirigent musí být tím, který spojí to, co se děje na scéně a co se děje dole, protože ne vždy ty dva světy se mohou navzájem dokonale vnímat a dokonale slyšet. To záleží na akustice, na vzdálenosti, jak jsou zpěváci daleko, na dynamice. Je ideální, pokud to vnímání je i přímé a dirigent je vlastně dalším spojujícím nebo tím hlavním spojujícím faktorem, ale někdy to v operním světě neplatí. Takže někdy je dirigent opravdu tou jedinou pojistkou.
3: Macbeth bude mít reprízy i v dalších týdnech. V polovině listopadu se pak Tomáš Hanus s hamburskou operou rozloučí a zamíří na svůj další debut. Tentokrát v newyorské metropolitní opeře, kam jako brněnský rodák doveze Janáčkovu operu její pastorkyně. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: Vladimír Mišík a píseň Po dlouhém dni. A co stojí za to si Po dlouhém dni poslechnout dnes večer na Vltavě?
1: Třeba rozhlasovou inscenaci Arnošta Goldflama Života běh. Mimochodem Arnošt Goldflam, dramatika, režisér, slaví právě dnes 80. My vám jeho Života běh nabídneme ve 20 hodin jako večerní drama. A tady je ukázka.
2: Já jsem nemyslel, že bych byl učitel. Já jsem chtěl...
3: Chtěl nebo nechtěl, nic jiného ti nezbude.
4: Víš, co bych chtěl já? Víš to?
2: Já nevím.
3: Tak vidíš. A teď dál. Jak ty budeš oblečen? Ty přece máš rád ten moderní styl. Žádal jsi po mně kombinované boty.
2: No to...
3: Chtěl jsi boty špičaté.
2: Yes.
3: S takovou tou zubatou podrážkou. Nárokoval jsi červený pullover, švédskou košili a tak dále, a tak dále. Je to tak?
2: Vždyť jsi mě to stejně nekoupil.
3: Protože je to moc drahé a máš špatné výsledky, tak si to ani nezasloužíš.
2: Ale to mám až teď. Tehdy jsem měl výsledky dobré a stejně...
3: Já jsem to tušil už tehdy. Jako učitel by si z takové myšlenky ani nemohl připustit. Celý rok bys chodil ve starém, šedivém obleku s roztřepanými rukávy a měl bys jednu, dvě košile a byl bys šťasten, kdyby si s jednou za 10 let koupil zimní.
4: A tak to je. Tvůj otec má výjimečně plnou pravdu.
0: To byla ukázka z rozhlasové inscenace Arnošta Goldflama Života běh. Celé večerní drama uslyšíte dnes od 20 hodin na Vltavě a kariéru dnešního oslavence připomeneme krátce před 7:30.
1: Arnošt Goldflam se narodil 22. září roku 1946, tak mu srdečně k narozeninám, tak i za celý tým dnešního ranního vysílání na Vltavě gratulujeme. A za chviličku se vypravíme na Srí Lanku, to je země, kde vám třeba cestu může skřížit varan, na terase hotelu vás přepadnou makakové. No a byl tam nedávno i Adam Borzič.

0: Baví vás hudba, která udává směr?
1: Poslouchejte Jazzový podvečer
0: s Ondřejem Pivcem, Ondřejem Konrádem nebo Davidem Bradou.
1: Jazz v nejrůznějších podobách, od blues nebo swingu až po funk a současné fúze.
0: Každý den v 18 hodin na Vltavě.

0: Evžen Rataj a Ludmila Čermáková nám zahráli druhou část sonáty B-dur Antonia Vivaldiho.
1: Co si člověk může přivést ze Srí Lanky, když nechá stranou suvenýry? Třeba jenom vědomí, že svět nepatří nám lidem. O třech týdnech v zemi budhů, divokých zvířat a posvátných stromů teď bude vyprávět básník a překladatel Adam Borzič.
2: Zpětně se mi putování Srí Lankou zdá jako čirá halucinace. Sen, který se vynařuje z jezera ve starobylém královském městě. Poskakuje na terase jako zlověstně krásný makak. Šeptá jako divoké stromový džungle. Je fialový jako vodní lilie a narůžovělý jako lotosové květy, obětované na oltáře budů. Srí Lanka dýchá v oceánu u paty indického subkontinentu. Země zázračná, protikladná, bujná a také chudá a hlučná. Halucinační ráz prostupuje její duchovnost, kulturu, lidský i zvířecí vesmír. Začněme zvířaty. Čekal jsem, že na své cestě potkám zvířata. Ale že jich potkám tolik a na tak nečekaných místech, jsem netušil. Anuradha půře jsme potkali varana, který právě vylezl z jezera. Přímo ve městě. Šli jsme po chodníku a on byl od nás asi tak 3 metry a ukusoval kost. Cestou na lví skálu, kde si šílený král nechal vybudovat sídlo, z něhož zbyly lví tlapy, terasy s bazény a jeskyně s polonahými kurtizánami, jsme viděli z okna, jak se divoký slon dobývá do obchodu. Chudák obchodník, ale tak jsem byl tím rabujícím gigantem okouzlen. Přímo pod bájným palácem jsme ještě v pološeru zahlédli, jak 4 psy zahánějí do nádrže krokodýla. Opice na vrcholu lví skály se jevily jako něžně poskakující poutnice, zatímco my se za Úsvitu kochali pohledem na zelenou nesmírnost, kde žijí divoká zvířata. Později nás makakové, tentokrát celá tlupa, přepadli na terase hotelu. Hadi, psi, sloni, netopíři, opice, pelikáni, delfíni, velryby, levharti, skvrnití, jeleni a samozřejmě krávy, svaté a humené. Na Srí Lance žijí zvířata a lidé společně. Společně obývají kvetoucí džungly. A jakkoliv se toto soužití neobejde bez obtíží, je to cosi, čemu jsme my sami už možná odvykli. Vědomí, že svět nepatří pouze nám. A pak jsou tu budhové. Lze na ně narazit na každém kroku. Svým melancholickým úsměvem vás provázejí všude. Na letišti, v obchodech, na křižovatkách, v jeskyních a stůpách, v zahradách a krámech. A protože Gotama Buddha dosáhl osvícení pod fíkovníkem Bodhi, jsou na Srí Lance spolu s jeho vyobrazeními uctívány i stromy. Obří, košaté, vlídné. Jeden z nich je potomkem původního stromu Bodhi, který už v Indii dávno uschl. Jeho větev přivezli zbožní poutníci na Srí Lanku 200 let po Buddhově odchodu do nirvány. Když jsem se modlil u obrovského výhonku stromu probuzení, všimla si mě krásná stará mniška a obdařila mě požehnáním. Ale ještě hlubší zkušenost jsem měl s jiným, mladším bráškou stromu probuzení. V Kendy, v zahradě Višnova chrámu, kde ovšem mají buddhisté také své oltáře, protože obě tradice se na Srí Lance proplétají. Právě zde mi nejprve jedna žena věnovala misku obětí květů. Další stará dáma v bílém mi darovala šťavnatou mandarinku. A třetí paní, když mě viděla, jak se modlím, zvedla palec a řekla good. A nakonec se mnou dal do řeči mladý biochemik. Zeptal se mě na moji spiritualitu a chvíli jsme mluvili o buddhismu a o tom magickém stromu. Zahrada Maha Vishnu Devale se mi vtiskla do srdce. Moje spiritualita se tu vtělila do stromu, posvátných soch a krásných lidí. V některých buddhistických tradicích se říká, že všichni lidé mají vrozenou buddhovskou podstatu. Vlivem klamu a nevědomosti může být tato prvotní, zářivá a láskyplná moudrost zakryta, ale nikdy není nepřítomná. Drtivá většina lidí, které jsem na Srí Lance potkal, v sobě cosi buddhovského skutečně měla. Místní lidé žijí často v chudobě, ale vzájemně se podporují. Buddhistický duch je v mnohem rovnostářský. A možná není náhodou, že v této chudé asijské zemi je zdravotnictví i vzdělání zdarma. Samozřejmě to neznamená, že by Srí Lanka byla prosta stínů. Obecné kultuře převládá patriarchát a konzervativní hodnoty. Na ostrově také stále můžeme narazit na stopy dlouholetého válečného konfliktu mezi sinhalskou většinou a tamilskou menšinou. I tak je Srí Lanka multikulturní zemí. Vedle buddhistů a hinduistů tu žijí také početné komunity muslimů a křesťanů. Srí Lanku jsme za 3 týdny procestovali křížem krážem. Její přírodní a duchovní krása nás prostoupila, místy ohromila a někdy i vyděsila. Pokud naše cestování není pouhým turismem, ale také poutnictvím, lze si z cesty dovést víc než suvenýry. Já a moji milovaní jsme si sebou přivezli zesílenou úctu k lidem, stromům i zvířatům. Vědomí, že vše živé patří do jediné chvějící se sítě, posvátné a svítící jako svatozář kolem Buddhovy hlavy.
1: 3 týdny putování po ostrově, kde se příroda, spiritualita i každodenní život nečekaně prolínají, inspirovali Adama Borziče k jeho dnešní úvaze.
0: Posloucháte úterní ranní mozaiku a do konce hodiny nás doprovodí brazilský pianista Mário Lajinha. Příjemný poslech.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
2: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
1: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
2: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
1: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Hezké ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Sněmovna bude znovu jednat o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Aukční síň v Paříži draží majetek zesnulé herečky Bridget Bardotové. A bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy se objeví déšť. Teploty do 17 stupňů. Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
3: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
3: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského ale plošná regulace není nejlepším řešením.
5: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
3: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států, pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
6: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
3: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Poslanci se vrátí k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují, aby neplatičům znovu hrozilo vězení. Za mříže by soudci mohli poslat ty, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Část opozice s tím nesouhlasí. Varuje, že to může poškodit i děti, které na peníze čekají. Podle poslankyně ODS Evide Krua totiž jejich neplatící rodič peníze ve vězení nemusí vydělat.
7: Ne, všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
2: Podle koalice má hrozba vězení rodiče odradit od toho, aby alimenty neplatili. Návrh dnes míří do druhého čtení. V americkém New Yorku začíná všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN. Po generálním tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi a prezidentovi Brazílie Lulovi da Silva promluví americký prezident Donald Trump. Mezi řečníky bude i francouzský prezident Emmanuel Macron. Za Česko se zahájení rozpravy zúčastní prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě. V Praze ode dneška znovu jezdí lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovil provoz po 2 letech, opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících, říká technický ředitel pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.
8: Lanová dráha na Petřín se vrací ke svému původnímu režimu, čili intervalu 10 minut, s tím, že výjíždět bude po 7. hodině a bude jezdit večer do 22. hodiny.
2: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Pařížská aukční síň Mio draží 300 osobních předmětů zesnulé francouzské herečky Bridget Bardotové. Na prodej jsou její diamantové prsteny, šaty, obrazy nebo láhev šampaňského. Výtěžek půjde na ochranu zvířat a část dostane syn herečky.
9: Aukční síň vytvořila částečné repliky pařížského bytu a domu v Saint-Tropez, kde Bridget Bardotová žila. Zájemci si můžou zakoupit například psací stroj, na kterém napsala svůj životopis, přihrádku na dopisy, šperky nebo tabatěrku s jejími iniciálami. Bruno Jacquelin z nadace Bridget Bardotové agentuře AFP řekl, že výtěžek z aukce poputuje organizaci na ochranu zvířat, kterou herečka založila. Bardotová už za svého života část svého majetku rozprodala, aby mohla financovat svoje aktivity spojené s ochranou zvířat. Jedna z nejznámějších francouzských hereček 20. století zemřela loni v prosinci ve věku 91 let. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Bude většinou oblačno, na severovýchodě zataženo a místy se objeví déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer potom čekáme ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách naměříme kolem 7 a na Šumavě kolem 10. Foukat má mírný severozápadní vítr, na Moravě a ve Slezsku čerstvý. Večer by měl slábnout. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Ještě jednou přejeme hezké úterní ráno. Co se kolem nás děje, co stojí za pozornost, kam se dnes vyplatí zamířit. Právě od toho je tady naše ranní kulturní mozaika na Vltavě. My otevřeme za chviličku téma nesvobody v každodenním životě a soutěže pro studenty, která hledá jejich výtvarné a filmové odpovědi. Potom se vydáme do Liberce. Tam se divadlo totiž proměnilo v cirkusový stan podle slavného románu Eduarda Basse. A tak jsme natočili reportáž. A vydáme se i do jižních Čech. Do Třeboně za mladými hudebníky z Japonska, Ukrajiny a Česka, kteří zahájili festival Concertino Praga. No, máme toho pro vás hodně, je 6 minut po 7 a za celý tým dnešního ranního vysílání s datem 22. září zdraví Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková. Kulturní témata ještě doplníme kvalitní hudbou. Symfonie Josefa Haydna, partita Františka Ignáce Antonína Tůmy nebo třeba symfonie Roberta Schumana. To a mnohem více nabídne další hodina ranní mozaiky.

0: Orchestr London Classical Players nám zahrál třetí část symfonie číslo 3 S-dur Roberta Schumana a zahájil další hodinu ranní mozaiky.
1: A začínáme zajímavým tématem – nesvoboda. Nemusí znamenat jenom zákaz nebo zavřené dveře, může mít i mnohem nenápadnější podobu. A právě její každodenní projevy mají hledat studenti v celostátní soutěži Patočkovo memorandum. Pořádá ji gymnázium profesora Jana Patočky v Praze. A o soutěži, jejím tématu a také odkazu Jana Patočky budeme mluvit se zástupkyní ředitelky gymnázia Lucií Solničkovou. Vítejte na Vltavě, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: V příštím roce uplyne 50 let od vzniku Charty 77 a soutěž Patočkovo memorandum je jednou z aktivit, kterým si toto výročí připomínáte. Proč jste zvolili právě téma Nesvoboda všedního dne?
2: Ano, téma nesvoboda všedního dne jsme zvolili proto, že chceme připomenout, že nesvoboda za normalizace nebyla jen otázkou velkých politických represí, jak to dnes studenti často vnímají. Nesvoboda se promítala i do každodenního života, do práce, do vzdělání, do kultury, do mezilidských vztahů. Každodennost jsme do tématu zařadili záměrně, protože právě v obyčejných situacích se nesvoboda často projevovala nejcitelněji, i když nemusela mít nutně podobu otevřeného násilí. Téma nesvobody je zároveň něco, co přesahuje tuto historickou epochu a je to téma pro studenty velice blízké, aktuální. Rádi o něm diskutují, mají k němu co říct, proto věříme, že přijdou s mnoha originálními náměty a že to opravdu otevře diskuzi na školách.
1: A v čem tedy vidíte jeho odkaz pro dnešní studenty, když otevírá Jan Patočka diskusi?
2: No tak Jan Patočka byl jedním z nejvýznamnějších českých filozofů 20. století a ve svém díle se zabýval primárně otázkou toho, co znamená žít skutečně svobodně a odpovědně. A v roce 1977 se stal jedním z prvních mluvčích Charty 77 a svůj podpis vnímal primárně jako občanský závazek, jako ochotu postavit se za principy, které považoval za důležité. A v tom vidíme odkaz pro dnešní studenty, protože Patočkův příklad ukazuje, že svoboda není jen možnost dělat si, co chceme, kdy chceme, jak chceme, ale také schopnost myslet samostatně, klást si otázky a nést odpovědnost za svoje postoje.
0: Studenti tedy nemusí zůstat jen u období normalizace, ale mohou hledat podoby nesvobody i v současnosti. Co si pod tím podle vás mohou dnešní středoškoláci představit?
2: Ano, my jsme chtěli téma více otevřít a rozšířit i mimo normalizaci. Doufáme tedy, že nás studenti překvapí a přijdou i s nějakými neotřelými nápady. Téma nesvobody je široké a dá se pracovat se současnými autoritářskými režimy v Severní Koreji, v Číně, s válečným konfliktem na Ukrajině, nerovným postavením žen v islámských státech a podobně, ale věřím, že studenti zvládnou téma propojit třeba s nesvobodou, která se týká nedostupného bydlení, života se zdravotním postižením nebo třeba toxickými partnerskými vztahy. Studenti jsou dneska velice nápaditý a předpokládám, že přijdou s nějakými zajímavými podněty.
1: Tak teď to důležité. Soutěž je určená studentům z celé republiky. Přihlášky můžou posílat do 15. října. Jaká jsou pravidla? Kdo se může hlásit? Kde?
2: Ano, studenti opravdu se mohou zapojit všichni, středoškolští studenti napříč různými studijními obory a mohou si vybrat, zda budou soutěžit ve výtvarné nebo v mediální kategorii. Výstupem té výtvarné kategorie je jakékoliv vizuálně umělecké dílo na zadané téma právě nesvoboda všedního dne. Mohou pracovat jak s tradičními technikami, jako je malba, kresba, socha, ale klidně se můžou pustit do nějakého konceptuálního či akčního zpracování a tady v té kategorii nám mohou soutěžit jednotlivci nebo dvou až tříčlenné týmy. A mediální kategorie je určena primárně pro týmy, protože tady předpokládáme, že ta realizace bude trochu složitější a studenti odevzdávají video se stopáží maximálně do 5 minut a je opět na nich, jaké zvolí zpracování. Jestli to bude krátký film, reklama, investigativní reportáž, fantazie se opravdu mezi nekladou a soutěžící se mohou přihlašovat do 15. října na našich stránkách www.gpjp.cz a posluchači najdou odkazy i na našich sociálních sítích. Stačí hledat gymnázium profesora Jana Patočky.
0: A co podle vás studentům účast v soutěži přinese? Proč by se měli zapojit?
2: No, my myslíme si, že stojí za to zapojit se především proto, že soutěž dává studentům možnost podívat se na téma nesvobody a svobody z vlastní perspektivy, že nemusí pouze reprodukovat znalosti o chartě 77 nebo o období normalizace, ale mohou přemýšlet nad tím, co pro ně svoboda znamená a kde vnímají její hranice ve svém každodenním životě. A samozřejmě je to pro ně také možnost vyzkoušet si něco nového, poměřit cíle s ostatními studenty, dotáhnout projekt do konce nebo mít nějaký výstup tohohle toho rázu ve svém portfoliu.
1: Finále se odehraje v lednu v Pražském obecním domě. Co studenty čeká?
2: Studenty čeká opravdu slavnostní finále, tam se tedy utkají týmy, které postoupily ze semifinálových kol a soutěžící zde dostanou prostor odprezentovat a okomentovat své výtvory před publikem. Odborná porota nám potom vybere vítěze v každé z kategorií a samozřejmě pro vítěze je přichystán nějaký doprovodný program a nějaké ceny, ale ty zatím teda nebudeme prozrazovat, ať necháme nějaké překvapení.
0: O celostátní studentské soutěži Patočkovo memorandum, která připomene 50. výročí Charty 77 a také jejího prvního mluvčího, filozofa Jana Patočku, jsme mluvili se zástupkyní ředitelky gymnázia profesora Jana Patočky, Lucí Solničkovou. Děkujeme.
2: Děkuju, nashledanou.

0: Kdo tady mluví o donášení?
1: Už jste byl na svačině?
0: Proslulá audience Václava Havla.
1: Tentokrát s Ivanem Trojanem a Martinem Mišičkou.
0: Poslouchejte v premiéře v sobotu 3. října na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Orchestr Concerto Italiano a dirigent Rinaldo Alessandrini. Slyšeli jsme část partity Františka Ignáce Antonína Tůmy.
1: A už jsme to zmínili, 80. narozeniny právě dnes slaví herec, dramatik, režisér a spisovatel Arnošt Goldflam, známý svým nezaměnitelným hlasem a taky osobitým projevem. Narodil se 22. září 1946 v Brně a právě s Brnem je také spojena velká část jeho života i tvorby.
0: Jako herec se výrazně zapsal do historie brněnského divadla a režíroval také v divadle Husa na provázku.
2: Žili byli bratr a jeho malá sestra.
3: Zní úryvek z loňského snímku Pohádky po babičce.
4: Děkuju, broučku, tvoje vyprávění mi vrátilo radost.
5: To je animovaná pohádka, která vznikla podle mých napsaných pohádek, podle knížky o nepotřebných věcech a lidech. No a já mluvím tu jednu postavu, která teda i v tom filmu vypadá jak já, i když je loutková.
3: Říká Arnošt Goldflam. Před 3 lety přitom v rozhovoru pro stanici Českého rozhlasu Vltava vyslovil přání dostat ještě roli v nějaké pohádce.
5: No, to se mě splnilo.
3: Podle jeho slov jsou navíc pohádky krásný žánr.
4: Tino, svět je malý a o náhody tu není nouze.
5: Musím říct, že jsem si s radostí, s potěšením zahrál třeba v Lotrando Zubejda nebo v Dědictví.
6: Akorát ti vezmu hadraplán.
4: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
3: Zrovna z těchto jmenovaných snímků pocházejí známé citace.
6: Věříš?
4: Jak říká klasik, jsem ateista. Díky Bohu.
5: Jo, je to tak, ale těch průpovídek by bylo víc.
3: Arnošt Goldflam se ale neproslavil jen jako herec. Píše divadelní hry, režíruje a věnuje se literatuře.
5: Taky jsem toho dost napsal, že vlastně skoro 90 her divadelních, 10 knih pro děti a 10 knih pro dospělí, a takže jsem byl docela pilnej.
3: Za knihu Tatínek není k zahození získal v roce 2005 cenu Magnesia Litera za nejlepší dětskou knihu. Řada jeho textů se také vrací k Brnu, kde se narodil.
5: To je město mého srdce, no, tak to víte, tak to mám tam rád, no.
3: Přestože za sebou má desítky let práce v divadle, filmu i literatuře, největší přání má podle svých slov úplně jiné.
5: Touhu mám, ale netýká se tvorby, týká se toho, že rád bych ještě žil 5 let, abych viděl, že děti už jsou samostatný a tak.
3: Přeje si Arnošt Goldflam, který se přesně před 80 lety narodil v Brně. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Francis Boland s americkým bubeníkem Kennym Clarkem vytvořil jeden z nejvýraznějších evropských big bandů 60. let a skladba Sex No End z roku 1967, to je jejich pořádná jízda. Sóla se ujal legendární Eddie Lockjaw Davis. Teď je 7 hodin a 30 minut, my přejeme hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci by dnes mohli znovu jednat o navýšení penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Opozice upozorňuje na to, že se změny promítnou do rozpočtu. Podle ní nejstarší seniori potřebují kromě peněz hlavně dostupné zdravotní a sociální služby. Japonské pobřeží zasáhl tajfun Dujuan s přívalovými dešti a sesuvy půdy. Zahynuli nejméně 2 lidé, další 4 úřady pohřešují. Informuje o tom agentura Reuters s odkazem na veřejnoprávní stanici NHK. Na 50 tisíc domácností je kvůli bouři bez elektřiny. Tajfun už se od Japonska vzdaluje, problémy ale můžou pokračovat. Armáda v dobré vodě na Šumavě zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který území vyčistí a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, jako je rtuť nebo arzen. Vojáci tam minulý týden začali s chemickým průzkumem. Vědci Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd dostanou dnes ve Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku, EPS Europhysics Prize. Objevili novou třídu magnetických látek, takzvané altermagnety. Ty by mohly zrychlit například ukládání dat. A počasí bude většinou oblačno, na severovýchodě zataženo a místy se objeví déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer čekáme ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů. Na horách naměříme kolem 7 a na Šumavě kolem 10. Foukat má mírný severozápadní vítr. Na Moravě a ve Slezsku čerstvý, večer by ale měl slábnout. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: 22. zářijový den se nám otevírá, co bude stát na jeho konci, třeba vernisáž v pražské galerii Jiří Švestka. Tam představí novou podobu svých prostor, místo klasických samostatných výstav nabídne kombinaci současného i staršího umění, nábytku a děl Jakuba Čušky a Martina Matouška. Otevírat se bude v 18 hodin.
2: Milan Kundera a jeho Pomalost budou tématem večera v Moravské zemské knihovně v Brně. České vydání románu představí překladatelka Anna Karaninová a autor doslovu Jakub Češka.
1: Káznice v Brně ožije divadlem, performancemi, koncerty, diskusemi i filmem. Začíná 8. ročník festivalu Faktor K, který propojí tvorbu 13 kolektivů.
2: Mladí čeští klavíristé ze skupiny stipendistů nadace Karel Komárek Family Foundation vystoupí večer v pražském centru Bořislavka. Koncert je součástí festivalu Dvořákova Praha, začíná v 18 hodin.
1: A ještě přidám jeden koncert z festivalu Dvořákova Praha v Anežském klášteře. Vystoupí dechové kvinteto Alinde Quinteta, začíná se ve 20.

0: Akademie staré hudby v čele s Christophem Hogwoodem nám zahrála čtvrtou část symfonie číslo 69 C-dur Josefa Haydna. Je 7 hodin 38 minut.
1: A pojďte se s námi podívat, jak vypadá takový život cirkusových umělců, když zhasnou světla a skončí představení. Do zákulisí cirkusu Humberto zavádí diváky první premiéra letošní sezóny libereckého divadla FX Šaldy.
0: Inscenace vychází ze stejnojmenného románu Eduarda Basse a vedle činohry nabízí také akrobatické a taneční prvky.
1: A první repríza, ta je na programu už v neděli 27.
2: My vidíme obrovskou paralelu mezi cirkusem a divadlem.
3: Říká dramaturg z libereckého divadla Jiří Janků.
2: Za každým představením v divadle, za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči, ti, kteří ho svítí. Ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass před těmi 90 lety, kdy to napsal, jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
3: Hra vychází ze slavného románu Eduarda Basse z roku 1941. Příběh sleduje osudy 6 generací cirkusových umělců.
2: My jsme se snažili to pojmout napříč celým tím románem, to znamená, že začínáme příchodem Vaška Karase s tatínkem do Hamburku a přijetím do cirkusu Humberto a končíme po 70 letech v Praze.
3: Někteří herci se pro tuto inscenaci museli naučit několik artistických kousků. Lidé je uvidí třeba na akrobatických šálách, doplňuje herec Prokop Kosař.
4: Hraju Achmeda Romea, akrobata, tanečníka a největší výzva, my jezdíme na jednokolkách.
5: Byla nějaká nehoda během zkoušek?
4: Jo, já jsem upadl takhle dlaněma na asfalt a furt mě to bolí. Pracovní úraz.
6: Vašku! No, kdo je ta slečna, pro kterou tady chodíš jako tělo bez duše?
7: Nikdo.
8: A není ten nikdo náhodou? Růženka?
7: Růženka!
6: No, to je ale pěkný jméno.
3: Růženku hraje Kateřina Kornhojzrová.
9: Jsem taková slečna, která přijde na začátku a pak přijde až druhý půlce. A spíš tak jako doprovázím toho Václava a potkáváme se tam víc až v tom stáří, protože si tu Růženku nevybral. Takže tam je jenom tak ukázka, jaký to bylo, když jsme byli jako děti. A já jsem úplně nadšená z kluků, co skáčou na slacklině. Vždycky na ně potají koukám, jsou bez zjištění a skáčou prostě salta a jsou úplně neuvěřitelní.
10: Stán drží pořád stejně, lana drží pořád stejně, ale vypadá to, jako by tu bylo to jedno srdce víc.
3: Na jevišti nebudou chybět ani profesionální artisté a akrobati, přibližuje režisérka Kateřina Dušková.
11: My jsme tu věc stavěli i částečně jako poctu lidem, kteří překračují hranice lidských možností. A to pro nás ty akrobati jsou. Teď s novým cirkusem se to vyjevuje naprosto zřejmě a tyhle lidi jsme chtěli na jeviště přivést. Takže jsme vyhlásili, že hledáme lidi, kteří se tím zabývají a milují cirkus, divadlo a jsou z našeho kraje.
3: Inscenační tým se rozhodl jako první premiéru letošní sezóny připravit rodinné představení. I proto je jim zrovna cirkus Humberto.
11: To představení, kde se potkají všechny generace. Je to rodinný představení, protože si myslíme, že divadlo je místem setkání. A já velmi doufám, že ten příběh může oslovit i děti, i dospělí, protože my ho vyprávíme první půlku očima malého kluka. Tak jsem přesvědčená, že i malí děti, který visejí očíčkama v těch monitorech, tak ten příběh třeba můžou uslyšet. Dospělí asi by mělo bavit bravurní herectví našeho souboru, to opakuju vždycky a tak to prostě je.
3: Lidé v inscenaci uvidí taky zvířata. Jedno z nich bude připomínat slonici Balu, která přednedávnem opustila libereckou zoo. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

Hudebník Antonio Carlos Jobim a zpěvačka Elis Regina. Tohle duo vás provází úterní ranní mozaikou s datem 22. září.

0: který je jedním z finalistů soutěže Concertino Praga, rozezněl švancemberský sál Třeboňského zámku. Studenta druhého ročníku Pražské konzervatoře ocenila porota čestným uznáním.
1: Hraju na trombon soutěžní skladbu Larsona Koncert. Ukážu na ní vlastně všechno. V první větě je většina je kadence. Ukážu tam přednes vlastně v celém rozsahu, druhá věta je pomalá, tam zase ukážu piano, nějaký legáta a ve třetí větě ukážu rychlej styl hraní dvojité jazyk.
0: Mezi šesti vystupujícími finalisty je i 14-letá Valentína Ibriči. I když na klavír hraje teprve 6 let, tak svůj talent předvádí po celém světě.
2: Hrála jsem v New Yorku, v Londýně, v Rakousku, v Makedonii, v Dánsku a v Holandsku.
0: Stejně jako Sebastian byla ve finálovém kole soutěže oceněna čestným uznáním.
2: Ale jsem hrála Čajkovského bémol. Byl to skvělý zážitek, já vždycky radši hraju s orchestrem než sama.
0: Návštěvníkům jihočeského festivalu Concertino Praga na trumpetu zahraje taky další finalista Vojtěch Stejskal.
3: Já jsem moc neočekával, že bych tam dokázal, ale tak nakonec jsem dostal druhý místo. Docela se těším, já nemám moc trému na dnešek, ale na to finálový to jsem se docela bál, ale taky jsem se hrozně těšil.
0: Do letošního jubilejního 60. ročníku se přihlásilo 73 dětí. Mezi sebou pak soutěžili ve dvou kategoriích. Vysvětlila producentka soutěže Simona Hopfingerová.
4: Soutěž je určena pro mladé, talentované děti. Pro nás určitě jako velká zajímavost, protože tím, jak ta soutěž má 60 let, tak už málo co nás překvapí, tak bylo to, že se nám do finále úplně poprvé probojoval trombon.
0: Na jihočeských koncertech se v tomto týdnu představí i houslistka a vítězka kategorie klávesových a strunných nástrojů Lin Tokura z Japonska. Společně s dalšími finalisty i ona získala studijní stipendium od nadace Karla Komárka,
4: které vlastně slouží k jejich dalšímu hudebnímu rozvoji. Český rozhlas vítězům natáčí profilové CDčko a pak se ještě snažíme pro děti organizovat nějaké další koncerty, což je mnohdy cennější než vlastně samotný to stipendium.
0: Třeboňský zahajovací koncert je první ze čtyř jihočeských zastávek.
4: Kromě pondělního koncertu mají možnost posluchači přijít na koncert ještě do Bechyně, ten bude v úterý, do Tábora ve středu a v pátek pak završíme celé turné v Jindřichově Hradci.
0: Turné mladých talentů a celý ročník soutěže vyvrcholí velkým koncertem 18. října v pražském Rudolfinu. Z Třeboně Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Lohengrin, opera, kterou zkomponoval Richard Wagner. Předehru ke třetímu aktu nám zahrála Moravská filharmonie Olomouc.
1: Vizitka.
2: Přijde ilustrátorka a grafická designérka Magdaléna Gurská, jedna z autorek hlavní výstavy Krajina 2.0 na Mezinárodním festivalu ilustrace a komiksu Lustr. A tak bude mluvit třeba o tom, jak se v její tvorbě propojuje ilustrace s grafickým designem. Vizitka po 10. dopoledne.

0: Francouzská skladatelka Germaine Taillefer na Vltavě dozněla první část její sonáty pro harfu.
1: A svoje oblíbené texty pro nás celý tento týden vybírá, čte a komentuje básnířka Tereza Riedl-Bauchová. Právě teď dostává prostor.
2: Básnění.
3: Autorkou básně, kterou jsem vybrala, je francouzská herečka a básnířka Marceline Debord Valmore. Jejíž dílo vznikalo během první poloviny 19. století v duchu romantismu. Marceline je rovněž jako jediná žena řazena k prokletým básníkům. Kromě výrazné milostné liriky u ní najdeme básně s politickou a sociální tematikou. Báseň Ty spíš je milostnou promluvou k nepřítomnému milenci. Dodržuje přesnou, v podstatě písňovou formu a její síla spočívá v melodičnosti a zpěvnosti. Marceline se také nebojí zachycovat celou škálu citů. Marceline Debord Valmore. Ty spíš? Ty spíš, když noc nám tolik krásy dává, když řeka zve a prchá jako ty, když odbojné mé srdce se ti vzdává, spíš nebo vzpomínáš pln tesknoty? Řešíš snad v duši své, kde jasno není, ta něžná tajemství, jež mezi námi žhnou? Z těch tajemství jsme láskou obviněni. Chceš je v snách zlomit na mých kolenou? Dal si svůj hlas něžný a přece smělý hudbě, v níž chvěje se i květný trs. Ne, to se tóny noci rozezněly. Tvůj dech však neosušil proud mých slz. Chraň říši bolesti, která se klene nad láskou, jež jen zradou hrozí nám. Chraň i mé žaly z lásky vytrpěné, jsou sladké, i když na ně umírám.
1: Marceline Debord Valmorová je autorkou básně s názvem Ty spíš. Přeložila ji Anděla Janoušková a pro nás ji vybrala Tereza Riedl-Bauchová.
0: Blíží se 8. hodina, spousní i aktuální zprávy. Ještě předtím nám ale zahraje jazzový kytarista West Montgomery.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Prezident Petr Pavel vyzval generálního tajemníka OSN k reformě Rady bezpečnosti. Česká národní banka ode dneška nabízí na pokladnách 5000 korun se speciálním přítiskem. A bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy se objeví déšť. Teploty do 17 stupňů. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda včera definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
3: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
4: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
3: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
3: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server iRozhlas ministerstvo upozornil na chybu v pátek. Rezort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
6: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
2: Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. Rada bezpečnosti by se podle českého prezidenta Petra Pavla měla zásadně reformovat. Pavel to řekl generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterešovi. Organizace Spojených národů musí podle českého prezidenta bránit tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
7: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídili společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prezidentovi řekl, že svět čelí dvěma konfliktům, jejichž řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraji Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku desetitisíce sazenic. Hlásí to vlastníci lesů. Třeba vojenské lesy a statky přišly jen na Libavé o zhruba 60 tisíc sazenic. Ztráty mají i lesy České republiky, říká jejich mluvčí Eva Jouklová.
8: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území.
2: Pokud to umožní počasí, vysadí Lesy České republiky náhradní stromky ještě na podzim. Na 4 pobočkách České národní banky si lidé od rána můžou vyzvednout výroční 5000 bankovku se speciálním přítiskem. Centrální banka ji v nákladu 200 tisíc kusů vydává ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Na pokladnách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové ji lidé získají výměnou za běžnou 5000 korun v hotovosti a maximálně po 3 kusech, říká mluvčí Jaroslav Krejčí.
9: Hlavním motivem nanostruktury je slavnostní logo České národní banky ke stému výročí zahájení činnosti Národní banky Československé. Součástí přítisku jsou rovněž 2 portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a QR kód odkazující na tematické stránky věnované výročí.
1: Počasí.
2: Bude většinou oblačno. Na severovýchodě zataženo a místy se objeví déšť nebo přeháníky. Odpoledne a večer čekáme ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů. Na horách naměříme kolem 7 a na Šumavě kolem 10. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Film, divadlo i architektura. No a pokaždé trošku jiný pohled na svět kolem nás. My se vydáme za přehlídkou Tadyvary, která přiváží do českých kin výběr filmů spojených s Karlovarským festivalem. Potom se taky ohlédneme za divadelním festivalem v Kutné Hoře a jeho letošní pobaltskou dramaturgií. A podíváme se i do Melbourne. Architekt Roy Grounds tam postavil dům podle pozoru hodně jednoduchého principu čtverec a kruh. No a jestli chcete vidět, jak dům vypadá, stačí se už teď podívat na Facebook Vltavy a najdete tam spoustu fotek. Máme 6 minut po 8 a za celý tým přejeme příjemné 22. zářijové ráno. Ze studia vás zdraví Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková. Pojďme ještě nahlédnout do hudebního programu Vltavy. Nabídneme tvorbu Josefa Eiblera, Vittoria Montiho, nebo hodinu zahájíme částí koncertu Georga Filipa Telemana. Příjemný poslech.

0: Orchestra La Stagione Frankfurt nám zahrál část koncertu Georga Filipa Telemana. Je 8 hodin 10 minut.
1: A je tady další ročník přehlídky, tady Vary, už po čtvrté. Další ročník oblíbené filmové přehlídky zahájí zítra pozoruhodný debut slovenské filmové režisérky Martiny Buchelové s názvem Milovník, ne bojovník.
0: Jde o současný svěží příběh mladých lidí s jejich vzlety i pády. O práci na snímku mluvil redaktor Tomáš Pilát s producentkou Julí Žáčkovou a představitelem jedné z hlavních rolí Péti, hercem Františkem Belešem.
1: A jak uslyšíte, ten si práci s osobitou režisérkou hodně pochvaluje. Podle něj se výjimečnost mladé filmařky projevila už u castingu.
2: Ja som vtedy prišiel na casting, kde väčšinou my herci sme zvyknutí, že vbehneme donútra, snažíme sa niečo zahrať najlepšie, ak vieme, a zrazu sme vonku a potom čakáme 2 mesiace, či vôbec dostaneme odozvu, že nie alebo áno. A tu nás s Martinou sa stalo to, že sme si sadli a v podstate asi 2 hodiny sme sa iba rozprávali. A to ani preto, že by to bol nejaký Martin sofistikovaný, akože prístup k tomu, jak odhaliť, kto je aký človek, ale proste Martina je taký človek, s ktorým je vlastne veľmi ľahké sa dať do veľmi úprimnej konverzácie. No a potom, keď som už mal vlastne skoro tesne odchádzať, tak sme sa spamätali nejak, tak sme rýchlo skúsili aj nejaké scény. A teda Peťa som typoval ako veľmi nepravdepodobný výber, lebo deskripcia tej role bola veľmi vzdialená nejakému môjmu povedomelému registru, akože hereckému. Ale nakoniec sa Martina rozhodla, že mi túto rolu prideli, za čo som jej aj extrémne rád, lebo to bola vlastne aj veľká herecká výzva ísť čo najďalej od seba a autenticky proste zobraziť niekoho, ako Peťo práve je.
3: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem. Teraz mi neveríš, lebo mám vypité, ja si ťa zoberiem.
4: Vy ste řekli, že pani režisérka je perfekcionalistka a že niektoré scény sa točili 16-krát, 17-krát, než byla spokojená. Které třeba, co bylo při tom natáčení nejtěžší?
5: Já si myslím, že překvapivě jsou to ty scény, které vlastně vypadají úplně nejjednodušeji. Jsou to ty konverzační scény, že ty scény lezení na strom, kde byly přítomní kaskadéři a nějaký jištění a tak, tak ty paradoxně mi přišly jednodušší. Spíš měla jsem pocit, že u těch konverzačních scén, opravdu, kdy se vede nějaký dialog mezi dvěma herci, bylo to, kde hledala tu největší čistotu nebo tu největší blízkost tomu, co chce tím filmem vyprávět. Takže si pamatuju, že opravdu se řešilo tónování těch vět, jestli něco vyznělo takhle nebo takhle, jestli se použilo správné slovo. Františku, doplň mě tvoji zkušenost, ale mám pocit, že to byly právě tyhle ty scény, které vlastně byly nejtěžší z mýho pohledu.
2: Martina, jak má pomenovaný jeden ten zo svých krátkých filmů Magic Moments, tak vlastně to se stal taký pracovný pojem, který nás vlastně sprevádzal celým tým natáčaním, a to bylo to, že kedy prostě zrazu určité věci zapadnou. No je to ťažké popísať, lebo my sme tie scény videli predtým veľakrát, skúšali sme ich, vedeli sme ich slovo od slova, ale zrazu proste prišiel nejaký moment. A to aj práve, že bolo niekedy už len na tom, že sme mali vlastne niekedy tú možnosť stráviť vlastne s tou scénou, ja neviem, 2 hodiny v podstate. Aj keď nebola komplikovaná, ale zrazu určité veci zaklapli a zrazu bolo cítiť, že tam niečo reálne vzniká, niečo, dajme tomu, akože trošku nadpozemské. Nedá sa to proste definovať nejakým presným pojmoslovím. Hej, napríklad scéna, kde ja idem za Andrejom, keď ho žiadam o pomoc s exportovaním videa a on mi teda povie, vyhýbavú odpovie, že kúka na porno. Tak za prvé sme tam boli docela rozšantení, takže sme sa častokrát odprdávali aj my a práve to už sa dostalo do tej miery, kedy to bolo vtipné už len pre nás a ľudia už chceli ísť na obedovú pauzu. Ale zároveň aj Martina proste vedela, že to ešte nie je ono, že tam vlastne sú to vlastne mikrosekundy v podstate veci, čo tam vzniknú. Ani sami sme sa už len skôr vlastne nechali unášať v podstate tú situáciu ako takou. A hľadali sme proste v tom tú najväčšiu pravdu, mi sa dalo povedať.
6: Mal som písť na večeru môj dobrý kamoš aj so svojou dospelou dcerou a ja si neprajem, že by si nás vyrušoval.
4: Mám pocit, že některé ty scény a možná pak v globálu i celý ten film je ovlivněn československou novou filmovou vlnou. Například Hoří má panenko, ty scény z tanečního sálu, nebo Černý Petr, ty vztahové scény, jak se ti mladí lidé mezi sebou baví. Cítím to dobře?
5: To je zajímavý poznatek. Teď slyším to vlastně poprvé, tohle přirovnání, ale dává mi to absolutně smysl. Ale nemyslím si, že to byl Martiny nějaký záměr. O tom jsme se nikdy ani nebavili jako o nějaký referenci. Ona naopak zmiňovala filmy Von Kar Wai. Marie třeba.
2: Jo, jo.
5: Takže to jsme používali jako referenci, ale z té československé vlny to si nevzpomínám, že by tam z něčeho čerpala, možná nějak podvědomně.
2: Já vím, že jako nějaký inspirační filmy, jako inspiraci vlastně byly to 3 filmy a teď si pamatuju jenom 2 a určitě hrozně zásadní teda i pro moji práci na Peťovi byl film, kde je domov mého přítele. A co se týče toho střihu a vlastně té hry s těma různými formátama, tak tam byl zase film Buffalo 66. Tohle byly reálně věci, které nám Martina naposílávala před tím natáčením a které určitým způsobem s tím asi rezonovaly.
1: Herec František Beleš a producentka Lucie Žáčková nám přiblížili práci na filmu režisérky Martiny Buchelové Milovník, ne bojovník.
0: Snímek už zítra zahájí 4. ročník přehlídky Tady Vary. Do oficiální kinodistribuce se dostane začátkem října.

0: rafiátu jenom tak.
1: Francouzský hudebník Jean-Marie Machado, jeho jazzové uskupení Danzas a zpěvák André Minvěj ve vysílání Vltavy.
2: 22. září, takové je dnešní datum, je to polovina měsíce, vlastně už jsme skoro za polovinou a divadelní sezóna už nabídla dvě mezinárodní přehlídky, Plzeňský festival divadlo a potom ještě divadelní festival Kutná Hora. Jeho 12. ročník se hned na několika místech ve městě zaměřil na současné divadlo pobaltských zemí, Litvy, Lotyšska a Estonska.
1: Festival navštívila také naše spolupráce. Pracovnice, divadelní publicistka Marcela Magdová, která je hostem ranní mozaiky. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: V Česku se odehrává docela dost divadelních festivalů se zahraničním zastoupením. Jak v tomhle kontextu, Marcelo, vnímáte právě divadelní festival Kutná Hora?
3: V kontextu divadelních festivalů jejich existence se leckdy přehoupla přes druhou nebo i třetí dekádu. Je divadelní festival Kutná Hora akcí poměrně mladou a hlavně stále na vzrůstu. Na rozdíl právě od programů zavedených, avšak už upadajících do nějakého zacyklení, možná i regrese. Je to festival kladoucí důraz na mezinárodní účast, avšak nikoli ve smyslu zastoupení hostujících umělců, ale divadelních profesionálů, kteří přijíždějí úplně v jiné roli. A to v roli opravdu osob, které se na programu podílejí. Festival má velmi bohatý industry program, který právě tyto hostující účastníky vybízí k různé participaci. Do velké míry je to vlastně pracovní setkání, nikoli v přehlídka. Jak většinou bývají mezinárodní divadelní festivaly tady u nás brány. Je to pravidelně potkávání se dramaturgů z různých asijských zemí, ale potom samozřejmě umělců i ze zemí, na kterých je momentálně ten daný ročník dramaturgický fokus. Zároveň na festivalu je i vždycky výstup z rezidence mladých dramatiků, na které se nepodílí pouze dramatici, ale i režiséři. Takže je to zase takový jako mezinárodní tým, na němž zároveň i spolupracují konzervatoristi, studenti herectví a další. A to nejdůležitější, festival je opravdu jasně budovanou dramaturgií, která ohledává nejenom daný region, což bylo letos Pobaltí, ale je to zkrátka možnost se setkat s tvary divadelními, který si myslím, že tady u nás vlastně není jinde možné vidět.
1: A byl ten region Pobaltí tím jediným, co spojovalo dramaturgii letošního 12. ročníku?
3: Samozřejmě, tam byla i jistá tematická sepjatost. Připomněla bych, že za tímto festivalem producensky stojí divadlo X10. A to je především pro mě divadlo dramaturgie. A to nejenom osobnosti jako Lenka Havlíková, Ondřej Novotný, nově i Klára Meč. A spolu s ředitelem Krištofem Koláčkem, to jsou všechno lidé, kteří vlastně spolu utváří program divadelního festivalu Kutná Hora. To znamená, ten fokus je především vlastně, nebo ta optika je především dramaturgická. Programem se linula taková linka feministická, politická, byly tam motivy péče, sebepřijetí, potřeby naslouchat, nestavět mezi sebe bariéry, ploty. Samozřejmě ten sledovaný region logicky teď intenzivně řeší téma války na Ukrajině a vůbec tedy nějaké obavy z rozšíření válečného konfliktu. To tam bylo velice silně přítomné, ale samozřejmě i téma ekologie.
2: Marcelo, nemáme příliš času, zkuste vybrat jednu, možná dvě inscenace, které vás nejvíc zaujaly.
3: Bylo to pro mě finále festivalu a to performance litevsko-běloruské dvojice s názvem Klep Slep, za kterou stojí Igor Šugalejev, tedy Bělorus, a Anet Liškinajte, tedy litevská umělkyně. Bylo to takové fyzické dotýkání vzájemné odlišnosti, osobní zodpovědnosti za události na východní Ukrajině, které eskalovaly tedy po roce 2022, po tom, co proběhla ruská invaze na Ukrajinu. Byla to performance opravdu velice silně fyzická, intenzivní. Mimo jiné se tedy jedná o performance, která byla vybrána na letošní Eurovase, což je opravdu jako jedna z nejprestižnějších přehlídek právě pohybového, fyzického, tanečního divadla. Byl to opravdu neskutečný zážitek.
1: Když se zaměříme ještě třeba na inscenace pro děti a dospělé, tak byla k vidění inscenace, která se konala přímo na dětském hřišti, je to tak?
3: Ano, to si myslím, že taky není úplně obvyklé. Jednalo se o takové novocirkusové číslo Marka Libermana, umělce z Litvy s názvem Places, a v podstatě Liberman dokázal rozžít celý ten prostor hřiště, ale zároveň i velice citlivě a hravě zapojit publikum, a to i přesto, že tam mohlo třeba i mezi ním a dětským publikem docházet k nějaké jazykové bariéře. Ukázalo se, že to vůbec není problém, že prostě existují jisté zvuky, které nás všechny zbližují, nebo gesta, mimika, a nakonec tedy na závěr vlastně dokázal pozvat do toho prostoru i samotné děti, a opravdu ten závěrečný obraz byl až tak jako dětsky hravě očistný.
2: Na současné divadlo pobaltských zemí se letos zaměřil festival v Kutné Hoře. Nechyběla tam ani divadelní publicistka Marcela Magdová. Děkujeme, Marcelo, hezký den.
3: Hezký den, naslyšenou.

0: Čardáš, Vittoria Montiho nám zahráli Irina Kondratěnko a Ludmila Peterková. Jste s Vltavou je úterý 22. září.
1: A společnost vám dnes po ránu dělají Naděžda Hávová a Dagmar Kopečková a my vás teď zveme. Zveme vás do pražského institutu Cervantes. 90 let vysílání z Prahy do světa. To už je opravdu pořádný kus rozhlasové historie. A španělská redakce Radio Prague International si své jubileum připomene právě dnes večer v pražském institutu Cervantes. Od 18 hodin nabídne živé vysílání a diskusi o tom, jak se za 9 desetiletí proměňovalo zahraniční vysílání Českého rozhlasu.
0: Dozvíte se, jak rozhlas za druhé světové války bojoval proti nacistické propagandě, jak se jeho vysílání po válce dostalo pod kontrolu komunistického režimu a jak v roce 1968 znovu získalo svobodu.
1: Právě tehdy Radio Prague informovalo svět o okupaci Československa a jeho vysílání sledovali nejenom tisíce krajanů, ale taky zahraniční média. Zajímavá je ale i dnešní podoba zahraničního vysílání.
0: Třeba tradice posluchačských potvrzení o příjmu, která dodnes přicházejí z nejrůznějších koutů světa.
1: Tak se do institutu Cervantes přijďte od 18 hodin podívat na to, co všechno se může skrývat za vysíláním, které už 90 let propojuje Česko se světem.

0: Josef Eibler a první část jeho divertimenta na masopustní úterý.
1: Říká se, že doma není nikdo prorokem a platí to i pro Václava Havla v roce jeho nedožitých 90. U nás o něm pořád vedeme debaty, ale zajímavé je podívat se na něj očima lidí za hranicemi.
0: Jak Havla, dramatika, esejistu a prezidenta vnímá ukrajinský herec Viktor Kirilov, který se narodil až po pádu železné opony a stal se historicky prvním laureátem ceny Václava Havla?
1: Na to se ho ptala slovesná dramaturgině Lucie Němečková. Posloucháme další díl z pětidílného seriálu Havel světový.
2: Pour la première fois, j'ai entendu de Václav Havel par le biais d'une amie d'origine polonaise.
3: Poprvé jsem o Václavu Havlovi slyšel od jedné kamarádky, která má polské kořeny a působila na Ukrajině jako dobrovolnice. Díky ní jsem začal objevovat svět toho takzvaného východoevropského bloku, který lidé z postsovětských zemí příliš neznali, protože se nacházeli na druhé straně zdi. Uvnitř Sovětského svazu totiž režim fungoval ještě trochu jinak než v Polsku nebo Československu. Pro nás tyto země byly vždy o něco svobodnější. Já jsem byl od dětství obklopený spíš naším, ukrajinskou a taky ruskou kulturou. Takže to byl pro mě velký objev. Osobnost Václava Havla je pro mě hodně inspirativní. Myslím, že v naší zemi nemáme nikoho, s kým bychom ho mohli srovnat. Ostatně to platí i pro jiné země. Uvědomuju si, že právě díky takovým lidem jako Havel můžeme dnes žít ve svobodnějším světě. Dokázali porazit ten strašný režim a díky tomu můžeme být dnes ve střední Evropě svědky pokroku. A my na Ukrajině věříme, že to zlepšení postoupí až k nám. Pro mě je to velká čest, že jsem získal cenu, která je pojmenovaná právě po Václavu Havlovi. Mám pocit, jako bych tím získal ještě nějakou další dimenzi. Z herce malého pařížského divadla jsem se najednou proměnil v někoho, kdo má auru bojovníka za Ukrajinu a východní Evropu vůbec. Ale vážně, snažím se to mírnit. A říkám si, že musím pokračovat v tom, co jsem dělal doteď. Mám scény ohromnou radost a je to pro mě velká čest, ale na mém životě nic nemění. Když se ráno podívám do zrcadla, uvidím tam zase toho stejného Viktora jako předtím. Se všemi chybami, vlastní životní cestou a přesvědčením. Takže pro mě je to spíš ta radost a potěšení a určitě kvůli tomu nespichnu.
0: Pohled ukrajinského herce a dramatika Viktora Kirilova na odkaz Václava Havla a jeho pocity, co by čerstvého laureáta ceny pojmenované právě po Havlovi, natočila přímo po slavnostním předávání ocenění v Avignonu Lucie Němečková.
1: A zítra v seriálu Havel světový promluví zase íránská herečka a režisérka Azadeh Kangarani.
4: Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.

0: Koncertino Praha slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.

0: Píseň Noci karnevalové, čtvrtá skladba z cyklu Písně zimních nocí Vítězslava Nováka.
1: Dej pokoj se zimními nocemi.
0: Ještě je čas.
1: Si ještě užijeme, máme 22. září, myslím, že zítra začne podzim. Tak pojďme k protinožcům. Prostý čtverec a do něj přesně uprostřed vyříznutý kruh. Jenom si to představte. Takovou pozoruhodnou kompozici má dům, který se ve čtvrti Turek v australském Melbourne postavil jeden z předních australských modernistů, architekt Roy Grounds.
0: Stavba má nové majitele a v brzké době ji čeká citlivá rekonstrukce. Podrobněji ji představí náš spolupracovník Adam Štěch, který dům navštívil. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Adame, kdo je Roy Grounds? Jak se vyvíjela jeho kariéra?
2: Tak my bychom měli říkat Sir Roy Grounds, protože se stal Sirem za svoji tvorbu. Se narodil na začátku 20. století ve čtvrti St. Kilda v Melbourne. V Melbourne také studoval architekturu a ve 20. letech odjel na zkušenou do Evropy. Působil chvíli ve Velké Británii a na zpáteční cestě do Austrálie ještě se zastavil ve Spojených státech. A v roce 1932 v Melbourne zakládá svoje vlastní studio architektonické a začíná tvořit pod vlivem, řekněme, evropského funkcionalismu, dá se říci. A ta jeho tvorba pak graduje vlastně hlavně tedy po druhé světové válce, kdy z Melbourne se stává jedno z center australské moderní architektury a Sir Roy Grounds taky v této době navrhuje právě svůj vlastní dům.
0: A kdy tedy přesně ten dům vznikl a jak ho autor koncipoval?
2: Tak ten dům, já bych jenom poznamenal, já už jsem byl v Melbourne po druhé letos, po asi skoro 10 letech a už před těmi 10 lety jsem strašně usiloval o to se dostat do tohoto domu, bohužel se mi to nepodařilo, protože tehdy majitelé, které jsem i skontaktoval, byli pryč, tak se mi to podařilo teď konečně na podruhé a to velkou náhodou, protože mi přímo na Instagramu napsal jeho nový majitel, který mě sleduje už nějakou dobu, takže jsem měl poměrně hezkou cestu do toho domu otevřenou. Každopádně ten dům pochází z roku 1953,

0: Je to jednopodlažní stavba, která má opravdu čtvercový půdorys. Má jenom takovou linku oken, která je poměrně ve výšce, je vlastně těsně pod hranou střechy. Takže do něj vlastně jakoby nevidíme, ale ty okna krásně osvětlují ten interiér. No a právě uprostřed, když vstoupíte vlastně do toho domu, tak uprostřed je kruhové atrium, což je taková interní zahrada. Je to vlastně takový až japonský způsob trošku vlastně nějakého privátního prostoru. Ten dům se otevírá vlastně jaksi sám pro sebe dovnitř, jakoby, kdybych to tak řekl. A vlastně všechny místnosti, které v tom domě jsou, tak jsou pospojované. Je to vlastně jeden kontinuální proud, kdy vy můžete celý ten dům obejít kolem toho kulatého atria a vlastně místnosti jsou jakoby místnosti jsou odděleny pouze nějakým vestavným nábytkem nebo v podstatě nějakými takovými polopříčkami, takže je to poměrně velmi radikální jaksi prostorový koncept.
1: A které významné Graunzovo dílo bylo jeho domem potom inspirováno?
0: No a to je právě zajímavé, on si, vlastně píše se o tom, že on si tím domem testoval svůj vlastně vrcholný návrh, svůj vrcholný projekt, který vznikl o 10 let později, v roce 1962, a to je Národní galerie Victorie, což je tedy státu nebo teritoria Victorie australského, což je nejvýznamnější muzeum moderního umění v Melbourne, které tedy navrhl úplně na stejném principu. Je to v podstatě maximalizovaný ten jeho vlastní dům, protože stejně tak jako ten jeho dům, tak i ta galerie právě je vlastně na čtvercovém půdorysu a uvnitř má právě kulaté atrium, ale samozřejmě jaksi v gigantických rozměrech oproti tomu domu. Je zajímavé, že tenhle návrh galerie v Melbourne tak byl důvodem roztržky těch tří architektů Romberka a Boyda, protože se jim nějak ten design nezdál, takže Roy Ground se osamostatnil a vlastně pak už pracoval sám.
1: Jestli chcete vidět fotografie, podívejte se na Facebook Vltavy. Adam Štěch jich nafotil dost fotek, tak stojí za shlédnutí.
2: Povídali jsme si o domu Roye Graunze v australském Melbourne. Adame, děkujeme.
0: Taky děkuji.

0: blížíme se k 9. hodině, bude tu za 10 minut. Ještě předtím se podíváme do Plzně. Příběh konce druhé světové války, osvobození města, ale třeba i přednášky nebo koncerty. Tohle všechno v budoucnu nabídne zážitkové Pet & Loss muzeum. Najdete ho právě v Plzni.
1: Město pro něj opravilo budovu na Klatovské 19. Zatím je hotová rekonstrukce domu, včetně historických cenných losových interiérů a taky moderní přístavba s dominantou.
0: A najdete v ní americký tank Sherman.
2: Budeme muset začít používat představivost, stejně jako v celé této prohlídce.
3: Vysvětluje na úvod prohlídky zatím prázdných místností členka týmu, který novou expozici připravuje, Alena Schulz.
2: Na těch třech stěnách vlastně za tankem, co jsou do toho účka

0: kolem něj. Tam bude jedna z největších projekcí celého muzea. Bude mapovat to období od vylodění v Normandii až po osvobozování Evropy a příchod do Plzně.
1: V několika patrech staré budovy pak bude příběh konce války a osvobození Plzně pokračovat. Návštěvníci se dostanou i do zrestaurovaných historicky cenných interiérů navržených světově známým architektem Adolfem Loosem. A i tyhle prostory hrály na konci války důležitou roli, doplňuje vedoucí odboru památkové péče plzeňského magistrátu Karel Zoch.
2: Nacistický režim tady zřídil územní velitelství Wehrmachtu. A když Plzeň v květnu 1945 osvobodila americká armáda, tak v těchto prostorech přímo v těch dnes dochovaných autentických prostorech navržených architekty Adolfem Hrusou a Adolfem Loosem proběhl podpis kapitulace.
1: A i tuhle událost vznikající muzeum připomene. Zatím jsou tu holé zdi, které ale v budoucnu doplní projekce, informační texty a podle kurátora muzea Ivana Rollingera i řada exponátů.
3: Zajímavý jsou určitě artefakty a fragmenty třeba z letajících pevností B-17 letadel, ale i střely z amerických kulometů Browning, které vlastně zůstaly jako stopy války v Plzni do posledních let, ještě v 90. letech z katedrály svatého Bartolomě nebo ze synagogy v nedávné době. Od přátel jsme získali střely, které byly vyndány vlastně z fasád.
1: Autorem rekonstrukce historické budovy i nové přístavby je architekt Ludvík Grimm. Jeho přáním bylo vytvořit živý prostor, který je možné využívat hned několika způsoby.
4: Tady byl betonový dvůr, na kterém asi parkovaly ty vojenské vozidla. Tady v této části směrem ke Klatovské 17 byly historické garáže s nějakým zázemím. Já jsem si strašně přál vytvořit muzeum, které nebude mrtvé, které bude žít. A proto tady je tady to venkovní auditorium, propojené muzeum s kavárnou. To stupňovité auditorium má umožnit koncerty. Tady se spustí svinovací plátno, které tady ještě není. A se zadní projekcí bude kino, bude tady třeba autorské čtení, přednášky. Přál bych si, aby bylo živé.
1: Nové muzeum osvobození by se pro návštěvníky mělo otevřít příští rok na jaře. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.

0: To byl můj film.
1: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
0: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
1: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Dobrý den, teď máme 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ruské údery v noci zasáhly průmyslovou oblast v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině. Zahynuli 3 lidé, dalších 6 je zraněných. Informují o tom tamní úřady. Ruská armáda útočila i na přístavní město Oděsa. Podle ruského ministerstva obrany údery zasáhly kritickou infrastrukturu, kterou údajně využívá ukrajinská armáda. V noci útočila také Ukrajina na Rusko. Ruská protivzdušná obrana sestřelila podle ministerstva obrany skoro 300 bezpilotních letounů. Informace válčících stran není možné nezávisle ověřit. Sněmovna se dnes může vrátit k přísnějším trestům za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují znovu zavést možnost vězení pro rodiče, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Opozice varuje, že trest může dopadnout i na děti, protože rodič ve vězení peníze na výživné nevydělá. Poslanci by mohli projednat taky zvýšení důchodů starších seniorů o 500 korun po dosažení 80 let, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. V Praze se znovu rozjela lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovil provoz po 2 letech. Opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Jednorázová jízdenka zdražila na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy je jízda zdarma. Performeři a umělci otevírají dnes v brněnské Káznici festival performativního umění Faktor K. Návštěvníci až do pátku uvidí přehlídku divadel a pohybových performancí, koncertů i tanečních vystoupení. Všechny události alternativní a nezávislé umělecké scény se odehrají v bývalém barokním vězení, které v minulosti využívali i nacisté nebo komunisté. Festival dnes zahájí hosté konferencí, která upozorní na oživování paměti podobných míst. A počasí bude většinou oblačno, na severovýchodě zataženo a místy se objeví déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer čekáme ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 7 a na Šumavě kolem 10. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, vítejte u poslechu Vltavy, máme téměř 3 minuty po 9. hodině a naše následující témata divadlo a hudba. 4 lidé, jeden retrobar a taky věci, o kterých se běžně nemluví. Švandovo divadlo v Praze uvádí novou inscenaci Po tátovi. Je to dark popová komedie o rodině, o důvěře, o bezpečí a taky o tom, co si neseme do života od svých rodičů. O čem všem se tedy může začít mluvit u mikrofonu? To už nám za chvilku řeknou přímo tady ve studiu režisérka Lucie Ferencová a herečka Marie Štípková. A v 9:30 se za námi zastaví šéfredaktor D-Duru Lukáš Hurník. Připomene, že to bylo 25. září roku 1906, kdy se narodil Dmitrij Šostakovič a řekne nám taky to, co si pro posluchače v následujících dnech D-Dur nachystal. Ze studia tedy dobrý poslech přejí a zdraví a dobrý den přejí Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková. Také následující hodina nabídne kvalitní výběr hudby od klasiky po jazz. Nabídnu tvorbu Josefa Myslivečka nebo třeba France Schuberta. Další hodinu ranní mozaiky ale zahájí Bratři Ebenové.

0: je fik, fik, fikce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek v hrsti a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita. Nakládnout se do syta, či věřit rybce, kam až jde realita? A kde je fik, fik, je lepší vzhůru lítat, či jít po šipce, kam až jde realita? A kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik?
1: Bratři Ebenové zahájili další hodinu ranní mozaiky s datem 22. září.
2: Tři mladé ženy a jeden muž se jednoho večera sejdou v retrobaru Vesmír. Nejedná se o začátek vtipu, ale tohle je výchozí situace nové inscenace Švandova divadla v Praze. Dark popová komedie s názvem Potátovi, režisérky Lucie Ferencové a dramatičky Dagmar Fričové vypráví o vážných tématech, jako je rodina, důvěra, bezpečí a vztahy.
1: Více nám o novince řekne režisérka Lucie Ferencová a herečka Švandova divadla Marie Štípková. Dámy, vítejte ve studiu.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak trošku už jsem zmínila, o čem ta inscenace je, ale příliš jsem toho neřekla. Tak Lucie, o čem Potátovi je?
3: Tak je o rodině, o vztazích, o takovém zvláštním vystoupení v open mic klubu a o nečekaném setkání dvou sester.
2: Open mic klub. Co to je?
3: To je takový, jak jste říkala, retro bar s třpitivými detaily.
2: A tomu se říká open mic?
3: Kam můžou, je to, jako to specifikum je v tom, že tam chodějí lidi za mikrofon a na poriku můžou vystoupit ten večer live.
2: Takže není to karaoke bar, je to open mic.
4: Já myslím, že my to u nás možná známe spíše pod pojmem stand-up jo. Comedy club třeba. Jakože je tam otevřený prostor pro kohokoliv, kdo chce vystoupit. Některá vystoupení jsou dopředu domluvená, ale zároveň kdokoliv z publika může prostě na to pódium vstoupit a toho mikrofonu se ujmout. A to je ten pojem open mic, že je to vlastně jako otevřené komukoliv z publika, kdo chce říct svůj příběh, svoji historku.
1: A Marie, vaše postava Marta je právě je jednou ze čtyř lidí, kteří se v baru Vesmír sejdou. Co o ní můžete prozradit? V čem je pro vás zajímavé hrát?
4: V čem je zajímavé? Co můžu prozradit je to, že Marta je stálou návštěvnicí tady tohodle stand-up comedy klubu nebo open mic klubu.
1: Takový štamgast.
4: Ano. A každý večer se odhodlává k tomu, aby vystoupila. V podstatě je to ten jako důvod, proč tam poprvé přichází. Zároveň pak nachází v tom prostoru lidi, se kterými si je blízká a vlastně s nima naváže přátelství, až bych řekla, akorát je to takový, jako mám pocit, že se tam sejdou tři lidi, kteří jsou tak strašně jiní a kteří spíš možná na sebe zbyli, než že by vyloženě prostě jako k sobě patřili, že ale vlastně tím možná k sobě právě tak moc patří, že jsou tak moc jiní, že se vlastně jako doplňují. A nevím, jestli jsem odpověděla na to, na co jste se ptala.
2: Je to vcelku jasné. Mimochodem, kromě Marie Štípkové, Lucie, kdo se ještě objeví v těch dalších třech rolích?
3: Je tam Jakob Erftermajer, Anežka Šťastná a Andrejka Burušová.
2: A myslela jste na ně? Už když se začínala inscenace rodit.
3: Jo, je to tak. Dagmar Fričová to psala přímo pro ně. A zároveň jsou tam jisté styčné body s dokumenty, tárními příběhy, které každý z nás tam nějakým způsobem vložil.
2: Zkuste ještě upřesnit styčné body, co se pod tím představí.
3: Já to úplně nechci vlastně asi zveřejňovat. Protože jako spíš je to v oblasti takového osobního ručitelství, než úplně dokumentu.
1: Má jít ale o dark popovou komedii. Co si pod tím má divák představit?
3: Tak snažíme se právě mluvit o těch jako vážných nebo takových vlastně tabuizovaných tématech, ale s nadhledem, vtipem právě to, že to je stand-up komedie důležitý žánr. Snažíme se to nahlédnout nějakým jako, s odstupem, nadhledem, vtipem.
4: Stand-up bývá do určité míry založený na improvizaci. Platí to i v případě inscenace po tátovi?
5: Jsou tam místa, která improvizaci dovolují. Myslím, že se v tom postupně s dalšími přibývajícími reprízami budeme ještě uvolňovat. Ale zatím bych spíš řekla, že je to věc jako domluvená. Ale jako jo, jsou tam místa, která k tomu jako vyzývají a už se to pomalu rodí a ještě myslím, že se postupně to bude více a více rozžívat.
3: A já bych tě doplnila, já myslím, že Dagmar některé situace přímo psala, takže vypadají improvizovaně.
5: Jasně, že naším úkolem je spíš to odehrát tak, aby nebylo poznat, že je to text, který jo. My nějakým způsobem reprodukujeme. A o to se snažíme.
1: Každopádně tedy důležitou roli hraje ten mikrofon. A teď jakou má funkci? Je právě on tím, řekněme, prostředkem, který ty postavy přiměje říct konečně to všechno, co v sobě nosí nahlas?
3: Jako hrajeme s tím tak, že je to nějaký jako prostor, který z lidí vytahuje pravdu, kterou oni tam přišli říct, ale vlastně nakonec jí řeknou jako mnohem víc a mnohem autentičtěji, mnohem osobněji, než čekali.
4: Jaká je vaše Marta?
5: Aha, moje Marta je tak moc tvrdá a ostrá, řekněme, že je jasné, že někde uvnitř se skrývá něco hrozně jako křehkého a zranitelného. Myslím si, že něčím je vlastně mě samotné hodně podobná, i když nevím, jestli to byl záměr, nebo se to tak spíš pak propojilo, ano, při zkoušení. Ale vlastně je tam určitá jako tvrdá slupka nějaké jako vysoké manažerky, řekněme, COO, ale pod tím vlastně se postupně odkryje jako velká křehkost. No, to už jenom opakuju, co už jsem řekla, pardon.
1: Lucie, otázka je na snadě, byl to záměr?
3: Jo, myslím, že jo, že to tam prostě je záměrně ve všech těch postavách, nějaké osobní ručitelství.
4: V Pražském divadle Švandově můžete tedy vidět inscenaci po tátovi režisérky Lucie Ferencové v roli Marty s herečkou Marií Štípkovou. Obě dámy s námi zůstávají ve studiu.

0: 9 hodin 16 minut a na Vltavě dozněl menuet pro klavír A-dur France Schuberta.
1: Lucie Ferencová, Marie Štípková stále s námi ve studiu. Povídáme si o nové inscenaci, kterou můžete vidět v pražském Švandově divadle, nese název Potátovi. Už jsme říkali, že na scéně je mikrofon, jsou tam taky výrazné rudé závěsy, ty mají připomínat, nevím, divadelní oponu. Jejich úkolem je něco skrýt a nebo navodit právě ten pocit, že sledujeme divadlo na divadle.
2: Asi obojí, jako vlastně jste to vystihla, ale autorkou scény je Andriana Trpkovič a on v textu se říká, že to je takový old fashioned sklepíček s roztomilou patinou. A my jsme vlastně přemýšleli, jak ten švandákovský sklepíček jako, jak vytvořit takovou scénu, která by byla funkční, zároveň nějaká jako minimalistická, protože to s tím rádi pracujeme. No a tady ty závěsy právě se postupně odkrývají a dovolují vlastně vytvořit nějakou atmosféru, která se postupně pořád proměňuje a důležitý je taky light design, který dělal Vojta Nebeský. A vlastně jedno s druhým prostě odkrývá nějaké lži a pravdy, které o sobě nevíme.
0: A důležitou složkou je určitě bezesporu i hudba. A v inscenaci pracujete se zvuky vesmíru, nahrávkami z NASA, takže zní šumy, výbuchy, hukoty, které se propojí s popovými melodiemi. Ano. Jak tento hudební svět souvisí s příběhem?
2: Autorkou je Markéta Ptáčníková a on vlastně ten bar se jmenuje Vesmír. Takže, ale byla to nějaká potřeba jako podívat se trošku jako z vnějšku, z vrchu na to a zároveň vlastně tam dostat to, že ty jednotlivé konkrétní příběhy jsou přenositelné. Ono se to nás týká všech. Jako, lidi po představení chodí a sdílejí svoje příběhy rodinné a je překvapivé, jako, jak moc ta takzvaně tradiční rodina jako není tradiční.
1: Neseme si toho po předcích hodně, přemýšlím, co mám já po tátovi Marie. Přemělo vás to během toho zkoušení, anebo teď během těch prvních repríz inscenace, zamyslet se nad tím, co si sama nesete po rodičích?
3: No to rozhodně, já myslím, že tuhle otázku jsme si kladli prostě už při samotném momentu, kdy poprvé zazněl název inscenace a pak přes fázi čtení a už tam došlo ke sdílení i dalších příběhů. Ten můj rodinný příběh Lucie taky zná, on v lecčems prostě není to úplně to, co je prostě v tom textu samotném, ale má taky svoje zábavné zákruty, řekněme. A ano, jak jste správně pojmenovala, všichni si něco po těch rodičích jako neseme, ty batůžky a všichni se snažíme ten batůžek nějak co nejvíc jako ulehčit během svého života, abychom ho stejně těžkej nepředali svým dětem, ale zároveň nevědomky do něj přidáváme zas nějaký jako jiný svoje osobní věci. A myslím si, že tahle inscenace je hodně i o nějakém jako přijetí a odpuštění a vlastně o možnosti žít vlastně i s tím komplikovaným příběhem, který člověk takzvaně dostal, jako ať už řekneme věnem dědictvím nebo jakkoliv, tak vlastně ho jako přijmout a nějak jako se neprotrápit, ale vlastně nějak jako jít dál.
0: A myslíte, že má Marta nakročeno k tomu, že může z toho batůžku něco dát ven, něco si tam ponechat?
3: Jo, já myslím, že jo, že se to vlastně v průběhu té inscenace, toho představení stane. Že se jí takzvaně uleví, nebo že prostě ano, ulehčí jako ten batoh a zároveň je tam určitá naděje k tomu, aby to bylo ještě lepší.
1: Inscenace Potátovi, to není vaše první spolupráce, vy už jste se setkali v monodramatu na první pohled, tak v čem tahle práce byla třeba jiná než u Pohledu?
2: Tak jako v tom, že vlastně ten Pohled je monodrama, tak tam jsme byli s Májou sami, ale zároveň mám pocit, že jsme jako díky Pohledu mohli stavět na nějaký jako blízkosti a vlastně na tom, že máme jako společný našlej jazyk nějaký, že si rozumíme, že víme, že nám stačí prostě si říct jenom nějaký heslo a víme a kudy a bylo to takový uvolněný, vtipný. Já s Májou spolupracuju moc ráda.
1: Potátovi pár dnů po premiéře, co Marii ještě čeká?
3: Celá sezóna. Spousta věcí. Teď momentálně od půlky října začínáme zkoušet ve Švandově divadle novou inscenaci Dům Bernardy Alby.
1: Tak ať se to povede. Ať se vydaří celá nová letošní sezóna v pražském Švandově divadle. Nejbližší příležitost, kdy se setkat s herečkou Marií Štípkovou, je samozřejmě u inscenace Po tátovi.
0: Švandovo divadlo uvádí novou inscenaci a my jsme si o ní povídali s režisérkou Lucí Ferencovou a herečkou Marií Štípkovou. Děkujeme, ať se daří.
2: Díky.
3: Díky.

0: Před 120 lety
1: se narodil legendární skladatel Dmitrij Šostakovič.
0: Jeho dílo dnes ožívá v nesmrtelných nahrávkách
1: Davida Oistrajcha, Svjatoslava Richtera a Mstislava Rostropoviče.
0: Poslouchejte Šostakoviče v podání jeho obdivovatelů a přátel.
1: 22. září od 16:15 večer v Akademii na Vltavě.

0: kubánský jazzový saxofonista, klarinetista Paquito de Rivera ve vysílání Vltavy. Je 9 hodin 30 minut.
1: Mozaika.
2: Jsme rádi, že vám Vltava může dělat společnost taky v úterý 22. září, ale my se teď podíváme trošku vedle k našim milým sousedům. Zajímá nás, co si připravil Český rozhlas D-dur pro následující dny. Ve studiu vítáme šéfredaktora Lukáše Hurníka. Lukáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak pojďme rovnou na čtvrtek. To bude zahajovací koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. My tady na Vltavě chystáme živý přenos z téhle mimořádné události, protože Sočer letos slaví stovku. Co vy na D-duru? Jak to přijmete?
3: My uděláme něco, co normálně neděláme, a sice se k vám připojíme. Já vždycky razím to, že bychom, když jsou ty koncerty Sočru v pondělí, tak my to vysíláme ve středu ze záznamu, protože si myslím, že někdo třeba jde na ten koncert a pak řekne známým, hele, ve středu si to můžeš poslechnout znovu. Nebo si to sám poslechne, ještě zopakuje, když byl na tom koncertě. Dokonce i ti hráči toho Sočru si to mohou poslechnout ve středu. Že? No a teďka je to tak jako společensky významná událost novým šéfdirigentem, že jsme se připojili prostě.
2: Poslouchejte tedy ve čtvrtek večer Vltavu anebo D-dur, nezáleží na tom, co naladíte, protože uslyšíte zahajovací koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: A my vlastně máme trošku jinak nastaveny ty optimody takzvané, to jsou ty přístroje, které jako připravují do vysílání ten zvuk, takže když budou přepínat ty lidé mezi Vltavou a D-dur, tak to uslyší po každé malinko jinak.
0: O víkendu potom připomenete skoro na den jedno velké jubileum, pokud se nepletu.
3: No Dmitrij Šostakovič. Já jsem si vlastně tak trošku pro sebe říkal, že těch 15 symfonií, že to je takový jako kolos šílený, že vlastně nemáte příležitost je poslechnout všechny najednou. Ono to prostě, to nejde. Nedá z nějakého CDčka, pokud si je koupíte. No ale já jsem si říkal, že udělám takový průlet nad Šostakovičovými symfoniemi v rámci sobotního dopoledne a neděle, čili je to 8 hodin, tak to je celkem dost. Některé ty symfonie tam zazní celé, některé trošku zkrácené nebo v úryvcích. A s jistým komentářem, protože tam jsou strašně zajímavé historie kolem každé z nich. A já jsem si vzpomněl na našeho milého kolegu Otomara Kvěcha, který pracoval u nás v redakci, vynikající skladatel a znalec Šostakovičova díla. I tak trošku jako já myslím, že se tak malinko trošku stylizoval i do toho osudu toho Šostakoviče. A ten kdysi udělal takové komentáře ke každé symfonii, já jsem z toho vybral, tak jsem to pomíchal se svými komentáři. No takže, kdo chce jako zažít ten celek těch 15 symfonií, tak teď má příležitost v sobotu a v neděli.
2: Zkuste, Lukáši, vybrat jednu jedinou, která je vám nejmilejší.
3: No, já nevím, jestli se dá u Šostakovičových symfonií mluvit, že by nějaká byla nejmilejší. To jsou taková srdce rvoucí dramata různá. Buď v té hudbě, nebo v tom osudu, který je s tím spojen. No ale asi se přikláním k té většině, co si myslí, že 10. symfonie je ta nejlepší.
2: I tu nabídnete na D-dur.
3: Samozřejmě i ta tam bude, myslím, že celá. A pak je tam ta 15., která je postmoderní, že to jsou citáty takové hraní si na symfonii. A to je taky, ta je opravdu asi milá, bych řekl.
0: A dodá D-dur tento týden ještě něco, řekněme, méně moderního?
3: Ano, méně moderního, ale stejně temného. A je tam trošku vazba, protože Šostakovič měl tu operu Lady Macbeth z Mzenského újezdu, nedávno byla v Národním divadle a na toho dostal ten Stalin, že jo, málem do Gulagu, ale my budeme poslouchat Verdiho Macbetha, toho originálního na Shakespeareův námět v neděli v 16 hodin.
2: Program Českého rozhlasu D-dur.
3: S Domingem.
2: No tak Plácido Domingo, Claudio Abbado, myslím, tak je to, bude to stát za to. Program Českého rozhlasu D-dur najdete pochopitelně na webu a my jsme ho teď poměrně podrobně probrali také se šéfredaktorem stanice Lukášem Hurníkem. Lukáši, děkujeme, těšíme se zase příště.

0: Undergroundový ostrůvek svobody v totalitním Československu.
1: Ukrytý v žižkovském bytě 1+1 čtvrté kategorie.
0: Vzpomínky na dětství mezi zakázanými básníky, ztracenci i muzikanty.
1: V syrové výpovědi Marie Zelbové, Táňa, Praha 3, Žižkov.
0: Čtěte s Vltavou od 27. září.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Dean Martin, americký zpěvák, herec, ale také komik, jedna z velkých osobností americké populární kultury 50. až 70. let, proslul svým typickým nenuceným stylem a také přezdívkou King of Cool. Vyladíte Vltavu.
1: Co si člověk může přivést ze Srí Lanky, když nechá stranou suvenýry? Může to být třeba vědomí, že svět nepatří jenom nám, lidem. O 3 týdnech v zemi budhů, divokých zvířat a posvátných stromů nám teď povypráví básník a překladatel Adam Borzič.
2: Zpětně se mi putování Srí Lankou zdá jako čirá halucinace. Sen, který se vynořuje z jezera ve starobylém královském městě. Poskakuje na terase jako zlověstně krásný makak. Šeptá jako divoké stromový džungle. Je fialový jako vodní lilie a narůžovělý jako lotosové květy, obětované na oltáře budhů. Srí Lanka dýchá v oceánu u paty indického subkontinentu. Země zázračná, protikladná, bujná a také chudá a hlučná. Halucinační ráz prostupuje její duchovnost, kulturu, lidský i zvířecí vesmír. Začněme zvířaty. Čekal jsem, že na své cestě potkám zvířata. Ale že jich potkám tolik a na tak nečekaných místech, jsem netušil. Anuradhapuře jsme potkali varana, který právě vylezl z jezera. Přímo ve městě. Šli jsme po chodníku a on byl od nás asi tak 3 metry a okusoval kost. Cestou na lví skálu, kde si šílený král nechal vybudovat sídlo, z něhož zbyly lví tlapy, terasy s bazény a jeskyně s polonahými kurtizánami, jsme viděli z okna, jak se divoký slon dobývá do obchodu. Chudák obchodník, ale tak jsem byl tím rabujícím gigantem okouzlen. Přímo pod bájným palácem jsme ještě v pološeru zahlédli, jak 4 psy zahánějí do nádrže krokodýla. Opice na vrcholu lví skály se jevily jako něžně poskakující poutnice, zatímco my se za úsvitu kochali pohledem na zelenou nesmírnost, kde žijí divoká zvířata. Později nás makakové, tentokrát celá tlupa, přepadli na terase hotelu. Hadi, psi, sloni, netopíři, opice, pelikáni, delfíni, velryby, levharti, skvrnití, jeleni a samozřejmě krávy, svaté a humené. Na Srí Lance žijí zvířata a lidé společně. Společně obývají kvetoucí džungly. A jakkoliv se toto soužití neobejde bez obtíží, je to cosi, čemu jsme my sami už možná odvykli. Vědomí, že svět nepatří pouze nám. A pak jsou tu budhové. Lze na ně narazit na každém kroku. Svým melancholickým úsměvem vás provázejí všude. Na letišti, v obchodech, na křižovatkách, v jeskyních a stůpách, v zahradách a krámech. A protože Gotama Buddha dosáhl osvícení pod fíkovníkem Bodhi, jsou na Srí Lance spolu s jeho vyobrazeními uctívány i stromy. Obří, košaté, vlídné. Jeden z nich je potomkem původního stromu Bodhi, který už v Indii dávno uschl. Jeho větev přivezli zbožní poutníci na Srí Lanku 200 let po Buddhově odchodu do nirvány. Když jsem se modlil u obrovského výhonku stromu probuzení, všimla si mě krásná stará mniška a obdařila mě požehnáním. Ale ještě hlubší zkušenost jsem měl s jiným, mladším bráškou stromu probuzení. V Kendy, v zahradě Višnova chrámu, kde ovšem mají buddhisté také své oltáře, protože obě tradice se na Srí Lance proplétají. Právě zde mi nejprve jedna žena věnovala misku obětí květů. Další stará dáma v bílém mi darovala šťavnatou mandarinku a třetí paní, když mě viděla, jak se modlím, zvedla palec a řekla good. A nakonec se mnou dal do řeči mladý biochemik. Zeptal se mě na moji spiritualitu a chvíli jsme mluvili o buddhismu a o tom magickém stromu. Zahrada Maha Vishnu Devale se mi vtiskla do srdce. Moje spiritualita se tu vtělila do stromu, posvátných soch a krásných.

0: tebe prosta stínu. Obecné kultuře převládá patriarchát a konzervativní hodnoty. Na ostrově také stále můžeme narazit na stopy dlouholetého válečného konfliktu mezi sinhalskou většinou a tamilskou menšinou. I tak je Srí Lanka multikulturní zemí. Vedle buddhistů a hinduistů tu žijí také početné komunity muslimů a křesťanů. Srí Lanku jsme za 3 týdny procestovali křížem krážem. Její přírodní a duchovní krása nás prostoupila, místy ohromila a někdy i vyděsila. Pokud naše cestování není pouhým turismem, ale také poutnictvím, lze si z cesty dovést víc než suvenýry. Já a moji milovaní jsme si sebou přivezli zesílenou úctu k lidem, stromům i zvířatům. Vědomí, že vše živé patří do jediné chvějící se sítě, posvátné a svítící jako svatozář kolem Buddhovy hlavy.
1: Do země laskavých budhů a divokých zvířat nás zavedl básník a překladatel Adam Borzič ve své dnešní úvaze krátce před 10:00 dopolední.
2: A teď už se svých nástrojů chopí Jan Páleníček a Jitka Čechová. Příjemný poslech.

0: Část skladby pro violončelo a klavír Sergeje Rachmaninova jsme slyšeli v podání Jana Páleníčka a Jitky Čechové.
1: A už pozítří začne v pražských Holešovicích.

0: Mezinárodní festival ilustrace a komiksu Lustr. A myslím, že tohle je důvod, proč si Ondřej Cihlář pozval do studia ilustrátorku a grafickou designérku Magdalénu Gurskou. Vítej u nás, Ondro, je to tak?
1: Ano, dobré dopoledne, děkuji za přivítání. Přesně to potvrzuju, budeme se bavit samozřejmě o ilustraci a komiksu, ale taky o kulturním podoubí v Ústí nad Labem, protože má hostka je propojená právě tam s kulturním centrem Hraničář, což je jako prosto zásadní instituce pro tento kraj, ale samozřejmě pro celé město, takže se na to poptáme a myslím si, že nás čeká zajímavý rozhovor.
0: Magdalena Gurská za okamžik hostem Ondřeje Cihláře v dnešní vizitce, ať se to celé povede.
1: Moc děkuju.
2: Nalepte si také dnešní vltavský akcent od 16.30. Zajímat se bude o objekty, architektonicky zajímavé objekty, které dlouhá léta chátraly a teď se dostávají do popředí a získávají si zpět svou popularitu. Je to například Vinternicova vila v Praze na Smíchově, Volmanova vila v Čelákovicích nebo třeba Budilova letní vila v Kostelci nad Černými lesy. Jaké jsou její příběhy? Dozvíte se dnes, začínáme v 16.30.
0: Zítřejší ranní mozaika, ta se otevře opět úderem 6. Dobrý den, 22. září, máme úterý, vám přeji ze studia Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková.

Zažijte komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda kvůli drahým palivům znovu zavádí regulaci cen pohonných hmot. Od října zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Současná opatření budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO platit do konce října. Kabinet taky uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinerie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. Poslanci by dnes mohli znovu jednat o zvýšení penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Opozice upozorňuje na to, že se změny promítnou do rozpočtu. Francouzský prezident Emmanuel Macron jednal v New Yorku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o válce na Ukrajině a situaci na Blízkém východě. Macron navrhl, aby Rusko a Ukrajina před zimou omezili útoky na ropnou infrastrukturu. Prezidenti mluvili také o možnosti znovu otevřít Hormuzský průliv, který Írán uzavřel po americko-izraelských útocích na začátku roku. Setkání se uskutečnilo na okraji Valného shromáždění OSN. Stovky lidí čekaly dnes ráno ve frontě před pobočkami České národní banky v Praze i v dalších městech. Banka začala vydávat zájemcům výroční 5000 bankovku se speciálním přítiskem, výměnou za běžnou 5000. Centrální banka ji vydává ke stému výročí vzniku Národní banky Československé v nákladu 200 000 kusů. A počasí bude většinou oblačno, na severovýchodě zataženo a místy se objeví déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer čekáme ubývání oblačnosti místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 7 a na Šumavě kolem 10 stupňů. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: V určitém momentu přichází game changer. Pocit zmaru a nespokojenosti se změní ve frenetické kreslení a extatické pocity radosti z tvorby. Obrázky vyskakují pod rukama jako houby po dešti. Tak popisuje dnešní host, ilustrátorka a grafička Magdalena Gurská chvíli, kdy se z práce u počítače stane radost a tvorba začne plynout téměř sama. U dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a já už se vítám právě se zmíněnou Magdalenou Gurskou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magdalena Gurská vystudovala grafický design na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pohybuje se mezi nezávislou a komerční tvorbou, vytváří vizuální identity výstav, propagační a vzdělávací materiály pro kulturní instituce a věnuje se také ilustraci. Její práce najdeme například v knihách Kapky na kameni a ABC Dárek nebo v časopise A2. Je členkou spící skupiny Nýbrž a podílí se také na Ústeckém festivalu ilustrace a komiksu. V roce 2020 byla nominována na Czech Grand Design v kategorii Objev roku a o 5 let později získala ocenění v soutěži Nejkrásnější české knihy roku za publikaci Stehem tahem. Její tvorbu teď můžete vidět také na letošním lustru Mezinárodním festivalu ilustrace a komiksu v hlavní výstavě Krajina 2.0 a festival startuje už tento čtvrtek v pražské Holešovické tržnici. Tak to je výčet, který není malý a já se přesto musím dozeptat, jestli jsem na něco zásadního nezapomněl.
2: Nevím, jestli jste na něco zapomněl, tak mě nic nenapadá. Asi jste možná na něco zapomněl, ale Aha. Nenapadá mě nic.
1: Ale nenapadá vás na co? Tak snad se k tomu třeba ještě doberem. Každopádně já jsem zmínil, že vaši tvorbu je možné vidět na letošním lustru Festivalu ilustrace a komiksu v hlavní výstavě Krajina 2.0, který ve čtvrtek startuje v pražské Holešovické tržnici. Tak mě zajímá, jestli už máte všechno nainstalováno.
2: Pracuji na tom. Včera jsem na tom začala pracovat. A vlastně zatím se vytvářím takovou nějakou jako prostorovou maketu, protože se bude jednat o instalaci a pracuji vlastně s kresbama, které jsou jakoby už hotové. Jsou z nějakých projektů, na kterých jsem pracovala v minulosti a jsou to třeba různé skice nebo jako ilustrace, které se třeba tolik jako nevyužily a vlastně skládám z toho takovou jako novou kompozici.
1: Tak pojďme mít konkrétnější, jak to bude vypadat.
2: Jak to bude vypadat, dobře. takže.
1: Jestli se to dá popsat.
2: Jo, důležitá je asi architektura letošního roku, nebo respektive mobiliář, který se stává z mobilních plotů v podstatě, když jsou prostě nějaké jako staveniště nebo takovýhle jako situace, rozkopání a td., tak vlastně se tam pracuje jako s tady těma plotama, který se zasazují do patek, takže se z toho vytváří takový jakoby předěly prostě v těch místnostech a potom s oranžovou sítí a s nějakým jakoby ta oranžová jakoby doplňková barva, která vlastně tak jakoby vychází prostě z těch jako teď mi to vypadlo. Prostě vychází to jakoby z tady těch jakoby věcí, které jsou v ulicích prostě když je jakoby rozkopená ulice, rozumíme si.
1: Oprava,
2: ano, přesně tak, opravy, děkuju za pomoc. Takže vlastně já to mám k dispozici plot, na ten plot prostě instaluju vlastně takový jakoby velkou plachtu papírovou, která je přesto jako přehozená, potom tam bude další kresba vyset vlastně z toho, z rámu, teda z trámu. Další prostě mikro takový kartičky budou nalepený na tom plotě a vlastně vytváří to nějakou jakoby nějaký průhled prostě do krajiny, že je to jako instalace, která se dá obcházet prostě z různých stran a z každý jakoby strany to bude působit trošku jak jinak. Mm-hmm. A pracuju tam právě s oranžovou barvou, která vychází z toho povídání, co jsem tady měla před chvilkou a potom jakoby doplňková je modrá.
1: Protože oranžová barva úplně často v přírodě a v krajině není, je to taková dost agresivní barva.
2: Je to tak.
1: Právě proto je na těchto plotech různě užívána, protože je to taková ta barva, která ohraničuje nějaké nebezpečí nebo nějakou překážku, takže je to teda kombinace vlastně tady těchto dvou prvků?
2: Je to tak, jo.
1: Dobře. Vy jste vaše expozice nebo instalace bude součást hlavní výstavy Krajina 2.0, která bude v pražské Holešovické tržnici, tak by mě zajímalo, jak ten prostor tam vlastně na vás působí, protože to je prostor, který se dost proměňuje, nějakým způsobem se snaží dlouhodobě kultivovat, zároveň možná ztrácí nějakou trochu patinu, tak jak to vnímáte?
2: Jako bavíme se konkrétně o těchto výstavních prostorách, kde budu vystavovat letos já. No, na mě to možná působí trošku, jakoby, není to white cube, což prostě vůbec nevadí. Ale zároveň, jako když jsem to viděla prostě poprvé ten prostor, tak jsem si jako říkala, že vlastně mě trošku nějakým způsobem mě třeba vyrušuje ta dlažba, ale zároveň to má jakoby takovou docela zajímavou, jako... Člověk má prostě z toho prostoru pocit, jako kdyby byl v nějaký jako trošku sakrální stavbě, že tam je jako docela dobrý světlo a jsou tam jako světlíky, takže vlastně, když si člověk jakoby zvykne na takový ty rušivý prvky, což pro mě třeba byla ta dlažba, tak vlastně se tam cítí docela dobře a jsou tam ty právě původní starý trámy dřevěný, takže je to vlastně jako docela příjemný prostor na práci.
1: Vy jste už leta propojená a pracujete v Ústí nad Labem, mimo jiné s prostorem Hraničář, ale možná také ve vícero místech, tak pojďte nám popsat vlastně, čím je pro vás Ústí nad Labem zajímavé, protože vy jste se tam také přestěhovala a nějakým způsobem tam vytváříte vlastně takovou kulturní komunitu, která tam dost zásadním způsobem ovlivňuje a řekl bych zlepšuje život v Ústí nad Labem. Tak nám trošku popište, co je pro vás vlastně to nejdůležitější, co vás tam přitáhlo a drží. Protože vy jste tam také studovala na vysoké škole.
2: No, asi vlastně jako ta komunita mi přijde hodně jako zásadní. Já jsem vlastně ty studie jako na různých jako vysokých školách, kterýma jsem prošla, tak vlastně jsem to jako je zakončila právě tady v Ústí a vlastně já jsem se vždycky jakoby trošku rozhodovala podle toho, kde jsou jaký lidi a jak to místo jako na mě působí, jestli má prostě nějaký jako kouzlo a tak a vlastně do Ústí jsem se dostala jako na pozvání kamarádů na klauzury, když jsem jako studovala někde jinde. A už jenom jako ta cesta prostě tím vlakem, když člověk jako jede z té placky prostě, tak jak tam vykoukne říp a vlastně vyjíždí prostě najednou jakoby na tom horizontě vidí tu sopečnou krajinu a vlastně vyjíždí do té Porty Bohemiky, tak už to mi vlastně přišlo jakoby docela jakoby hodně prostě speciální a vlastně se mi to jako dost zalíbilo a když potom člověk vystoupí v tom městě, tak najednou jakoby vidí, že to město je fakt jako plný kontrastu a nepůsobí úplně jako dokonalé, není to rozhodně moc reprezentativní vzorek, ale zároveň právě jako to mě možná na tom baví, vlastně to nějaký jakoby napětí a to, že... To tam není úplně prostě všechno jakoby v pořádku a to je na tom vlastně jako docela zajímavý. No a vlastně, když jsem tam začala studovat, tak jsem tam jako začala studovat kvůli tomu, že jsem tam měla jako spoustu kamarádů prostě, který mi doporučilo tu školu nebo jako ten ateliér GD2, na kterém jsem studovala, jako hrozně vlastně takovou prostě líheň jako nějakých jako... tvůrců prostě, který mají jakoby každý nějaký jako svůj vlastní přístup, že vlastně v té době bylo hodně běžný, že ty ateliéry byly spíš takový jako mistrovský a že se prostě šlo podle jako nějakého jako mustru. Zatímco tady to bylo hodně jako otevřený prostě v tom, že vedoucí naši sice měli jako nějaký zaměření, ale rozhodně to nevyžadovali po těch svých studentech a vlastně jsme se hodně jako učili navzájem od sebe a byla tam v té době hodně jako silná taková jako ilustrátorská prostě parta, včetně Jakuba Hrdličky, Báry Kicovový, vlastně i s Bárou Milorovou jsme se tam potkali, Adela Bierbaumer a tak dál. A hodně nás bavilo prostě v té době jako kreslit a díky tomu, že jsme měli spoustu času, tak jsme se ty studia fakt jako užívali a hodně jsme kreslili po hospodách, nebo jsme jezdili právě jako na výlety do té okolní krajiny, prostě kterou jsme jako skrz to více jako poznali a i to právě jako okolí je zajímavý tím, že vlastně když člověk vyjede z toho rozbitého Ústí, tak najednou má kolem sebe jako hodně prostě zajímavou jako přírodu a zajímavou topologii. Prostě na jednu stranu jsou Krušné hory, na druhou stranu prostě je ta Sopečná krajina. Potom jsou tam ty jakoby vytěžené části a tak, takže vlastně jako tohle to mi přišlo zajímavý a já jsem vlastně po škole dostala příležitost docela jako skvělou. Vlastně jsem tam asi neplánovala úplně jako zůstat, to tak nějak jako vlastně vzešlo z nějakých jako okolností. A v té době vlastně byla vlastně krize Činoheráku, který, což je jakoby místní prostě divadlo, který hledal nový prostory a vlastně jako lidi z Hraničáře, který se tenkrát prostě jako, což byla jako nově začínající nějaká kulturní platforma, tak jim vlastně nabídli prostory, nebo našly se prostory jako starého bývalého kina, kde vlastně sídlí Hraničář doteď. A mě vlastně přizvala Martina Jonová, což je moje kamarádka a kurátorka galerie Hraničář, tak mě přizvala do toho kolektivu, protože prostě potřebovali začít řešit nějak jako grafiku. Takže vlastně já jsem se tam jakoby dostala skrz ní a bylo to jako hodně zajímavý prostě prostředí a zajímavý klima prostě, protože tam bylo jako spoustu mladých lidí. Všichni jakoby byli, nebo jako hodně z nich bylo prostě po té škole a byl tam jako velký prostor pro to se nějak jako realizovat, být kreativní, prostě vymýšlet jako nový nápady. Takže já jsem se tam jako naučila hrozně moc věcí a byla to prostě jakoby super, super zkušenost pro mě pracovní.
1: Dobrá, to nám zatím teď v tuto chvíli ve vizice říká ilustrátorka a grafička Magdalena Gurská. Pokud byste měli na ní jakýkoliv dotaz v průběhu této vizitky, kterou právě posloucháte, živě, pokud je to tedy v úterý dopoledne, tak je tyto své dotazy pošlete na e-mail vizitka@rozhlas.cz. My si teď zaspíváme, nikoli zahrajeme první písničku, kterou nám zaspívá kapela Beatles, I'm So Tired, a mě zajímá ještě, proč jste ji vybrala.
2: Jo, tak tohle to je pozdrav pro moji rodinu a já jsem vlastně jako Beatles začala, prostě vždycky to hrálo jako doma na deskách a táta s mámou měla hodně rádi Beatles, takže to je prostě taková pozvanka, takový zamávání vlastně jako naší rodině. A zvolila jsem tady tu písničku, která se jmenuje I'm So Tired, a to je právě kvůli tomu, že dost často mám právě jakoby trošku pocit, že jsem jako hodně unavená prostě z toho světa okolo, který je hodně jako bláznivý a tady to je jakoby prostor pro to se zpomalit.

0: No a my se vracíme k rozhovoru s naším dnešním hostem, ilustrátorkou a grafičkou Magdalenou Gurskou, která byla mimo jiné v roce 2020 nominována na cenu Czech Grand Design v kategorii objev roku a o 5 let později získala ocenění v soutěži nejkrásnější české knihy roku za publikaci Stehem tahem. No a mě by zajímalo, jestli vám ta cena k něčemu pomohla, jestli je to vlastně samozřejmě jistě prestižní ocenění, ale také vstupenka třeba k nějaké další zajímavé práci.
1: Já si myslím, že jako pro mě to bylo hodně důležitý kvůli tomu, že se jako ocenil ten tým, který na tom pracoval. To mi přijde jako zásadní věc. A co se týče jako nějakých vstupenek nějak někam, tak mně vlastně připadá, že ty ceny, nebo aspoň já to tak jako vnímám, že to jako není úplně to nejdůležitější, že se to vlastně jakoby zas tak moc neděje. Já třeba ty jako nejzajímavější projekty většinou dostávám jakoby skrz třeba právě jakoby ty lidi nebo nějaké jako síťování, prostě jako s nějakýma jako lidma, který se zajímají jako o stejný prostě jako témata a nějak se jako třeba další dobu známe, nebo se prostě potkáme nějak jako pracovně, ale co se týče jakoby toho, že by mi přineslo nějaký jakoby ocenění, prostě nějaký jako zajímavý kšefty v úvozovkách, tak z toho nabídky, jako nemám takové nabídky, ano, nabídky.
0: Pojďme si říct o té knize trochu více, protože se mne Stehem tahem, tak člověk by řekl, že bude ošití. Tak to jsem se samozřejmě netrefil, tak nám popište vlastně téma té knihy a jak jste na ní šla.
1: Jo, takže já jsem byla nejdřív oslovená od vlastně Aničkou Cerhovou, která v té době pracovala v místní jako galerii a muzeum Hořice. A v těch Hořicích prostě byla jakoby důležitá škola, prostě bylo to jakoby na přelomu 19. a 20. století, prostě tam vznikla tady ta jakoby škola pro mladé ženy a dívky a vlastně, co bylo zajímavé na té škole, bylo to, že tam jako v průběhu času učili docela hodně jako emancipovaný lidi, který vlastně se snažili ty jako ženy vzdělávat nejen v takových těch klasických prostě dovednostech, co se jako v té době očekávalo od těch žen, jako bylo třeba šití prostě nebo vaření a tak, ale zároveň je vzdělávali prostě tím způsobem, aby byli schopní se jakoby uživit, protože to bylo vlastně jakoby mezi válkama nějak a spoustu mužů se prostě v té době jakoby nevrátilo prostě z války domů. A takže vlastně tam byly jakoby hodně nějaký jako silný prostě emancipační proudy, který prostě šly od toho jakoby vedení a proto tam i jakoby vzešlo z té školy jako hodně prostě zajímavých osobností. A vlastně ta výstava byla prostě o tomhle tom, o téhle té škole a bylo to jako hodně zajímavý prostě téma, protože oni měli k dispozici velký archiv. Na té výstavě se objevovaly třeba nějaký z toho archivu prostě zajímavý textilie nebo i nábytek a tak a různý prostě vzorníky a jako práce těch jednotlivých jakoby žákyň a tak. A co mi ještě přišlo jakoby zajímavý vlastně na té výstavě, tak to byla spolupráce s Kateřinou Radakulan, což je architektka a ona jako hodně hezky vlastně pojala prostor toho té galerie, že vlastně my jsme dávali ten vizuál jako dohromady spolu a domlouvali jsme se jako na nějaký prostě barevnosti, která nám jakoby k tomu sedí, což jsme se shodli prostě na oranžový a vlastně ona jakoby vymyslela, že celý ten prostor bude protkaný jako liniema oranžovejma. Takže vlastně na těch bílých stěnách byly jako oranžová taková prostě taková jakoby mřížka, řekněme. A vlastně to se jakoby propsalo i do toho, do té jakoby grafiky prostě té výstavy a vlastně potom jakoby z toho zešel ten sborník Stehem tahem, což je jakoby sborník nějakých prostě teoretických textů od současných jako prostě přispěvatelek a zároveň to nějakým způsobem pojednává i tu výstavu jako takovou a je tam ještě jedna část té knížky nebo jakoby té publikace je rozhovor s Karimou Al-Mukhtarovou. Takže to má jakoby takových několik prostě jakoby segmentů. A ještě co se teda týče tý grafiky jako takový, tak vlastně to Stehem tahem, tak to je vlastně takový jakoby taková typografická prostě hříčka, to je jakoby ten nápis, který vlastně tak jako vychází z nějakého prostě prošívání nějakou jako nití a tak, tak to je jenom jakoby k tomu.
0: Vy jste zmínila, že na té škole učili dost vlastně zajímavé osobnosti, které jako řekněme vedly k určitým emancipačním myšlenkám. Jsou některé, pokud jste se s nějakými setkala z té doby, které máte pocit, že rezonují pro vás ještě teď v současné době?
1: Já teďko mám samozřejmě trošku v okno, o koho se jako jednalo, protože to nemám samozřejmě napsaný tady na taháku, ale spíš jakoby konkrétní jména si nepamatuju, ale prostě připadá mi to jako hodně zajímavý koncept a jako prostě bavilo mě na tom jakoby se podílet, bavilo mě se o tom dozvídat se jako dál víc věcí.
0: Vy ovšem jste si tady nějaký tahák přepsala z telefonu do sešitu, tak by mě zajímalo, co jste si napsala, co všechno z toho, co chcete říct a ještě nepadlo, tak pojďme zkusit zveřejnit.
1: Jo, já právě bych docela ráda mluvila třeba o tom, co mě jakoby baví za tvůrce nebo prostě nějaký inspirační materiály, tak to jsem jako čekala, že třeba se tady bude rozebírat, ale zároveň, nebo oblíbený projekty, na kterých jsem pracovala, ale zároveň jako nemusíme to vést úplně tímhle způsobem.
0: Ale tak pojďme zkusit zjistit, kdo vás tak inspirovala, zajímá jako spoluču.
1: Dobře, tak jo, já bych hodně jakoby chtěla teda doporučit posluchačstvu tady moje oblíbené knížky, což je třeba komiks Sabrina od komiksového tvůrce Nicka Drnasa. A já právě hodně mám ráda, nebo jakoby ve své tvorbě se dost inspiruju jako filmem nebo filmovými záběrama. Docela dost mě to jakoby baví a vychází to taky jako z toho, že jsem studovala nějakou dobu animace, takže jsem vlastně jako nakoukala docela dost různých jako zajímavých věcí v průběhu prostě takových těch jako formativních let. A vlastně ten tvůrce Nick Drnaso jakoby pracuje s takovýma hodně jako filmovýma záběrama, mi přijde. Takže tady to je můj oblíbený komiks, doporučuji. Má to takový jako neklidný téma, já úplně moc nechci prozrazovat, ale jako hlavní hrdinka se ztratí z něčeho nic a vlastně je to jakoby o tom, že po ní pátrá její rodina a vlastně postupně se jakoby rozkrývají takový další jako hodně znepokojivý jako složky prostě toho příběhu a je to jako hodně napínavý.
0: Pojďte nás trošku napnout ještě víc, čím jsou neklidní a jako vlastně, no, co se tam najednou odkrývá, aspoň tak trošku.
1: Jakoby
0: nemyslím udělat spoiler, ale udělat trailer.
1: Jako řeší se tam nějaký takový jakoby jako nějaký spiknutí a takovýhle věci.
0: Dobře. Vy když mluvíte o komiksu, tak samozřejmě taky vytváříte komiksová díla, mimo jiné pro čtečky, což je vlastně nový zajímavý médium, který může vlastně být prostorem, který posune trošku komiks dál, protože je možná jako možné využít další prvek a to je nějaké rozpohybování vlastně toho komiksu na té čtečce. Tak pojďte nám říct, jestli to skutečně takhle je, jestli vlastně i drobné animace, to, že se třeba, já nevím, text objeví až po nějakém čase zobrazení toho obrázku, to, že se tam třeba objeví nějaký pohyb, jestli tohle to čtečky umí, jestli tohle je možné, jestli s tím pracujete.
1: No, já jsem právě komiks do čtečky dělala jako svoji diplomku a já si myslím, že jako ta technologie prostě těch čteček jako určitě má prostě svoje využití. Myslím, že čtečky moc jakoby obecně nepracují s nějakou jako obrazovou přílohou, že vlastně jsou jakoby hodně jako takový redukovaný formát prostě, který je jako zaměřený opravdu jenom na text a šetří to prostě jako prostor a tak dál, což mě jako vlastně zajímalo. Ale ta jako zobrazovací technologie je docela zajímavá v tom, že ono to má, jakoby ten displej má určitý zpoždění prostě, když přepínáte ze stránky na stránku. Takže vlastně mě napadlo, že tady ten jakoby princip by se dal vlastně využít třeba jako v tom komiksu pro nějaký právě jakoby takový filmovější nebo jako animačnější přístup v tom, že třeba když jako rozfázujete nějaký jako pohyb a nahrajete to prostě do té čtečky jako v obrázcích prostě po sobě jdoucích, tak vlastně tím, že to má jako určitý zpomalení a vy se jako překlikáváte z jedné stránky na druhou, tak je tam jakoby dochází opticky prostě k nějakému jako pohybu. Takže tohle mi vlastně přišlo docela dobrý na tom. Mm-hmm. A taky je jakoby hezký na tom elektronickém inkoustu, že prostě má hodně jakoby sytou tu černou barvu a prostě přišlo mi to jakoby zajímavý si vyzkoušet něco takového.
0: Hmm. Tereza Horvátová nedávno tady ve vizice před Tabukem říkala, že v Česku má pocit, že v Česku chybí kritika ilustrace. Nebo kritici ilustrace. Souhlasila byste s tím názorem a máte pocit, že jsou potřeba?
1: Rozhodně jo. Rozhodně jo. Já se třeba jako hodně cením Báry Millerový a její práce, protože mi přijde, že tím, jak se známe jako docela dlouho, tak mi přijde, že ona jakoby se hodně jako vypracovala prostě od té doby a strašně mě jako by baví a přijde mi jako skvělej prostě její zápal pro věc a jako ona dokáže být jako hodně právě jako kritická, ale takovým jako zajímavým způsobem, že dokáže prostě ty věci jako strašně dobře jako rozebrat a prostě jako nějaké ohledávat, jak prostě fungujou a tak a myslím si, že to je jako hrozně důležitý a že to vlastně tu ilustraci posouvá jako hodně dál. O nějaký takovýhle kritický přístup.
0: Naší vizitku ovšem posune dál další píseň, kterou jste vybrala, Check Your Face od OK Kaja, tak pojďte nám k té písni říct si více.
1: No, tak OK Kaja je moje oblíbená jako hudebnice. Má jako docela zajímavý původ. Ona se narodila v New Jersey, ale vlastně její rodiče jsou částečně jako afroameričtí. Chan je myslím táta a máma je Norka a ona vyrůstala prostě právě v Norsku a je to taková jako zajímavá bytost. My jsme byli minulý rok na jejím koncertě nebo před dvěma rokama v Kafe v lese a byl to jeden z nejhezčích koncertů. Hrozně dobře si dokáže získat vlastně to publikum. Je taková hodně jakoby přímočará, strašně jako příjemná a hrozně vtipná. A právě, že v těch jako svých písničkách, v těch textech jako řeší vlastně hodně takový jako hluboký prostě vztahový věci, anebo i jako psychický zdraví a tak dál, ale ty texty jsou vlastně hrozně jakoby takový jako lehký a vtipný a já se k tomu jako hodně ráda vracím, když třeba jako jeme mizerně.
0: Říká dnešní host, ilustrátorka, grafička Magdalena Gurská. Máte-li na ní jakýkoliv dotaz, tak jej pošlete na e-mailovou adresu visitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Náš oblíbený hlas Janky Plotkové nám ohlásil, že jsme ve vizitce zhruba v půlce. Ve vizitce s dnešním hostem, ilustrátorkou a grafičkou Magdalenou Gurskou, jsme se bavili před písničkou OK Kai, která se jmenovala Check Your Face, a se kterou jste se mohli nedávno setkat v Kafe v lese. Tak jsme se bavili o vlastně takovém pokusu přenést komiks do různých těch čteček. A teď mě zajímá, jestli vaše záliba s různými dalšími zobrazovači a, jak vy říkáte, zařízeníčky, vlastně ještě vede dál, a jaké to jsou, které máte oblíbené. A proč vlastně tu ilustraci propojujete s těmito zobrazovači, protože samozřejmě je tady silná skupina výtvarníků a ilustrátorů, kteří naopak se snaží držet tradičního materiálu knihy papírové.
2: No, mě na tom jako právě docela baví, že jako, když jsem přišla do Ústí, tak mě jako by hodně bavilo kreslit v nějakých jako editorech, který vlastně má jako štětec prostě, nebo tušku, prostě jako je to 8-bitová kresba, to znamená, že to je hodně takový jako rozdrobený, prostě takový jako raw, a že vlastně se mi jako líbilo, že člověk prostě jakoby se odstřihne od nějakého toho svého jako rukopisu a vznikají vlastně jako nový takový jakoby hravý věci. A jakoby tím, že není prostě úplně fixovaný na to, že to má být jako dokonalý, tak se u toho může jakoby mnohem líp uvolnit třeba. A v té době jsem mi můj chlapec pořídil, protože mě to jakoby bavilo dělat takovýhle prostě obrázky, tak mi pořídil PDAčko, což je jako starý kapesní počítač prostě se stylusem, což je jako tuška. A vlastně na tom jakoby jsem, když jsem byla na stáži na Madejře, tak vlastně jako na tom jsem si dělala vlastně deník, což bylo jako docela vtipný, že z toho vznikly takový jako kresbičky 8-bitový, který vlastně jsou jakoby hodně rozpadlý, ale jako mám pocit, a to si teď nejsem úplně jistá, ale myslím si, že to bylo jakoby černobílý a vlastně potom jsem to nějak jako dobarvovala barevně ve Photoshopu.
1: Vy jste zmínila Madejru, tak nakolik pro vás tyhle ty různý jiný prostředí všim možným rázem přírody, krajiny, ale zároveň i barev vlastně působí, jak potom, když se vracíte do Ústí, které je takové rozbité a pořád trošku ještě zašedlé, jak je to vlastně, co si při tom uvědomujete? To, že vám ty barvy chybí, ty, které je možné vidět takhle v trošku v exotičtějších místech, nebo naopak se ráda pak vracíte do těchhle těch našich trošku pochmurnějších míst?
2: Já se ráda vracím, tady si báječně odpočinu od barev. No, na té Madejře, nebo jako na těch stážích prostě, nebo jakoby obecně na těch cestách prostě je hrozně jako fajn vždycky prostě si uvědomit, jak to jako někde může být super a třeba to funguje úplně jakoby jinak, a pak prostě si to jakoby přinést zpátky a třeba přemýšlet jako nad tím, co všechno z toho se dá jako zaimplementovat prostě k nám a co třeba jakoby je naopak jakoby příjemný a prostě co je ten důvod, jakoby proč se vracím, že třeba když jsem byla na té Madejře, tak tam jsme prostě jakoby jeli v době, kdy se ještě vlastně moc úplně jako nebylo běžný prostě stážovat. A vlastně my jsme jako hledali prostě, já jsem tam shodou okolností jela právě se svým přítelem a hledali jsme právě nějakou jako školu, kam budeme moc jít oba dva, protože jsme každý měli trošku jako jiný zaměření.
1: A těch on byl teda železničář ve výtvarnice a na Madejře se to podařilo protnout.
2: Ještě jednou?
1: On byl železničář ve výtvarnice a tam se to spojilo.
2: No, přesně tak. takže ne, on byl jako, on studoval interaktivní média a já jsem studovala grafický design, což prostě jakoby občas máte ty jako fakulty zaměřený prostě tak, že tam jsou spíš jako novomediální věci a tak, ale prostě povedlo se nám najít zkrátka tady tu školu na té Madejře, ale jakoby nemysleli jsme si, a to se i potvrdilo, že to bude úplně jakoby nejlepší škola na světě, prostě co se týče nějaký jakoby edukace nebo technologií a tak, ale vlastně jakoby hodně jsme to jako záhy pochopili, prostě jak to tam jako chodí, že vlastně nás překvapilo docela, že tam jako málo kdo i umí anglicky jako v té době, takže to bylo trošku jakoby problém, ale zároveň jsme jako nalenili a ten čas jsme prostě jako investovali jen tak prostě do nějakého jako cestování a poznávání prostě jako třeba lokálních věcí, což jako lokálních třeba různých jako míst, že jsme moc nechodili na ty turistický, ale snažili jsme se prostě hodně bavit jako s místníma a objevili jsme tam třeba jako hodně zajímavý prostě nějaký jako bary nebo hospody a zjistili jsme prostě, jak ty lidi jako fungují tam, jako
1: jak lidi fungují tam a čím se baví.
2: Právě. No a je zajímavý, že
1: byla otázka teda.
2: Já jsem to pochopila, no. Že oni jakoby moc úplně třeba necestujou. Jakože jsou prostě taky pecevalová celkem. Mi přišlo jako zajímavý. A taky mi přišlo zajímavý, a to je taková jakoby portugalská věc obecně, že jako když si dáte prostě nějaký jakoby drink, tak k tomu dostanete i jako takovou malou svačinku prostě, nějaký masíčka, oříšky a tak. A že třeba ty jakoby buráky tam hodně jedou a ty se prostě jakoby sypou přímo na ty pulty v těch barech a člověk si to louská prostě pod nohy. Takže jakoby potom má jakoby tozálně prostě jako zaprasenou podlahu pod sebou a mají tam jakoby hodně právě ty bary kachličkový, protože oni vždycky každý večer přijdou a prostě to tam jako vapkou vysprchujou. Takže to byla taková jako zajímavost. No a takže tohle byla jedna věc a druhá věc byla, že vlastně jsme se jako rozhodli, že bychom možná jako chtěli prostě přinést jako do té školy jako nebo tím prostě spolužákům nějaký třeba jako věci prostě od nás nebo jim ukázat prostě, jak to jako chodí. A v té době třeba v Ústí nad Labem se hodně jeli takový ty domácí galerie, což vždycky se udělalo prostě nějaký, jako se určil nějaký jakoby den a byla jakoby šňůra prostě vernisáží po různých jako bytech. Bytový galerie se to jmenovalo.
1: No a takže se procházelo prostě
2: procházelo
1: jako
2: se jakoby po bytech a jasně,
1: více míst.
2: Jasně a jakoby prostě ty lidi, co bydleli na těch bytech, tak jako vytvořili nějaký prostě umění, ať už jako na téma nebo jen tak. A prostě byla to taková jakoby taky šmejděničko, což bylo zábavný a zároveň prostě člověk jakoby viděl i nějaký jako to umění prostě, který samozřejmě občas jakoby tím, jak vzniká prostě hodně jako narychlo, tak tam můžou být vlastně takový jako zajímavý věci v tom, že prostě nečasto je to úplně jakoby super dobrý, ale jako někdy jsou tam taky osvěžující nápady. No takže vlastně tohle, to jsme si jako říkali, že by mohlo být docela dobrý, tak jsme tam jednou udělali takovou prostě bytovou výstavu. A jako hodně to ty lidi nadchlo. A obecně prostě jsme tam měli vlastně jako docela dost času prostě věnovat se jako vlastní tvorbě. Takže já jsem tam třeba jako dělala takovou prostě sérii pohlednic, bylo to inspirovaný přírodou prostě tý jakoby Madeiry, která je hodně taková jakoby zajímavá v tom, že ten ostrov má prostě jižní a severní část, prostě jako ten ostrov je prostě jakoby hodně plný protikladů prostě. Z té jedné strany je hodně takový suchý, pustý, prostě vyfoukaný a z té druhé strany je jakoby hodně vegetace, prostě hodně takový jako bujný a furt tam prší. Takže vlastně jsou tam jako hodně prostě zajímavý taky kontrasty zase. Takže vlastně ta série těch pohlednic byla prostě jako inspirovaná tou krajinou a kreslila jsem to fixou, což prostě je taky jakoby hrozně dobrá technika, která vlastně jako nabízí úplně spoustu prostě možností, jak pracovat jako s těma vrstvama, s barvama, s nějakým prolínáním a tak, takže.
1: Takže to byla zajímavá zkušenost Madeiry.
2: Jo.
1: Co jste si přivezla z Madeiry do Ústí nad Labem?
2: Jo, no jo, a jako vlastně bylo docela dobrý, že po dlouhý době jsem přestala mít exémy a myslím si, že to jako bylo hodně spojený s tím, že tam fakt jsme jedli hodně jako čerstvýho ovoce a zeleniny a byl tam ten mořský vzduch, což prostě, nebo oceánský, což jako pomáhá, takže vlastně, když se potom vrátí člověk jako do Ústí, tak je to trošku čočka a pak jsme ale pokračovali do Polska, do Krakova, kde teda jakoby taky smogová situace super, takže to bylo taky jako zajímavý. V Ústí jsme byli krátce.
1: Jaký je život v Krakově v rámci oboru, který vás zajímá, protože o Krakově se mluví jako o jednom z nejkrásnějším polském městě, tak jak jste to vnímala jako v rámci třeba i nějakých subkultur, které tam třeba jsou?
2: Jo, to bylo docela zajímavý, že zase my jsme prostě nebyli úplně jako tradiční erasmáci, zase se nás tam sešlo takhle trošku jakoby víc z té školy, že jsme tam byli ve třech a bydleli jsme teda v tady tom krásném městě Krakově, jsme bydleli vlastně jako v takovém prostě v či, jako čtvrť, prostě, kde jsou činžovní domy, a vlastně my jsme jako vešli do té naší rezidence prostě přes ten vchod do dvorku, kde byla bývalá kolárna, a to byla jako upravená prostě na byt. Takže jsme tam bydleli takhle, jakoby, byly tam 3 pokoje prostě v té kolárně, bylo to teda nějak, jakoby, byly tam nějaký plastový okna, prostě bylo to namalované na bílo, ale jakoby ten byt byl prostě příšerný, byla tam strašná plíseň a vlhkost a všechno. No a bylo to na tom betonovém dvorečku, takže, ale zase jsme docela jako ušetřili peníze. Tak prostě potom, když samozřejmě člověk jako vejde do toho historického centra, tak to jakoby má docela silný jako genius loci a jsou tam všude vrány, což je jakoby taky, taky jako zajímavý element. A my jsme nějak jakoby, já jsem začala studovat tam jako teď už nevím, jestli to byla grafika, jakoby klasická prostě, jako, nebo jestli to byl grafický design, to se přesně nepamatuju, ale vlastně jakoby taky. Zase mě moc nebavilo, že to byl taky jako mistrovský ateliér, takže jsem se rychle zorientovala v té škole a zjistila jsem, že tam je možnost jako jít na ty interaktivní média, nebo nový média, nebo něco takového, kde vlastně jako studovali ty mý dva vlastně jakoby kamarádi. A oni měli taky jako hodně volnější vedení a jako moc se nechtělo úplně, aby ty erasmáci prostě chodili na, na hodiny nebo na výuku prostě s těma jako jejich studentama, protože to bylo jako, byla to zátěž prostě z hlediska jako jazyku a angličtiny prostě pro ty jako vyučující i pro to studentstvo. Ale my tím, že jsme byli Češi, tak prostě docela dobře jsme jako rozuměli polsky, takže vlastně nás tam jakoby potom prostě nějak jakoby přijali mezi sebe a mohli jsme tam chodit jakoby na ty jejich jako hodiny. A vlastně to bylo, bylo to, teď jsou tady děti, to jenom mě mávají. Bylo to docela vtipný v tom, že oni mají jakoby hodně, vlastně Poláci mají docela rádi Čechy a My jsme vlastně jakoby s nima, nebo díky těm studentům, s kterýma jsme se jako skamarádili místníma, tak jsme jakoby objevili zase prostě ty jakoby místní prostě kluby, hospody, prostě tady ty jakoby místečka zašitý a bylo tam jedno, který se jmenoval Pěkný pes. A tam vlastně jsme se i seznámili s nějakým jako chlápkem, který tam jako pořádal filmový večery, který byly věnovaný českému filmu. Takže to bylo docela zajímavý.
1: Takže jste v Krakově chodili na český filmy.
2: Taky, mimo jiné.
1: My si teď pustíme Blackwater, píseň od Timber Timber. Proč jste ji vybrala?
2: Já mám hodně, to taky. Vlastně já jsem přemýšlela jako nad tím výběrem těch písniček a až na Beatles. Jsou tam jako všichni interpreti vybraný na základě prostě nějaký zkušenosti z koncertu. Že vlastně ty koncerty, na kterých jako jsem byla, tak by přišly hrozně dobrý. A tohle byl taky jako jeden z nejlepších koncertů v Akropoli, myslím, jsme na tom byli. A má to hrozně takovou jakoby příjemnou melancholickou atmosféru. A bohužel včera, když jsem se jako zjišťovala ještě nějaký, jakoby, nebo jsem si dělala přípravu na ten rozhovor, tak jsem zjistila, že ten zpěvák, Taylor Kirk se jmenuje, tak letos umřel. Tak to mě jakoby hodně mrzí. A tak to je taková vzpomínka na něj.

0: Náš dnešní host, ilustrátorka a grafička Magdalena Gurská, má ovšem také slovenské kořeny. Možná proto zazní i následující rozlučková píseň tohoto již posledního vstupu a bude ve slovenštině. Ale chtěl bych se zeptat, jestli to je teďka téma, které máme v těch posledních 5 minutách řešit, nebo naopak ze svých poznámek vytáhnete něco pro vás mnohem důležitějšího.
1: No, já jsem chtěla mluvit ještě o keramice a háčkování, ale jako klidně můžem mluvit o Slovensku.
0: No ne, ale jestli je keramika a háčkování důležitější, tak pojďme se přestěhovat k tomuto tématu. Proč jste to zmínila?
1: No, protože mě vlastně jako připadá hodně jakoby důležitý na mojí práci taky nějaká jakoby protiváha prostě, což je jako odpočinek od těch jako obrazovek a od toho kreslení.
0: K rukodělným pracím.
1: Jo, já si vlastně, já jako to nemám jak spoustu mých kolegů, že vlastně to kreslení je pro mě něco jakoby tak přirozeného, že to dělám furt. Já prostě potřebuju fakt se od toho jakoby dát pauzu a to jakoby se týká nejenom prostě těch jako relaxačních, prostě nějakých jako činností, kdy třeba mě baví jakoby kreativní tvorba, ale vlastně nechci kreslit, prostě fakt na to nemám chuť, takže místo toho prostě radši jako dělám prostě nějaký jako jiný věci, které vlastně jakoby taky mě nějakým způsobem prostě jakoby rozvíjejí.
0: Takže děláte ale... keramiku, děláte hrnečky a háčkujete dečky.
1: Jo, jo, hrnečky, no.
0: Hrnečky a dečky. Co z té keramiky děláte a co háčkujete?
1: No, háčku čepice. Mm-hmm. Ono teda totiž taky jakoby mě moc nebaví, když to moc dlouho trvá. Jakože jsem prostě netrpělivá. Takže vlastně ty čepice mi přijde, že jako je to takový jako celkem prostě rychlý a v pohodě.
0: Za jak dlouho to zvládnete, takovou háčkovanou čepici?
1: No, tak třeba, když si k tomu sednu, tak jakoby za jeden večer, ale je to dlouhý večer, jakože trvá to třeba 6 hodin. Mm-hmm. A pak mě samozřejmě mě bolí karpal, že jo, takže... Mm-hmm.

0: No, ale baví mě na tom právě práce jakoby s těma barvama, že mě jakoby, já dělám hodně jako takový žíhaný ty čapky a prostě líbí se mi, že zase prostě já vždycky, když se pro něco jako natchnu, tak to jako jdu do toho dost po hlavě, takže mám doma asi prostě, nevím, 60 klubíček a prostě různě jakoby si dělám nějaký jako vzorníky.
1: Co s těma čapicema pak děláte?
0: No, jako... To, jakoby myslela jsem, že to budu prodávat, ale zároveň já na to tak jakoby nemám úplně vlastně čas se o to starat, takže vždycky jako třeba se dokopu k tomu, že nafotím nějaký jako fajn fotky prostě s kámoštvem a tak a nebo ne a prostě udělám k tomu hezkou grafiku a tak, ale vlastně všechno mi to strašně dlouho trvá a pak už třeba najednou je jaro nebo léto a prostě jako nemám dobrý úplně načasování. Takže většinou to dopadne tak, že to jako rozdám jako vánoční dárek prostě, ale až za ten jako druhý rok.
1: Až za ten druhý rok, takže teď budete rozdávat čepice z Loňska.
0: Jo, jo, přesně.
1: Kolik stojí, když tak taková čepice, pokud by to šlo touhle původní myšlenkou?
0: Jo, no jako ono, aby se mi to zaplatilo, tak by to mělo stát aspoň třeba jako, aby se zaplatil aspoň ten materiál, tak by se mělo stát aspoň 1500, ale zároveň
1: je
0: prostě drahý. Je to drahý, no. Ale jakoby jsou unikátní. Ale samozřejmě pro kámoše to mám tak jako, že kdokoliv třeba dá, tak prostě něco dá a kdo nemá peníze, tak mu to dám jen tak. Jakože to
1: tak to je taky důležitý. Fajn. Ještě jste chtěla mluvit o té keramice.
0: Jo, jo, keramika. No, teď jsem začala chodit do domovů dětí a mládeže na kurz a dost mě to jakoby baví. Předtím jsme právě si udělali takhle jako s kamarádama ještě kurz v hlinotéce, kterou vede naše kamarádka Johanka Hnízdělová se svým kámošem Bořkem a to bylo super, protože oni nás vlastně jako naučili. Nebo já jsem chodila na keramiku v dětství už, takže k tomu mám prostě nějaký jako vztah a nějaký základ, ale vlastně nikdo mi úplně jakoby přesně nevysvětlil prostě, jak fungují jako nějaký prostě principy toho lepení nebo tak a měli jsme takový, jakoby, takový exkurs prostě do té technologie, což mi přišlo docela fajn. Takže teďko jako v tom domově dětí a mládeže, kam chodím s důchodcama, s důchodkyněma, tak...
1: To je stejně zajímavý, že do domu dětí a mládeže chodíte s důchodkyněma.
0: Je to zajímavý.
1: Protože to by mělo být teda domov dětí, mládeže a důchodců. Pojďte ještě pozvat teď aktuálně na to, co vás čeká a kam byste ráda své posluchače pozvala.
0: No, takže já bych určitě chtěla pozvat, teď nás čeká, kromě teda lustru, kam srdečně zvu a moc znovu děkuju celému týmu a hlavně Báře Mellerový za příležitost skvělou. Tak kromě toho lustru bych vás chtěla pozvat na další festival, což je ten festival, který děláme my a to se jmenuje Festival ilustrace komiksu a videoher v Ústí nad Labem, v Ústeckém Hraničáři. A letos to bude 11. ročník, který pořádáme a je to na téma sopky.
1: Kdy to bude?
0: Bude to 20. až 22. listopadu.
1: Musíme už končit, musíme se rozloučit. Děkuju za tyto náměty a pozvánky. Budeme se loučit s písničkou Mačace oči, která už nás podehrává. Jenom úplně kratší se řekněte, proč jste ji vybrala.
0: Jo, tak to je vlastně pozvánka na koncert, který tam budeme mít od interpreta, který se jmenuje Adam the World. A to je vlastně pozvánka, protože to je ta písnička, kterou tam bude hrát, tak přijďte.
1: Tak to je bezvadný, děkujeme za pozvánku i za povídání během celé vizitky s ilustrátorkou a grafičkou Magdalenou Gurskou. Já vám přeju hodně štěstí ve všem, co děláte.
0: Děkuju, já taky vám.
1: A od mikrofonu sloučí Ondřej Cihlář.

0: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Bylo 11 hodin, pěkný den vám přejeme.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Volby do poslanecké sněmovny by v srpnu jasně vyhrálo hnutí ANO s 34% hlasů. S odstupem následuje hnutí STAN, které by získalo 12%, třetí ODS 11%. Z aktuálního volebního modelu agentury Median vyplývá, že do sněmovny by se dostali ještě zástupci SPD se ziskem 9% a Piráti, kterým by dalo hlas 7,5% lidí. Motoristé se 4,5% hlasů by nepřekročili potřebnou 5% hranici. Tresty za neplacení výživné na děti by se mohly zpřísnit. Znovu o tom začínají jednat poslanci. Pokud by rodič neplatil nejméně 4 měsíce, znovu by mu podle návrhu koaličních poslanců hrozilo vězení. Část opozice s tím nesouhlasí, varuje, že to může poškodit i děti, které na peníze čekají. Návrh dnes míří do druhého čtení. Členské země Evropské unie se nakonec neshodly na prodloužení protiruských sankcí. Jednání v Bruselu budou pokračovat dnes. Původně se země měly shodnout už včera večer. Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí 2 ruských miliardářů ze sankčního seznamu. Proti tomu byla podle zdrojů ČTK jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Sankce proti ruským a běloruským občanům a firmám platí pouze do dnešní půlnoci. 3 významná americká média, stanice CNN, MS Now a server Politico, oznámili, že podávají žalobu proti vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem je omezení přístupu těchto médií do Bílého domu. Trump v pátek řekl, že jim ruší akreditace. Podle něj lžou o něm, o jeho vládě i o Spojených státech. Žalující média uvedla, že takový krok je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který mimo jiné garantuje svobodu tisku. A počasí bude většinou oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7 stupňů Celsia. Více informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: V 11 hodin tedy začíná proudové vysílání stanice Český rozhlas Vltava, kterým vás provází Daniela Čermáková. Dnes je tu se mnou jako obvykle v úterý Jakub Doležal a ten dnes sáhl do tuzemských jazzových vod a představí nám osobnost basisty Tomáše Baroše, který je žádaným hudebníkem tuzemské jazzové scény. Za více než 20 let profesionálního působení vystoupil na mnoha světových scénách a doprovázel světové jazzové hvězdy. Tak Jakube, dobrý den, vítám tě ve studiu.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Ty jsi vybral basistu Tomáše Baroše, protože mu vychází nové album.
2: Je to tak, já jsem neodolal a chtěl jsem upozornit na nové album Tomáše Baroše, v podstatě jeho první album jakožto lídra kapely, protože to album je vynikající.
1: No tak to se samozřejmě těšíme, ale potřebovala bych vědět trošku víc o něm, než že je vynikající. Tak jakou hudbu si máme představit?
2: Představme si prosím moderní jazz akustického ražení. Je to vlastně jazz, který navazuje na akustické kapely Wynton Marsalise například, ale on žádný elektrický kapely nikdy neměl, takže pardon. Je to mainstreamový jazz, prostě založený na tradicích malého jazzu od 40. let, řekněme, ale samozřejmě jsou to skladby moderní, autorské skladby Tomáše Baroše a navíc je to album s přispěním zahraničních hostů.
1: Pustíme si rovnou první ukázku?
2: Ano, je to skladba, která údajně vznikla před odletem na angažmá v Japonsku a jmenuje se příznačně Kyoto.

0: To byla první ukázka z nové desky basisty Tomáše Baroše, kterou nám dnes přinesl do studia představit Jakub Doležal. Jakube, než se budeme podrobněji věnovat té desce, tak nám řekni něco víc o samotném interpretovi, hlavním interpretovi, basistovi Tomáši Barošovi. Pokud vím, on je původně klasický kontrabasista a pak zběhl k jazzu.
1: Zběhl k jazzu, ale velice záhy, protože jeho otec je věhlasný jazzový trumpetista Julius Baroš, takže on jako jazzu byl vystaven vlastně od malička. A já si pamatuju Tomáše Baroše, když mu bylo třeba 15 nebo 16, že už hrál po Praze a už tehdy hrál vlastně jako hrozně dobře. Takže vlastně ta klasická průprava tam samozřejmě asi z nějakého muzikologického hlediska poznat je, co se týče techniky, kterou má Tomáš teda vynikající.
0: A hraje zásadně na akustickou basu nebo i na basovou kytaru?
1: Viděl jsem ho hrát i na basovou kytaru, ale evidentně ta doména je ten kontrabas. A jako kontrabasy z toho využívají nejen tuzemští muzikanti, co by se jmena. Takže jenom jsem chtěl říct, že vlastně ta deska, kterou posloucháme, ty jsi o Tomášovi Barošovi mluvila jako o basistovi a lídrovi kapely, ale on je vlastně i jako výhradní skladatel alba, což je zajímavé. Teda
0: A ještě, když se zastavíme u té jeho hry, co je teda na ní tak specifického a tak výjimečného, že ho katapultovala mezi světové hvězdy?
1: No je to prostě dobrý. Ne, budu seriózní, pardon. Ne, je tam kombinace teda jako neuvěřitelné muzikality, je tam dále prostě přehledu o tom jako jazzu, co by o žánru a jeho podobách. A ta technika, která taky vlastně na, i na český poměry, teda musím říct, je vynikající doslova. A samozřejmě tady nám jako, já už jsem četl, že se můžeme bavit o pokračování té slavné kontrabasové školy, protože konec konců čeští basisté jako Jiří Mráz nebo Miroslav Vitouš nebo Jan Arnett nebo Milan Pilar samozřejmě v 60. letech, tak se stali minimálně evropsky a potažmo světově proslulými instrumentalisty. Ale já bych tuhle tu kontinuitu asi nepotřeboval tak zdůrazňovat. Prostě Tomáš Baroš hraje dobře na kontrabas a natočil výbornou desku.
0: Ze které se teď pustíme druhou ukázku.
1: Je to ukázka s názvem Gentle Kind of Brave.

0: To jsme poslouchali druhou ukázku z alba First Call basisty, kontrabasisty Tomáše Baroše. Jakube, pro spoluhráče nebo pro spoluhráče si sáhl Tomáš Baroš do zahraničí, pokud vím.
1: Je to trošičku komplikovanější, protože například bubeník Jesse Simpson je americkým bubeníkem, ovšem žijícím u Prahy už několik let.
0: No,
1: a v podstatě i podle mě čím dál důležitější pro jako scénu, minimálně středočeskou, protože on i pořádá koncerty v Berouně a zve právě svoje kamarády z Ameriky, kteří projíždějí Evropou. A tak doufám, že nám tu ještě několik let vydrží. Kytarista Max Light je jeden jako přesně ten kamarád z New Yorku, který projížděl Evropou, s Jessem Simpsonem spolupracují už spoustu let a shodou okolností Tomáš Baroš s Maxem Lightem mají, nebo hrají i v kapele saxofonisty Jana Kincla, takže Max Light taky asi bude se do Prahy nebo minimálně do Čech vracet častěji. Na saxofon hraje můj velmi oblíbený původně španělský saxofonista Gianni Gagliardi, který to vzal přes Amsterdam, New York a Japonsko zase zpátky do Evropy a tak průběžně cestuje světem. Na albu dále hraje klavírista Ondrej Krajňák, což je slovenský klavírista, kterého čeští jazzoví posluchači jistě už dobře znají spoustu let. A na foukací harmoniku v jedné skladbě hraje polský harmonikář Nikolas Patu.
0: A kde se vlastně to CD realizovalo?
1: CD se realizovalo se, nahrávka vznikla ve studiu Svárov u Lukáše Martinka a desku vydává Bivak Records, což je vlastně label, jak se říká, přidružený k Jazzfestu Brno.
0: Tak já myslela, že právě také se deska točila v zahraničí, takže aspoň tedy toto je
1: pro, ta česká stupa. Já myslím, pro většinu účastníků v podstatě ano, protože Tomáš Baroš byl na tuzemských vodách.
0: A máme tady poslední ukázku, tak prosím ještě představ název.
1: Je to skladba, která se do češtiny překládá jako Veselé, v originále Merrily, autorem je Tomáš Baroš a já děkuju za pozvání.
0: A děkuji, Jakub Doležal, já také.

0: Skladba Merrily, to byla poslední ukázka z desky First Call Tomáše Baroše, kterou nám dnes přinesl do studia Jakub Doležal. Za 5 minut bude 11:30, ta přináší samozřejmě jako obvykle osudy. V tomto týdnu jsou to rozhlasové vzpomínky lékařky, vědkyně, pedagožky a spoluzakladatelky klinické imunologie u nás Jiřiny Bartuňkové, tak vám za o něch 5 minut nabídneme druhou část.
1: Vyrozumění, asanace, audience.
2: Slavné hry Václava Havla.
1: V původním znění i v premiéře.
2: V září a v říjnu na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Tohle byl orchestr Big Band Gustava Broma, i s ním je profesně spjatý Tomáš Baroš. Z jehož desky jsme si v uplynulé půlhodince hráli.
1: Osudy.
0: Jiřina Bartůňková, lékařka, vědkyně, pedagožka, spoluzakladatelka klinické imunologie u nás, je ženou mnoha talentů, v osudech mapuje zejména svou vědeckou kariéru po boku významných osobností.

Rok 68 si pamatuji, protože mi bylo 10 let. Jednak tam byl ten výlet do Ruska, který ještě bych se možná zmínila, jak jsme tam přijeli do toho pionýrského tábora, vybavený spacák a pomeranči a podobně. A už u vchodu do toho pionýrského tábora nám všechny tyhle ty věci zabavili a přidělili nám takové špinavé deky. To jsme poprvé viděli takovou tu přece jenom větší chudobu toho Ruska. Ale jinak to byl moc hezký pobyt a ráda na něj vzpomínám. No a pak přišel srpen 68, to si také pamatuju, protože jsme byli se sestrou jako vždy v táboře u prarodičů. Oni měli barák na Starém městě s výhledem na parkány a po nich jezdili potom tanky, které jsme celý den sledovali. Jeden ten tank tam vjel na obrubník a ulomil kus toho obrubníku a my jsme se sestrou vyběhli ven a ten kus toho obrubníku jsme si schovali na památku. Babička se strašně zlobila, že nás mohli zastřelit. Dodnes někde kus toho obrubníku ještě v táboře by se našel. No pak jsme se vrátili do Prahy. Pro moje rodiče to pak bylo velmi těžké období, protože tatínek byl ředitelem filozofického ústavu. Postupně tedy, jak se normalizovalo, tak o tu funkci přišel. Pak ještě tam byl zaměstnán chvíli jako řadový pracovník, ale nakonec tedy byl odejít z té funkce a vlastně 20 let pak pracoval doma jako naštěstí uměl jazyky, takže pracoval na volné noze jako překladatel z polštiny, z němčiny, z ruštiny, jenomže zaprvé nesměl překládat pod svým jménem, takže překládal někdy pod maminčiným, někdy pod jinými kolegy. Jednak takové ty lukrativní zacházky byly většinou rozebrané, takže na něj zbyly v uvozovkách literárně vědní knihy, jako třeba Lunačarského Spisy o umění, které si táta spočítal, že ho to stálo asi tak, že si vydělal asi tak 2 koruny za hodinu tím překládáním, protože každé slovo se muselo ověřovat. Tenkrát nebyly počítače, internet, takže do knihoven a podobně. Bylo to dost náročné období, ale zase na druhou stranu aspoň zůstal u trošku intelektuální činnosti, protože když jsme šli někam po Praze na procházku, tak vždycky jsme viděli nějakého myče oken a táta říkal, jo, to je můj kolega z historického ústavu nebo nějaký kotelník, to je zase kolega z filologického oddělení a podobně. No a maminka ta byla takový větší diplomat, bych řekla, takže se tolik neangažovala v té politické scéně a zůstala v Odeonu. Byla zástupce šéfredaktora, vlastně nás tedy živila. A myslím si, že její zásluhou také vycházelo v Odeonu spousta moc pěkných knih i za té normalizace, protože takovou právě tou diplomatickou činností za cenzury uměla ty úředníky na ministerstvu kultury přesvědčit, že soudruh Jesenin je výborný sovětský básník a že bychom ho měli vydat a takovýhle různými úskoky a řečmi dosáhla toho, že ta produkce opravdu byla velmi kvalitní. My se samozřejmě se sestrou snažili také nějak přispět potom, když jsme byli větší do rodinného rozpočtu nebo aspoň do našich výdajů, takže jsme už od gymnázia chodili na nejrůznější brigády. Jsem vystřídala od zahradnictví přes prodávání v kotvě, pekařství, prodávání zeleniny, metaře. Odbočím, když jsme potom měli sídlo naší biotechnologické společnosti v Holešovicích, tak jsem vždycky říkala, tady to znám, tady jsem zametala.

období po 68. roku a ta normalizace v 70. letech nakonec pak determinovaly i můj výběr dalšího studia. Na gymnáziu jsem si udělala státnice z ruštiny, z francouzštiny a chtěla jsem pokračovat na filozofické fakultě také v nějakých humanitních oborech, ale ta doba tomu nepřála, rodiče mi to rozmlouvali, že jazyk je vždycky dobrý umět k něčemu navíc a nejenom jako sám pro sebe a že i na té filozofické fakultě nebyly zrovna dobré poměry a jméno právě mých rodičů bylo spíš na černé listině, takže nakonec jsem se rozhodla tedy pro medicínu a jako druhou alternativu jsem měla chemii, vysokou školu chemicko-technologickou, kam bych se bývala asi dostala i bez zkoušek. Kdybych měla ještě zmínit někoho, kdo mě ovlivnil v rozhodování, jakou dráhu si vyberu po maturitě, tak bych jistě uvedla moji třídní profesorku na gymnáziu, paní Bradovou. Učila nás biologii a tělocvik a určitě její výklad biologie mě ovlivnil směrem právě do těch přírodních věd a podporovala mě v tom, abych se na medicínu přihlásila. Paní profesorka Bradová oslavila v roce 2025 své 85. narozeniny, které jsme oslavili v kruhu naší třídy gymnaziální a musím říct, že paní profesorka z nás vypadala nejlíp. Štíhlá, vitální, stále leze po horách, jezdí na kole. Takhle bych si představovala aktivní stáří. A ještě jsem možná nezmínila jednu osobnost, která vlastně také od dětství mě provázela a to byla osoba pana profesora Ctirada Jóna. Byl to známý mých rodičů a to tak, že Boženka Jónová pracovala s mojí maminkou v Odeonu v redakci slovanských literatur a tak se ty naše rodiny také spřátelily. A protože jsem byla takové trošku nachcípané dítě, tak pan profesor Jón na mě jednou zkoušel nějaké autovakcíny. On byl mikrobiolog a imunolog a také jsme se navštěvovali jako rodiny. A tím se dostávám teda k té medicíně. Myslím si, že mě také trošičku ovlivnil v tom, že jsem se nakonec rozhodla pro tu medicínu a myslím si také, že se zasloužil o to, že jsem se na ní dostala, i když nikdy o tom nemluvil. A zkoušky jsem asi udělala dobře, ale tenkrát se dalo zamíchat i tím pořadím, což dneska nejde, protože dneska se to všechno vyhodnocuje automaticky a bez zásahu nějakých protekcí. Ale tak prostě jsem se na tu medicínu dostala. A nelituju toho, protože medicína mě bavila. Zároveň jsem kromě té medicíny dělala průvodce Pražské informační služby. Já bych si trošku přivydělala, i když od druhého ročníku už jsem měla i nějaké prospěchové stipendium. Byla jsem takzvaný objektový průvodce, protože na ty průvodce, které chodili se skupinama cizinců, tak museli být zvláštní politické zkoušky. Na to jsem neměla a nechtěla jsem to absolvovat, ale na ty objekty takzvané se mohlo jít bez jenom s jazykovou zkouškou a se zkouškou odbornou. Takže jsem dělala průvodce na Malostranské mostecké věži, na Prašné bráně a na Staroměstské radnici. A tam jsem se teda v Prašné mostecké věži jsem se seznámila i se svým budoucím mužem, který tam jednou zabrousil, protože studoval matematicko-fyzikální fakultu na Malostranském náměstí a takže jsme se tam poznali. Pokračovala jsem dokonce i ve hře na klavír, kterou jsem začala někdy asi ve druhé třídě a ještě i na gymnáziu jsem ještě pořád chodila k paní profesorce Šípkové na klavír a pak jsem se dala ještě na společenský tanec, do kterého mě kamarádka přihlásila, zlákala, takže jsem ještě asi 2 roky chodila do nějakých tanečních kroužků, takže nebylo to jenom, že bych se učila. Na té medicíně potom jsem si zavedla pro sebe takový styl učení, že jsem chodila na přednášky, přečetla jsem si většinou před přednáškou, o co jde, pak jsem si porovnala to, co jsem se naučila z té učebnice s tím, co vyučující říkal na těch přednáškách, no a tím jsem si to nějakým způsobem zapamatovala a umožnilo mi to pak vlastně chodit na předtermíny, protože jsem se učila průběžně a nemusela jsem potom 14 dní ležet v těch učebnicích a soukat do sebe učivo celého semestru. Takže se stalo, že jsem vždycky končila už někdy 1. června s předtermíny a měla jsem pak před sebou 4 měsíce prázdnin. A
A tím pádem jsem měla čas na spoustu jiných aktivit, ať už to bylo to průvodcovství nebo další aktivity. Ve čtvrtém ročníku se mi i naskytla příležitost zahraniční stáže, kterou organizovala fakulta v rámci takzvaného IFMSA, to je taková mezinárodní studentská organizace. A tehdy jsem přišla na ten ústředí Svazu mládeže fakultních a říkala jsem, mám státnici z francouzštiny a mám dobrý prospěch, nemohla bych taky na nějakou zahraniční stáž. A ten kolega, co tomu tam velel, tak říkal, no mám tady volnou Messínu. A já jsem říkala, no ale Messína zrovna není francouzsky mluvící. A on říkal, když jsi tak chytrá, tak se naučíš italsky. No tak jsem si koupila učebnici italštiny, naučila jsem se italštinu, odjela jsem na měsíční stáž do Messíny na Sicílii, což byl vlastně můj první zahraniční pobyt v kapitalistické cizině, vybavená několika markami zašitými v různých počívkách. Jsem se vydala do té Messíny a strávila jsem tam krásný měsíc spíš cestováním, protože Italové v létě nepracují. Bylo to v roce 82 a ti kolegové, kteří byli na tom politicky lépe, tak se dostali na stáže do Švédska, do Německa, kde myslím z odborného hlediska byli velmi zavzatí do té činnosti lékařské, ale v té Messíně tam jsme měli takového vedoucího, který nám řekl, že snídaně je ve 8, večeře v 7 a na pláž se jezdí osmičkou a té doby jsme ho neviděli. Takže jsme si tam s takovou partou zahraničních studentů procestovali Sicílii a pak jsme tu odbornou stáž doháněli v Praze po službách na gynekologii, na porodnictví, na chirurgii a tak, ale jako rozhodně jako zkušenost to bylo moc krásný a na tu Sicílii nedám dopustit. Na můj pobyt na Sicílii vzpomínám ještě z jiného hlediska. Tenkrát v té partě studentů, kterou jsme tam vytvořili, byla docela velká skupina Turků a seznámila jsem se tam mimo jiné s jakýmsi medikem jménem Cezmi Agdis, který studoval medicínu v Bursa v Turecku. Ještě jsme si pak asi rok psali dopisy, pak jsme přerušili styky do ztracena. No a po nějakých 20 letech jsem si vzala do ruky časopis Allergy a co tam nevidím, šéf editor je právě Cezmi Agdis. A zjistila jsem, že tenhle ten Cezmi se po studiích odstěhoval do Švýcarska, kde snad dodnes šéfuje výzkumnému ústavu astmatu a alergie a stal se z něj čelní představitel evropské alergologie.

Na škole ten tlak tak velký nebyl na politickou angažovanost, i když se předpokládalo, že jsme všichni členy SSM, což teda jsme nakonec asi opravdu všichni byli, ale už nějak při vstupu na medicínu jsem odpracovala nějaké měsíce na ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí jako pomocná síla v kuchyňce. A takže jsem to vykazovala jako takzvanou letní aktivitu, takže jsem byla celkem jakoby dobře zapsaná tím, že jsem měla tuhletu praxi. Ten tlak jsem pak viděla spíš až po nástupu do zaměstnání. Na Karlově náměstí jsem pak nastoupila na oddělení klinické imunologie a tam jeden kolega, který právě byl ve straně, tak říkal, zrovna se uvolnilo místo intelektuála, to je šance pro tebe. A to jsem se tenkrát vymluvila, že jsem těhotná. Ještě to nebyla pravda, ale poté to už byla pravda. Já jsem nikdy moc nepřemýšlela, čím budu, kterou specializaci si nakonec vyberu, takže nemůžu říct, že bych již od dětství chtěla být chirurgem nebo imunologem. Jak jsem říkala, trošku mě ovlivnil asi profesor Jon, který byl v té době přednosta ústavu mikrobiologie a imunologie a na jeho pracovišti jsem potom dělala od třetího ročníku takzvanou pomocnou vědeckou práci. Chodila jsem tam do laboratoře, píchala jsem vyšším nějaké látky. Bylo to docela zajímavé, ale zase mě to utvrdilo v tom, že se mi nechce dělat základní výzkum, že s těmi myšmi mě to nebavilo, bála jsem se jich a bylo mi jich pak líto, když jsme jim museli ustříhnout hlavu. Takže jsem se potom přehodila spíš na tu klinickou medicínu a chodila jsem na infekci k panu profesorovi Koubovi. A víc mě zaujalo to infekční lékařství, které je takový dynamický obor a klinický obor, takže práce s pacienty. A chtěla jsem pak nastoupit k němu na kliniku na tu infekci, ale pan profesor mi tehdy řekl, že jsou nástavbový obor a že nejdřív si musím udělat atestaci z interny, ať přijdu za 3 roky. No, takže jsem se vrátila potom na Karlovo náměstí a protože jsem se mezi tím přestěhovala z té Libně do Vladislavovy ulice a ten Karlák byl pro mě blíž než Bulovka, tak jsem si říkala, že se budu ucházet o práci na Karlově náměstí. A protože zase infekční oddělení na Karláku nebylo, tak mi bylo tak jako trochu žinadní říct, že chci na internu, proto abych pak mohla jít na infekci. No tak jsem řekla, že bych ráda dělala nějaký interní obor s výhledem na imunologii, protože to mi tak přišlo, že je tak asi nejbližší té infekci. A mi říkala ta paní na osobním, máme tam místo, studijní pobyt na oddělení klinické imunologie u paní profesorky Fučíkové. No takže jsem nakonec nastoupila na oddělení klinické imunologie, tedy paní docentka Fučíková, ta mě tam přivítala slovy, no a co tady jako budeš dělat? A já jsem říkala, no já myslela, že to mi přidělíte vy nějakou práci. No a tak jsem s trošičku takovouhle drzostí se, myslím, pozitivně zapsala u paní profesorky, která měla ráda lidi, kteří nějakým způsobem se dokážou obhájit. A vlastně jsem tím u té imunologie zůstala. Na oddělení klinické imunologie jsem nastoupila po absolutoriu fakulty v roce 1983 a byl to nejdřív takzvaný studijní pobyt, kterého se potom absolvovalo takzvaná kandidatura CSC, dneska se tomu říká PhD, a pak jsem vlastně dostala místo asistenta na tom oddělení a byla jsem tam dalších 13 let. A mezi tím jsem absolvovala mateřství, protože jsem si říkala, co kdybych nemohla mít děti, tak jsem si říkala radši nejdřív děti a pak se uvidí. Asi po roce práce na té imunologii odešla na mateřskou, na které jsem byla rok.

Tak jsme si pořídili pak chůvu, za kterou jsem dávala 1000 korun měsíčně a můj plat byl 1800 korun. Takže to bylo takové, že nám z toho platu moc nezbylo, ale bydleli jsme zase asi za 90 korun nájemného ve velkém bytě ve Vladislavově ulici, takže jsme vždycky nějak vyšli s těmi penězi. Vždycky jsem se snažila tu rodinu a práci nějak skloubit. Umožnilo mi to jednak tedy pomoc rodiny, manžela i nakonec pak rodičů a rodičů manžela. Umožnilo mi to velké pochopení paní profesorky Fučíkové, která byla naše šéfová, která sama vystudovala se dvěma dětmi, takže věděla, co to obnáší. Pak to umožnil i ten obor, protože přece jenom je to obor, který neslouží, nemá noční služby a podobně, takže se ta práce dala nějakým způsobem trošku naplánovat. A to, jestli jsem se věnovala méně dětem, to bychom se museli zeptat jich, ale ptala jsem se dcer několikrát na to a myslím, že ten pocit nemají. A já si taky myslím, že jsem to nezanedbávala, protože tím, že jsem měla tu chůvu, přišla jsem domů ve 4-5 hodin a pak jsem se tomu dítěti věnovala. Zatímco, když jsem byla doma, tak jsem byla otrávena celý den a myslím si, že jsem se tak intenzivně nevěnovala jako tím, že jsem přišla vlastně spokojená z práce a mohla jsem se těm dcerám věnovat po práci.

Mně se ještě vlastně za socialismu, myslím, že to bylo v roce 88, podařilo vyjet na kongres do Itálie a do Švýcarska. A tenkrát se museli psát zprávy z cest na kádrové oddělení. A já jsem tenkrát do té zprávy napsala, že se mi ve Švýcarsku líbilo, že mají pytlíčky na psí hovínka, protože u nás v centru ve Vladislavově ulici to byla opravdu tenkrát ulice psích hovínek. A pak si mě zavolal ten vedoucí kádrového oddělení a říkal, soudružko, takovéhle věci nám sem nepište. Tak myslím si, že to byl takový příklad toho, co pak ta revoluce přinesla, že jsme nemuseli už psát takováhle nesmyslná hlášení a nebyli jsme trestáni za to, že jsme napsali nějakou pravdu nebo kritiku nebo pochválili něco, co je v té kapitalistické cizině lepší než tady u nás. Rok 1989 byl samozřejmě pro nás všechny přelomový. Vzpomínám si toho 17. listopadu, to byl pátek, byla jsem tehdy sama doma, takže jsem se neúčastnila demonstrací, protože jsem měla malou dcerku, ale hned od pondělka jsem vždycky z práce vyzvedla dceru ve školce a šli jsme na Václavák, kde jsme zvonili klíčemi. Bydleli jsme tehdy ve Vladislavově ulici, takže jsme to měli na ten Václavák blízko. A vždycky jsem si dělala legraci trošku, protože jsme měli okna do dvora, kde nebylo nic slyšet a říkala jsem, my bydlíme kousíček od centra revoluce, venku zuří revoluce a my tady nic neslyšíme. Ale jakmile jsme vyšli ven, tak samozřejmě jsme se dali do toho davu a vím i, že teda tehdy moje 4letá dcera se naučila velmi dobře číst a pak vždycky skandovala Havel na Hrad. Práci se ten bezprostřední dopad nijak zvlášť neprojevil, protože díky paní profesorce Fučíkové, naší šéfové, jsme nikdy nebyli nějak politicky angažovaní, ale vzpomínám si, že jsem někdy koncem listopadu měla přednášku na Moravě a měla jsem ji o imunodeficiencích a HIV infekci, o AIDSu. A tehdy jsem si tam dovolila říct, že se vlastně o té nemoci až do té revoluce téměř nesmělo mluvit. Říkalo se, že to je prostě jenom kapitalistický nějaký výmysl, že se nás to netýká, ale my už jsme tenkrát měli několik pacientů tady a tajně jsme dokonce vezli jednou sérum do pařížského ústavu institutu

k diagnostice tohoto onemocnění. No a zmínila jsem právě na konci té přednášky, že doufám, že to, co se teď děje v Praze, takže povede k tomu, že se bude moct i o této nemoci zcela otevřeně hovořit bez nějakých politických předsudků. A potom mi ty organizátoři moravští říkali, takovéhle věci sem netahej, tu vaši pražskou politiku. A na stole tam ležely noviny z toho, řekněme, 22. listopadu, kde bylo pořád ještě napsané, jak zemědělci úspěšně sklízí obilí a nebyla tam jediná zmínka o té revoluci. Takže ona, ta revoluce, probíhala opravdu víc v Praze a teprve postupně se dostala do dalších regionů. No a pak, když přišla revoluce v roce 89, tak jsem měla možnost vyjet do zahraničí a manžel mi to zase schválil, takže jsem odjela na 3 měsíce do Hôpital Necker Enfant Malade do Paříže. Té starší dceři bylo tehdy 5,5 roku. Akorát jsem to už tak nějak nenačasovala úplně nejlépe, protože jsem mezi tím čekala to druhé dítě, takže jsem odjela na tu stáž asi ve 3. měsíci těhotenství, což jsem tam nejdřív tajila, ale pak se ukázalo, že to těm Francouzům vůbec nevadí a že tam ty doktorky a laborantky pracují v nemocnici až do porodu, pak jdou na 6 týdnů na mateřskou a zase se vrátí do práce.

No tak to bylo pro mě ohromná příležitost vlastně poznat teda jiný svět. Bylo to v roce tedy 90 na podzim a tak jednak opojení Paříží, když bych to nejdřív vzala teda ne z toho vědeckého hlediska, ale z toho obecného, tak mě vlastně nejdřív zklamala, protože já když jsem studovala tu francouzštinu, tak jsem četla Balzaka a Iga v originále a představovala jsem si Paříž, jak se tam dámy projíždějí v buloňském lesíku v kloboucích. No a pak jsem přijela do hlučného velkoměsta a na Pombirabo se sice valila Séna, jak Apollinaire říká v té své básni, ale zároveň se tam valily ty proudy aut a vlastně by to bylo tak líto, že ta Paříž není taková, jak jsem si ji vysnila z těch románů. No ale pak jsem si na to zvykla a našla jsem si místa, která jsou krásná a tím, jak jsem tam trávila ten čas vlastně sama, tak jsem celou tu Paříž prošla a myslím, že ta moje tehdy nenarozená dcera načichla Paříží natolik, že pak vystudovala Sorbonu. Co se týče té vědecké části, tak já jsem si vybrala tohleto pracoviště, protože tématem mé vědecké práce na oddělení klinické imunologie byla fagocytóza, což je jedna z takových oborů imunologie, studium o buňkách přirozené imunity. A tím jsem se dostala k takovým poruchám imunity, které jsou způsobeny právě defektem v těchto buňkách. Přečetla jsem si, že právě v Hôpital Necker se tím také zabývají a že tam mají pacienty s těmito vrozenými poruchami, tak jsem to chtěla opravdu vidět takhle na vlastní oči. Takže jsem si tohleto pracoviště brala jakoby záměrně. Tehdy tomu šéfoval profesor Griselli, což byl Korsičan, velmi známý imunolog a velmi autor známých učebnic, kterých jsme se učili. Je taková postava pro nás taky velmi ikonická a zároveň tam měl tehdy mladého asistenta profesora, nebo tehdy je ani ne profesora, Alena Fischera, který se potom stal vlastně jedním z lídrů tohoto odvětví, hlavně dětské imunologie a dětských imunodeficiencí. Takže s těmito osobnostmi jsem se tam měla možnost seznámit, měla jsem možnost s nimi chodit na vizity. Nejdřív jsem měla takovou taky jazykovou bariéru, protože ta moje balzakovská francouzština se trošku nehodila do toho nemocničního žargonu, ale to jsem se pak také naučila rozumět i mluvit. Co mi tam možná trošku vadilo, byly vizity, které se konaly nad papíry, protože to byla dětská nemocnice, tak se vždycky jenom ty děti obešly. A pak jsme se sešli v takové seminární místnosti a probírali jsme se tou dokumentací a k tomu vždycky přinesli kruasány. A teď tam všichni drobili do těch chorobopisů, takže ty chorobopisy byly tečkované od těch mastných drobků. Já jsem to pořád vybetávala z těch chorobopisů, než jsem si zvykla na to, že to tam mám nechat, ty drobky. Ale jako z vědeckého hlediska tam byly úžasný diagnostický i terapeutický postupy, který potom jsem vlastně se snažila zavést i tady v Čechách.

Imunologie se stala lékařce Jiřině Bartuňkové profesním osudem, ale těch talentů, kterými byla obdarována, je povícero. Ovládá například hru na klavír, a tedy logicky klavírní hudba, provází její pětidílné osudy, které připravila Lenka Kopecká, a jejichž třetí část uslyšíme zítra. Klavírní hudba rozezněla například včera pražské Rudolfínum na Dvořákově Praze, kde vystoupil ruský klavírista Alexandr Melnikov. Ten na poslední chvíli nahradil nemocného Rafala Blechače a hrál hudbu Schumannovu, Brahmsovu či Debussyho. No a jak ten večer dopadl, to budeme probírat v následující hodině s Jindřichem Bálkem. Miloš Orson Štědroň pro nás připravil další ukázku z tvorby Jaroslava Ježka. My si teď již připomínáme 120. výročí jeho narození. No a na dnešek připadá jedno filmové výročí a o tom budeme mluvit hned po zprávách.

0: A bylo 12 hodin, pěkné poledne vám přejeme.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Za účast na prevenci a screeningu by lidé mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun. Španělská Seuta posiluje před zítřejšími volbami v Maroku ostrahu své hranice. Mladí hudebníci včera v Třeboni na Jindřichohradecku zahájili jeho český festival Concertino Praga. A počasí bude převážně oblačno, místy až zataženo s deštěm. Později se začne vyjasňovat, teploty do 17 stupňů. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
2: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky, a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťovám budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
0: Novela má upravit také fungování pojišťoven a způsob, jakým rozhodují o úhradách péče. Smlouvy se zdravotnickými zařízeními by navíc nově mohly být víceleté. Poslanci dnes budou moci jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat například zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Na programu je také rozšíření trestného činu neplacení výživného a zpřísnění trestu za týrání lidí a zvířat. Španělská exkláva Ceuta na severu Afriky posiluje ochranu své hranice před zítřejšími volbami v Maroku. Do Ceuty poslala vláda v Madridu dalších několik set policistů a vojáků. Na sociálních sítích se objevily nové výzvy k ilegálnímu vniknutí do Ceuty v den hlasování.
3: Ke 3000 příslušníků ozbrojených sil, kteří jsou už nasazení k ostraze hranice, bude v pohotovosti ještě 180 policistů a 140 agentů civilní gardy. Vyšší počet strážců hranic má odradit migranty, kteří se začali zhlukovat kolem hraničního plotu na marocké straně. Španělsko také zahájilo kampaň na sociálních sítích, kde upozorňuje, že nelegální přechod hranice do Ceuty nebo druhé exklávy na marockém pobřeží Melii nedává příchozím právo dostat se na pevninu do Španělska nebo se volně pohybovat po Evropské unii. Madrid chce zabránit tomu, aby se opakoval masivní průnik do Ceuty více než 70 tisíc migrantů z konce července. Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Rada bezpečnosti by se podle českého prezidenta Petra Pavla měla zásadně reformovat. Pavel to řekl generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi. Organizace spojených národů musí podle českého prezidenta bránit tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
4: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídili společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prezidentovi řekl, že svět čelí dvěma konfliktům, jejichž řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraj Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Soutěž o fotku dne americké NASA vyhrál snímek českého autora. Petru Horálkovi z Fyzikálního ústavu v Opavě se podařilo zachytit mezinárodní vesmírnou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Šance na pořízení takové fotky je podle něj skoro stejná jako výhra v loterii. Astronomický snímek dne vyhlašuje NASA od roku 1995 a je jedním z nejuznávanějších světových ocenění pro fotografy zaměřující se na vesmír. Šest finalistů Dvořákovy rozhlasové mezinárodní soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga včera v Třeboni na Jindřichohradecku zahájilo své hudební turné. Mladí talenti v týdnu zahrají ještě v dalších třech jihočeských městech, dopněla producentka soutěže Simona Hopfingerová.
5: Kromě pondělního koncertu mají možnost posluchači přijít na koncert ještě do Bechyně, ten bude v úterý, do Tábora ve středu a v pátek pak završíme celé turné v Jindřichově Hradci.
1: Počasí.
0: Bude převažovat oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Během odpoledne a večer začne oblast činnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách pak kolem 8 stupňů Celsia. A více informací hledejte na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: S datem 22. září, je to úterý, no a my v návaznosti na naše už uplynulé vltavské filmové léto se filmu věnujeme také o útercích a čtvrtcích v poledním čase. Jak jsem předeslala před zprávami, dnes je výročí, na dnešek připadá jedno výročí, týká se roku 1916, kdy měl ve Spojených státech premiéru slavný průlomový film Intolerance od režiséra Davida Griffitha. No a my dnes připomeneme příběh tohoto filmu i osud tvůrce, který je označován jako otec filmového umění s Alicí Aronovou už za pár minut.

0: Spící krasavice je balet Petra Iljiče Čajkovského. My jsme poslouchali Valčík v podání Londýnského symfonického orchestru pod taktovkou Andreje Previna. No ale postupme k našemu tématu, které je filmové, jak už jsem předeslala, a souvisí tedy s výročím premiéry slavného průlomového filmu Intolerance Davida Griffitha, Worka Griffitha. Alice Aronová, já tě zdravím. Ještě jsem tě nepustila ke slovu dnes. Napřed nám prosím řekni, jaké byly začátky filmů v Americe, v New Yorku, kde začínal právě i americký režisér, o kterém je řeč, a posléze v Hollywoodu, kam se přesunul.
1: Tak ty počátky spadají na začátek 20. století a americký film vlastně reprezentovali, točili se zde jak melodramata, točili se zde velmi populární westerny, muzikály, ale divácky oblíbené byly i grotesky. A vlastně bylo to takové to zboží, které putovalo do celého světa, včetně Evropy. A to, co vlastně Hollywood měl výhodu oproti Evropě, že výroba filmů zde nebyla přerušena první světovou válkou. To znamená, že tady byl neuvěřitelný rozmach plynulý filmového průmyslu. A potom ve 20. letech se zrodila ona továrna na sny, onen Hollywood. A film vlastně se stal výhodným zbožím, protože Hollywood začali ovládat velcí producenti, velká studia. Ve filmech se nově objevil kult hvězd a určité filmy sázely na jistý úspěch a velké banky dodávaly finance, měly právo dokonce rozhodovat, spolu rozhodovat o natáčených filmech, například o tom, nejen kdo to bude režírovat, ale hlavně jaká herečka si zahraje hlavní roli. Takže vliv bank vlastně i na natáčení filmu a ta pozice toho režiséra se neustále zmenšovala, se omezovala a režie vlastně byla vnímaná jako pouhé řemeslo. Oproti Evropě, kde na prvním místě vždy byl režisér a pak až producent, tak v Americe od začátku vlastně platil velmi přísný producentský systém a natáčet mimo velký Hollywood vlastně bylo nemožné, protože velká hollywoodská studia vlastnila i kina, tudíž vlastně distribuce filmu mimo Hollywood nešla. To všechno platilo pro celé první půlku 20. století. No a film, kde teda úplně začínal, a tam začínal již zmíněný Griffith a dneska má to výročí v rámci filmu Intolerance, tak vlastně první středisko filmu byl New York. Ale výroba filmů později byla přesunutá kvůli hlavně světelným podmínkám do Hollywoodu, protože jak víme, světlo nestojí nic a je to levný zdroj a nutný zdroj světla, který potřebují filmaři. Byly zde na místě Hollywoodu nějaké indiánské vesnice, také byly volné pozemky, takže ideální ráj pro film a zároveň ekonomický boj mezi firmami vlastně způsobil, že firmy z New Yorku přešly do Hollywoodu, kde měly lepší daňový systém, protože v každém státě v Americe platil jiný daňový systém. No a když se podíváme na Griffitha, ono se o něm říká hrozně hezky, že je to vlastně otec filmového umění, tak on původně začínal jako herec, on si vlastně na těch filmech dělal všechno. U nás, kdy se takhle pracoval Kříženecký, ve Francii Méliès, tak podobně Griffith, on vlastně prý přes den si psal scénáře, tehdy se tomu říkala filmová libreta, a v noci, aby z něčeho měl žít, tak si prý přivydělával se škrabováním rezu v metru v New Yorku. To vůbec nechápeme dodnes tuhle tu činnost, ale je to podložený fakt. No a později teprve se uchytil jako režisér, začal být placen za to, že točí filmy, a vlastně začal používat jako první prostředky filmové řeči. On vlastně natočil okolo 400 filmů, ale nutno říct, že jeho první filmy měly pouze 20 minut a až po roce 1910 začal točit celovečerní filmy neboli metráž na 60 minut. Takže jako první on použil filmový detail. Do té doby platila konvence, že herečka, za kterou platí producent nebo již zmíněná banka, tak herečka musí být vidět ve filmu celá. A Griffith to porušil a říkal, ne, pojďme na detail. A druhá věc, že on vlastně v rámci filmového vyprávění jako první použil retrospektivu. A ještě třetí věc, on vlastně používal stálý herecký soubor. Takže vymyslel, že se musí zkoušet již před natáčením filmu. Skvěle pracoval i s komparzem, ale i ty herce on trošku i zneužíval, protože zároveň oni mu pracovali na tom filmu, asistovali v rámci natáčení ve střižně, takže
0: se škrabávali res
1: možná i v noci, ale v každém případě Griffith vlastně už v roce 1913 se přesouvá z New Yorku do Hollywoodu a tam pak už točí v roce 1950 legendární tříhodinový film Zrození národa.
0: To tedy je samozřejmě jeho film, kterým vlastně vstoupil do povědomí. My sice mluvíme o něm vzhledem k Intoleranci, o které samozřejmě bude řeč, ale jak se mu vlastně podařilo v té době toho, kdy vlastně ten producentský úspěch nebo kde ten producentský systém byl na prvním místě, tak jak se mu podařilo do tohoto světa vstoupit?
1: To bylo hrozně zajímavé, protože on natočil právě Zrození národa, což je tříhodinový film o válce severu proti jihu. v závěru sever vyhrává pod vedením Abrahama Lincolna, jich je úplně zdevastován. A to vlastně ten scénář, když on psal, tak čerpal ze vzpomínek z dětství. On vlastně dneska, my jsme řekli, točil autorské filmy, sám si to napsal, sám si to zrežíroval a potom teda scháněl i finance na ty své filmy. A v každém případě ten film, ten prostě se stal, jak by dneska řekla, opakovanou klasikou, protože když se podíváme na pompézní finále filmu Zrození národa, tak tam se objevuje nápis Bůh žehnej Spojeným státům. Zjevuje se tam Kristus, kvetoucí zahrada, hrající si děti, prostě taká ta vize šťastné sjednocené země. A to je základ všech amerických filmů dodnes. A vlastně, čím ten film se nechvalně proslavil, to vlastně se zde objevila bohužel rasistická scéna znásilnění bílé ženy černochem a její následná smrt. A film měl obrovské skandální premiéry, které doprovázely demonstrace černochů a na film se napojila řada politiků, kteří prostě chtěli v té době vysídlit černochy z Ameriky. Takže to, co ten film způsobil, a to je důležité říct, že najednou se musel ustanovit první institut cenzury na světě a v rámci filmu se vystříhalo 170 záběrů a proto Griffith vlastně potom natočil a chtěl se rehabilitovat a omluvit filmem Intolerance.
0: O které budeme mluvit v zápětí.

0: don't want to love. Time has told me.
1: Nám dospíval ve 12 hodin a 21 minut Nick Drake a mluvíme s Alicí Aronovou o jednom filmovém výročí, které se týká filmu Intolerance režiséra Davida Worka Griffitha. Ten měl premiéru před 110 lety. Alice, po zrození národa tedy následovala Intolerance. V čem ten příběh spočívá, o čem vypráví?
2: Tam bych ještě řekla jedno číslo, že zrození národa se stalo divánským hitem a ten náklady na film, byly rozpočet, byly 100 tisíc dolarů, ale zrození národa vydělalo 100 milionů dolarů. Takže vlastně najednou Griffith dostal zcela volné ruce k natočení Intolerance, protože vlastně najednou producenti mu začali věřit, že na filmu se může vydělat. Tak to byl právě průlom, který Griffith jako přinesl vlastně do dějin filmu. A celých ještě dalších 15 let se ve filmu opisovalo od Griffitha a začalo se ctít hollywoodské producentské heslo, které platí dodnes, cituji, dělej jen to, co už jednou mělo úspěch. Konec citace. No ale on natočil Intoleranci a opět to byl velkofilm, jsou to čtyři příběhy, tři historické příběhy, jeden příběh ze současnosti. Zase je to zcela autorský počin Griffitha, on vše vymyslel, navrhl, dohlížel na stavby, na obrovský kompars, na velké dekorace, které byly postaveny v reálné velikosti v Hollywoodu. Mimochodem třeba pro historický příběh Babylon, to je ten první historický příběh, tam bylo angažováno 4000 statistů, několik orchestrů, k natáčení se nově používaly jeřáby. Druhý příběh byl příběh Krista, tak ten byl úmyslně strohý z pěty. Třetí příběh byla Bartolomějská noc a zase Griffith prostě nechal postavit kopii paláce Medičejských, takže opět neuvěřitelná věc pro tehdejší filmový průmysl. No a čtvrtý příběh, to byl příběh ze současnosti, moderně znázorněn s názvem Matka a zákon a inspirací byl skutečný příběh jistého muže z New Yorku, který byl odsouzen za vraždu k trestu smrti na elektrickém křesle. Čtyřikrát očekával provedení rozsudku, když po čtvrté prý už mu rozstřihli nohavice pro připojení elektrod a on byl omilostněn. Pravý vrah se přiznal. Takže to byla inspirace k příběhu ze současnosti. No ale na diváky tenhle ten příběh byl příliš složitý, protože Griffith, on zde sice zdokonalil prostředky filmové řeči, retrospektivy a vzájemné prolínání vlastně čtyř příběhů tehdejší publikum nepochopilo. Takže ta jednota místa a času, kterou my dneska chápeme, tehdejší divák na to ještě vlastně nebyl připraven.
1: Takže ty samozřejmě očekávané finance se nedostavily asi.
2: Je to tak, ten film vlastně byl příliš megalomanský na svoji dobu a zároveň měl vliv na budoucí filmaře, takže tady, když ho nakoukala ruská avantgarda, německá avantgarda, němečtí expresionisté, vlastně všichni s ním byli nadšeni, včetně impresionistických záběrů kamery. A ta nadčasová hlavní myšlenka je půvabná, nutno říct, že ten film je z roku 1916 a ta myšlenka je svět patří všem lidem. Z historie bychom se měli poučit, světové dějiny se opakují a my si víme, že je to rok 1916 a začíná první světová válka. Takže to bylo i velmi aktuální poselství. A ještě, když se bavíme o tom megalomanství, tak ta Intolerance, původní metráž filmu, Griffith chtěl 8 hodin. No to bylo úplně nemožné v té době. Takže potom uvažoval, že bude uvádět film ve dvou díle, 4 hodiny a 4 hodiny. Ale samozřejmě producenti to odmítli, že to není vůbec možné. Takže on musel vlastně přistoupit na běžnou metráž a film se stříhal na necelé 2 hodiny. Ale ten film, když jsem říkala, Zrození národa stálo 100 tisíc dolarů, tak Intolerance, rozpočet 2 miliony dolarů. Takže tam je vidět, kolik do toho vlastně on investoval. Ale bohužel ten film propadl, ale ne u kritiky. U kritiky slavil úspěch, zapsal se do dějin kinematografie a měl velkolepou reklamní kampaň. On byl uváděn v Austrálii, na Novém Zélandě a u významných filmů od roku 1910 se dělaly barevné kopie, tudíž i Intolerance byla promítána s tímto barevným zabarvením a navíc ve scénách bitev doprovázena orchestrem. Takže opravdu ten zážitek původně vidět Intoleranci asi musel být pompézní.
1: No a jaký byl osud Griffitha po tomto snímku?
2: Smutný. Griffith se vlastně zcela zadlužil a to, co mu jediné zbylo, že odjížděl točit do Evropy převážně levné atelierové filmy. Prostě už si netroufl na velký film. Jednu slávu ale ještě zažil v roce 1930, kdy natočil zvukový film Abraham Lincoln. Lincoln. Tak to zase opět vystoupil na výsluní, ale pak zcela vlastně upadl v zapomnění do absolutní bídy a konec života strávil opravdu po špinavých hotelech a občas výjížděl přednášet dějiny filmu a vlastně zemřel téměř zapomnění v roce 1948. Ale když se právě hovoří o tom úspěchu, tak vlastně a dneska se podíváte na dějiny doporučených filmů nebo tu klasiku, tak v prvních desítce se vždy objeví jak Zrození národa, tak i Intolerance a my víme, co zatím vlastně stálo i právě smutný osud režiséra Griffitha v závěru života.
3: A tento osud a jeho filmové dílo, tedy Griffithovo dílo, připomněla filmová publicistka Alice Aronová. Jako vždy to bylo velmi poutavé, poučné. Díky, Alice.
2: Krásný den, naslyšenou.
4: To byl můj film.
5: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
4: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
5: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Znalci Mozartova díla jistě poznali Papagenovu árii z Figarovy svatby Mozartovi. My se teď budeme věnovat dalšímu výročí 25. září. V roce 1906 tento den se narodil Jaroslav Ježek. Připomínáme si tedy 120 let od jeho narození. A Miloš Orsoň Štědroň tento týden vybírá a komentuje ukázky z Ježkovy rozsáhlé tvorby.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, se jmenuje Láska má právo se smát. Má podtitul Koloraturní valčík a je to zajímavé tím, že Ježek vlastně hledal koloraturní hlas, protože koloraturní hlas se samozřejmě běžně v divadlech nevyskytuje, tak mu pomohl Karel Ančerl, který na zájezdu Olomoucké opery v Prostějově objevil Mílu, čili Ludmilu Ledererovou, což byla mladá zpěvačka. Později vlastně Ježkova přítelkyně zpívala i Život je náhoda a ta píseň je ze hry Svět za mřížemi. Premiéra byla v roce 1933. Je to opravdu brilantní píseň árie. Můžeme tam vysledovat nějaké stopové vlivy, ale spíš si myslím, že to je náhoda tím, že to je valčík s Richardem Strausem a s apoteózou valčíku z Růžového kavalíra. Ale Ježek je zcela originální a je to opravdu bravurní číslo. Ta hra Svět za mřížemi je vlastně taková v podstatě parodie na operetu a je to další z mnoha snah Voskovce a Wericha vyzkoušet si různé žánry na poli divadla. Nutno říct, že to zkoušení různých žánrů Voskovce a Wericha málem o to divadlo připravilo. Nebýt toho, že je vlastně spasil Ježek se svou hudbou. Opravdu je to tak, my to máme dnes spojené hlavně s Voskovcem a s Werichem, ale myslím si, že ta podstatná komponenta byl právě Ježek, který přišel se svou kapelou, se svým bandem a se svým reviálním způsobem zakomponování hudby do celku, takže pro mě třeba ta hudba tvoří tak 60% a víc. I když to nejsou muzikály, tak ta hudba byla prostě klíčová. A v případě tady toho valčíku je to vlastně vrcholně artistní, navíc záležitost a velice vtipná, protože Ježek měl excelentní smysl pro humor.

0: To byla koloraturní píseň Láska má právo se smát ze hry Svět za mřížemi. Zpívala nám Míla Ledererová. Orchestr Osvobozeného divadla řídil Karel Ančerl. No a tuto skladbu pro nás vybral Miloš Orson Štědroň jako připomenutí hudebního skladatele Jaroslava Ježka, který se narodil před 120 lety, 25. září 1906. Kulturním prostorem teď rezonuje výročí narození Václava Havla. Na Vltavě v neděli uvedeme jeho asanaci, hru, kterou Havel napsal v první polovině 80. let. Hra o architektech, kteří mají proměnit své staré město podle představ mocných, je na první pohled groteskním podobenstvím. Pod povrchem absurdního příběhu ale zůstává otázka, která nestrácí na naléhavosti. Co všechno jsme ochotni obětovat ve jménu pokroku, pořádku nebo velkého plánu? A co se stane s člověkem, který se odmítne přizpůsobit? Rozhlasová nahrávka asanace vznikla v roce 1987, tedy ještě v době, kdy Václav Havel nemohl svobodně působit ve veřejném prostoru. A teď se vracíme k této hře v premiéře, co tehdy znamenalo převést Havlovu hru do rozhlasové podoby a jak se do nahrávky otiskla doba svého vzniku a jak její původní význam čteme dnes, o tom budeme mluvit za okamžik.
1: Havel, tady Havel. Přečtu svou zatím poslední hru, kterou jsem napsal v září letošního roku, to jest 87. Hra se jmenuje Asanace a má 5 jednání. Dějištěm celé hry je vstupní síň jakéhosi středověkého hradu, která je zcela přirozeně i hlavním místem vzájemného setkávání zaměstnanců projekčního ateliéru, který je v tomto hradě dočasně umístěn a jehož úkolem je projekčně připravit asanaci podhradí, respektive starého městečka, které tento hrad obklopuje.
0: Tak my jsme slyšeli ukázku o okolnostech vzniku nahrávky Havlovy asanace i o tom, co v ní může slyšet dnešní posluchač. Budeme mluvit teď s dramaturgem Martinem Velíškem. Martin, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
0: A vy jste tady v mém úvodu tak nesouhlasně kroutil hlavou. Jedna, který jste se podivoval nad tou dobou vzniku v první polovině 80. let, kdy Havel měl napsat tuhle hru. Není to tady pravda?
2: Není to pravda, napsal ji nahrál v 1987, což bylo moje druhé pokroucení hlavou, kdy jste mluvila o rozhlasové adaptaci. To není rozhlasová adaptace, to je nahrávka, kterou on sám pořídil těsně po napsání na hrádečku, to sedl k mikrofonu a nahrál.
0: Tak výborně, díky za upřesnění. Tedy, jak a proč a za jakých okolností tahle nahrávka vznikla?
2: Václav Havel zopakoval praxi, kterou použil už u předchozí hry Pokoušení, kdy podobně jako asanaci ji napsal ve velmi krátkém čase v Praze, pak ji na hrádečku napsal na čisto obě dvě ty hry a následně nahrál na magnetofon, protože to byl jeden z možných kanálů, jak se archivace té hry, protože se stále obával možných prohlídek domovních a zabavení rukopisu. A zároveň to byl i kanál, kterým mohl on tu hru šířit, což navazoval i na praxi, kterou měl, kdy své hry v čase, kdy měli světovou premiéru třeba ve Vídni nebo v Curychu, tak pozval přátele k sobě domů a tam jim hru přečetl. Tak tady to byla taková jaksi substituce této akce. A myslím si, že se v tom možná i trošku odrazilo to, nebo fenomenální úspěch té asi nejslavnější nahrávky s Václavem Havlem, a to je hry Audience, která skutečně kolovala v nespočetných kopiích po Čechách i po světě.
0: Jaký je širší kontext vzniku této hry?
2: Tak jednak je ten vnější, což je vrcholící perestrojka, která se odrazuje v tom tématu té hry. Václav Havel má roztomilou vzpomínku na náhodné setkání s Gorbačovem při jeho návštěvě Prahy, jenom se potkali, jako kdy Gorbačov procházel ulicí a náhodně Václav Havel byl poblíž. Samozřejmě později se potkali. A pak je tady druhý aspekt, který třeba zmiňuje Anna Frajmanová a popisuje to jako Havlovu úkrok nebo směrem k nějakému postmodernistickému experimentu hledání nové cesty v dramatické tvorbě. na který pak díky politickým událostem v jejich středu byl, už vlastně nedošlo díky tomu odklonu od dramatické tvorby na dlouhá léta, tak vlastně na tuto cestu už nenavázal, ale je tam jaksi výrazná změna poetiky a způsobu psaní.
0: Takže to zrekapitulujeme. Asanace je hra z roku 1987, tedy z druhé půle 80. let. My na Vltavě uslyšíme v neděli a je to tedy ta původní verze.
2: Je to nahrávka tak, jak ji Václav Havel pořídil nahrávečku a tak, jak je uložena v první prezidentské knihovně.
0: A k slyšení v Českém rozhlase v premiéře tedy.
2: Tak.
0: Tak díky za upřesnění. Naším hostem byl Martin Velíšek a vy jste samozřejmě zváni k poslechu v neděli v 15 hodin.

0: Sandra Rumolino nám dospívala ve vltavském vysílání ve 12 hodin a 46 minut. Festival Dvořákova Praha včera přivítal ruského klavíristu Alexandra Melnikova, který na poslední chvíli nahradil nemocného Rafala Blechače. Ve Dvořákově síni Rudolfína uvedl Schumannovi symfonické etídy, Brahmsovi fantazie opus 116, no a po přestávce druhou knihu Debussyho preludií. V publiku byl také hudební publicista Jindřich Bálek, který teď sedí u nás ve studiu. Dobrý den, Jindro.
1: Dobré odpoledne.
0: Já už jsem tedy říkala, že Alexandr Melnikov nahradil nemocného Rafala Blechače na poslední chvíli. Přivezl také jiný program, tak samozřejmě se nabízí otázka, jestli to byla dobrá volba.
1: Je asi potřeba říct, že najít do 24 hodin náhradu za jednoho z nejzajímavějších klavíristů dnešní doby v podstatě nejde. Byla to trochu věc štěstí a dá se říct loterie. Druhá možnost byla jenom vrátit vstupné. Stejně zajímavé osobnosti jako Rafal Blechač nejsou snadno k dispozici, není možné jen tak sehnat někoho, jako je Kysin, Volodos nebo podobně. Festival přišel ovšem s náhradou, která byla důstojná, dramaturgicky zajímavá, ale umělecká laťka, kterou představuje Blechač, to přece jenom nebyla.
0: Mm-hmm. Jak Melnikov tedy vystavěl Schumannovi symfonické etídy, které recital otevřeli, jsou to technicky náročné skladby, rozsáhlé dílo založené na proměnách jediného tématu.
1: To je strašně zajímavé Schumannovo dílo, takové skutečně symfonické ve smyslu bohatého klavírního zvuku. Ten se přece jenom do

0: ještě může obdivovat skladby samotné, mají takovou velmi zamyšlenou náladu. Provedení se sice nevyhnulo jisté jednotvárnosti, ten cyklus je tempově velmi kontrastní a vyžadoval by asi ještě větší preciznost a koncentraci. Takhle byl ale takový uvolněný, meditativní a říkám, je to skladba, kterou je docela vzácné slyšet na pódiu živě, takhle v celku, většinou se hrají třeba jenom jednotlivé části v trošku jiném pořadí, takže jsem vlastně byl rád, že jsem to mohl slyšet.
1: No ale raději si slyšel tedy ty Debussyho preludia.
0: To je asi pravda. Preludia hrál se druhý sešit, ale tam mají hodně rozdílný charakter a liší se od sebe velmi. Mají i programní názvy, které se ke skladbám dobře hodí. Melnikov sice nemá tak pestrobarevný úhos, aby jsme měli pocit takového zvukového opojení, řekněme, hraje měkce, kultivovaně živě, dařily se mu zejména ty vtipnější části, jako je třeba General Lavin, ale závěreční ohňostroj by asi mohl být brilantnější, Svit měsíce zase může mít ještě jinou atmosféru a tak dále. Bylo to ale v něčem přesvědčivější než Schumann a Brahms, i když i tady se vkrádal dojem jisté jednotvárnosti.
1: No a přesto tedy byl to koncert, který byl mimořádný díky těm okolnostem. Přesto, co bylo tedy řečeno, tak program sahal od německého romantismu Schumannova, Brahmsova k francouzskému impresionismu Claude Debussyho. Dávala ta dramaturgie smysl?
0: Ta dramaturgie rozhodně dávala smysl i z toho důvodu, že třeba ten Brahms a Debussy od sebe nejsou časově vůbec vzdálení a přesto je to velmi rozdílná hudba, promyšlený celek to jistě byl, i když vrcholné pianistické umění vypadá. Jinak je fakt, že Melnikov má za sebou velmi pozoruhodný start, je to vítěz soutěže Královny Alžběty z roku 91 a je to klavírista, který doprovází Isabelle Faust. Před 2 lety byl na festivalu Rudolfa Firkušného, dokázal krásně hrát na 3 různé klavíry nebo čembalo a klavír v jednom večeru, takže nezapře zajímavou osobnost. Člověk z takového koncertu tentokrát neodcházel rozčarován, ale ani zásadně zklamán. Slyšel jsem zajímavý repertoár, který se tolik nehraje v solidním provedení, ale je pravda, že kdyby takhle hrál Rafal Blechač, asi by to zklamání bylo. Ty mimořádné okolnosti jsou ale zároveň polehčující okolnosti. Člověk podvědomě fandí pořadatelům i tomu, kdo se odhodlal zaskočit. Nicméně publikum bylo spokojeno a dokonce klavírista přidal 2 stylové přídavky.
1: To bylo co?
0: No to skoro, to vlastně nevím, myslím, že Prokofiev a ještě jeden Debussy.
1: Tak to hodnotí Jindřich Bálek, včerejší recital ruského klavíristy Alexandra Melnikova. Koncert se konal v Rudolfínu v Praze a Jindro, já moc děkuji za recenzi.
0: Děkuji, pěkný den.

Mozartova hudba dozněla před 13. hodinou, po ní se budeme věnovat literatuře, jednak vás pozveme do knihovny spisovatelky Ivy Pekárkové, no a také budeme sledovat soužení nakladatele s vydáním knihy, která měla být komerční tutovkou. Je to další z povídek Francisa Scotta Fitzgeralda.

0: Bylo 13 hodin, dobrý den.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Kontaminace podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy neprokázaly. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2028. Kriminalisté od rána zasahují v hlavní budově Akademie věd na Pražské národní třídě. Potvrdil to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle deníku N policie shromažďuje dokumenty, a to kvůli podezření, že se v akademii vystavovaly falešné faktury a fiktivní dohody o provedení práce. Zásah kriminalistů potvrdila i Akademie věd. Podle její mluvčí Markéty Růžičkové s policisty plně spolupracuje. Polská agentura pro vnitřní bezpečnost zadržela 17-letého mladíka, který plánoval masivní teroristický útok. Cílil mimo jiné na školu a mešitu. Státní zástupce už proti muži polské národnosti vznesl 3 obvinění. Rakouští vědci potvrdili, že více než 500 železných prutů nalezených u Dunaje pochází z doby více než 2000 lety. Jde zatím o největší takový nález v Evropě. Dělníci na něj narazili při těžbě štěrku v Horním Rakousku už v roce 2019. Jeho stáří teď určil výzkum univerzity v Innsbrucku. A počasí bude převážně oblačno, výjimečně s přeháňkami. Odpoledne a večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo, lokálně déšť nebo přeháňky, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 8. A více informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: A více informací z kultury hledejte právě tady na Vltavě. Naším vysíláním nás provází Daniela Čermáková s přáním hezkého dne.

Vídeňský komorní orchestr dohrál hudbu Maxa Regra, konkrétně lyrické Andante ve 13 hodin a 6 minut tato hudba dozněla. A teď pro vás máme tip, pokud se zajímáte o architekturu v Praze a veřejný prostor v hlavním městě, neboť Mezinárodní festival architektury a urbanismu Architecture Week Praha pořádá výstavu bydlení v Praze, která představuje vývoj i současný stav bydlení v metropoli ve dvou paralelních časových rovinách, historické a současné. Ve výstavní síni Mánes můžete tuto výstavu navštívit ode dneška do 10. října a otevřená bude každý den až do 20. hodiny. Cílem je přiblížit Pražanům i návštěvníkům hlavního města právě současný stav bydlení a dlouhodobou vizi rozvoje Prahy. Výstava představuje interaktivní přehled více než 130 aktuálních a připravovaných projektů hlavního města a městských částí.

Sonáta Natalis Pavla Josefa Vajvanovského v podání Akademie staré hudby s Christophem Hogwoodem dozněla před návštěvou knihovny jednoho z dobrých čtenářů, konkrétně spisovatelky Ivy Pekárkové.

0: Po. Když jsem se v roce 1986 skutečně dostala do Ameriky jako uprchlice, po necelém roce čekání v rakouském lágru byla docela jiná než ta Kerouakova. Výlet z Bostonu na Floridu autostopem, při kterém mě jeden řidič nákladňáku málem znásilnil a když se mu to nepovedlo, vysadil mě beze všech cavíků pozdě v noci a za deště na dálnici, uprostřed nikde, jak se v Americe říká, mi vzal iluze o americkém autostopu. Dálkoví šoféři, kteří křižovali Amerikou sem a tam, nebyli schopní pochopit, že se někdo vypraví na cestu jen tak, kerouakovsky. Mysleli, že jsem buď zoufalá, bláznivá, anebo prostitutka. Já, holka, která celé rané mládí prostopovala, mockrát jsem projela Československo od západu na východ a zase zpátky, jsem zase nechápala, jak je možné, že dálkoví šoféři, zrovna dálkoví šoféři, nechápou mou touhu se sebrat a odjet někam do dálky. Totálně mě to zmátlo. Ani braní stopařů už nebylo to, co kdysi. Jednoho vietnamského veterána, kterého jsem svezla, v mém autě chytil záchvat psychózy, pokusil se mi vyrvat volant z ruky, zkoušel si na mém krku hmaty, který mě do 10 vteřin zabije, vytáhl na mě nůž a vyhrožoval, že mě nakazí AIDSem. Ubránila jsem se mu díky dědovi, kterého jsem k malé veteránově radosti nabrala krátce po veteránovi. Děda byl docela jiný veterán. Veterán květinového hnutí, bezdomovec z vlastního rozhodnutí, klidný a dobře vyzenovaný v dobách, kdy se tomu tak ještě neříkalo. Zkrátka klasický kerouakovský býtník. Takže jsem se přece jen dotkla Ameriky, tak jak jsem si ji představovala z románu Na cestě. Děda byl ale hodně starý, ještě o pár let starší, než by byl Kerouak. I pachuť z vlastních zážitků při americkém autostopu ve mně zanechala dojem, že nejen v Československu, i v Americe jsem něco zmeškala. Toho pocitu jsem se ale rychle zbavila. Amerika byla docela jiná než ta, o jaké jsem kdysi snila, ale i tak byla nádherná. A taky jsem si Na cestě přečetla v originále. A s ním spoustu dalších úžasných knih, o kterých jsem předtím jen matně slyšela, a v socialistickém Československu nebylo možné se k ním dostat. Radši nebudu jmenovat autory, jejíž knihy jsem hltala. Bylo jich příliš mnoho a určitě bych vynechala někoho zásadního. Fakt je, že všichni byli velcí spisovatelé se záviděníhodným stylem a uchopením světa. A taky byli, až na výjimky, jako třeba Grace Metelius, autorku románu Peyton Place, chlapi. V 80. letech se v Americe našla spousta vynikajících spisovatelek, ale já jsem nejdřív ze všeho potřebovala vstřebat díla autorů, kteří psali už o 20. nebo 30. let. V Americe jsem taky potkala Josefa Škvoreckého, věřte tomu nebo ne. Prostě jsme se sešli v restauraci na Manhattanu, on si dal koktejl Manhattan, já, jestli se správně pamatuju, jen kafe, abych si to setkání patřičně vychutnala a abych euforii, která se mě zmocnila, nemohla svádět na alkohol. Mluvili jsme o všem možném. A taky o mé první knížce, románu Péra a Perutě, který jsem propašovala v hlavě spoza železné opony na západ a napsala jsem ho v Bostonu za necelých 6 neděl. Poháněna vědomím, že si nemůžu dovolit nechodit do práce, poznáním, že když mám pravidelnou práci, nejsem schopná psát, a taky nepřekonatelným nutkáním tuhle knihu napsat a dostat jí z hlavy ven, abych si v hlavě uvolnila místo pro další zážitky. Měla jsem velké štěstí. Objevila jsem houf literárních velikánů, až když už kniha byla hotová. Nevím, jestli bych se pak odvážila vyjít do velikého světa s vlastním románem. Péra a Perutě vyšly v exilovém nakladatelství 68 Publishers v Torontu, které provozoval Josef Škvorecký a hlavně jeho žena Zdena Salivarová. Vyšly necelé 3 roky na to, co jsem ho napsala, v listopadu 1989. Takže se mi podařilo svůj první román vydat v exilu.
1: To byla další návštěva u spisovatelky Ivy Pekárkové, která se svěřovala se svými oblíbenými knihami. Připravil Petr Šrámek a další díly knižního pólu najdete k poslechu na webu Českého rozhlasu Vltava či v aplikaci Můj rozhlas.

0: Před 120 lety
1: se narodil legendární skladatel Dmitrij Šostakovič.
0: Jeho dílo dnes ožívá v nesmrtelných nahrávkách
1: Davida Oistrajcha, Svjatoslava Richtera a Mstislava Rostropoviče.
0: Poslouchejte Šostakoviče v podání jeho obdivovatelů a přátel.
1: 22. září od 16:15 večer v Akademii na Vltavě.

0: Galiarda je druhá část z cyklu Staré tance a árie Ottorina Respighiho. Hrá nám orchestr Philharmonique Royale de Liège.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: A také literatura. My za chvíli nabídneme další z povídek Francise Scotta Fitzgeralda, kterým se věnujeme a které uvádíme v průběhu tohoto týdne. Budeme sledovat příběh, který nakladatel má soužení s vydáním knihy, která se měla stát komerční tutovkou. Povídku napsal Francis Scott Fitzgerald ve svých 23 letech, v době, kdy už slavil úspěch se svým prvním románem Na prahu ráje. Satira nakladatelského světa je tedy ozvěnou i jeho zkušeností s knižním biznesem, tak si poslechněte tenhle příběh za pár minut.

0: Užijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
1: Povídka.
2: Její děj se odehrává v období po první světové válce a autor Francis Scott Fitzgerald se v ní vysmívá dobové knižní produkci zaměřené na spiritismus a osobnostní rozvoj, která v poválečné duchovní prázdnotě dosáhla komerčního rozkvětu.
3: Jsem nakladatel. K vydání přijímám dlouhé romány o mladictvé lásce z per starých panen z Jižní Dakoty, detektivní příběhy o zámožných členech pánských klubů a apačkách s velkýma temnýma očima. Eseje o hrozbě toho či onoho a o barvě měsíce na Tahiti od vysokoškolských profesorů a jiných nezaměstnaných. Nikdy nepřijímám romány autorů do 15 let věku. Všichni proletáři i sekretáři, tahle dvě slova se mi odjakživa pletou, mě peskují, že prý mi jde jen o peníze. Jde. A jak? Žena je potřebuje, děti je neustále utrácejí. Kdyby mi někdo nabídl všechny peníze, co jich jen v New Yorku je, neodmítl bych. Raději bych vydal knihu, které se dozajista prodá 500 000 výtisků, než abych za jediný rok objevil Samuela Butlera, Theodora Dreisera a Jamesa Branche Cabella. A vy taky, kdybyste byli nakladatelé. Před půl rokem jsem podepsal smlouvu na knihu. Vypadala jako tutovka. Napsal ji Harden. Ten odborník na psychu, doktor Harden. Jeho první kniha, vydal jsem ji v roce 1913, se prodávala jako vzteklá. A to tehdy výzkum paranormálních jevů nefrčel ani zdaleka tak, jako dneska. Tu novou knihu jsme inzerovali jako spisek o síle 50 srdcí. Doktoru Hardnovi zabili synovce ve válce a on mistrně a s odstupem popisoval, jak se s ním prostřednictvím různých médií spojoval. Doktor Harden nebyl žádná intelektuální rychlokvaška. Byl to velevážený psycholog s doktorátem z Vídně a z právnické fakulty v Oxfordu a hostující profesor na univerzitě v Ohio. Jeho kniha nebyla ani necitlivá, ani naivní. Jeho přístup byl ze zásady seriózní. Například se na jednom místě zmiňuje o tom, že se u jeho dveří jednou objevil mladík jménem Wilkins a tvrdil, že mu zemřelý Cosgrove Harden dluží $3.80. Chtěl po doktoru Hardenovi, aby zjistil, co s tím zesnulý hodlá dělat. To doktor Harden rezolutně odmítl. Připadalo mu, že by to bylo totéž jako modlit se ke svatým za ztracený deštník. Vydání se připravovalo 90 dní. První stranu jsme měli vysázenu třemi různými písmeny a u pěti nekřesťansky drahých výtvarníků jsme si objednali po dvou ilustracích, než jsme vybrali tu jedinou správnou obálku. Korektury četlo 7 na slovo vzatých odborníků, aby bedlivé oko velké americké veřejnosti nepoškádlil ani jediný záchvěv nedotažené čárky či sebemenší šmouha v bříšku verzálky. 4 týdny před zamýšleným datem vydání vyrazili do všech stran literárního kompasu obří bedny. Jen do Chicaga putovalo 27 tisíc výtisků. Propagační oddělení 6 dní v týdnu od 9 do 5 jako o život rozmisťovalo kurzivy. Podtržení, kapitálky a verzálky. Vymýšlelo slogany, titulky, profilové články a rozhovory, Vybíralo fotografie, na nichž pan Harden uvažoval, dumal a rozjímal, a probíralo se momentkami s tenisovou raketou, golfovou holí, se švagrovou a s oceánem. Houfně se psali literární komentáře. Recenzní výtisky se vršily a následně rozesílali kritikům z bezpočtu novin a týdeníků. 15. dubna, 9:05 raní slečna Jordánová, hlavní stenografka, samým vzrušením omdlela do náruče mého společníka. Úderem 9. si jakýsi starší pán Spacey zakoupil první výtisk Aristokracie duchovního světa. Ta báječná kniha vyšla. Tři týdny poté jsem si usmyslel, že se rozjedu za doktorem Hardnem do Joulietu v Ohio. Jak se říká, když nejde Mohamed k hoře, nebo to byl Mojžíš? Byl to člověk plachý a samotářský. Bylo třeba jej povzbudit, poblahopřát mu a zabránit možným nabídkám od konkurence. Měl jsem v úmyslu zařídit vše tak, abych i jeho následující knihu vydal já. A pro ten účel jsem sebou vezl několik pečlivě formulovaných smluv, které mu na příštích 5 let sejmou z beder veškeré nepříjemné obchodní záležitosti. Z New Yorku jsme vyjeli ve 4 hodiny. Mám ve zvyku brát sebou 5-6 výtisků své nejvýznamnější knihy a příležitostně je půjčovat nejinteligentněji vyhlížejícím spolucestujícím v naději, že řečená kniha upoutá pozornost nové skupiny čtenářů. Než jsme dojeli do Trentnu, dáma s lorňonem v první třídě podezíravě obracela stránky svého výtisku. Mladík, který se mnou sdílel kupé, byl do knihy zcela ponořen. A dívka s nazrzlými vlasy a obzvlášť milýma očima hrála piškvorky na zadní desce 3. výtisku. Já sám jsem podřemoval. Krajina New Jersey se nenápadně proměnila v krajinu Pensylvánie. Míjeli jsme mnoho krav a také lesů a polí a zhruba co 20 minut se na vesnickém nádražíčku zjevil tentýž farmář s povozem. Žvíkal tabák a zamyšleně hleděl do oken projíždějícího vlaku. Museli jsme kolem toho farmáře projít tak 10krát nebo 15krát, když můj spánek náhle přetrhlo zjištění, že mladík, se kterým sdílím kupé, si podupává nohou jako bubeník a vydává u toho tiché výkřiky a vzdechy. Byl jsem překvapen i potěšen, protože bylo vidět, že je hluboce pohnut knihou, kterou svírá v dlouhých bílých prstech, Aristokracií duchovního světa od doktora Hardna. Poslyšte, spustil jsem žoviálně, vypadáte, že vás to zaujalo. Vzhlédl. V hubeném obličeji měl oči, které vídáme jen u 2 druhů lidí. U těch, kteří na duchovno věří, a u těch, kteří na duchovno nevěří. Vypadal stále poněkud omámeně. A tak jsem svůj dotaz zopakoval. Zaujalo? Vykřikl. Zaujalo? Pro boha! Zkoumavě jsem se na něj podíval. Ano. Nadevši pochybnost je buď médium, nebo jeden z těch sarkastických mladíků, kteří do populárních časopisů píší humoristické historky o spiritualistech. Pozoruhodné dílo, řekl. Jeho, řekněme, hrdina nejspíš od své smrti nedělal nic jiného, než že ho diktoval svému strýci. Přitakal jsem, že určitě ano. Jeho hodnota však, poznamenal s povzdechem, závisí beze zbytku na tom, zda ten mladý muž je tam, kde tvrdí, že je. Samozřejmě, byl jsem zmaten. Ten mladík musí být v ráji, nikoli v očistci. Ano, přisvědčil zamyšleně. Bylo by trapné, kdyby byl v očistci. A ještě trapnější, kdyby byl na nějakém třetím místě. To už na mě bylo příliš. Kde, pane? V Yonkers, ku příkladu. To mě zvedlo ze sedadla. Cože? Totiž, kdyby byl v očistci, bylo by to jen jeho vlastní drobnou chybou, kdežto kdyby byl v Yonkers. Milý pane, vybuchl jsem netrpělivě. Jak podle vás souvisí Yonkers a aristokracie duchovního světa? Nijak. Jen jsem říkal, že kdyby byl v Yonkers, ale on tam není. Ne, to není. Odmlčel se a znovu si povzdychl. Nedávno se totiž přestěhoval z Ohája do Pensylvánie. Tentokrát jsem vyskočil samou nervozitou. Zatím mi nebylo jasné, kam míří, ale cítil jsem, že jeho poznámky mají nějaký význam. Chcete říct, vyhrkl jsem, že vnímáte jeho astrální přítomnost? Mladík se prudce zvedl. To by stačilo, prohlásil. Poslední měsíc jsem hračkou všech důvěřivých královniček a bezilů kingů z celých Spojených států. Abyste věděl, pane, jmenuji se Cosgrove P. Harden. Nejsem mrtev, nikdy jsem nebyl a po přečtení té knihy už mi smrt nebude nikdy připadat bezpečná. Dívku naproti můj truchlivý a úžaslý výkřik natolik vylekal, že místo křížku načrtla kolečko. Před očima jsem měl dlouhou frontu lidí táhnoucí se od 40. ulice, kde sídlíme nakladatelství, až na Bowery. 500 000 lidí, co třímá v náručí každý svůj výtisk aristokracie duchovního světa a požaduje své $2.50 zpět. Napadlo mě změnit všechna jména a přesunout knihu z kategorie populárně naučné do beletrie. Ale i na to už bylo pozdě. V rukou americké veřejnosti bylo 300 000 svazků. Když jsem se z dostatek vzpamatoval, mladík mi vyprávěl, co zažil od chvíle, kdy byl prohlášen za mrtvého. 3 měsíce v německém vězení, 10 měsíců v nemocnici se zápalem mozkových blan a pak ještě měsíc, než si vzpomněl, jak se jmenuje. 30 minut po příjezdu do New Yorku potkal starého přítele. Ten na něj hleděl, pak se začal dusit a padl jako podťatý. Když se probral, pořídili si v lékárně drink a Cosgrove Harden o sobě během hodiny vyslechl ten nejpodivnější příběh, jakému kdy kdo naslouchal. Vzal si taxíka do knihkupectví. Kniha, kterou hledal, byla vyprodaná. Okamžitě vyrazil vlakem do Jolietu v Ohio a řízením štěstěny se mu kniha dostala do rukou. Vzdychl jsem zhluboka a tragicky. A zrovna se prodává líp než kdejaký román. Román? Ocekl popuzeně. Vždyť to není nic jiného. Otevřel knihu na náhodné stránce a vyrazil ze sebe krátký útrpný skřek, až se zrska zarazila, přestože její piškvorkový turnaj už musel mezitím dospět při nejmenším do semifinále. Podívejte, zakvílel zoufale, jen se podívejte. Tady se píše pondělí. Přečtěte si, co podle té knihy dělám na druhém břehu v pondělí. Udělejte to pro mě, podívejte se. Čichám ke kytičkám, celý den čichám ke kytičkám. No vidíte to, ne? Na straně 194, nahoře přičichnu k růži. Opatrně jsem si zdvihl knihu pod nos. Nic necítím, opáčil jsem, snad inkoust. Nečichejte, vykřikl, čtěte. Přičichnu si k růži a na 2 odstavce se rozvášním o pudové vznešenosti člověka. Jedno jediné přivonění. Pak se hodinu zabývám 7 kráskami, pro boha.
1: Už nikdy se nemůžu ukázat na srazu spolužáků.
3: Obrátil pár stránek a znovu zasténal. Tady jsem s dětmi. Tančím s nimi. Celý den spolu jen tančíme. A není to ani slušné šimy. Tančíme cosi estetického. Já neumím tančit, děti nenávidím. Ale jen co umřu, je ze mě zřejmě něco mezi kojnou a zboristou. Ale no tak, odvážil jsem se k vyčítavému tónu. Tohle je podle všech překrásná pasáž. Vidíte, tady se popisuje vaše oblečení. Máte na sobě, kde pak to máme? Jakýsi průsvitný šat. Vlaje za vámi. Jakési vlající spodní prádlo, přerušil mě mrzutě. A po celé hlavě mám listí. To jsem musel uznat. Listí z textu skutečně vyplývalo. Na druhou stranu, nedal jsem se, představte si, o kolik to mohlo být horší. Býval by vás mohl doopravdy zesměšnit. Stačilo by, aby vás nechal odpovědět, jaké číslo je na dědečkových hodinkách, nebo co bude s těmi $3.80, co dlužíte v pokru. Nastalo ticho. Strýc je vtipálek, pronesl zamyšleně. A zřejmě taky trochu blázen. Ale vůbec ne, ujistil jsem ho. Celý život jednám s autory. A on je z nich všech nejvíc při smyslech. Nikdy si od nás nechtěl půjčit peníze, nikdy po nás nechtěl, abychom povyházeli celé propagační oddělení a nikdy nám netvrdil, že nikdo z jeho přátel v Bostonu nemůže sehnat jeho knihu. Stejně tomu jeho astrálnímu tělu dám pěknou nakládačku. A nic víc? Zeptal jsem se úzkostlivě. Nezjevíte se pod svým skutečným jménem a nepokazíte prodeje knihy, že ne?
1: Cože? To byste přece neudělal.
3: Jen si představte to zklamání, které byste způsobil. Zarmoutil byste 500 000 lidí. Byl jsem zoufalý. Potřeboval jsem okamžitě slyšet to nejhorší. Co hodláte dělat?
1: Co hodlám dělat? Zahřímal. Nuže, nechám strýce zavřít a s ním i jeho nakladatele a agenta a celou tu cházku až po posledního tiskařského učně, co ládoval štočky.
3: Než jsme druhý den v 9 hodin ráno dojeli do Julietu v Ohio, podařilo se mi ho alespoň z části přivést k rozumu. Jeho strýc je starý člověk, vykládal jsem mu, pomílený muž. On sám byl ošálen, o tom nemůže být sporu. Dost možná má slabé srdce a pohled na z ničeho nic se zjevivšího synovce by ho mohl dodělat. V koutku duše jsem samozřejmě doufal, že dospějeme ke kompromisu. Pokud se Cosgrove za rozumnou částku nechá přesvědčit, aby se nějakých 5 let

0: Byl trochu jako srdcová královna v Alence v kraji divů. Někdo udělal chybu a ten někdo za to má bez odkladů trpět. V téhle rodině už bylo dost domněle mrtvých mužů a jestli si někdo nedá pozor, tak tu bude první opravdová mrtvola. Doktor Harden to viděl tak, že je to všechno pěkná polízanice a on neví, co si s ní počít a ví to jen sám pán Bůh. A on by nejraději umřel. Můj názor byl, že nic není tak horké, jak se uvaří. A komu se nelení, tomu se zelení. A tak dlouho jsem na sebe vršil přísloví, až byli všichni ještě zmatenější než na začátku. Cosgrove Harden trval na tom, abychom si k ruce vzali výtisk aristokracie duchovního světa a řádně to prohovořili. Jeho strýc na to řekl, že jen při pohledu na tu knihu by se mu udělalo zle od žaludku. Rozdal jsem knihy. Doktor Harden zavřel oči a zasténal. Mladý Harden zuřivě listoval na stranu 226. Tady to je, zvolal. Hned naproti fotografii s popiskem Cosgrove Harden den předtím, než odplul, ukazuje na malou pihu nad levým okem. Čteme, tato piha Cosgrove vždy trápila. Měl pocit, že tělo by mělo být dokonalé. A toto je nedokonalost, kterou je podle přirozenosti potřeba napravit. Já žádnou pihu nemám. Doktor Harden přitakal. Snad nějaká šmouha na negativu odtušil. Panenko skákavá, kdyby na negativu nějakou náhodou nebyla i má levá noha, nejspíš bych po té levé noze celou knihu toužil. A v kapitole 29 bych se s ní shledal. Poslyšte, vložil jsem se do toho, mohli bychom se dohodnout na nějakém kompromisu? Nikdo neví, že tu jste. Mladý Harden se na mě zuřivě zašklebil. Zaručím vám 10 000 ročně, když na 10 let zmizíte.
1: A co až uplyne těch 10 let?
0: Totiž, začal jsem s nadějí v hlase, to už by doktor Harden mohl by...
2: Jen to řekněte, ucedil doktor ponuře. To už bych mohl být po smrti. Rád tomu věřím.
0: Takže byste se mohl vrátit pod svým pravým jménem, pokračoval jsem zatvrzele, a mohu vám slíbit, že se po tu dobu neobjeví žádné nové vydání.
2: A co když za 10 let ještě bude naživu, otázal se Cosgrove podezíravě.
1: Kdepak? Já umřu, ujistil ho doktor Hbitě. S tím si nedělej starosti.
0: Jak víš, že umřeš?
1: Tak, jak člověk tyhle věci ví. Je to prostě lidská přirozenost.
0: Cosgrove se na něj kysele ušklíbl.
1: V této diskusi nemá humor co pohledávat. Pokud čestně slíbíš, že zemřeš bez jakýchkoliv duševních výhrad,
3: doktor pochmurně přikývl.
1: Na to se spolehni. Podle toho, kolik peněz ještě mám, do té doby umřu hlady. To by vyhovovalo. A až to přijde, tak si pro Boha zařiď, aby tě pohřbili. Ne, že zůstaneš ležet mrtvý doma a já se budu muset vrátit a všechno to oddřít.
0: V tom jsme byli přerušeni. Šum přerostl v pokřik, dveře se rozlétly a dovnitř vtrhl sluha s vyvalenýma očima.
4: Pane doktore, volal zděšeně, venku je dav lidí, zhruba 1 000 000, jdou sem, na verandě budou asi tak...
0: Zesílený hluk nám napověděl, že už na verandě jsou.
4: Vyskočil jsem. Schovejte někam synovce, křikl jsem na doktora Hardna. Na to jsem zmizel a zanechal je ve zmateném zděšení. Prohnal jsem se halou a vyběhl jsem na verandu. Stihl jsem to tak akorát.
0: Prosklená veranda byla plná lidí. Mladých mužů v kostkovaných oblecích a v kloboucích. Starých mužů v polobotkách a s otřepanými manžetami. tlačili se a strkali a navzájem

0: Zájem se překřikovali a mávali na mě. Jedno měli společné. V pravé ruce tušku a v levé poznámkový blok. Otevřený a čekali. Na první pohled byli neškodní, ale jejich přítomnost nevěstila nic dobrého. Za nimi na trávníku se zhlukl ještě větší dav. Řezníci a pekaři v zástěrách, tlusté ženštiny s rukama založenýma na prsou, hubené ženské, co drželi umouněná děcka v náručí, aby lépe viděla, ukřičení kluci, uštěkaní psi a příšerné holčičky, které poskakovali, výskali a přitom tleskali. Za nimi, v jakémsi vnějším kruhu, stáli staří pánové z vesnice, bez zubů a skalnýma očima. A jak hleděli s otevřenou pusou, koneček plnovousů se jim otíral o hůl v ruce. Daleko za nimi zapadalo slunce a jeho rudé a děsivé světlo dopadalo na 300 schrbených ramenou. Co chcete? Zvolal jsem dutě. 500 hrdel mi odpovědělo jako jeden hlas. Kde je Cosgrove Harden? Bylo to venku. Novináři se kolem mě rojili, prosili, vyhrožovali a dožadovali se. Pečlivě jste to tajil, že jo? Skoro se to nedostalo ven. Vyplatí se platit účty. Dal by nám rozhovor. Pošlete sem toho starého podvodníka. Pak ta podivná vlna v poli lidí došla až dopředu a náhle se vytratila. Z davu se energicky vynořil vysoký mladík se slámovými vlasy a nohama jako kůly a desítky rukou ho ochotně popostečili ke mně. Začal stoupat na verandu. Vzhůru po schodech.
1: Kdo jste? Křikl jsem.
0: Mí jméno je Albert Wilkins, vydechl. To já jim všechno řek. Odmlčel se a hruď se mu dmula. Byl to pro něj veliký okamžik. Byl nesmrtelným poslem Bohu. Poznal jsem ho hned, jak se tu objevil. Koukněte, koukněte. Všichni jsme se dychtivě naklonili blíž. Mám tuhle směnku na $3 a 80 centů, co prohrál v pokru. Já ty prachy chci. Jsem nakladatel. Vydám cokoliv. Hledám knihu, která se prodá v 500 000 nákladu. Je období románu s nadpřirozenými motivy. Pokud by to bylo možné, nejraději bych něco od zavilého materialisty o zámožném členovi pánského klubu a tmavé indiánce, anebo něco o lásce. Láska je tutovka. Milovat je lidské.

Další z humorných povídek amerického spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda Směnka nám četl Ivan Řezáč, text přeložil Petr Eliáš a pro rozhlasové vysílání připravil Dominik Mačas, režii pak měl Jakub Doubrava. No a zítra budeme řešit, kterak reklamní agent dostane zapeklitou zakázku, musí provdat střeštěnou milionářskou dcerku. Tak na tenhle ten Fitzgeraldův příběh si počkejte zítra ve 13 hodin a 30 minut.

0: Bylo 14 hodin, krásné odpoledne vám přejeme.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Resort teď únik dat vyšetřuje. V americkém New Yorku se dnes setká prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský a americký prezident Donald Trump. Informovala o tom agentura AFP. V New Yorku dnes začíná všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN. Na jeho okraji by se Trump měl setkat i s britským premiérem Andym Bernemem nebo francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Saúdská Arábie obnovila provoz klíčového ropovodu propojujícího přístavy v Rudém moři a Perský záliv. S odvoláním na 3 zdroje o tom informovala agentura Reuters. Zhruba 1200 kilometrů dlouhý ropovod East-West byl terčem dronových útoků jemenských povstalců. Saudové ho chtějí využívat jako jednu z možností, jak se vyhnout Hormuzskému průlivu a do Evropy. Významným odběratelem saúdské ropy je i polská společnost Orlen, která provozuje rafinerie i v Česku. Památník národního písemnictví uspořádá od 3. října do 27. listopadu ve Frankfurtu nad Mohanem výstavu s názvem Nic mě nenutí, kromě lásky. U příležitosti čestného hostování České republiky na frankfurtském knižním veletrhu představí českou ženskou literaturu a její kontinuitu od Boženy Němcové po Radku Denemarkovou. A počasí bude převážně oblačno, výjimečně s přeháňkami, odpoledne a večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění, na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo. Lokálně déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách pak kolem 8 stupňů Celsia. Více informací hledejte na webu iRozhlas.cz.
2: Byt či nebyt, to je, oč nám běží. Byt nebo nebyt, otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kekubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.

romance. How Loves Begins, tak se jmenuje 3 roky staré album americké zpěvačky Nicole Zoraitis, za které získala ocenění Grammy. Nicole Zoraitis jsme mohli slyšet nejen teď, ale i na jaře v pražském klubu Jazz Dog a také na konzervatoři Jaroslava Ješka. Pěkné 22. zářijové odpoledne, milí posluchači. Do konce roku zbývá 100 dní, což je fakt hezky kulatý, ale jinak zvláštní informační hodnotu a poselství nenese, což se snad nebude moci říci o programu úterní odpolední Vltavy. V první hodině ve studiu přivítáme autorské pantomimické duo Vojtěcha Svobodu a Anu Kukučkovou, jejíž soubor Kozel ve fraku slaví 10 let své existence. Mají za sebou stovky představení na 4 kontinentech a přijdou nás pozvat na svou narozeninovou oslavu do Anežského kláštera. Hned poté je v modrých kulisách Vltavy vystřídá kolega z hudební redakce Jindřich Bálek, aby nám připomněl, že v pátek uplyne 120 let od narození Dmitrije Šostakoviče a že máme na večer připravenu akademii, která bude věnována i nahrávkám přímo z Šostakovičovy doby. Po 2:30 uslyšíte ukázku z debaty filozofů Alice Koubové a Tomáše Koblížka s filozofem Matějem Cibíkem. Ta je součástí naší série Promyslet Havla. A díla Václava Havla, tedy především jeho aktualizací, se dotkneme i před 15. hodinou. Klidný poslech a hezký den přeje od mikrofonu Michaela Dittrichová.

0: Berta Bea Zimmermann a Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu s Davidem Šalonem v části koncertu pro violu a orchestr Bély Bartóka. Je 13 minut po 14. hodině, ladíte úterní odpolední Vltavu. Divadelní soubor Kozel ve fraku letos slaví 10 let od svého vzniku. 10 let autorské tvorby, stovky odehraných představení a inscenace, které se dostaly na 4 světové kontinenty. Soubor ve své tvorbě spojuje pantomimu, fyzické divadlo i klaunérii do inscenací určených dětem i dospělým. O jubileu Kozla ve fraku, jehož domovskou scénou je pražské divadlo Bravo, si dnes budeme povídat s herci, autory a režiséry Vojtěchem Svobodou a Anou Kukučkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Přísní kritici a znalci pantomimy, jako je i Ladislava Petišková, se nechali slyšet, že znamenitě ovládáte pohybovou stylistiku klasické pantomimy. Jak z ní tedy vycházíte a tvoříte váš osobitý současný pohybový slovník?
1: Já si myslím, že pro nás je klasika ten výchozí bod. A my vždycky říkáme, a taky zrovna tady ten citát, myslím, je opět paní Petiškové, která říkala, že když malíř vlastně chce experimentovat, tak musí výborně ovládat klasiku. Takže s tím se naprosto ztotožňuju a když chceme tvořit moderně pro současného diváka nebo právě i experimentovat a různě spojovat žánry, tak klasická pantomima a technika je pro nás výchozím bodem.
0: Aničko, tvoříte tady osobitý současný pohybový slovník? Máte nějaký specifický oproti ostatním?
2: Specifický nevím, ale rozhodně se snažíme hledat nové způsoby, jakými vyjadřovat to, co chceme říct. Ta technika je nějaký základ, klasika, jak říkal Vojta, ale důležitý je to, co chceme říct. A my pak hledáme vlastně tu formu a snažíme se tu formu, ten styl toho žánru pantomimy najít vždycky k tomu představení vlastně specifický. A po každý je to jiný, takže každá naše inscenace je trochu jiná. Někde používáme slovo, někde zvuky, někde víc jsme na té klasické verzi té pantomimy a někde se snažíme být moderní. Teda většinou vždycky se snažíme být moderní, ale snažíme se být po každý jiní.
0: Představuju si, že máte spoustu klidu v sobě a trpělivosti, jinak by se to asi nedalo nalézt.
2: Je to tak?
1: To je zajímavý, takhle jsem o tom asi nepřemýšlel. Občas, když byste byla u našeho zkoušení, tak to moc klidně jako nevypadá vyzenovaně, ale děkujeme.
0: Na vašem současném repertoáru najdeme tituly pro děti i dospělé. Jak se dělá pantomima, Buřty v medu, Stvoření světa, Absurditky nebo Kukačka. V čem se liší vaše tvorba pro různé generace diváků?
1: No, já myslím, že, jak říkala Anička, tam je důležitý, že se vždycky snažíme teda najít nějaký trošku specifický styl. A protože když se řekne pantomima, tak spoustu lidí si představí techniku, ale pro nás to tak není, nebo my vždycky říkáme, že nejdůležitější je, co chci říct. A stejně tak důležité je herectví a vlastně technika by měla až trošku následovat. Takže my pro každý to představení vlastně tvoříme trošku jinak a hledáme ten jiný pohybový slovník.
0: Aničko.
2: Ano. A někde samozřejmě používáme i slovo, nebo víc slova, nebo míň slova.
0: A je možné, že třeba děti rozumí pantomimě lépe než dospělí, protože jsou autentické?
2: Děti jsou neuvěřitelní diváci, protože oni to přirozeně vnímají jako samozřejmost. To vidíme i u našich dětí, jakým způsobem oni reagují, když spolu taky vařejí prostě pořád dorty z písku a tak, že jo. Takže ten svět, který jakoby neexistuje, ale oni ho vidějí, tak oni to vidějí pak i na tom jevišti. Takže když to dobře zahrajete, tak to dítě to vidí a jde s váma.
0: 24. září v pražském Aleškém klášteře budete slavit 10. narozeniny. Jak tu dekádu vnímáte a proč ji chcete svým způsobem takto uzavřít, jestli se nemýlím?
2: No určitě to nechceme uzavírat. My to bereme jako začátek zase nové dekády. Určitě bychom rádi zaspomínali na to všechno, co jsme prožili, jak jsme vlastně začali tvořit, jak jsme vznikli a co všechno jsme zažili za těch 10 let, ale zároveň jako otvíráme tu budoucnost, co nás čeká a co novýho chceme zažít a vytvořit.
0: A co bude obsahem toho večera v Anežském klášteře?
1: tak budeme tam právě trošičku vzpomínat, ale jak už říkala Anička, nechceme to mít jako vzpomínkový večer, bude tam takový, jako to vzpomínání bude 10 let v 10 obrazech, ale hlavní bod bude právě představení našich plánů do budoucna a s tím, že ten hlavní je léčba dynamitem, což je náš nový inscenační projekt, který bude mít premiéru 5. listopadu v divadle Bravo a kde máme úžasného francouzského režiséra Lionela Menarda, studenta Marcela Marsoa. Takže na tom zrovna teď děláme a vlastně to bych řekl, že je ústřední bod tady té oslavy, že tam budeme představovat tady ten projekt a i něco trošičku tam možná zahrajeme z toho připravovaného.
0: A na závěr, proč Kozel ve fraku? Jaká je geneze názvu vašeho souboru? Určitě proto, aby se všichni ptali, proč Kozel ve fraku.
2: Ano, my jsme si zvolili takový název, aby se všichni ptali, proč se jmenujeme tak divně. Je to trochu náhoda, protože my jsme nevymýšleli to, že nebyl účel mít soubor. My jsme prostě spolu chtěli hrát, začali jsme hrát a pak po nás chtěli, aby jsme jim řekli, tak jak, kdo jste, jak se jmenujete, když už nejste studenti pantomimy, ale jste profesionální herci, tak no, my jsme hledali název, několik dní jsme ho hledali, chtěli jsme jasný anglický, jednoslovný název.
1: No vznikl Kozel ve fraku, no. Ano.
0: To znamená náhoda. Dada.
1: Skutečně to byla náhoda, protože my, když jsme jako nad tím přemýšleli, tak jsme byli jednou ve Varšavě na zájezdu a šli jsme tam do restaurace hned za divadlem a tam najednou jsme se koukli na zeď a tam byl přes celou zeď namalovaný obrovský kozel ve fraku. A najednou jsme si tak říkali, jo, to je zajímavý. Ale pak jsme to trošku říkali, no, tak necháme to uležet a právě stále jsme se snažili najít ten jednoslovný anglický název. A nebo mezinárodní a nakonec pak, když teda ten festival říkal, tak už ale nám řekněte, kdo jste, pod čím hrajete, tak jsme řekli, tak jo, tak Kozel ve fraku.
0: Hosty vysílání byli herci a mimové Vojtěch Svoboda a Anna Kukučková ze souboru Kozel ve fraku. Ten 24. září v Anežském klášteře v Praze oslaví 10. výročí svého působení. Děkujeme.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Naschledanou.

0: víno.
1: Jiří Imlouf na loňském albu s názvem Teď. Je 14 hodin a 23 minut, ladíte úterní odpolední Vltavu. Tento pátek uplyne rovných 120 let od narození největšího ruského skladatele druhé poloviny 20. století, Dmitrije Šostakoviče. Toto jubileum připomeneme na Vltavě v dnešní večerní akademii, která bude věnována nahrávkám přímo z Šostakovičovy doby a také světovým premiérám jeho nejvýznamnějších děl. A já už ve studiu vítám Jindřicha Bálka, který pořad připravil a přišel nás pozvat k poslechu. Vítej.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak je tedy pojatá akademie věnovaná Dmitriji Šostakovičovi?
2: Skutečně tak, že jsem využil poměrně rozsáhlého archivu nahrávek, které vznikaly přímo v Šostakovičově době, v jeho přítomnosti a v podání jeho přátel. Ono se v podstatě dá říct, že Šostakovič měl štěstí na interprety, protože ti blízcí Šostakovičovi přátelé byli zároveň nejvýznamnější hudebníci, světoví hudebníci druhé poloviny 20. století. Jsou to v první řadě houslista David Oistrach, který byl jenom o 2 roky mladší než Šostakovič, potom o generaci mladší violončelista Mstislav Rostropovič. Pak jsem také využil toho, že existuje pár nahrávek přímo s Šostakovičem samotným, ten hrál na klavír, a nemohl jsem zapomenout také na manželku Mstislava Rostropoviče, což byla pěvkyně Galina Višněvská, která s ním později odešla do emigrace a v Londýně pak natočila v premiéře některá Šostakovičova díla. Čili skutečně je to bohatý výčet nahrávek, které už od té světové premiéry vlastně byly vyslány do světa v tom nejlepším možném provedení.
1: No a jaký je Šostakovič interpret vlastních děl?
2: To je zajímavá věc. Šostakovič, to se málo ví, byl velmi brilantní klavírista. On se dokonce v roce 26 zúčastnil jednoho z prvních ročníků Chopinovské soutěže ve Varšavě, získal čestné uznání, čili jeho vlastní hudební projev mě překvapil, protože to není nějaký robustní, tragický projev, tak jako znějí některé ty jeho skladby. Je to mnohem spíš takový brilantní projev, takový fantazijní, někdy i velmi romantický. A s Šostakovičem existuje skutečně jenom pár nahrávek. On v 50. letech měl možnost vycestovat do Paříže a něco tam natočit. A natočil tam svůj poměrně raný koncert pro klavír a trubku, který je vlastně takový neoklasický, lehce jazzový, takový vlastně uvolněný. Čili je to vlastně úplně jiný obraz o Šostakovičovi, než je ten, který běžně má. A to pianistické umění samo o sobě je pozoruhodné. A pak je tu samozřejmě i ten jeho velký klavírní cyklus preludií a fug. Takže tohleto se tam také podařilo zachytit.
1: No a jsou v akademii ještě nějaké opravdu unikátní nahrávky?
2: Tak je tam jedna, která je úplně neznámá širší veřejnosti, protože máme v rozhlase českou premiéru jeho houslového koncertu A-moll. Houslový koncert, to je pravděpodobně Šostakovičova nejslavnější skladba v repertoáru vůbec světových instrumentalistů. A ten koncert byl poprvé nahrán Davidem Oistrachem v premiéře někdy v roce 56 a potom v roce 60, tuším, přijel v té akademii, je to přesně, přijel Šostakovič do Prahy s Evgeniem Mravinským a v Rudolfínu provedli českou premiéru tohoto houslového koncertu. A já, když jsem tu nahrávku slyšel, ona není technicky úplně ideální, nikdy nevyšla na kompaktním disku, tak má neskutečnou atmosféru, takové té poststalinské doby a je to neuvěřitelně silná hudební výpověď. Takže tahle nahrávka je úplně unikátní, ale jinak vzácné nahrávky jsou všechny. On potom oba dva violončelové koncerty věnoval Mstislavu Rostropovičovi. To samé ten projev Galiny Višněvské, to je takový tmavě zabarvený soprán, která naspívala dva písňové cykly a dokonce se účastnila premiéry jeho 14. symfonie, která je také pro ženský hlas a smyčce. Takže unikátních nahrávek je tam hned několik.
1: Tebou zkomponovaná akademie podává nějakou zprávu o Šostakovičovi. Jaká ta zpráva je?
2: Určitě. Když jsem to takhle sestavil za sebe, tak jsem si uvědomil, že to je vlastně neuvěřitelně intenzivní emocionální nálož, o které si člověk říká, jak to ten člověk mohl
1: unést.
2: Několik desítek let vydržet, protože to skutečně, kromě těch nahrávek s Šostakovičem samotným, které jsou vlastně takového odlehčenějšího rázu, těmi se začíná, tak potom ty houslové koncerty, ty violončelové koncerty, všechno jsou to mimořádně expresivní, emocionálně náročná díla, takže předesílám, že tedy je to tentokrát velká Šostakovičovská nálož a je to v něčem nejsilnější autentické provedení, jaké si můžeme představit. Není to vždycky pravidlo, že v okolí nějakého skladatele se shromáždí ti nejlepší umělci, kteří pak to dílo provádějí, ale zrovna na tohle měl ten Šostakovič štěstí.
1: Ty jsi do studia přinesl také hudební ukázku, co si poslechneme?
2: To je spíš taková drobnost, tři fantastické tance, poměrně rané mladistvé dílo Dmitrije Šostakoviče, které také příležitosti natočil.
1: To byl Jindřich Bálek, který připravil dnešní Vltavskou akademii věnovanou 120. výročí narození Dmitrije Šostakoviče. Poslouchejte na Vltavě od 21 hodin a 15 minut. Jindřichu, děkujeme.
2: Pěkný den.

0: Koncertino Praha slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.

0: Partenope je řecká siréna, ale také si tak říká saxofonistka a zpěvačka, jejíž píseň Don't Know Why zněla úterní odpolední Vltavou. 6:30, hezký den. Promyslet Havla, tak se jmenuje nová publicistická série Českého rozhlasu Vltava, která zkoumá, jak Havlovy myšlenky obstojí v dnešním světě. Filozofové Alice Koubová a Tomáš Koblížek v ní spolu se svými hosty otevírají témata spojená s Havlovým myšlenkovým odkazem. Třetí díl se ptá, jestli je jeho představa života v pravdě stále aktuální. Poslechněte si krátkou ukázku, ve které hovoří moderátorka Karolína Koubová s filozofem Matějem Cíbikem.
1: Když se pereme o to, kdo má pravdu, což tak bývá, myslím si, že čím méně víme, kde ta linie mezi pravdou a lží vede, tak ale jsme si vědomi, že vede a že tady jsou ty nesmiřitelné tábory, ten má pravdu v tomto a ten si myslí, že pravda je úplně někde jinde. Tak jak to ale souvisí právě třeba jaksi s politikou, doba postfaktická, mluvil o tom Tomáš.
2: Toto by se možno znova hájil. Ten posun toho kontextu medzi tým, čo písal Havel za socializmu a tým, čo máme teraz. Podľa mňa ako to základné interpretačné východisko, keď čítame Moc bezmocných, je to, že ako u Havla proste ako tá pravda nejakým spôsobom demaskuje ten režim. Že zrazu ako v momente, keď niekto ako žije autenticky alebo hovorí to, čo si myslí, tak ako nastáva ten moment, ktorý ako Havel explicitne zmiňuje, tých ako cisárových nových šiat. Že zrazu proste ako povieme niečo, čo si ako skutočne myslíme a zrazu všetci vidia, že cisár je nahý. Toto je podľa mňa ako veľmi silná predstava, ktorá u toho Havla rezonuje, tá otázka toho demaskovania. A my si proste musíme povedať, že toto nie je ako keby situácia, v ktorej momentálne žijeme. Momentálne je to proste tak, že tá pravda proste koexistuje s 20 rôznymi typmi lží a tým pádom ako nemôžeme očakávať, že v momente, keď sa tá pravda zjaví, tak zrazu to všetko nejak ako padne.
1: Čiže Havel měl výhodu, že jak se tím životem v pravde konfrontoval pouze jeden druh lži?
2: Áno, áno. Povedané tak ako trošku sloganovito, Havel mal tú výhodu, že bojoval proti jednej veľkej lži. Kým my nebojujeme proti jednej veľkej lži, my bojujeme proti niečomu, čo americký filozof Frankfurt by nazval bullshitom, ako
1: hezky filozoficky řečeno.
2: Áno, áno, on má na to celú knihu. Tá postfaktická doba minimálne za mňa je proste ako charakteristická tým, že proste tá pravda koexistuje s 30 rôznymi variantami lží a tým pádom ako demaskovanie lží nie je také jednoduché, ako bolo za Havlových čias.
3: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Celou sérii s názvem Promyslet Havla najdete už teď na webu Vltavy a v aplikacích. Ve vysílání má nový díl premiéru vždy v sobotu od 17 hodin. Zároveň vás zveme na debatu Promyslet Havla live v jízdárně Pražského hradu. Ta je naplánována na 22. října od 18 hodin. Tématem diskuze bude demokracie a budoucnost Evropy. Podrobnosti najdete na webu Vltavy.

0: Harry James and his orchestra a s nimi návrat do 40. let. 90. výročí narození Václava Havla se blíží a Vltava si Havla připomíná z různých úhlů pohledu. Samozřejmě i jako dramatika. Už teď si můžete poslechnout na webu stanice v rozhlasové úpravě Audienci, Asanaci a Vyrozumění. Nakolik oblíbené jsou dnes Havlovy divadelní hry a jsou opravdu nadčasové? Saša Michailidis se na to v Akcentu zeptal dramaturga nejen divadla FX Šeldy v Liberci Jiřího Janku a umělecké šéfky a hlavní dramaturgině Vršovického divadla Mana Věry Maškové.
1: Já jsem byla přesvědčená, když jsem nasazovala Havlovo Vyrozumění a to mě úplně uteklo, že bude nějaké výročí, tak jsem měla pocit, že jdu do strašného rizika. Že jako vůbec ne, to nebyla žádná sázka na jistotu. A byla jsem velmi překvapená a se mnou celé divadlo, když prostě byla tato inscenace tak vřele přijata tím publikem.
2: Což možná ale také neskazujte samozřejmě umělecké kvality samotné inscenace, nejenom, že by to bylo dáno tím výročím.
1: No tak to určitě nebylo jenom kvůli výročí, protože si myslím, že běžný divák taky nesleduje, kdy se autor narodil, kdy umřel, tak maximálně ví, že někde mezi tím byl naživu. Ale prostě je to rezonance s tou hrou. Samozřejmě, že v té době, kdy jsem uvažovala o uvedení Václava Havla, to je v souvislosti s tím, že to naše divadlo se vlastně obrací k našim českým kořenům a prostě máme tam velký čapkovský program, věnujeme se poměrně kontinuálně i tomuto období té druhé poloviny 20. století, věnujeme se prostě autorům českým, někdy i třeba opomíjeným autorům, takže jako ta volba toho Václava Havla byla v tomto kontextu logická, ale jako nebyla to rozhodně žádná sázka na jistotu ani prostě jako víra v to, že nasazujeme nějaký trhák.
2: To znamená, že to jméno samotné tak je, přestože Věra o tom mluvila jako sázku do nejistoty, tak ale to jméno do určité míry může fungovat.
3: No, tak já už jsem v úvodu tohle pořadu řekl něco o svých pochybnostech, takže já to mám úplně stejné jako Věra. To znamená, nasazovat dnes Havla je velké riziko z hlediska nějakého diváckého zájmu, ale pakliže člověk má ten správný klíč a zvolí správnou interpretaci, tak si myslím, že Havel jako oslovit může, ale nemyslím si, že jméno Václav Havel na plakátu zajišťuje jako vysokou návštěvnost.
2: Mimochodem, když se bavíme o tom klíči, tak je zajímavé, jak byly také snahy, tedy myslím, že i ze strany Národního divadla, poskytnout Havlův text zahraničním režisérům. A konkrétně třeba Viktor Bodo, který teď aktuálně zrovna má inscenaci v Národním divadle, tak se prý zalekl toho, že by českému publiku předvedl svého Havla. A není to vlastně právě důkaz té určité pietnosti nebo toho přístupu?
1: Já si myslím, že tady je velký problém, že hodně se uvádějí Havlovy aktovky, ty drobnější věci, ale udělat velkou inscenaci a ještě k tomu na Národní divadlo, to si vlastně už léta nikdo netroufnul. A tam si myslím, že je zakopaný pes, že prostě se nějakým způsobem ty velké scény tohohletoho formátu nebo prostě tohohletoho tématu nějak vlastně nezmocňují.
2: Jiří, vy jste to chtěl doplnit také?
3: No já jsem to chtěl doplnit jako z pohledu toho zahraničního režiséra. Já si myslím, že tam určitě existuje velká pieta vzhledem k tomu, že máte přijet do země, pro kterou ten autor je ikonou. Je to prostě člověk obecně známý a uchopit ho z jiného úhlu pohledu může být pro toho člověka velice problematické. A to i přesto, že jak tady Věra mluvila o té vaňkovské literatuře, takže ta přesáhla vlastně hranice České republiky, že hry s Vaňkem se objevují i třeba v Británii. Myslím, že Stopard má Vaňka jako postavu ve

0: vlastně Havlova prezidentování se ty hry moc nehodily, protože oni v sobě mají velmi silný kritický osten. Jsou vlastně, jak jsem říkala, takové velice nemilosrdné a to bylo zrovna období takového toho budování toho prvobytně pospolného kapitalismu, kdy všichni jsme chtěli jásat. A radši jsme zlomili srdce Karlu Krylovi, který nám ten do toho jásotu házel vidle, než abychom si přiznali, že vlastně nežijeme v tak úplně ideálních poměrech, ideálním světě a že bychom měli být kritičtí.
1: Tolik umělecká šéfka a hlavní dramaturgyně Vršovického divadla Mana v Praze Věra Mašková a dramaturg nejen divadla FX Šaldy v Liberci Jiří Janků. Oba byli hosty Akcentu. Záznam pořadu si můžete poslechnout na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. Také tam najdete i Havlovy hry v rozhlasové úpravě, a to Audienci, Asanaci a Vyrozumění. A o čem bude dnešní Akcent? O architektonicky zajímavých objektech, které dlouhá léta chátraly a teď se dostávají znovu do popředí a získávají si svou popularitu. Akcent začíná v 16:30, teď je 14 hodin a 51 minuta. Vy stále ladíte odpolední Vltavu. Hezký den.

0: DJka Rádia 1 Jana Kománková i spirituální vizionářka Elis Coltrane.
1: Ale taky nejnovější album jihoafrické skupiny BCUC nebo současná polyfonní hudba.
0: To vše v září ve Vltavském sedmém nebi.
1: S Monikou Načevou, Pavlem Klusákem a Petrem Doruškou.
0: Každý den v 7 večer.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Schiffera. Dokud soud nerozhodne o jejich dovolání, zůstanou na svobodě, informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Zubařka Magdalena a učitelka tělocviku v důchodu Irena byly pravomocně odsouzené na 9 a 12 let vězení. Předseda senátu po předběžném posouzení jejich dovolání připustil, že by dřívější rozsudky mohly být zrušeny. Přerušení trestu ale nepředjímá konečný výsledek dovolání ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení. Spojené státy odmítly vydání víza náměstkovi ruského ministra zahraničí. Alexander Alimov se chystal na valné shromáždění OSN do New Yorku. Moskva to podle mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova pokládá ze strany Washingtonu za nepřátelský čin. Rozhodnutí Spojených států je podle něj v rozporu s povinnostmi hostitelské země. Víza k účasti na valném shromáždění OSN Spojené státy odmítly udělit také palestinským představitelům a nedostali je ani komunikační tým íránského prezidenta Masouda Pezeškiana. Zahajovacím koncertem s názvem Hudební monument vstoupí ve čtvrtek Moravská filharmonie Olomouc do 81. koncertní sezóny. Bude zároveň poslední pro dosavadního šéfdirigenta Žolta Hamara, který na svém postu končí. Jméno jeho nástupce chce vedení Moravské filharmonie oznámit v první polovině sezóny. Filharmonie zároveň v nadcházejícím období čeká zásadní investiční plán. Převzít by chtěla nahrávací studio v sousední budově po Českém rozhlase Olomouc. A počasí je oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky. Oblačnost začne postupně ubývat místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, maxima na horách kolem 8. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Rachel a Villery, to je americké duo, jehož hudba působí, jako by byla ze 40. let minulého století, ale opírají se o osobité autorské písničky. Otvíráme jejich album I Love a Love Song.

Čtěte sami a čtěte i svým dětem, vyplatí se to. S touto pobídkou zcela souzním, ale není moje. Půjčuji si z jednoho rozhovoru s Arnoštem Goldflamem. Herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel pro děti Arnošt Goldflam dnes slaví 80. narozeniny. A my s ním skrze jeho text budeme slavit a trávit čas od 20. hodiny. Na programu je jeho životaběh s Václavem Neužilem v hlavní roli. Teď je 7 minut po 15. hodině a úterní odpolední Vltava přináší další témata z oblasti umění. Za chvíli otevřeme románovou mozaiku, odkrývající naši touhu hledat cestu k lásce, přijetí a smyslu plnému bytí. Přesně tak charakterizuje nakladatel román Na palm v srdci katalánského spisovatele Paula Gvaše. O knize si budeme povídat s literárním publicistou Petrem Šmídem. S jiným tématem přijde Pierre Urban, zakladatel platformy, která sdružuje současné skladatele tuzemské moderní, klasické a elektroakustické hudby. Pozve nás na koncerty do krásných architektonických prostor. Po 15:30 přivítáme ve studiu Tamaru Pomorišky z Divadelní fakulty Akademie muzických umění, která otevře téma politické cenzury na Bělehradském divadelním festivalu Bitev. Na festivalu s téměř 60-letou historií. A hodinu zakončíme úvahou básníka Adama Borziče. Má název V zemi laskavých budhů a divokých zvířat. Vážení a milí, klidný poslech. Úterní odpolední Vltavou vás provází Michaela Dittrichová.

0: To byla drobnost Jana Filipa Ramua v podání islandského klavíristy Víkingura Olafsona. Na palm v srdci. Tak se jmenuje románový debut katalánského spisovatele Paula Gvaše. Oceňovanou prózu vydalo letos plzeňské nakladatelství Euskaldun. A já už vítám ve studiu literárního publicistu Petra Šmída, který nám tento pozoruhodný titul představí. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Nakladatelství Euskaldun působí čtvrtým rokem. Na palm v srdci je prvním překladem Paula Gvaše do češtiny. Představme si tedy na začátek autora i to nakladatelství samotné.
1: Tak Paul Gvaš se narodil roku 1997 v katalánské Tarragoně. On debutoval už v 21 letech, ale jako básník. I ten debut se dočkal určitých cen, trošku méně zásadních, ale zlom v jeho kariéře přišel právě s Napalmem v srdci, který v katalánštině vyšel v roce 2021. Dostal za tento román prestižní cenu Anagrama, kterou udílí stejnojmenné nakladatelství. A on bazíruje na tom, že všechny jeho knihy musí být překládány z toho katalánského originálu, ačkoliv někdy je praxe taková, že se překládá vlastně i ze španělských překladů. K nakladatelství Euskaldun bych asi doplnil, že v jeho čele stojí katalanista, šéfredaktor nakladatelství Vít Gressel, který tuto knihu tedy přeložil, a nakladatelství se specializuje na takové menší jazyky, jako je třeba dánština, rumunština nebo právě katalánština. A pokud nás trošku zaskočil ten název Euskaldun, tak ten znamená v baskičtině ten, kdo hovoří baskicky. A právě vydání baskického románu, který by byl v češtině vlastně prvním takovým překladem, je určitá meta, kterou si toto nakladatelství rozhodlo dosáhnout.
0: A vraťme se k románu Na palm v srdci. Jde o klasický románový příběh.
1: No určitě ten román zaujal především svou nezvyklou formou. Autor sám hovoří, že text je členěn do takových kapslí, já bych to nazval fragmenty, nejde určitě o klasické kapitoly. Každá ta kapsle funguje jako takový uzavřený příběh, ale funguje to i dohromady s tím, že ovšem mozaika, kterou si skládáme, má určité trhliny a to je samozřejmě záměr. Ty jednotlivé fragmenty nám tedy nepoví vše, co se v tom příběhu odehrává, ale fungují skvěle jako takové básnické miniprózy a najdeme tam i některé další takové nápovědy, které nám ukazují, že Paul Gvaš chce čtenáře především mást. Mám na mysli třeba geografické termíny. V tom románu se vyskytne pouze jihofrancouzská řeka Tet, a potom skalnaté hory, které ovšem se nachází v Americe. Takže vidíme, že ten svět, kam nás zavádí, je vlastně takový imaginární, vytvořený speciálně pro tu knihu.
0: A když se z jednotlivých fragmentů pokusíme rekonstruovat děj, dobereme se toho, oč v románu Na palm v srdci vlastně jde?
1: Tak autor nás vlastně uvede do prostřed příběhu. My se setkáváme s vypravěčem, který je bezejmenný, s jeho partnerem, životním druhem Borisem a vypravěčovou matkou. Ale velkou roli tam hraje prostředí továrny, která je symbolem toho útlaku, jak řekněme, pracovního, tak i symbolem vlastně ekologické katastrofy, ke které dojde jedné noci. A my se ocitáme v takové postapokalyptické krajině, kde tedy všichni přeživší dost nůzně živoří. A právě dostat se z tohoto prostředí je cílem vypravěče a jeho přítele Borise. Pokud jde ještě o nějakou zápletku, tak setkáváme se tam i s vojskem, které opět není blíže specifikováno, ale funguje tam jako takový, řekněme, okupační moment, kdy vlastně je celá tahle oblast těmi vojáky terorizována. A co se týče nějaké zápletky, tak hlavní vlastně snahou tedy vypravěče je pohřbít svou matku, která bohužel v průběhu toho děje zemře a spolu s tím Borisem tedy uprchnout někam jinam.
0: Autor tedy pracuje s rekvizitami dystopického žánru. Najdeme ale v knize i jiná témata, která bychom v běžné žánrové literatuře nečekali.
1: Tak určitě to není třeba klasická dystopická sci-fi. Já myslím, že tím hlavním hrdinou toho románu může být jazyk. Je to samozřejmě narážka na katalánštinu a její postavení ve Španělsku, protože všechny ty diskvalifikované osoby, ti protagonisté, hovoří nějakým jiným jazykem, opět to není blíže specifikováno, než ti utlačovatelé, tedy vojáci nebo majitelé té záhadné továrny. A tohle je asi hlavní, co nám chtěl Paul Gvaš sdělit, že zkrátka nemůžeme být pasivní, nemůžeme se nechat připravit o ten svůj jazyk, protože to samotné vede jaksi k letargii a vidíme to i v tom samotném románu, kde vlastně všechny ostatní postavy jenom čekají na smrt v té zdevastované krajině.
0: A dá se ten román také číst jako jednotlivé ty fragmenty?
1: No, já myslím, že určitě fungují jako jednotlivé fragmenty. Důkazem je třeba i to, že můžeme klidně zkusit číst tu knihu na přeskáčku, protože samozřejmě to asi nebyl záměr, jako třeba u Cortázarova Nebe, peklo, ráj, ale myslím si, že nepostupují chronologicky za sebou a určitě se nám ta mozaika vytvoří zase trošku jinak.
0: Tolik Petr Šmíd o knize Na palm v srdci. První český překlad z díla katalánského autora Paula Gvaše vydalo v květnu letošního roku plzeňské nakladatelství Euskaldun. Knihu přeložil katalanista Vít Kresa. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Ray Charles v úterní odpolední Vltavě. Skladatele a skladatelky tuzemské moderní klasické i elektroakustické scény sdružuje platforma Calmake. Po úspěšných akcích v pražském Atriu se platforma vydává mimo tuto domovskou scénu a míří do českých regionů. Na kterých místech a proč právě tam se s tvorbou skladatelů setkáme, i to nám poví zakladatel platformy Pierre Urban, kterého vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne a děkuji moc krát za pozvání.
0: Jak se platforma Calmake zrodila? Kdo vyslovil potřebu sdružit skladatelky a skladatele moderní, klasické, ambientní, filmové hudby? Je zatím nějaký příběh?
1: Ta iniciativa ve vší skromnosti byla ode mne. Já jsem dělal koncerty s Josefem Sedloněm, podobných muzikantů ze zahraničí, a což je mimochodem kolega váš tady také z Vltavy, a říkal jsem si, že vlastně škoda, že se nikdo nevěnuje těm českým autorům, autorkám, skladatelům, skladatelkám. Takže vlastně vznikla taková sekce koncertů, série koncertů Moderna, z čehož vznikl vlastně i vinyl, který tady zde máme, který vyšel vlastně pod Vltavou, a následovalo to, že jsme to potřebovali nějakým způsobem vytvořit v nějaký takový platformě nebo v nějaký celistvosti. A vznikla tedy platforma Calmake, kde vlastně zastupujeme umělce, umělkyně v tomhletom žánru a zároveň vytváříme koncerty, o kterých se také budeme bavit.
0: Je vaše platforma otevřená dalším skladatelům? Vyhledáváte hlas?
1: Určitě, určitě moc rádi. V následujících týdnech a měsících přibydou další. Je to jeden z cílů letošního roku, ale hlavně na ten další, protože letos jsme to za stolik úplně nestihli. Ale určitě ano a budeme moc rádi. Obzvláště, když budou ženy také.
0: Domovskou scénou Calmake se stalo Atrium Žižkov, kde se mimochodem křtila i deska, jež vznikla právě ve spolupráci s Vltavou. Můžeme se jen zlehka k této krásné bílé gramofonové dance vrátit.
1: No, jsem hrozně rád, že to vyšlo, protože vlastně mám pocit, že Vltava jaksi se takhle postavila za tuhletu scénu, která mám pocit nemá tolik prostoru, jak by mohla oproti třeba té klasické hudbě. Klasická hudba má poměrně významnou část prostoru, má velkou infrastrukturu festivalů, hudebních akcí a tak podobně, ale myslím si, že máme tady opravdu skvělé skladatelky a skvělé skladatele, současné mladé autory, mladé autorky, kteří si rozhodně tu pozornost zaslouží.
0: Vy jste si dali za cíl vyrážet s jejich hudbou do regionů. Jaké jsou zatím vaše zkušenosti s přijetím?
1: Zatím ještě toho není tolik. Je to vlastně teprve víceméně začátek, ale už v minulém roce jsme začali mít vystoupení v úžasné funkcionalistické ikoně Ville Volman v Čelákovicích ve Středočeském kraji. A tam je to vlastně vždycky plné. Naučili se chodit místní a věříme tomu, že to bude i na dalších místech. Vystupovali jsme také ve Valštejnské loďi v Jičíně, což je taky skvělý místo, které je otevřené těmto žánrům a vždycky je to o lidech.
0: Program pro příští měsíce už je sestaven. Pojďme vyjmenovat ta místa.
1: No, my se hrozně teďkon těšíme na zámek Kačina, konkrétně do Chodkovské knihovny, která je součástí zámku Kačina. Je to vlastně celé pod Národním muzeem, zemědělským muzeem, a je to kousíček od Kutné hory. Fun fact, v Chodkovské knihovně se natáčela znělka Stardance a je to opravdu jedna z nejunikátnějších knihoven v Evropě. A jsme moc rádi, že se tam představí Mikuláš Růžička, klavírista, který také má skladbu na kompilaci Moderna, a vystoupí tam s violončelistkou Marie Forestovou.
0: To je jedno místo Kačina, ale těch krásných míst jsem viděla na vašem programu mnohem víc.
1: Hned v dalším týdnu, taktéž v Kutné hoře, konkrétně v katedrále Sedlec, což je další hned jako vedle Barbory unikátní katedrála, unikátní kostel v Kutné hoře, a mimo jiné se starají hlavní atrakce taková v Kutné hoře.
0: Kostnice,
1: omlouvám se, že teď mě to úplně vypadlo. Samozřejmě velmi známé místo. Tak tam bude vystupovat Beata Hlavenková, klavíristka, ještě bude mít sebou hosta Vladimíra Slavíčka, mladého klavíristu a producenta. Takže Tenhle ten unikátní prostor, je to opravdu nádherná katedrála, jedna z nejdelších v Evropě, krásná taková přestavba Santiniho, tak na to se taky moc těšíme.
0: Ale těch míst, na která míříte se skladateli a se skladatelkami, je mnohem víc. Každopádně pojítkem jejich je unikátní architektura, je to tak?
1: Ano, vlastně navazujeme i na tu sérii Moderna, kde jsme měli vždycky takový speciální prostor, ať už je to foaje právnické fakulty tady na Univerzitě Karlově, nebo v Internicova vila, nebo tady kousíček na náměstí Jiřího z Poděbrad, kostel Nejsvětějšího srdce Páně, tak tyhle ty prostory jsou naprosto úžasný. Je vždycky jako mimořádná vděčnost vůbec být součástí takových prostor a jsme rádi, že i existují lidé v regionech, kteří jsou otevřeni vůbec téhleté muzice a tomu, že tam vlastně můžeme být a vystupovat před lidmi.
0: Přece jen krom krásy a unikátnosti prostředí potřebují muzikanti skvělý zvuk. Jak jsou na tom v tomto směru české prostory?
1: Myslím si, že dobře, protože většinou tato hudba potřebuje takový lehký takzvaný reverb, taková ta lehká ozvěna. Líp to tam díky tomu vynikne, ale záleží, jak u kterého umělce, ale samozřejmě akustika je důležitá a myslím si, že teďkon zrovna bude určitě super na té Kačině, protože tam je taková výborná kupule a tam se to, myslím, hezky rozezní.
0: To znamená, zvukaře nepotřebujete?
1: Zvukaře potřebujeme, ale ne vždy.
0: A když přijde zvukař, tak je zase všechno o něco dražší.
1: To tak bohužel bývá, no.
0: Já jsem četla takovou doušku na vašem Facebooku od Doroty Bárové, že muzikanti si ale příliš nevydělají těmi koncerty.
1: No, to všichni, kteří na tom jakýmkoliv způsobem se podílejí. Respektive pokud to není komerční hudba, tak prostě to děláme pro radost a pro nějaký zážitek a pro minimální výdělek.
0: Jestliže nemá někdo zkušenost se současnou moderní klasickou či elektroakustickou hudbou, jak byste slovy přesvědčil o jejím přínosu?
1: No, já si myslím, že vlastně tu hudbu poslouchají všichni, pokud koukáme na filmy. Tahle ta hudba je nezbytnou součástí skoro každého filmu a v podstatě to jenom o tom, o nějaký otevřenosti vůbec týhletý hudby a o tom si i třeba jít trošku naproti, protože dneska už je člověk zvyklý, tak, že se mu tak všechno dostane na tom, pardon, stříbrném talíři a všechno tak nějak jako má zprostředkovaný, ale prostě kvalitní věci, za těma se musí jít.
0: Hostem úterní odpolední Vltavy byl zakladatel a organizátor platformy Calmay, která sdružuje skladatele a skladatelky tuzemské moderní, klasické i elektroakustické scény, Pierre Urban. Děkujeme.
1: Mockrát díky.

0: Novákovo trio v menuetu stria C-dur Antonína Vranického.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď je 15 hodin a 38 minut. Bělehradský festival Bitev patřil po desetiletí k ikonám evropské avantgardy a umělecké svobody. Po loňské politické cenzuře a následné vzpouře umělců se ale ocitl v hluboké krizi a letošnímu ročníku vyhlásili zahraniční tvůrci masivní bojkot. Ve studiu vítám Tamaru Pomorišky z Divadelní fakulty Akademie múzických umění, která celou situaci sleduje a mapuje. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Když se vrátíme na úplný začátek, tento festival vznikl roku 1967 uprostřed studené války. Proč měl v tehdejším evropském kontextu tak výjimečné postavení a jakou stopu v jeho historii zanechali čeští umělci?
2: Ano. Bitev vznikl v roce 1967, jak už bylo řečeno, a to z iniciativy dramaturgyni a režisérky Míry Trajlovič a teatrologa a filozofa Jovana Čirilova s cílem objevovat nové divadelní tendence. Uprostřed studené války fungovali jako estetický i politický most mezi východem a západem. V Bělehradě díky tomu vedle sebe mohli vystupovat tvůrci jako Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Ingmar Bergman, Andrej Vajda nebo Pina Bausch. Výrazná je i československá a česká stopa. Hned v počátcích festivalu zde hostoval režisér Otomar Krejča a v roce 1976 scenograf Josef Svoboda a v novodobě historii režisér Dušan David Pařízek. Bitev tak po téměř 60 lety představoval synonym pro absolutní uměleckou autonomii.
0: Loňský ročník ale přinesl pro festival zásadní zlom a vyvolal obrovskou vlnu kontroverze, co se vlastně na podzim 25 v Bělehradě stalo a jak na tyto události zareagovala tamní umělecká a studentská komunita.
2: Tak kořeny současné krize sahají do roku 2024, kdy švýcarský režisér Milo Rau ve svém zahajovacím projevu na festivalu ostře kritizoval plánovanou těžbu lítia v Srbsku a také tamní politické tlaky na kulturu. Rok později nová kuratorská dvojice Miloš Lolič a Borisov Matič zařadila do programu Rauovou dokumentární inscenaci Proces Peliko. Ale správní řada festivalu Raua označila za persona non grata a představení vyřadila. A reakce nezávislé scény byla zásadní. Umělci a studenti Bělehradské univerzity uspořádali v prosinci minulého roku alternativní takzvaný gerilový ročník s názvem Nebitev. A cenzurované představení Proces Peliko odehrali přímo na fakultě dramatických umění v Bělehradě. A pro posluchače, kteří by chtěli jít do hloubky a pochopit souvislosti loňské krize, doporučuji rozhlasový dokument tady na Vltavě divadlo pod tlakem, který tento příběh podrobně mapuje.
0: V uplynulých dnech se bělehradská radnice pokusila uspořádat oficiální 59. ročník Bitefu pod nově dosazeným vedením. Jaká byla ale realita tohoto festivalu, kterému většina pozvaných zahraničních tvůrců vyhlásila masivní bojkot? Jak dopadl?
2: Tak oficiální 59. ročník Bitefu, který v září v tomto měsíci narychlo uspořádalo nové vedení pod Spasojem Milovanovičem, utrpěl naprostou ztrátu důvěry. Vedení se sice snažilo vytvořit zdání normality a to pod sloganem Odvaž se poznat. Evropské soubory ale odmítly kryt politickou cenzuru. Během léta odstoupilo 6 ze 7 ohlášených zahraničních inscenací. Účinkovaní odřekli soubory Gobsquad, Teatr Praga, Kolektiv Motus, režiséry Žiga Diviak a Sebastian Horvat. Režisér Oliver Frljić se navíc veřejně ohradil proti tomu, že se o zařazení své hry Black Gold dozvěděl až z novin. a odmítl slúžiť ako alibi pro potlačovanie autonomie festivalu. Ačkoliv vedení narýchlo zaplnilo produkciami z Bulharska, Moldavska či Tuniska, oficiálna prehlídka strátila veškerý kredit. Ale živé centrum divadelnej scény se proto přesunulo do už druhého ročníku alternatívneho tzv. Gerilového festivalu Nebitev, ktorý probiehal túto nedeli 20. září. A pod heslem Bitev je tam, kde se sejdeme, vznikla po celém Bělehradě síť 60 bezplatných mikroscén, na kterých právě vystoupili ty umělci, kteří nechtěli vystoupit na oficiálním festivalu Bitev. A místo státních divadel se mezi 12. a 18. hodinou hrálo a debatovalo v nezávislých centrech, kavárnách, knihkupectvích i soukromých bytech. A v 19 hodin se všichni shromaždili v Centru po kulturní dekontaminaci v Bělehradě, kde akce vyvrcholila diskuzemi a oslovou solidarity.
0: O historii současné krizi Bělehradského festivalu Bitev mluvila Tamara Pomorišky z Divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.

0: Iva Bytová a Vladimír Václavek na Bílém infernu albu z roku 1997. Přesně 12 minut před 16. hodinou je s vámi stále úterní odpolední Vltava, která teď přichází s úvahou. Jejím autorem je básník Adam Borzič a nazval ji V zemi laskavých budhů a divokých zvířat.
1: Zpětně se mi putování Srí Lankou zdá jako čirá halucinace. Sen, který se vynořuje z jezera ve starobylém královském městě. Poskakuje na terase jako zlověstně krásný makak. Šeptá jako divoké stromový džungle. Je fialový jako vodní lilie a narůžovělý jako lotosové květy obětované na oltáře budů. Srí Lanka dýchá v oceánu u paty indického subkontinentu. Země zázračná, protikladná, bujná a také chudá a hlučná. Halucinační ráz prostupuje její duchovnost, kulturu, lidský i zvířecí vesmír. Začněme zvířaty. Čekal jsem, že na své cestě potkám zvířata. Ale že jich potkám tolik a na tak nečekaných místech, jsem netušil. Anuradhapuře jsme potkali varana, který právě vylezl z jezera. Přímo ve městě. Šli jsme po chodníku a on byl od nás asi tak 3 metry a ukusoval kost. Cestou na lví skálu, kde si šílený král nechal vybudovat sídlo, z něhož zbyly lví tlapy, terasy s bazény a jeskyně s polonahlými kurtizánami, jsme viděli z okna, jak se divoký slon dobývá do obchodu. Chudák obchodník, ale tak jsem byl tím rabujícím gigantem okouzlen. Přímo pod bájným palácem jsme ještě v pološeru zahlédli, jak 4 psy zahánějí do nádrže krokodýla. Opice na vrcholu lví skály se jevily jako něžně poskakující poutnice, zatímco my se za Úsvitu kochali pohledem,

0: řekách, v jeskyních a stůpách, v zahradách a krámech. A protože Gotama Buddha dosáhl osvícení pod fíkovníkem Bodhi, jsou na Srí Lance spolu s jeho vyobrazeními uctívány i stromy. Obří, košaté, vlídné. Jeden z nich je potomkem původního stromu Bodhi, který už v Indii dávno uschl. Jeho větev přivezli zbožní poutníci na Srí Lanku 200 let po Buddhově odchodu do nirvány. Když jsem se modlil u obrovského výhonku stromu probuzení, všimla si mě krásná stará mniška a obdařila mě požehnáním. Ale ještě hlubší zkušenost jsem měl s jiným, mladším bráškou stromu probuzení. V Kendy, v zahradě Višnuova chrámu, kde ovšem mají buddhisté také své oltáře, protože obě tradice se na Srí Lance proplétají. Právě zde mi nejprve jedna žena věnovala misku obětí květů. Další stará dáma v bílém mi darovala šťavnatou mandarinku. A třetí paní, když mě viděla, jak se modlím, zvedla palec a řekla good. A nakonec se se mnou dal do řeči mladý biochemik. Zeptal se mě na moji spiritualitu a chvíli jsme mluvili o buddhismu a o tom magickém stromu. Zahrada Maha Vishnu Devale se mi vtiskla do srdce. Moje spiritualita se tu vtělila do stromu, posvátných soch a krásných lidí. V některých buddhistických tradicích se říká, že všichni lidé mají vrozenou buddhovskou podstatu. Vlivem klamu a nevědomosti může být tato prvotní, zářivá a láskyplná moudrost zakryta, ale nikdy není nepřítomná. Drtivá většina lidí, které jsem na Srí Lance potkal, v sobě cosi buddhovského skutečně měla. Místní lidé žijí často v chudobě, ale vzájemně se podporují. Buddhistický duch je v mnohem rovnostářský. A možná není náhodou, že v této chudé asijské zemi je zdravotnictví i vzdělání zdarma. Samozřejmě to neznamená, že by Srí Lanka byla prosta stínů. Obecné kultuře převládá patriarchát a konzervativní hodnoty. Na ostrově také stále můžeme narazit na stopy dlouholetého válečného konfliktu mezi sinhalskou většinou a tamilskou menšinou. I tak je Srí Lanka multikulturní zemí. Vedle buddhistů a hinduistů tu žijí také početné komunity muslimů a křesťanů. Srí Lanku jsme za 3 týdny procestovali křížem krážem. Její přírodní a duchovní krása nás prostoupila, místy ohromila a někdy i vyděsila. Pokud naše cestování není pouhým turismem, ale také poutnictvím, lze si z cesty dovézt víc než suvenýry. Já a moji milovaní jsme si sebou přivezli zesílenou úctu k lidem, stromům i zvířatům. Vědomí, že vše živé patří do jediné chvějící se sítě, posvátné a svítící jako svatozář kolem Buddhovy hlavy.
1: V zemi laskavých budhů a divokých zvířat, tak se jmenovala úvaha básníka Adama Borziče. Mimochodem všechny vltavské úvahy jsou k poslechu na vltavských stránkách. Mezi naše autory z řad literátů patří třeba i Pavla Horáková, Tereza Horvátová, Markéta Pilátová či Magdalena Placová. Za 7 minut bude 16 hodin.

0: Vyrozumění, asanace, audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A také na vltava.rozhlas.cz.
2: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: S Ruskem se podle českého prezidenta musí počítat a má smysl s ním jednat, i když je agresorem. Petr Pavel to řekl v New Yorku před zahájením rozpravy ve Valném shromáždění OSN. Na okraji akce se má s americkým prezidentem Donaldem Trumpem setkat ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. S ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem pak bude jednat šéf americké diplomacie Marco Rubio. Podle prezidenta Pavla je to správný krok. Petr Pavel před státníky z celého světa vystoupí na Valném shromáždění zítra. V New Yorku je také ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh klesla o víc než 6%. Dostala se zhruba pod 1680 korun za megawatt hodinu. To je nejníž od konce srpna. Ceny klesají díky nadějím na zpřístupnění Hormuzského průlivu. Írán by ho podle agentury Reuters mohl znovu otevřít výměnou za zmírnění amerického vojenského tlaku a zrušení blokády íránských přístavů. Galerie výtvarného umění v Ostravě představí výstavou Na zlomu milénií české umění od 90. let 20. století do současnosti. Proměny české umělecké scény po roce 89 zachytí prostřednictvím malby, fotografie, objektů, instalací, digitálního obrazu, videoartu nebo performativní tvorby ze svých sbírek. Vernisáž se uskuteční 29. září v Ostravském domě umění a výstava potrvá do 3. ledna příštího roku. A počasí v noci bude polojasno až jasno, lokálně až oblačno. V Beskydech se místy vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až 2 stupně a místy přízemní mrazíky a na horách naměříme kolem 4 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou ojediněle držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách kolem 9 stupňů. Víc zpráv čtete na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Raquel Martens, portugalská písničkářka z Londýna na albu Empty Flower.

0: Na architektonicky zajímavá místa jsme vás, milí posluchači, dnes v odpolední Vltavě už jednou zvali, a to s platformou současných skladatelů moderní, klasické a elektroakustické hudby Kalmeik. Teď ale míříme trochu jinam. Ve studiu už je Saša Michailidis, tedy bude řeč o Akcentu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak souvisí to moje, co jsem řekla, architektura a váš Akcent?
1: No, souvisí, protože většinou, a myslím si, že i místa, která jste probírali, tak vlastně jakoby jsou v soukromých rukou často. A my jsme se zaměřili právě na to, často se mluví o národních kulturních památkách, o objekty, které patří státu, ale my jsme se tentokrát zaměřili na objekty novodobější, které jsou v soukromých rukou, a jak vlastně s tím ty soukromí majitelé pracují s vědomím toho odkazu minulosti, ale zároveň s tím, aby ty domy byly živé, aby neumřely, nebo aby se z nich vlastně nestala nějaká utilitární záležitost, která bude pouze sloužit jako investiční nebo monetizační prvek. A myslím si, že máme v České republice opravdu ohromující množství soukromníků, kteří buď zdědili, anebo převzali, nebo si odkoupili právě soukromé objekty, o které se starají. Dneska se budeme bavit o domě Mat, který je na Karlově náměstí na rohu, a potom také se budeme bavit o Volmanově vile v Čelákovicích.
0: O té jsme mluvili my také.
1: Přesně tak, protože právě Volmanova vila, a to je o tom žití, dokázala vlastně velmi výrazným způsobem rozjet kulturní program, který se tam odehrává. Mat ten už to dělá desítky let. A my právě s kurátorkou Zuzanou Kadlečkovou, která právě zastupuje Volmanovu vilu, a také s jedním ze spolumajitelů, vlastně on si říká správce domu Mat, Janem Matlachem, se budeme bavit o těchto objektech.
0: Možná zmiňme ještě nějaký další objekt. Ať.
1: No, je jich hodně. Vinternicova vila, která je vlastně proslulá tady v Praze, a samozřejmě my ještě budeme v průběhu Akcentu zmiňovat spoustu příkladů ze zahraničí, protože tam k tomu přistoupili trošku dříve a tím pádem mají i tu zkušenost s tím provozem a s tím, jak právě ty domy oživit.
0: Akcent začíná v 16:30. Děkuji, Saša Michailidis.
1: Díky.

0: Německý skladatel období baroka Johann Georg Pisendel je autorem koncertu pro housle, orchestr a basso continuo D-dur, jehož allegro přednesl Mayumi Hirasaki a koncerto Köln. Říká se, že doma není nikdo prorokem. Platí to i pro Václava Havla v roce jeho nedožitých 90. U nás o něm stále vedeme debaty, ale zajímavé je podívat se na něj očima lidí za hranicemi. Jak Havla, dramatika, esejistu a prezidenta, vnímá ukrajinský herec Viktor Kirilov, který se narodil až po pádu železné opony a stal se historicky prvním laureátem ceny Václava Havla. Na to se ho ptá autorka seriálu Havel světový, Lucie Němečková, v dnešním druhém dílu.
1: Pour la première fois, j'ai entendu de Václav Havel par les biais d'une amie d'origine polonaise.
2: Poprvé jsem o Václavu Havlovi slyšel od jedné kamarádky, která má polské kořeny a působila na Ukrajině jako dobrovolnice. Díky ní jsem začal objevovat svět toho takzvaného východoevropského bloku, který lidé z postsovětských zemí příliš neznali, protože se nacházeli na druhé straně zdi. Uvnitř Sovětského svazu totiž režim fungoval ještě trochu jinak než v Polsku nebo Československu. Pro nás tyto země byly vždy o něco svobodnější. Já jsem byl od dětství obklopený spíš naším, ukrajinskou a taky ruskou kulturou. Takže to byl pro mě velký objev. Osobnost Václava Havla je pro mě hodně inspirativní. Myslím, že v naší zemi nemáme nikoho, s kým bychom ho mohli srovnat. Ostatně to platí i pro jiné země. Uvědomuju si, že právě díky takovým lidem jako Havel můžeme dnes žít ve svobodnějším světě. Dokázali porazit ten strašný režim a díky tomu můžeme být dnes ve střední Evropě svědky pokroku. A my na Ukrajině věříme, že to zlepšení postoupí až k nám. Pro mě je to velká čest, že jsem získal cenu, která je pojmenovaná právě po Václavu Havlovi. Mám pocit, jako bych tím získal ještě nějakou další dimenzi. Z herce malého pařížského divadla jsem se najednou proměnil v někoho, kdo má auru bojovníka za Ukrajinu a východní Evropu vůbec. Ale vážně, snažím se to mírnit. A říkám si, že musím pokračovat v tom, co jsem dělal doteď. Mám scény ohromnou radost a je to pro mě velká čest, ale na mém životě nic nemění. Když se ráno podívám do zrcadla, uvidím tam zase toho stejného Viktora jako předtím. Se všemi chybami, vlastní životní cestou a přesvědčením. Takže pro mě je to spíš ta radost a potěšení a určitě kvůli tomu nespichnu.
0: Pohled ukrajinského herce a dramatika Viktora Kirilova na odkaz Václava Havla a jeho pocity, co by čerstvého laureáta ceny pojmenované právě po Havlovi natočila přímo po slavnostním předávání ocenění v Avignonu Lucie Němečková. Zítra v tomto čase v seriálu Havel světový promluví íránská herečka a režisérka Azadeh Kangarani.

0: brazilský hudebník Caetano Veloso. Dnes je 22. září, odpolední Vltava pomalu končí a přichází alespoň s dvěma typy z vlastní dílny. Dnes večer dostane na Vltavě prostor částečně autobiografická tragikomedie Arnošta Goldflama s názvem Života běh. Dnes, tedy v den 80. narozenin jejího autora. Rozhodující roli v ní hraje dětství a dospívání, válečné hrůzy, stalinský antisemitismus a nakonec snad i jakési vnitřní osvobození od rodinných i dobových traumat. Vystupuje v ní i autorovo mladší já, kterému propůjčil svůj hlas Václav Neužil. Tady je ukázka.
1: Já jsem nemyslel, že bych byl učitel. Já jsem chtěl...
2: Chtěl nebo nechtěl? Nic jiného ti nezbude.
3: Víš, co bych chtěl já? Víš to?
1: Já nevím.
3: Tak vidíš.
2: A teď dál. Jak ty budeš oblečen? Ty přece máš rád ten moderní styl. Žádal jsi o mě kombinované boty.
1: No to...
2: Chtěl jsi boty špičaté. S takovou tou zubatou podrážkou. Nárokoval jsi červený pullover, švédskou košili a tak dále, a tak dále. Je to tak?
1: Vždyť ty jsi mě to stejně nekoupil.
2: Protože je to moc drahé a máš špatné výsledky, tak si to ani nezasloužíš.
1: Ale to mám až teď. Tehdy jsem měl výsledky dobré a stejně...
2: Já jsem to tušil už tehdy. Jako učitel by si z takové myšlenky ani nemohl připustit. Celý rok bys chodil ve starém šedivém obleku s roztřepanými rukávy a měl bys jednu, dvě košile a byl bys šťasten, kdyby si s jednou za 10 let koupil zimní.
3: A tak to je. Tvůj otec má výjimečně plnou pravdu.
0: Tragikomedii Arnošta Goldflama Života běh nastudoval v rozhlase roku 2019 režisér Vít Wenzl. Její reprízu uvádíme tedy dnes k jubilou autora ve 20 hodin. Ještě jeden tip na zítřejší ráno. Jiří Šetlík patřil k výrazným osobnostem českého výtvarného života druhé poloviny 20. století. Historik umění, kurátor, publicista, pedagog a také ředitel Umělecko-průmyslového muzea byl u řady důležitých událostí české kultury. Od 60. let přes období normalizace až po listopad 89 a následné působení ve Spojených státech. O jeho životě teď vypráví jeho dcera Michaela v nově vydané knize Můj táta Jiří Šetlík. A Michaela Šetlíková bude zítra ráno v Mozaice. Úterní odpolední Vltava je naplněna. Klidný den přeje Michaela Dittrichová.

0: Před 120 lety
1: se narodil legendární skladatel Dmitrij Šostakovič.
0: Jeho dílo dnes ožívá v nesmrtelných nahrávkách
1: Davida Ojstrajcha, Svjatoslava Richtera a Mstislava Rostropoviče.
0: Poslouchejte Šostakoviče v podání jeho obdivovatelů a přátel.
1: 22. září od 16:15 večer v Akademii na Vltavě.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Řekněme, že máte památkově chráněný dům, nebo prostě historický dům. Zachránili jste ho, ale tím práce nekončí. Naopak, teprve začíná. Co v něm bude? Kdo ho bude udržovat a jak ho otevřít lidem, aniž by ztratil svůj charakter? Volmanova vila v Čelákovicích se otevřela kulturnímu provozu. Dům Mat na pražském Karlově náměstí má dnes vedle kina nově také galerii. Oba objekty jsou přitom soukromé. Co znamená dát historickému domu nový život? Co všechno návštěvník nevidí a jak se takový dům vůbec dá dlouhodobě udržet? A kde je hranice mezi soukromým majetkem a veřejným dědictvím? Od mikrofonu Akcentu vás zdraví Saša Michailidis. A našimi hosty jsou dnes kurátorka Volmanovy vily v Čelákovicích Zuzana Kadlečková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A vnuk stavitele domu Mat, filmový střihač, držitel dvou českých lvů a správce domu Mat, Jan Matlach. Dobré odpoledne.
2: Ahoj Sašo, vám taky. Dobrý den.
0: A my se s Honzou Matlachem známe dlouhá léta, a takže si budeme tykat. Předem se za to omlouvám, ale nicméně bude to trošku jednodušší. Honza by to asi nezvládl s vykáním. Zuzano, ale začneme u vás. Kdybyste měla Volmanovu vilu v představit.
1: Vilu si nechal postavit v letech 1937 až 39 továrník Josef Volman jako svoje soukromé a reprezentativní sídlo, ale bohužel si ji příliš neužil. Po 10 letech po nástupu komunistické moci je jim dům znárodněn, stejně jako jejich fabriky, a mění se v institucionální prostor. Bohužel po roce 89 pak následuje éra devastace, kdy památka doslova volá po pomoci, a od druhé půlky 90. let už je potom spojená částečně s mojí rodinou, i díky mému tatínkovi se jí podařilo zachránit, a dneska je to živý dům, do kterého se více jak 10 000 hostů ročně vrací za programem.
0: A majiteli jsou v současné chvíli?
1: Je to skupina čelákovických podnikatelů, strojních inženýrů.
0: No, Honzo, u vás se sestrou Zuzanou ta cesta vlastně zpátky k domu Mat na Karlově náměstí proběhla trošku dříve, už hned po roce 1989, ale kde byl ten začátek?
2: Ten začátek byl v podobných letech, jo. Ten byl 31-33, dědeček jménem inženýr Matoušek, protože dědeček po mamince, teda tatínek maminky, si to postavil pro svoje podnikání jako stavební inženýr. Nahoře měl kanceláře, tam dneska máme filmový střižny. Dole byl sklep a tam bylo napsáno kavárna. Škrtnuto a napsáno sklad. No nic, přišla válka, přišlo znárodnění, ta cesta je úplně stejná, protože je to nájemní dům, no tak se tam bydlelo, firmu znárodnili, na dědečka uvalili milionářskou daň, on zadlužil dům, zaplatil daň, ale tu hypotéku mu nechali i v momentě, kdy ten dům znárodnili, stejně tak jako tu firmu. No tak každý rok mu chodilo potom, když to nezaplatil.
0: Platil hypotéku, ale dům mu nepatřil.
2: Přesně tak. Já jsem to řekl asi kocetrbatě. Když musíš dávat doplňovací otázky.
0: Ne, já si jenom to.
2: Ale
0: jenom
2: je to tak, absurditu. Takhle to pojmenováváš, tuhle absurditu úplně správně. Jemu jako už staršímu pánovi, mezi 60, spíš k 70 už, každý rok chodilo, na konci roku neplatíte hypotéku, on říká, nemám, jsem důchodce, a až to někdy v roce 60 přestalo chodit najednou, a dědeček v roce 63 zemřel.
0: A teď zpátky do roku 1989.
2: Dům v první vlně nevracej, a já jsem v té době začínal jako filmář a taky jsem se trošku modlil, aby to nevrátili, protože jsem si úplně nedovedl představit, jak budu kloubit tu filmařinu, protože jsem si dovedl už trochu představit, co to znamená, leč asi po 2-3 letech vrátili. No a téma toho domu tím pádem bylo jasný. A ten film tam zůstal a teď je to čerstvě rok obohacený o to výtvarné umění, statický tedy.
0: A teď, když to vezmeme obecně, Zuzano, kdy je podle vás historický dům takového typu skutečně zachráněný? Když je opravený, nebo když začne žít?
1: Určitě až když má ten obsah, když má život, když má návštěvníky
0: a hosty.
1: Takže ta odpověď je jednoznačná. Musí tam být obě dvě složky. Já si myslím, že polovinu práce za nás udělá ta výjimečná architektura, ale druhou polovinu jsou ti lidé, kteří za tím stojí a kteří se denodenně snaží o to, aby program byl co nejvrstevnatější a co nejkomplexnější.
0: Honzo, ale když se vrátíme zpátky do 90. let, měli jste se sestrou Zuzanou, se kterou se staráte o dům, tak měli jste od začátku plán, že tam budou střižny, kino, kavárna, restaurace, následně vydou půjčovna a teď nově galerie?
2: Je to, to je proces, samozřejmě to šlo krok za krokem. Jediné, co frčelo v té době, bylo to, že já jsem pracoval, takže jsme si tam jako první udělali tehdy se Zdenkem Patočkou střižny. No a dole se vrátím k tomu plánu, kde bylo napsáno kavárna, škrtnuto sklad. Říkám, tak možná, jenomže v ten moment tam byl kryt CO. Teď co s tím, takže se psalo vojákům.
0: Civilní obrany tedy.
2: Civilní obrany. Opravdu tak, jak to známe ze školy, metrový stěny, místnost první očisty,
0: gumové masky. Očisty,
2: bylo tam všechno. A tak my jsme na tu armádu napsali, my nám napsali, jsme se úplně zbláznili. A já jsem tehdy chodil do školy na FAMU s Pavlem Dobrovským. Jeho tatínek byl ministr národní obrany. A tak jsem jednoho dne, buď jsem ho potkal, nebo jsem ho zavolal a říkal jsem, hele, já tam mám takový plán, že by tam mohla být jako filmový klub a, no a ty vojáci nad tím stojí a drží nad tím ruku a řekli, že ne, nemůže žít státovi, ale tak z legrace jsem to řekl, že do 14 dnů se stalo to, že to mamince vrátili a já od té doby vyprávím oba se Zuzanou, že tenhle klub vznikl rozkazem ministra národní obrany. A těsně předtím, než emeritní ministr Dobrovský odešel, tak jsme ještě si o tom mohli popovídat, když jsme seděli dole v tom klubu.
0: Zuzano, jak padlo to rozhodnutí, nebo jak se rodilo to rozhodnutí, jak Volmanova vila v Čelákovicích bude žít?
1: No,
0: protože těch variant je hodně.
1: Velmi, velmi, velmi postupně. Je to teď přesně 4 roky, co jsme otevírali, jako spolek Volmanova vila poprvé otevřel brány veřejnosti a ten první rok byl program docela utlý. Byly to jenom komentované prohlídky za architekturou a za tím příběhem domu a mohli jste mě tam potkat pokaždé, když bylo otevřeno. Buď jsem domem provázela, nebo jsem seděla přímo na pokladně, anebo jsem uklízela. Byl to opravdu takový startup a v podstatě na začátku jsem věděla, že musíme otevřít na jeden rok, protože jsem začala prodávat dárkové poukazy, které měly platnost 12 měsíců, takže to bylo jasné, ale postupně jsem si budovala...
0: Pouhé vytištění těch poukazů znamenalo, že jste na rok byla uvázena na všechny tyhle ty funkce.
1: To jsem musela, do tohohle risku jsem šla a říkala jsem, jako věřila jsem, že to půjde a když věříte a máte motivaci a energii a obklopíte se postupně dobrým týmem, tak to šlo, takže ke komentovaným prohlídkám jsme přidali další rok koncerty, divadlo, zážitkové pobyty, edukační programy a dnes pořádáme i výstavy.
0: Akcent. V Akcentu se bavíme o novém životě historických domů společně s kurátorkou Volmanovy vily v Čelákovicích Zuzanou Kadlečkovou a se správcem domu, mně se to moc líbí, Honzo, já tomu takhle budu říkat, Janem Matlachem. Honzo, co je na péči o takový dům nejtěžší? A znovu připomeneme, že ve vašem případě skutečně se o něj staráte už více než 35 let?
2: No je to děsivý, je to děsivý. No tak první věc je, to, co tady říkala Zuzana, že musíš mít ty lidi, kteří jako na to budou šikovní. Jo. Tak tady jedna Zuzana a já mám taky Zuzanu doma. Já mám sestru, která se vlastně ta každodennost běží za ní.
0: A bavíme se o každodennosti.
2: Nějaká, bavíme se o každodennosti. No. Ono to pochopitelně jde takovýhle dům předat správcům, ale byl by ten chod jiný. A my jsme se vlastně rozhodli, že to, že ten dům dáme dohromady, není cíl, že bude hotovej, ale že to bude, že ta cesta bude a že on bude jenom prostředek k tomu obsahu. Jo, a tak se začneš potýkat se spoustou věcí v momentě, kdy se začne něco rekonstruovat. Jestli to teda má být absolutně zakonzervovaný, tak jak to bylo historicky. A nebo si dovolíš tam dát jiný výlohy. Takže byla parta architektů, který říkali, no vy jste se zbláznili takhle do toho sahat. Ale já jsem absolutně zastáncem toho, že doba se má na architektuře podepsat. a tohle zase není s veškerou úctou k tomu, že dědeček si to maloval sám, není výrazná architektura. My jsme se tam potkávali s problémem, že on si první verzi toho domu nechal nakreslit od kamaráda, od architekta Tyla. A to taky mýmu kamarádovi Martinovi Vrátníkovi, architektovi, který s náma prochází těch 35 let, kdykoliv tam udělal jakýkoliv zásah, tak mu řekli, halt, to je dům architekta Tyla, to v žádném případě nebudeme měnit. Na to nemůžete. Jsme měli kulatý schodiště, nebo máme dolů. Řekli, ne, to tam nebude. To by pan architekt nikdy nenamaloval. No tak, Martin Vrátník se sebral, šel do těch archivů, protože říkal, no tohle nemaloval Tyl. No samozřejmě našel ty původní plány, ale to byl jako velmi rozšafnej vrcholný funkcionalismus, který dědovi ale ekonomicky nevycházel. A centrální schodiště bylo kulatý. No, tak ta památkářka řekla, no stejně vám to nepovolím, protože tam bude filmový klub a budou chodit opilci a ty z toho kulatého schodiště budou padat dolů. To musíte udělat jinak.
0: Honzo, to
2: a takhle
0: si,
2: se začnete prát.
0: To si vymýšlíš.
2: Ne, tak to tehdy bylo.
0: Zuzano, já předpokládám, že ve Volmanově vile, a teď znovu musím říct, že v Akcentu skutečně nenasazujeme psí hlavu památkové péči, protože ona má svoje jednak nezastupitelné místo a jednak často se na ní nasazuje opravdu trošku bezdůvodně. Já pevně doufám, že i ve Volmanově vile proběhlo všechno v souladu s přáním památkové péče, ale zároveň s funkčností i budoucností Volmanovy vily. Zuzano.
1: Ano, můžu to potvrdit. Volmanova vila je památkově chráněna už od konce 70. let, stejně jako její park, takže ta náročná rekonstrukce musela být citlivá a v souladu s památkovou péčí. A ten konsenzus se týmu kolem hlavního architekta rekonstrukce Markovi Tichému podařilo nakonec velmi dobře najít. Takže.
0: A co byly největší problémy?
1: Tak výzva byla vyřešit udržitelnost domů v 21. století, myslím tím třeba i vytápění nebo nějaké izolační vlastnosti té fasády, tak zlepšit tyhle parametry. No a zároveň se poprat s tím, že dům byl tak zanedbaný, že v podstatě hrozilo, že severní křídlo půjde úplně dolů, že tam nebylo vůbec jisté, jestli se podaří zachránit. Naštěstí ta stavba byla ve 30. letech tak fenomenálně a výjimečně postavená, tak kvalitně, že se to Markovi a týmu kolem něj nakonec podařilo.
0: Když se ohledneš, Honzo, zpátky k domu Mat na Karlově náměstí, tak co tě vlastně nejvíce překvapilo, ať už pozitivně nebo negativně, z hlediska samotného domu, ale především jeho provozu?
2: Jak to bude trvat dlouho? Ta přeměna. A to není jako, že by to někdo nám házel klacky pod nohy. To opravdu není. Ten dům sám o sobě není chráněný památkově. Schodiště taky, abych teda se vrátil, aby jsme teda památkářům neubližovali, není vyloučeno, že to řekla hasička. Teda tohle to je.
0: Ale ti jsou někdy přísnější.
2: Jsou s tím, jsou i s památkářem a jsou problémy, ale ten dialog se vždycky dá vést, že jo. Vidíš, že ta úprava, k tam úpravě došlo a v některé věci jsme museli udělat kompromisy a tak ty kompromisy tam takhle jsou. Ale myslím si, že ten čas, mě překvapuje čas, já jsem přesáhl 60, v té době už jsem si říkal, že ten dům bude určitě kompletně hotový a takhle to v mašličce budu předávat nějakým budoucím dětem. V té době žádný nebyli, že jo, no a není tomu tak, že tam je ještě práce na dost let.
0: No a Zuzano, jak to máte vy s překvapeními u Volmanovy vily?
1: Já myslím, že ta práce nikdy nekončí, že sice máte dům zrekonstruovaný, ale pak přichází ta péče o něj a údržba a ta je také jako výrazně náročná a vyžaduje velké zapojení. No. A já mám to štěstí, že jsem ještě navíc spoluzakladatelka platformy Genius Loci, což jsou soukromé domy a vily v podobné situaci jako my, takže se nám podařilo spojit, najít mezi nimi další dalšími nadšenci, nejen kolegy, ale i přátelé a spoustu zkušeností mezi sebou vyměňujeme.
0: Možná jenom v rychlosti, protože už jsme se bavili o tomto projektu, také v akcentu, ale jenom připomeňte pár vil, které jsou toho součástí.
1: Vintrnicova vila, Volmanova vila, Leichterův dům, tady nedaleko nás v Chopinově ulici, Budilova vila v Kostelci, která na svou rekonstrukci teď čeká a schání investici, nebo třeba vila Čerich v České Skalici, nebo vila Primavézy v Olomouci.
0: Když se člověk, Honzo, podívá na to, co právě Zuzana i zmiňovala, to znamená ten provoz toho domu v podmínkách, které jsou úplně jiné, než když byl postavený, tak je to skutečně problém, nebo je mnohem větší problém ho naplnit životem? Bavíme se o tom, jestli řešíme více technické věci, anebo ty provozní ve smyslu žití.
2: Ano, jestli ti jde o obsah toho, tak tady je různě daný, různě se jako obměňuje, protože my jsme nikdy nechtěli, aby ten dům ztratil nájemníky. Teď myslím nájemníka, který tam žije. Jo, protože to je strašně důležitý pro celé město. Protože jak začneme vybydlovat centra, no, tak to je konec. Jo.
0: To znamená, vedle všech těch funkcí, které dům mat má, tak ještě má funkci nájemního bydlení.
2: Jasně, jasně. Tam je 25-26 bytů a ty mají nějaký provoz. Někteří tam jsou lidi, kteří jsou starší, žijou tam od doby, kdy my jsme přišli, někdo se vyměnil. Tak to obměňuje se to tak, jak přichází čas. No, takže to vlastně řešíš to tak, jak to jde, co můžeš udělat, na co jsou peníze, co má smysl a co jako bude vždycky trošku, pro mě tam je vždycky, aby tam byl nějaký dotek toho funkcionalismu, když teď budeme upravovat nějaký byt, tak si říkám tak, jako jestli se tam dá někde něco jako udělat, hlavně, aby jsme to tak jako úplně neskazili.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: V Akcentu se věnujeme životě historických domů společně s kurátorkou Volmanovy vily v Čelákovicích Zuzanou Kadlečkovou a s jedním ze spolumajitelů domu Mat na Karlově náměstí Janem Matlachem. Evropské historic houses popisují rodinné historické domy jako skrytou tvář kulturního dědictví, protože náklady a odpovědnost za jejich zachování často nesou přímo nějaké rodiny nebo nějaká skupina investorů. Je to skutečně ta skrytá tvář kulturního dědictví, tak, o které se běžně třeba úplně nemluví, protože to nejsou třeba často národní kulturní památky? Zuzano. A nebo si svoji pozici už dokáží vybojovat? I třeba v Čelákovicích.
1: Já si myslím, že o své místo na slunci docela dobře všichni zápasíme a získáváme ho. Naše výhoda je v tom, že jsme naprosto nezávislí a zároveň taky ty rozhodnutí dokážeme dělat často velmi rychle. Že nad námi není struktura a několik linií a úrovní schvalování. Takže v tom je rozhodně ta výhoda. Na druhé straně výzva je financování, protože přímé náklady nejsou hrazeny z dotací ani grantů, ale jsou hrazené z příjmů ze vstupného, z pronájmu a tak v součástí našich obchodních modelů jsou taky komerční akce a nájmy, ze kterých potom ty opravy a údržbu zejména financujeme, protože z kultury to není dost dobře možné. A
0: to je strašná věta, ale bereme ji na vědomí. Kdy se, Honzo, ze soukromého majetku stává veřejné dědictví?
2: To já nevím, to ti řekne budoucnost. To tak je, tak tady je to jako, ta Volmanova vila je prvoplánově jasný už dneska, jo, protože se na to člověk podívá, vidí uprostřed parku sochu. Tady je to jeden z řady domů, který jsou v Praze, který něčím možná činí, ale možná taky ne a za 10 let nebude. Za 20 let nebude, ne, že by nebyl ten dům jako takový, ale nebude čnít. Já nemůžu vědět, co naši potomci s tím udělají. To se velmi složitě Tohle se velmi složitě pojmenovalo.
0: No a když se právě bavíme o těch změnách, tak když, protože já doma tu opravdu chodím od jeho založení, ano. Takže vím, jak prochází tím vývojem a jak se prostě tam najednou objevilo volně přístupné kino, pak se najednou v kavárně objevila videopůjčovna, která tam opravdu fungovala velmi dlouho, nejenom na VHSkách, ale i na Blu-rayích. Ale z videopůjčovny v jednu chvíli, která byla poměrně známá, tak se stala galerie, protože jste se museli s nějakou tou funkcí rozloučit. Bolí to?
2: Hele, to vždycky to bolí. Já už jsem před lety říkal, jestli by nebylo dobrý začít

0: ty multiplexy můžou mít nějaký problém, ale my snad ne. Ale...
1: Znamená to, že ano, především to znamená, že platí to samé, co říkala Zuzana, to znamená, že ten kulturní provoz, řekněme kina a galerie, tak je zasanovaný vlastně těmi ostatními aktivitami domu.
0: Určitě. Určitě je to tak a tady je tak malej trh. Navíc, že to jako jinak není možné, aby jsme se mohli dostávat i do, k výrobě celovečerních filmů, jak to funguje, že vlastně je nutný příspěvek státu, že americký velký a anglofonní země fungují jinak, my fungujeme jinak. Ale k tomu obsahu teda, tak v ten moment, kdy přijde čas něco změnit, tak musíš mít sílu pro to rozhodnutí, že nemůžeš tam nechat něco, kde se tam člověk, mně se to hrozně líbilo, že ty stěny byly plný DVDček, no. Tak poslední stěny, které jsou plný DVDček, jsou u mě v pokoji, teda v pracovně, kde teď hodně sedává moje žena, která říká, že se bych to nemohl dát
1: pryč.
0: Někam do pryč. Jsem říkal, že to nikomu nedám, že to nikam nezahodím, protože tam jsou sbírky filmů starých a takže si to odvezu na venkov a to tak, takhle to pomalu bude mizet. Bude to někde, někde v éteru, ale bude to. A na tom místě teď si myslím, že třeba má Miloš Kohout výstavu a já mám radost, když kolem, toho, kolem těch výloh jdu a ono to tam září tou barvou, tak to má smysl. Najednou to má nějaký smysl. Je to naplněný. Je to naplněný.
1: A když se bavíme právě o tom smyslu, Zuzano, co vám Volmanova vila dává? Co jste vlastně získala od ní za ty poslední 4 roky?
2: Tak pro mě to není práce, pro mě je to poslání. A opravdu ráda každý ráno vstanu a věnuju se tomu projektu jako s největší péčí a největší štěstí pro mě je, že v tom nejsem sama, ale jsou kolem mě lidé, kolegyně a kolegové, kteří s tím pomáhají a zároveň publikum, které se k nám vrací. To je taky, myslím, hodně důležitý v našem případě pracovat s publikem, nabízet hostům důvod, proč se do vily vracet. To je takové naše přání, který každý z nás, kdo ve vile je, tak má v hlavě a myslí na to, aby s hosty komunikoval a vytvářel tu atmosféru tak, aby oni, když jako odchází, teď jdou tím parkem od domu, ještě neprošli bránou, ale už aby přemýšleli, kdy se k nám vrátí, aby byl důvod se do Volmanovy vily, do Čelákovy vracet.
0: A můžu se taky zeptat jednu drobnost?
1: Ano.
0: Zuzano, spala jste tam někdy v té ložnici?
2: Spala?
0: Závidím.
1: Můžete se po vysílání domluvit na návštěvě Volmanovy vily, ale teď úplně závěrečná otázka. Co byste nechtěli dopustit, aby se vlastně v tom domě dělo? Byť za cenu toho, že by tomu domu to přineslo ať už finanční nebo jiné výhody. Honzo.
0: No to těch možností je tisíce, co se tam může dít.
1: Ale co bys, rád, co by si nechtěl?
0: No já vím, to já právě nevím. To je
1: něco přes co přijdu, vlak nejde.
0: Ano, teď si třeba představ moje dcera, který je dneska 17 let, se rozhodla, že miluje kovařinu. Chce je kovářkou. Je to nádherný, uženský, nečekaný. Ale studuje, chce přitom vystudovat vysokou školu, ale na
1: takže by byla kovářská dílna
0: v
1: garážích.
0: Já nevím, co tam bude. Třeba to jednou bude v Praze výjimečná kovářská dílna, nebo bude jenom vystavovat kovářské věci. A nebo to bude všechno úplně jinak. A budou to vlastně po nás evidentně rozhodovat 3 lidi, což budou naše 3 děti.
1: No tak Honza nám hezky utekl z té otázky, Zuzano, ale vy, protože neumím. Jste sama říkala, že ty komerční projekty nebo komerční pronájmy děláte, tak ale je něco, co jste se všichni dohodli. Tady je ta hranice, za to už dál nejdeme.
2: Děláme, ale prochází nějakým kurátorským filtrem. Takže když například děláme svatby, tak na začátku, když se s nevěstou a snoubencem potkáme, tak zjišťujeme jejich vizi o té události. A ne vždy se domluvíme. Jednak svatby děláme jenom 3 ročně, přesně z toho důvodu, že pořád hlídáme nějaké historickou hodnotu toho domu a to
1: aby všichni neměli svatební fotky z Volmanovy vily.
2: Jednak to také, nějakou unikátnost, ale prostě to není místo pro večírek, takže kdo má o své svatbě koncept události opravdu, že pro něj je nejdůležitější party, alkohol a bujaré veselí, tak si Volmanovu vilu zkrátka nezvolí. V takovém případě to nedopadne, takže to je třeba takový příklad.
1: V dnešním akcentu jsme se bavili o nových životech historických domů. A našimi hosty byly kurátorka Volmanovy vily v Čelákovicích Zuzana Karlečková. Zuzano, děkujeme, hodně štěstí.
2: Díky.
1: A vnuk stavitele domu Mat, filmový střihač, držitel 2 českých lvů, Jan Matlach, který je správcem domu Mat. Díky, Honzo.
0: Taky díky, mějte se hezky. Naschledanou.

0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
1: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Generální tajemník OSN António Guterres vyzval světové vůdce, aby uklidnili vzájemné spory a ukončili boje. Zároveň mají podle něj začít vést dialog a spolupracovat. Řekl to v úvodním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Guterres mluvil o válkách na Blízkém východě nebo konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Dál zmínil také změny klimatu nebo Afriku. Kontinent by podle něj měl získat trvalé místo v Radě bezpečnosti OSN. Poblíž americké základny v západoněmeckém Špangdálemu se zřítil stíhací letoun F-16. Informovala o tom německá agentura DPA. Americká stíhačka podle regionálního deníku Volksfreund havarovala, když se její pilot pokoušel přistát. Voják se podle listu zvládl katapultovat, je lehce zraněný. Příčina nehody zatím není známá, na místě zasahují hasiči a záchranáři. Knihu Hobbit, která patří k základním dílům žánru fantasy, převede na jeviště brněnské divadlo Radost. Inscenace kombinuje loutky a živé herce. Připravuje ji režisér Petr Smiček. Hobita pojímá jako dobrodružnou pohádkovou cestu plnou humoru a nadsázky, zdůrazňuje ale i morální přesah. Premiéra bude v pátek na velké scéně Radosti. A počasí zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přeháňky. Ráno a dopoledne se mohou ojediněle držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách kolem 9. Víc zpráv si můžete přečíst na webu iRozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dittrichová.

0: Art Café.
1: Se školou do divadla. Inspirativní zážitek, nuda nebo frustrace z nepochopení. Jak moc se propisují naše první divadelní zážitky do naší představy o divadle v dospělosti? Jak vybrat vhodnou inscenaci pro své žáky a studenty a jak s nimi o jejich zážitku mluvit? A jak pracovat s divadelním zážitkem ve výuce i v životě mladých lidí tak, abychom z něj vytěžili co nejvíc? O tom bude dnešní Art Café, u jehož poslechu vás vítá Dominika Midhofer. Ve studiu je se mnou divadelní a galerijní lektorka, herečka a pedagožka katedry výchovné dramatiky DAMU v Praze Anička Harnečková. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: A vedoucí lektorského oddělení divadla Drak v Hradci Králové, které se věnuje současnému divadlu pro děti a mladé publikum, pedagožka dramatické výchovy a studentka magisterského programu už zmiňované katedry výchovné dramatiky DAMU v Praze Jana Nechvátalová. Ahoj.
3: Dobrý den, ahoj.
1: Pojďme se takhle na začátek odrazit od vašich vlastních divadelních zážitků z dob povinné školní docházky. Co se vám vybaví, Jani?
2: Já jsem ten začátek s divadlem měla trošku složitější, protože jsem z hodně malého města, takže moje úplně první vzpomínky na divadlo se váží se zájezdovými divadly, který jezdili k nám do tělocvičny. A můj zážitek, který si vybavuju, je ten, že tam seděla a koukala jsem na to a doufala jsem, že to brzo skončí. A musím teda říct, že kdyby tohle byl jako jediný můj zážitek s divadlem, tak bych to asi nějak onálepkovala divadlo už nikdy víc. Ale já jsem měla teda velkou radost toho, že jsem mohla chodit na dramatický kroužek. Takže vlastně moje cesta k divadlu šla přes nějakou vlastní zkušenost s dramatickou výchovou.
1: Co tvoje zážitky, Ani?
4: No, já si pamatuju zážitek z páté třídy, že přišla nová paní učitelka z Prahy, já jsem taky z malého města, a ta s náma začala jezdit do divadla a začala se s náma o tom divadle bavit. A to pro mě byl úplně jako zážitek, jak blázen, že se jako jezdí se školou do divadla a dokonce se o tom divadle mluví. Protože já jsem takový dítě odkojený dramaťákem a mám prostě divadelníky v rodině, takže já jsem divadlu samozřejmě rozuměla perfektně, ale to, že se tam chodí ze školu, mě teda úplně fascinovalo. A pak teda můj první zážitek ještě je ten, že se mi strašně líbil Ondřej Sokol v představení Poprask na Laguně v Mladé Boleslavi. To mohlo být třeba 20 tehdy, ale tak to byl takový hodně intenzivní zážitek.
1: To už měla tu povinnou školní docházku za sebou. Dnešní Art Café se ptá, jak zkušenosti s divadlem během školních let ovlivňují náš pozdější vztah k němu. Hudební část proto začneme přímo ve škole. Zuby Nehty vydali v roce 1997 album Dítkám věnované dětskému světu. Jednou ze skladeb je krátká Ve škole, kterou napsala saxofonistka a zpěvačka Kateřina Jirčíková.

0: pane školníku, nashledanou.
1: Počkej, až teraz, Moňo.
2: Obě jste divadelní lektorky a obě vás pojí zkušenost s lektorskou prací v Královéhradeckém loutkovém divadle Drak. Ty si, Aničko, působila také v Klarenském divadle Lampion a Jana lektorsky spolupracuje také s divadlem Níje. Co je pro vás podstatou téhle práce? Ani.
3: No, když to divadelní lektorství tady začínalo kolem toho roku 2000, nevím, přibližně, tak se hodně mluvilo o vzdělávání, že budeme ty děti jako vychovávat a vzdělávat. A teď už vlastně dlouho se od tohohle slova úplně upustilo, což jsem moc ráda. A mluvíme vlastně o nějakém propojování vzájemném. A mně ještě vždycky přijde, jako kdyby jsme tomu divadlu nasazovali, a teď neříkám rozhodně lidskou tvář, ale říkám nějakou konkrétní tvář, že najednou ty lidi mají takový zážitek, že jenom nevstoupí prostě skrz ty paní uvadičky a šatnářky do toho tajemného prostoru, ale že tam je někdo úplně konkrétní, kdo má obličej a můžou se ho ptát a on s nimi může mluvit. A tím mám pocit, že to divadlo se stává takovou jako víc vítací institucí, kde někdo o ně stojí, kde se dá s někým jako bavit. A vlastně pro mě to lektorství je hodně dávat lidem najevo, že tam jako patří do toho divadla, že tam může být doma, že to není nějaký nepřátelský, podivný, neznámý prostor. Tak.
2: Jani, jak to vidíš ty?
4: Já to vnímám hodně podobně. A my si často vlastně říkáme, že se vnímáme jako takový most mezi divadlem a divákem, protože tam pro toho diváka potom máme připraveno řadu dalších aktivit, ať jsou to jako reflektivní workshopy po představení, nebo nějaký diskuze s tvůrcema, s náma, s divákama, nebo to můžou být metodický inspirace pro učitele, které právě vytváříme právě pro pedagogy, nebo to jsou akce pro rodiče s dětmi nebo příměstský tábory, dětský divadelní ateliéry, jsou to vlastně jako všechny ty věci, které jsou zkrátka taková třešnička na dortu toho divadla.
2: Mohli byste sdílet nějaký moment z vašich dílen a workshopů a tady těch všech zmíněných programů, který pracovala s tím divadelním zážitkem dětí a studentů, kdy jste měli pocit, že je to setkání s tím divadlem opravdu zasáhlo a změnilo jejich způsob uvažování o tom tématu nebo o divadle obecně? Aničko.
3: No, já si vzpomínám, že se v Draku dělal Bílý tesák. Pořád se tam hraje, doufám. Jestli se
5: už bude brzo derby.
3: To je strašná škoda. To je skvělá instalace. A tam prostě ta hlavní postava je pes a hraje jí Milan Hein a chodí, je prostě oblečený jakoby v civilu a má v ruce kameru a my sledujeme to dění, že za prvý vidíme toho Milana s kamerou a za druhý vidíme to, co vidí on prostě na plátně. Díky té kameře. Ale je to celé o psovi. A já jsem to hodně reflektovala s dětma z prvního stupně nebo se čtvrťákama, s páťákama. A tam vlastně byl ten pro ně ten jako aha moment na dvakrát, že přicházeli na tu dílnu. A do toho je to strašně drsná inscenace, že se tam fakt jako brutálně bojují kluci do půl těla a prostě do té kamery hrozně jako nablízko cení zuby a vrče a nevím co všechno. A oni vždycky byli nejdřív v šoku z toho, že tohle jako je divadlo, nebo tohle jako co je, že jde vůbec tohle se jako, že se to může dít na jevišti, něco takového, děti prostě zvyklí na dětský představení. A zároveň potom během té diskuze bylo úplně fascinující pro mě sledovat, jak sami docházeli k tomu, že to ale vlastně je úplně jako totálně správně, že vlastně jak to, že vlastně někteří říkali, no to nejde vůbec dělat jinak, takhle to prostě musí být, no jasně. A teď se různě o tom hádali, že někdo ještě mluvil o tom, že přeci má vypadat jako pes a ty děti, co už prostě prošly tímhle, tak prostě říkali, ne, to takhle přesně musí být, ale musí být drsný, kdyby to nebylo drsný, tak bychom vůbec nepochopili, o čem to je. Takže to byla taková jako dvojí úplně pro ně jakoby šok, ale byl hrozně zajímavý. A bylo zajímavé, že děti, které neprošly tou reflexí a pak mi jenom psali a dělali si učitelama a pak mi jenom psali takový k tomu jako zpětný vazby písemně, tak všichni psali, že to bylo příliš drsné a že pes měl být víc pes. A byly úplně stejné ty odpovědi, když neprošly tady tou jako reflexí v tom divadle, kdy si sami mohli postupně přijít na to, že to vlastně je v pořádku. Tak to pro mě byly krásné momenty a myslím si, že jim to jako změnilo snad pohled na divadlo trošku.
2: Jani.
4: Já mám vážně moc ráda takový ty drobný momenty právě z reflektivních workshopů po představení s dětma. A když to jsou úplně maličký děti, tak máme třeba inscenaci o Zlaté rybce, kde je docela drsná scéna na konci, kdy se žena rybáře, která se k němu celou dobu chová dost špatně, tak se topí. A my jsme potom v reflexi řešili, jestli se teda ta žena měla utopit, anebo ji teda rybář měl zachránit. A mně se teda moc líbilo, že děti potom psali nějaký vzkaz, nebo psali vzkaz asi tomu rybáři a psali, že jsou vlastně na něj hrdí, že i když i přesto, že na něj byla hnusná, tak ji zachránil, protože kdyby ji nezachránil, tak ona by jako nikdy se nemohla polepšit, že by nedostala tu druhou šanci. Ale já mám ještě o něco radši takový ty momenty, kdy už vlastně nereflektujeme úplně to, co jsme viděli a co se stalo v tom představení, ale jak ty témata třeba souvisejí s naším životem a s tím, co my si myslíme o daném tématu, nebo jak nás to zkrátka přesahuje. Že najednou u představení Huckleberry Finn, tak třeba řešíme, jak se ta jinakost dotýká nás, jak hodnotíme třeba lidi kolem nás na první pohled, co prostě se jako vytváříme od druhých na, jako za dojmy a tak. A to najednou zkrátka strašně přesahuje to divadlo samotné.
2: Pojďme si teďka trochu zužit tu věkovou kategorii a zaměřit se na žáky základních škol. Jak často, když budete vycházet ze svojí lektorské praxe, si myslíte, že se žák základní školy nebo žákyně dostane do divadla během těch 9 let? A hraje v tom roli třeba klub mladého diváka, kterým jsme možná my všichni tak nějak prošli v průběhu té povinné školní docházky. Jak to vidíte, Ani?
3: No, já si myslím, že my s Janičkou jsme hodně rozmazlený pohledem, pohledem lektorky z Hradce Králové, protože tam prostě ten drak má obří tradici a ty učitelé jsou prostě zvyklí chodit do divadla a není to jako, přijde mi, že to není divný. Ale když potom mám na semináři učitele z různých škol a z různých i měst, tak velmi často, a to jsou učitelé, kteří si najdou ten seminář, takže už minimálně mají nějaký prostě nějaký pojem o tom, že s dětma je fajn chodit do divadla, tak vlastně říkají, no, nám ředitel řekne, tak letos už jste byli. Velmi častý argument. Takže jednou. Nebo říkají, my bychom moc rádi, ale máme teď zlobivou třídu a nesmíme. Nebo nechceme, bojíme se s touhle třídou, ale až zas budeme mít jinou třídu, tak půjdeme. Takže z toho jako já mám takovej pocit, že jsou školy a bohužel, nebo nevím si bohužel, ale často to jsou prostě školy nějakým způsobem soukromé nebo alternativní, které si můžou víc pracovat s tím svým rozvrhem a tam mám pocit, že chodí do divadla i víc. A jsou školy a vlastně jinak mám z toho takový pocit, že většinově je to jednou za rok. Ale neříkám, že to je všude, protože jsou paní učitelky, které jsou prostě aktivní, zajímá je to, je to prostě nějakým způsobem jejich vášeň a to potom ty děti třeba vidějí divadlo 4x za rok, ale myslím si, že to je spíš výjimka, no. Že jednou za rok je zaplať pámbu.
2: Chceš něco doplnit, Janí, jak to
4: Já
2: vidíš?
4: Já si myslím, že to bylo úplně přesně, jak to myslím, no. Já taky.
2: A jak je tomu v případě středních škol? Chodí studenti středních škol do divadla častěji nebo naopak méně? Dá se to nějak postihnout? Janí.
4: No zrovna u těch středoškoláků si myslím, že ten pedagog s tím časem pracuje ještě mnohem hůř, nebo se má mnohem jako menší možnost ty svoje studenty někam vzít. A právě proto možná v těchto momentech může skvěle fungovat ten klub mladého diváka. Ten ovšem my vlastně v Hradci Králové nemáme, ale vím, že naše divadlo Drak i Klecprovo divadlo tak nabízí různé podobné předplatné pro středoškoláky a tak. Ale třeba nám se v divadle Drak hodně daří, že středoškoláci chodí, protože je to stejně tak, jak říkala Anička před chviličkou, že ty školy zvyklí chodit do divadla jsou a úplně stejně toho právě i u těch středních škol, ale ještě si říkám, že je hrozně důležitý, aby to divadlo nabízelo vůbec něco pro ty střední školy a ve chvíli, kdy se to daří, kdy ty témata jsou libá i učiteli, ale zároveň třeba to zpracování je blízké i těm studentům, tak se pak ta spolupráce navazuje mnohem jednodušeji.
3: Oni jsou to ty středoškoláci taková mezikategorie, takže je vlastně velmi málo divadel, které hrají přímo pro ně. Že jo? Ta kategorie 13+, teď se o ní vlastně pár let teprv mluví a do té doby byla taková právě, byl to ten moment, kdy vlastně divadlo ztrácelo diváka, že chodilo do toho, že děti chodili do těch dětských divadel a pak až do těch dospělých. A tam byla pauza na střední škole a vlastně ty středoškoláci chodili na ta dospělácká představení, nerozuměli jim a velmi často prostě to divadlo ztratilo středoškoláka už jako navždy. A teď se právě spousta divadel zaměřuje tady na tu kategorii, buď tak, že pro ní dělá přímo inscenace, anebo že s ní právě pracuje tak, aby byla vlastně schopná přijmout to... to představení pro dospělé. Ale je fakt, že my jsme v disku teď, já dělám programy ještě pro divadlo Disk na Damu a tam jsme vytvořili disk pro školy, hráli jsme pro školy asi 4x za sezónu, pořád to nějak testujeme a hledáme a vlastně většina těch středních škol, byly termíny, které jsme neobsadili. Všichni říkali, promiňte, maturity, nemůžem prostě přijít na dopoledne. Nebo to musíme vědět rok dopředu, aby jsme opravdu si to jako pečlivě naplánovali, nikam jinam nešli. Takže fakt to ty střední školy mají těžší.
2: U školního prostředí zůstaneme i nadále s druhou skladbou od Belle & Sebastian. Skladba Expectations pochází z debutového alba Tiger Milk, které skotská kapela vydala v roce 1996. Právě setkání s uměním může být pro dítě jedním z prvních okamžiků, kdy zjistí, že jinakost nemusí být nedostatkem, že existuje svět, ve kterém se může cítit doma.

0: Co byste doporučili učitelům nebo učitelkám, kteří se snaží vybrat vhodnou inscenaci pro své studenty? Například na koho se mohou obrátit nebo z jakých studijních materiálů mohou čerpat? Jani?
1: Já bych asi doporučila učiteli na jednodušší cestu, a to obrátit se přímo na to divadlo. Protože my známe naše inscenace a oni znají svoji třídu. A když to takhle dáme dohromady, tak si myslím, že můžeme najít to nejvhodnější právě pro ně. Protože samozřejmě u každé inscenace v programu je napsáno nějaké věkové doporučení, 13+, 15+, 10+, ale zároveň to nemusí vždycky vyhovovat dané třídě, protože děsně záleží, jestli ta třída jde do divadla poprvé, nebo jakou mají širokou diváckou zkušenost. Takže si myslím, že i vůči třeba vhodnosti tohodle, ale možná i tématu, co ta třída probírá, nebo co jim rezonuje ve třídě za témata, tak si myslím, že se můžeme vlastně jako dohodnout a najít tu vhodnou alternativu třeba nějakého programu.
0: Takže obrátit se vlastně ideálně přímo na divadelního lektora nebo divadelní lektorku.
1: Přesně tak, a nebo na obchodní oddělení. Jo, ale my jsme celkem třeba u nás hodně blízké spolupráci, takže hodně často komunikujeme s učiteli obě dvě.
0: Ani?
2: No, tak já jenom bych ještě doporučila knihu, která je dostupná prostě všem a je to myslím moc dobrá knížka. Napsala ji Míša Váňová a jmenuje se, abych to nespletla, S dětmi do divadla. A je to knížka, kde se ta Míša snaží právě velmi srozumitelně, stručně a dobře popsat, co si hlídat, proč se na to soustředit, proč nejít na cokoliv, ale hlavně jak se i na to připravovat, na to, že jdeme s dětmi do divadla a jak to potom reflektovat. A je to fakt takový receptář, je tam spousta velmi jednoduchých aktivit, které jsou ale velmi funkční, takže když to někoho zajímá a přesně chodí na nějaká i třeba zájezdová představení, je rád, že vůbec nějaké divadlo našel, tak tahle knížka může být hrozně dobrým pomocníkem.
0: Já na tohle rovnou navážu, protože ty už si tak hezky zmínila, že to není jenom o té návštěvě divadla, ale že vlastně už to tady zaznělo, je to o tom to zreflektovat, i o tom tu třídu připravit na to, že do toho divadla jde. Protože předpokládám, že hodně záleží na tom, co se dozví dopředu, jestli vůbec vědí, na co jdou a kam. Takže jak s tímhle pracujete ve své praxi vy sami? Jani.
1: Ona vlastně práce na každé inscenaci je maličko jiná a každá potřebuje trošku něco jiného. Každopádně já nemám moc ráda, když se dětem před představením prozrazuje příliš mnoho a spíš si myslím, že je lepší cesta, když se děti tak naladějí na téma, na nějakou atmosféru, případně třeba s nima můžeme se podat na plakát, zkusit probudit nějaké očekávání, nějakýma jako jednoduchýma otázkama, a nebo se taky myslím, že je důležitý, když jdou třeba právě děti do divadla úplně poprvé, je připravit i na to, že vlastně co se děje v tom divadle, jak to asi bude probíhat. Hodně často i starší děti jdou poprvé do divadla v nějakém jako už třeba pokročilejším věku. A tam je třeba fajn jim říct, že když jdou na dopolední představení do divadla, tak nemusí mít sako a večerní robu. Protože oni jako často, protože to neví, tak si to vezmou na sebe a potom se mezi ostatními cítí vlastně jako dost nemístně, i přesto, že se snažili udělat to nejlepší, co v tu chvíli mohli. Ale ještě trošku důležitější mi teda připadá ta práce po shlédnutí představení, takže jako nějaká jako reflektivní práce. A tam můžeme nejdřív začít nějakým kolektivním mozkem, vlastně nějakým jako otvíráním hlavy, co jsme vlastně viděli, nějakým jako vzpomínáním na to, co tam kdo zahlédl, nějakýma třeba jednoduchýma otázkama, tak je asi fajn si uvědomit, že ne pro každýho je jednoduchý hnedka po tom, co viděli divadelní představení, o tom okamžitě začít mluvit. Takže můžou být i jako další způsoby, jako je prostě kreslení, nějaký jako společný obraz, nebo živý obraz, nebo nějaký škály v prostoru, to prostě jako záleží, co přesně, ale že je fajn potom ten zážitek v sobě nějakým způsobem integrovat, dát mu prostor, aby to mohlo zaznít, snažit se pojmenovat to, co jsme viděli, a vlastně si skrze tohle k tomu vytvářet nějaký hlubší vztah.
0: Ani.
2: Jenička to řekla hrozně moc a hezky. Ale já si tak říkám, já jsem, dokud jsem dělala lektorku, tak člověk je tak jako, nebo jenom tu lektorku, a člověk je tak v té praxi, tak spíš každodenně řeší, co bude vlastně dneska s těma dětma dělat. A já jsem taky vlastně přišla potom na to, nebo jsem tak rozhlašovala, že už budu dělat jenom reflexe, protože ta reflexe je opravdu strašně vzrušující zážitek, kdy ty děti dochází k věcem, k kterým sami netuší, že dojdou, a mě to samotnou vždycky překvapí a učitele to překvapí, kam vlastně až jsou schopné dojít. Ale říkám si, že je pro mě vlastně teď, jak učím to lektorství na tý DAMU a předávám, nebo učím mladé divadelní lektory, tak mám pocit, že ještě je hrozně důležitý si opakovaně připomínat, proč to celý dělám a co vlastně ty děti chci o tom divadle naučit, protože to může strašně snadno sklouznout k tomu, že přesně pak ty děti tak připravují úplně stejnýma metodama a tak si s nima zahrajou hru před a hru po, ale že je důležitý si pořád uvědomovat, nebo jim přesně budu říkat, oblečte se do saka, neoblečte se do saka, ale že mnohem důležitější je... co to divadlo je, co nám může přinést, co to je aktivní divák, proč, k čemu je mi vlastně divadlo v životě, a vlastně ukazovat dětem to divadlo jako něco, co skutečně může obohatit jejich život. Že se to neučej pro divadlo, ale pro život, nebo že těm učitelům ukazovat, že taky to divadlo není tím hlavním obsahem, ale že to je jako jenom nějaká možnost, jak nahlížet na svět a jak se o tom světě dozvídat a jak tomu světu pak nějak jinak přistupovat. Takže to je taková věc, kterou je potřeba, aby každý lektor jednou za čas si znovu připomněl, proč to vlastně celý dělám. No.
0: Ano.
1: Já bych vlastně ještě chtěla doplnit, že mě teďka napadá, že když se dítěti divadelní představení nelíbí, tak to neznamená, že nemá buňky pro divadlo, ale že se mu prostě třeba jenom nelíbilo to konkrétní divadelní představení. Takže tak mi připadá jako důležitý to zkoušet opakovaně a možná zkoušet různé formy, protože divadlo pro děti a mladého diváka je tady v Čechách hodně barevný a je vážně jako spoustu způsobů, jak děti k divadlu dostat.
0: A že je vlastně fajn to klidně sdílet, že se mi to nelíbilo, no, že se mi to vlastně nemusí líbit a že to neznamená, že selhal ten, kdo třeba tu inscenaci vybral. Jaké jsou podle vás nejčastější nešvary divadla pro děti a mládež, se kterými se setkáváte? A můžete do své odpovědi zahrnout jak ty divácké, tak třeba i ty, které vychází z té samotné divadelní tvorby pro základní a střední školy. Jani.
1: Tak mě asi napadá na první dobrou, že děti často neví, že jdou do divadla nebo na co jdou. A že vlastně předtím, než do toho divadla jdou, tak možná dostanou jako sérii takových poučení, aby seděli potichu a aby nehlučili a aby se nebavili a takhle. A mně v tu chvíli jako připadá, že to je takový disciplinární cvičení a že já mám totiž moc ráda tu autenticitu toho dětského projevu. A která ale samozřejmě může potom jako zacházet někam jako za hranici, ale to už se potom bavíme o nějakých hranicích, kdy jako nějaká moje reakce na divadlo může někomu jako znepříjemňovat jeho vlastní zážitek, tak s tím by se jako mělo pracovat, ale myslím si, že to dítě nechat, ať autenticky prostě jako projevuje radost z toho, že vidí divadelní představení. Tak to mě napadá. Ale vlastně na druhou stranu, třeba z řad divadelníků, tak si myslím, že když jsou divadelní představení, kdy jsou děti jako podněcování třeba k nějakým výbuchům reakce nebo takhle, tak je to taky špatně vlastně, že by se asi mělo jako přemýšlet, co ty děti jako učí samotní divadelníci. Třeba takový to roztleskávání nebo jako různý, jako až jako nad, já nevím, jak to mám přesně popsat, no. Že prostě jako moc prostě jako reagujou. Že potom to může dělat neplechu, když se dívá na nějaký divadelní představení, kde to vlastně ta forma vůbec nevyžaduje nějakou jako přílišnou interaktivitu.
2: Hlavně je to manipulace, že jo? Že tam je, myslím, hrozně u těch nešvarů, když mluvíme o divadelnicích, u toho dětského divadla jde vlastně hrozně o přístup k tomu dětskému divákovi, že já se snažím pojmenovat, v čem to bylo příšerný, to představení. A velmi často u toho dětského divadla je to právě o té motivaci, proč to těm dětem hraju. A co si o těch dětech myslím. Takže když si prostě myslím, že ty děti jsou trošku blbí, tak to je vidět na tom představení. A není to dobrý pro toho dětského diváka. Když si myslím, že ty děti jsou všichni, že jim je to stejně jedno, že tomu nerozumí a že jenom z nich potřebují dostat peníze, což je velmi častá motivace jistého druhu divadel. Tak to je prostě vidět a opravdu těm dětem, ale to neprospívá na to koukat. Když si myslím, že děti jsou vlastně takový jako opičky, který je dobrý manipulovat a oni z toho mají radost, no tak to zase ale ty děti něco učí jako o sobě a tak dále. A když si myslím, že ty děti jsou prostě spoluhráči a že chci ten čas vlastně s nima nějak dobře zažít a je to interakce. Myslím si, že děti jsou, jako jde s dětma komunikovat důstojně a jde s nima si to jako užít prostě na roli nějakých partnerů. Tak to prostě je z toho divadla vidět a ty děti opravdu jsou tím ale vychovávaný, že se s nima mluví s respektem a že divadlo je něco, co mluví jejich jazykem a co prostě s nima vůbec jako komunikuje, protože když přesně mi někdo jenom říká, zavolíte na čarodějnici, fuj, tak... Tak to prostě, no tak to potom, a to potom, když pak mám volit nějaký politický strany, nebo když mám prostě se nějak pak jako pohybovat v tom světě, tak jsem úplně jinak vychovávaná, když jsem celý dětství řvala fuj na čarodějnici, nebo když jsem zažívala nějakou spoluhru a komunikaci. No, tak to jsou asi ty úplně hlavní nešvary.
1: Já si myslím, že to taky může být třeba u divadla pro teenagery. Že když si myslím, že když teda chci dělat divadlo pro mladý, tak tam dám sociální sítě a slang, který se prostě teďka používá a teďka jsem si teda už jako si můžu říct, že dělám divadlo pro teenagery, no. Tak,
2: to podbízení je takový jako hlavní nešvar divadla, ale vychází to přesně z toho, že si myslím, že těm dětem jako stačí, že jim prostě dám takhle uška a budu to mít za čárku prostě jako odbitý, no, ale to tak není.
0: Ani, ty jsi už sama zmiňovala, že učíš na katedře výchovné dramatiky DAMU studenty mimo jiné i předmět základy divadelního lektorství. Ten je postaven na přímé práci s tím divadelním zážitkem. Narazila jsi někdy na to, že právě tvé studenty ovlivnil nějaký jejich divadelní zážitek v té představě o tom, co je třeba a co není divadlo, že zmínili nějakou prostě silnou zkušenost, která je přiměla to divadlo vnímat určitým způsobem?
2: Jo, tak to je zajímavé, protože to jsou lidi, kteří přicházejí z celé republiky a z nejrůznějších typů prostě středních škol. A ty dokonce se mi stává, že a to je docela častá věc, že začneme pracovat s nějakou divadelní inscenací, já je seznamu s nějakými úplně základními aktivitami a oni se dojímají, dělají to hlavně holky teda, a oni se dojímají a říkají, takhle kdyby se mnou někdo mluvil o divadle, kde já mohla být. A jsou jako překvapený. A to jsou lidi, kteří se zabývají dramatickou výchovou, chodili do dramaťáků velmi často, už mají prostě za sebou minimálně třeba půlku semestru. Často přicházejí ještě k nám taky studenti z jiných kateder, že chodí na naše semináře toho lektorství, herci, produkční. A takhle společně se velmi často překvapují, co všechno jde s tím divadelním zážitkem dělat. Tak a mě překvapuje jejich překvapení vlastně pořád.
0: Ještě o něco sarkastičtější podobu školy nabídnou Black Box Recorder. The School Song otevírá jejich album Passion Noia z roku 2003. Píseň připomíná jeden z problémů, který mohou provázet i povinné návštěvy divadla. Pokud se z představení stane jen další úkol se správnou odpovědí, může se snadno ztratit prostor pro vlastní názor a interpretaci.

0: Hosty dnešního Art Café jsou Anna Harnečková a Jana Nechvátalová a věnujeme se tomu, jak mohou divadelní zážitky ze základní i střední školy formovat naši pozdější představu o divadle i tomu, jak zprostředkovat dětem a mladým lidem kvalitní divadelní zážitek a jak s ním dále pracovat. V současné době můžeme v českých repertoárových divadlech vnímat větší míru zapojení mladých lidí jako tvůrců a performerů. Výraznou postavou na české divadelní scéně, která tímto participativním způsobem pracuje, je režisérka Anna Klimešová, která stojí například za inscenacemi K sobě v kulturním prostoru Galaxie nebo Jak vidět neviditelné v divadle v Dlouhé. Jani, ty na tohle téma píšeš svou diplomovou práci a čeká tě takový projekt v divadle Drak. V čem spatřuješ největší přínosy tohohle způsobu divadelní tvorby a o čem bude ten váš chystaný projekt?
1: Tak já bych asi na úvod tež tak tomu řekla, že když se snaží divadlo být participativní jako v tom smyslu, že pozve teenagery, aby byli součástí, tak asi úplně nejvhodnější je, když jsou vážně součástí. A že to není tak, že někdo vlastně napíše divadelní hru nebo vymyslí, o čem bude ta inscenace. A ty teenager tam vlastně jako zapojí jenom proto, aby tam jako dodal nějakou trochu jako vymyšlenou autenticitu. Ale že mi spíš přijde jako důležitý, aby se ty lidi, s kterýma chci spolupracovat, vážně staly součástí. Aby já se mi mohla dát tu možnost být spolutvůrcema. Protože když vlastně chci dělat inscenace o dospívání, tak je fajn zeptat se, jaký to je dospívat lidí, kteří teďka dospívají, a ne vlastně to vymýšlet za ně, protože naše zkušenost je prostě jiná, než mají oni teďka. No a já mám velkou radost z toho, že ty projekty jsou teďka, že toho tolik, nebo že jsou na vzestupu, protože mi to dává velký smysl. A nejenom teda pro nás, pro divadelníky, ale vnímám tam, jak velkou důležitost ty projekty přinášejí i právě pro ty mladý tvůrce, kteří se zapojujou, protože ten jejich názor, ten jejich hlas je najednou s východiskem té umělecké tvorby, najednou vlastně to, co, jak se zapojujou, tak dostávají úžasné zkušenosti do života, do svého jako vlastního jako tvůrčího života prostě. Takže tak. A to, co my teďka děláme nebo připravujeme v divadle Drak, tak to je dost běh na dlouhou trať. My jsme už v únoru udělali open call, kde jsme vybrali 8 teenagerů a potom nás čekaly 3 víkendy, kdy jsme ještě vůbec na žádný inscenaci nepracovali. Ale spíš jsme se bavili, jaký témata je zajímají, jaký mají názory na svět kolem sebe, co vlastně jako doopravdy prožívají. A hlavně bylo pro nás děsně důležitý, aby se cítili dobře s náma, se sebou, aby se jako chtěli a mohli otvírat. A zároveň, aby nějak přirozeně působili na jevišti. Takže my jsme vlastně velkou část učili, že vlastně nemají hrát, což je celkem paradoxní při práci v divadle, ale tak to bylo součástí. A potom jsme teďka v létě měli 10 dní soustředění, kdy už se na inscenace začalo pracovat a teďka jsme v půlce. Takže ještě nás čekají 4 společné víkendy a jeden celý generálkový týden. A na konci října mám mít inscenace premiéru. A jmenuje se to Akce Gnom. A je to vlastně o takovém mezigeneračním nedorozumění. A zároveň asi ještě mnohem víc o tom, jak je těžký v této době, která přináší tolik stimulů, tak se prostě zastavit a jenom chvíli bejt.
0: Mluvili jsme o těch nešvarech, pojďme je vyvážit těmi příklady dobré praxe. Viděli jste v poslední době v oblasti divadla pro děti a mládež něco, co byste, kromě toho, co už tady zaznělo, doporučili učitelům, učitelkám nebo i rodičům k návštěvě s vlastními dětmi nebo studenty? Ani.
2: No, já mám teď takový problém, že jsem dlouho s dětma byla doma a strašně málo jsem toho viděla, ale ale jako pár dětských představení jsem viděla a teď úplně mám takovej velmi nedávnej zážitek, tak ho zmíním. V Minoru udělali takové představení o vojácích a robotech a jeho hlavní výhoda je v tom, že je to jako představení pro kluky, že prostě všichni ty chlapeci, kteří tam byli úplně šťastní, protože tam je teda hezká loutkářská práce, srozumitelný příběh, sympatický postavy, ale hlavně je to prostě klučičí tématika, která zároveň je ale lidská a holky si ji užijou a všechno je v pořádku, ale vlastně málo kdy vidím takhle jako pro kluky nabouchaný představení, tak to zmiňuju.
0: Jani?
1: Já si musím přiznat, že já prostě většinu svého divadelního života trávím u nás divadle drak, takže já si vlastně jako miluju ty inscenace, které jsou tam. A možná je to tím, že na ně chodím pořád dokola vlastně s různýma školníma skupinama a pořád je rozebíráme a pořád vlastně jako se na ně hrajeme nebo nějak rozvíjíme ty témata. Takže já bych třeba z těch našich doporučila třeba Krabata, ten měl nedávno premiéru nebo proměnu Knoflíkovou válku. A nebo inscenace podobně možná jako smýšlejících divadel, který myslí na toho svého diváka, na to, proč to divadlo pro děti hrajou, což je Polárka, Naivní divadlo z Liberce, nebo Malé divadlo z Českých Budějovic, Divadlo Alfa a další.
0: A my si teď poslechneme single anglické zpěvačky, hudebnice a producentky Kate Bush, Set in Your Lap, z roku 1981. Jedním z témat písně je touha po vědění a zároveň zjištění, že skutečné poznání nelze získat bez vlastní aktivity a námahy. Podobně ani návštěva divadla nemusí skončit odchodem z hlediště. Otázky, diskuze nebo práce s tím, co žáci a studenti právě viděli, mohou být pro výsledný zážitek stejně podstatné jako samotné představení.

0: Věnovali jsme se tomu, jak vyrazit se třídou do divadla, jak je na to připravit nebo naladit, jak to potom reflektovat, ten jejich divadelní zážitek. A mohli byste shrnout, proč to podle vás stojí za to, tuhletu časovou investici podstoupit, proč tomu věnovat ten čas? Ani.
1: Protože když naučíme děti divadlo vnímat, tak jim vlastně dáváme do života obrovský dárek, kdy vlastně pro sebe můžou objevit zdroj věčných informací, zdroj věčných takových impulzů k seberozvoji a zdroj vůbec nějakého jako pohledu na sebe sama a na svět.
0: Jani.
2: Mně se asi na tom nejvíc líbí, že vlastně jako učíme být jako v jednu chvíli na jednom místě. Že se mi líbí prostě to, že jsme v divadle s dětma, s ostatníma, s kýmkoliv, ale že vlastně sdílíme společný prostor a díváme se všichni dohromady na to, co se děje před náma. A potom jako ideálně si můžeme i říct nebo zjistit, že každý v tom možná viděl trochu něco jiného, protože každý máme úplně jiné zkušenosti a každý máme možná jako jinak rozvinutou fantazii, vidíme v tom něco jiného a je potom jako nesmírně obohacující se o tom bavit.
0: A vlastně, když o tom tak mluvíš, tak je to možná už jedna z mála situací, kdy se soustředíme na jednu věc a nevytrhává nás od toho vlastně nic dalšího.
1: Jsme offline.
0: Mohli byste, ještě na to navážeme, nějakým způsobem říct nebo sdílet pár praktických tipů, které může použít každý učitel, učitelka nebo rodič, který chce s dětmi, žáky nebo studenty komunikovat o divadelním zážitku jinak než otázkou, líbilo se ti to? Jani.
2: Jo, já bych jenom na začátek chtěla říct, že otázka líbilo se ti to, není zakázaná. Ovšem, myslím si, že by možná byly lepší otázky, který vlastně jako nekončí odpovědí jo, ne, anebo nějaký takový to dobrý. Ale můžeme se právě jako ptát na nějaké věci, na které možná jako dopředu neznáme odpověď. Třeba jaký moment ti utkvěl v hlavě, která postava tě nejvíc naštvala, nebo kdyby v

0: A tak řekne to, co
1: no, totálně, by samozřejmě, no.
0: Ani.
2: No, tak Janíčka to zase krásně shrnula, ale mě jenom napadá, že teď děláme takovou dílnu v rámci práce Asociace divadelních lektorů, kde se vlastně velmi dobře ukazuje, že je hezké, když si děti uvědomí, že to divadlo je výsledkem činnosti různých profesí, a teď asi mluvím hlavně o tom školním prostředí, spíš než o tom, o diskuzi s rodičem. A my tam máme takovou, vytvořili jsme takovou univerzální dílnu pro učitele po jakémkoliv představení a je to takový moment, kdy necháme ty děti, aby si představili, že jsou zástupcem jedné z těch profesí a aby se za něco v tom představení pochválili. Jako by byli oni autorem té věci. A to fantasticky funguje. Děti sice moc dobře vědí, že to je hra, že opravdu na tom představení vůbec nepracovali, ale ve chvíli, kdy se mají pochválit, tak úplně vidíme na těch obličejích, že k tomu představení získali intenzivní vztah a že jsou vlastně tak trochu opravdu pyšní, jak pěkně vymysleli, že tam bude stát zeď uprostřed nebo že tam bude stát strom nalevo. Tak to je taková zvláštní metoda, která mě samotnou překvapuje, jak krásně vždycky znova zafunguje.
1: To je fakt skvělý, to musím použít.
0: Myslím si, že to je krásný závěr. Náš díl dospěl do svého konce a já moc děkuju a loučím se svými hosty, divadelní a galerijní lektorkou a pedagoškou katedry výchovné dramatiky DAMU Aničkou Hrnečkovou.
2: Děkuju moc za pozvání.
0: A vedoucí lektorského oddělení divadla Drak v Hradci Králové a pedagoškou dramatické výchovy Janou Nechvátalovou.
1: Moc díky za pozvání, mějte se krásně.
0: Od mikrofonu Art Café Českého rozhlasu Vltava vás zdraví Dominika Midhofer a rozloučíme se skladbou La Pop hradeckého dua 2, která otvírá kolekci Collect 8, na níž dva v roce 2009 shromáždili hudbu vytvořenou pro film, divadlo a počítačovou hru.

Art Café Dominiky Midhofer se zaměřilo na návštěvy divadla se školou a na to, jak ovlivňují náš vztah k divadlu. O výběru inscenací i o tom, proč návštěvou divadla zážitek nekončí, mluvili divadelní lektorky a pedagožky Jana Nechvátalová a Anna Hrnečková. Dobrý úterní podvečer vám přejí od mikrofonu Lenka Novotná, z režie Nataša Vodvářková. Je s vámi stále Český rozhlas Vltava a dnes večer se můžete těšit na 8. hodinu a na hru Arnošta Goldflama Život a běh. A v průběhu večera se dozvíte, proč tuto hru vysíláme.

0: Jak překročit stín, ví Roman Hampacher, který dospíval text Michala Bulíře na Vltavě v 18 hodin, kdy se Poznáme znělce ozve jako každé úterý také vám známý hlas.
1: Jazzový podvečer.
2: A u mikrofonu stanice Vltava je Ondřej Konrád. Minulý týden, respektive přesně před týdnem v úterý, jsme nahlédli do, aspoň částečně, do současné akustické hudby prostřednictvím nového alba Billyho Stringse. A teď tom budeme vlastně volně pokračovat. Dnes tedy, neboť je také na světě nové album obdivované, celosvětově obdivované vokalistky jménem Rhiannon Giddens.

Reinhold Giddens vydala toto album s názvem Hope is the Thing with Feathers. K tomu titulu se ještě dostaneme jako svoje čtvrté, respektive ono jich je víc, ale ne, u všech je podepsána sama, dvě má například se svým dlouholetým hudebním a patrně i osobním nebo životním, jak se říká, partnerem, italským multiinstrumentalistou Francescem Turisim. Ten hraje i na téhle té desce, především na perkuse a nebo na akordeon. Album z Reinhold Giddens produkoval Dirk Powell, který je stejně jako Turisi stálým členem jejího ansámblu, to se týká i kontrabasisty Jasona Siffera a také kytaristy, který pochází z Konga a jmenuje se Nively Tsumbu a ten je i autorem nebo spoluautorem některých skladeb, tedy konkrétně té, která teď právě přijde na řadu a to je ta titulní, což je vlastně text velmi slavné básnířky z 19. století, z prvé poloviny nebo řekněme z přelomu mezi prvou a druhou polovinou 19. století Emily Dickinsonovou. Naděje je to skřídly, co hnízdí uvnitř nás a pěje píseň beze slov a stále zvedá hlas, ve věchru zpívá přesladce, bouře je ošklivá, že se tak vrhá na ptáče, jež duši zahřívá. Myslela jsem ho, slyšela jsem ho na mořích, v zemi již kryje led a ani v zoumi nejvyšší neřeklo odrobek. Celá deska je o naději a ta báseň Emily Dickinsonové samozřejmě o naději, kterou všichni potřebujeme, neustále mluví velmi sugestivně.

Louisiana, odkud je Dirk Powell, Kongo, odkud pochází Neville Tsumbu, obě Karolíny, severní i jižní, z té první pochází právě Rhiannon Giddens, ale jsou tam na té desce se podílí ještě i některé osoby z té druhé Karolíny. A samozřejmě Itálie, to znamená už zmíněný Francesco Turisi. Všechny tyhle vlivy a lidé, říká Rhiannon Giddens, kteří se spojili, aby něco vytvořili, to je americká hudba. Takhle vznikla a to byla i původní myšlenka, když jsem zakládala kapelu s hudebníky, se kterými hraju už léta a kteří se na nahrávání podíleli, má skutečně mezinárodní sestavu, ale zároveň se obrací i k úplně těm nejvlastnějším kořenům americké hudby, to znamená třeba k těm apalačským hudebníkům, jako byla Elizabeth Cotton ve 20. a 30. letech, a tedy její píseň o nákladním vlaku, který možná poznáte, kterou možná poznáte například od Joan Baez, Freight Train.

Ryan Giddens, pokud ji někdo nezná, je dvojnásobnou držitelkou Grammy. Upozornila na sebe už před nějakými 15 lety, nebo možná je to ještě o něco víc, jako členka takové velmi zvláštní, folkové kapely, která se jmenovala Carolina Chocolate Drops a která vydala několik alb. Tehdy s nimi mimochodem spolupracoval s Carolina Chocolate Drops také houslista a zpěvák Justin Robinson, se kterým Ryan Giddens spolupracuje do dnešních dnů a on se také podílí i na tomhletom albu. Společně s Derkem Pavlem napsala 5 skladeb na tuhletu desku, nebo písní, řekněme, a jednou z nich je Wish in Vain, která pojednává o stavu uprchlíků, kterých je po světě obrovská spousta, po celém světě. A říká k tomu, snažila jsem se představit, jaké to asi je být vytržen ze všeho známého a jak ti, které milujete ve vás, ve skutečnosti ceně pořád zůstávají a nikdy vás neopustí.

Wish in Vain zpíval s Ryanem Giddens spoluautor skladby Dirk Powell, jak už řečeno, také spoluproducent celého toho alba, které vznikalo vlastně do značné míry pod jeho rukama, a to během dlouhého turné v letech 24-25, kdy Ryan Giddens se svojí kapelou, ve které je právě i Dirk Powell, jezdila po Spojených státech, ale v těch volných dnech se uchylovali do Louisiany, do Paulova studia Cypress House v Bow Beach, a tam postupně nahrávali snímky na tohleto album. Bylo jich víc než těch 10, které na desce jsou, ale možná, že některé z nich se třeba ještě objeví na nějakém dalším titulu. Ta další skladba má název Carolina Rain a samozřejmě tedy odkazuje k rodnému státu Ryan Giddens.

Uměl bych si představit, že Caroline Rain nahraje nějaká jižanská rocková kapela, možná se tak opravdu stane, a nicméně my se s albem, které se jmenuje Hope is the Thing with Feathers, Ryan and Giddens rozloučíme pro dnešek Step Away Blues, čili skladbou, která má pravdu bluesový charakter. No a já se těším za týden opět naslyšenou.

0: Půlhodina s hudebním výběrem Ondřeje Konráda skončila. Jazzové podvečery, někdy také s novinkami ze světa blues, vysíláme na stanici Český rozhlas Vltava každý den od 18 hodin. Před rozečteným kdysi samizdatovým románem Bohumila Hrabala ještě připomenu, že dnešní Kulatiny dramatika a režiséra Arnošta Goldflama můžete s Vltavou oslavit od 20 hodin. A že za půl hodiny vysíláme Sedmé nebe s Milanem Zeisem.
1: Radioservis představuje
2: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
3: Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Četba na pokračování.
0: Ladislav Mrkvička dnes přečte už sedmou část ze 14-dílné četby ze samizdatového románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále. Pro rozhlas připravil Jiří Červenka a režii má Markéta Jahodová.

Dávejte pozor, co vám teďka řeknu. Když Haile Selassie ukláněje se odcházel, všichni hosté se ukláněli také. Generálové obou armád si vyměňovali řády, navzájem se dekorovali a vládní radové si připínali hvězdy na fraky k boku, hvězdy a šerpy přes prsa, které dostali od císaře. A já, ten nejmenší, z ničeho nic jsem byl vzat za ruku a odveden ke kancléři císařství. Stiskl mi ruku za vzornou obsluhu a připnul mi hodností sice nejmenší, ale na velikost ten největší řád s modrou šerpou za zásluhy o trůn habsburského císaře. A já jsem ten řád měl připnutý na klopě fraku s modrou šerpou přes prsa, klopil jsem oči a všichni mi to záviděli. A jak jsem viděl, tak nejvíc vrchní z hotelu Šroubek, který vlastně měl ten řád dostat. Já podle jeho očí bych mu jej byl nejraději dal, protože už měl pár let do penze a snad na tohle jen čekal, protože s takovým řádem by se dal otevřít hotel někde v Podkrkonoší nebo v Českém ráji, hotel u řádu habsburského císařství. A tak jsem chodil s tím řádem a modrou šerpou a sbírali jsme náčiní a odnášeli ho do kuchyně, příbory i talíře. Pracovali jsme ještě dlouho do noci. A když ženské za dozoru detektivů přestrojených za kuchaře a číšníky umyli a utřeli 300 zlatých příborů a pan vrchní skřivánek je počítal za pomoci toho vrchního z hotelu Šroubek, tak museli počítat ještě jednou a pak ještě a potom počítal malé kávové lžičenky sám šéf a když dopočítal, tak zbledl. Jedna lžičenka chyběla. Počítali znovu a pak se radili a z nenadání mi vysvětlo, že to, o čem hovoří, bude ta zlatá lžičenka, kterou jsem jako poslední odnášel ze stolu samotného habsburského císaře, a že se asi domnívají, že jsem tu lžičku ukradl já. A bylo to tak. Já jsem ji odnášel a dal jsem ji rovnou do dřezu. A polil mne takový stud. A nalil jsem si sklenku koňaku, který stál jen pro nás. A vyběhl jsem tak, jak jsem byl před náš hotel do noci. Taxikář se mne ptal, kam chci jet. A já jsem řekl, ať mne odveze k lesu, že se chci nadýchat čerstvého vzduchu. A tak jsme jeli. Všechno se mi mašlovalo nazad. A pak zastavil u skutečného lesa. A já jsem mu zaplatil a on se díval na ten můj řád a modrou šerpu a řekl, že se nediví, že jsem tak rozčilený. To on, že zná, moc vrchních se nechává odvést do stromovky nebo tak, aby se prošli. A já jsem se zasmál a řekl jsem mu, že se nejdu procházet, ale že se asi oběsím. Ale taxikář mi to nevěřil. Vážně zasmál se. A čím? A já jsem neměl opravdu čím. A taxikář vystoupil z auta a zvedl kapotu a hledal tam. A pak mi dal ve světle lucerničky provaz, takovou štrupli. A smál se a udělal oko a pohyboval v té smyčce provazem a směje se mi radil, jak se mám správně oběsit. A odjel a ještě zablikal světly na pozdrav. A já jsem kráčel lesní pěšinou a pak jsem se posadil na lavičku a když jsem si to znova všechno probral a když jsem hlavně usoudil, že už mne pan vrchní nemá rád, vrchní, který obsluhoval anglického krále a který si myslí, že bych byl schopen ukrást lžičenku, která sice chyběla, ale mohl ji ukrást někdo jiný, to mi nešlo na rozum. A cítil jsem v prstech ten provaz. A pak byla taková tma, že jsem musel před sebe hmatat. A hmatal jsem stromy, ale oni to byly jen takové stromečky s větvemi dosti nízko. Byly tu borovice, ale staré větve trčely tak, že jsem musel teď podlízat po čtyřech. A zase jsem si všechno přemýlal. A zase jsem dospěl k tomu bolestnému místu v mozku, který jsem nemohl překonat. To, že mne už pan Skřivánek nemá rád.
a rozhodl jsem se, že se oběsím. A jak jsem poklekl, něco se dotklo mé hlavy. Chvíli jsem tak byl na kolenou, pak jsem zvedl ruce a nahmatal jsem boty. Špičky dvou bot. Hmatal jsem o kousek výš a tam jsem nahmatal dva kotníky a punčochy na studených lejtkách. Zvedl jsem se a tak jsem se polekal, že jsem se rozběhl a dral jsem se ostrými starými větvemi, trhal jsem si obličej a maso z uší, ale prodral jsem se až na cestičku a tam jsem se svalil, s provazem v ruce jsem omdlel. A pak mne probudili svítilny a lidské hlasy. A když jsem otevřel oči, tak jsem viděl, ne viděl, ale věděl, že ležím v náručí pana vrchního skřivánka, jak mne hladí, a já říkám pořád tam, tam. A tak tam našli toho oběšeného, který mi zachránil život, protože já bych se tam byl oběsil kousek od něj nebo s ním, a pan vrchní mi hladil vlasy a stíral krev. A já jsem plakal a volal, ta zlatá lžičenka. A pan vrchní mi pošeptal, neboj se, našla se. A já povídám, kde? A on řekl tiše, neodtékala voda ze dřezu, tak to rozšroubovali a ta lžičenka byla už v koleni. Odpust mi to. Všecko bude zase dobrý, tak jak to bylo dřív. Povídám, ale jak jste se dozvěděli, kde jsem? A vrchní řekl, že to byl taxikář, který si to rozmyslel a vrátil se do hotelu a ptal se číšníků, kdo by se to z nich mohl chtít oběsit. A v tu chvíli právě přinesl údržbář tu lžičenku a vrchní, ten, který obsluhoval anglického krále, okamžitě věděl, že jsem to já, a tak se vydali za mnou.

tak se stalo, že jsem se zase měl v hotelu Paříž jako hrášek v lusku. Pan vrchní skřivánek mi dokonce svěřil klíče od vinných sklepů a od likérů a koňaků, jako by chtěl všechno to, co se stalo s tou zlatou lžičkou, odčinit. Ale šéf mi nikdy neodpustil to, že jsem dostal ten řád a tu šerpu přes prsa. A tak se na mne díval, jako bych nebyl, ač já jsem si vydělával takový peníze, že jsem jimi pokryl už celou podlahu. Každý 3 měsíce jsem nosil celou podlahu pokrytou 100 korunami do záložny, protože jsem si umínil, že ze mne bude milionář. Že se všem vyrovnám, že si pak najmu nebo koupím hotýlek, takovou maličkou klícku někde v českém ráji, že se ožením, že si vezmu bohatou nevěstu a že když dám peníze s mou ženou dohromady, budu vážený tak jako ostatní hoteliéři, že i když mne nebudou uznávat jako člověka, budou mne muset uznat jako milionáře, majitele hotelu a realit, že tedy budou odsouzeni se mnou počítat. Ale zase se mi stala taková nepříjemnost, že jsem byl po třetí u odvodu, ale i po třetí jsem se nestal vojákem, protože jsem neměl míru. I když jsem se snažil podplatit vojenské pány, přece mne na vojnu nevzali. A v hotelu se mi všichni smáli a sám pan Brandeis se mne na to zeptal a tak mne znovu zesměšnil. A tak se taky stalo, že jsem chodil na hodiny němčiny. Že jsem začal chodit na německý filmy, četl jsem německý noviny a ani jsem se nedivil, že v pražských ulicích chodili v bílých punčochách a zelených kamizolách studenti a že jsem nakonec byl v hotelu skoro jediný já, kdo obsluhoval německé hosty. A tak jsem jednou v biografu šlápl nějaké ženské na botičku a ona začala německy a já jsem se jí německy omluvil a tak jsem doprovodil tu ženskou, která byla pěkně oblečená a abych se jí zavděčil, že se mnou mluví německy, tak jsem jí řekl, že je to hrozné, co dělají Češi s ubohými německými studenty, že jsem na vlastní oči viděl, jak na národní třídě jim strhali z nohou ty bílé punčochy, že servali ze 2 německých studentů hnědé košilky. A ona mi řekla, že správně všechno chápu, že Praha je staré říšské území a že právo po něm chodit a podle svých zvyků se strojit je právo nezadatelné a že celý svět je k tomu lhostejný, ale že přijde hodina a přijde i jejich den, kdy vůdce to tak nenechá a přijde a osvobodí všechny Němce od Šumavy až do Karpat. A teď jsem si všiml, když tohle říkala, že se jí dívám z očí do očí, že k ní nemusím vzhlížet tak, jako k ostatním ženským, že je zrovna tak maličká jako já, že jí světelkují zelené oči a že je zrovna tak postříkaná pyhami jako já. Ale ty hnědé pyhy v jejím obličeji s těma zelenýma očima tvořily tak krásný souzvuk, že jsem viděl, jak je najednou krásná. Ale taky jsem si všiml, že ona se na mne dívá taky tak. Dívala se na moje vlasy světlé jako sláma. A k tomu takové telecí oči, modré oči. A ona mi pak řekla, že Němci z říše tak touží po slovanské krvi, než tak touží po těch rovinách a slovanských náturách, že už 1000 let se po dobrým nebo po zlým snaží oženit se s tou krví. A já jsem s tím souhlasil, a divil jsem se, jak mi rozumí. A tak jsem se dozvěděl od té slečny, že se jmenuje Líza, že je z Chebu, že tam je učitelkou tělocviku, že je mistryní župy v plavání a odhalila kabátek a na prsou měla odznak do kolečka 4F, jako nějaký čtyřlístek a usmála se na mne a pořád se mi dívala na vlasy, až jsem se znepokojil. Ale ona mi dodala důvěry a řekla, že mám nejkrásnější světlé vlasy na světě, až jsem se zapotácel. A já jsem jí zase řekl, že jsem vrchním v hotelu Paříž. Řekl jsem jí to a očekával jsem to nejhorší, ale ona mi položila ruku na rukáv a když se mne dotkla, tak se jí zaleskly oči, že jsem se polekal.
Avšak ona mi řekla, že její otec má restauraci v Chebu u města Amsterdamu. A tak jsme se smluvili a šli jsme do biografu na lásku ve tříčtvrtečním taktu. A ona přišla v tyrolském kloboučku a tak, jak jsem to měl od dětství rád, v takový zelený kamizole, vlastně šedivý kamizolce se zeleným límcem zdobeným vyšívanými dubovými ratolestmi. A venku padal sníh, bylo před Vánocemi, a ona pak několikrát přišla za mnou do hotelu Paříž a dala si oběd nebo večeři. A zase, jak přišla poprvně, tak pan vrchní skřivánek se na ní podíval a pak se podíval na mne a vešli jsme zase po staru do přístěnku a já jsem se zasmál a povídám, tak vsadíme se o 20 korun, co si slečna dá? Protože jsem viděl, že zase přišla v té kamizolce a dneska dokonce v bílých punčochách. A já jsem vytáhl 20 korunu a položil ji na odkládací stolek. Ale pan vrchní skřivánek se na mne podíval cize, zrovna tak, jako když jsem si s ním chtěl přiťuknout ten večer, kdy jsem obsluhoval habešského císaře a ztratila se ta zlatá lžičenka. A od té doby na mne nepromluvil a po šichtě mi vzal klíče od magazínu skladu a díval se na mne, jako bych nebyl. Jako by nikdy neobsluhoval anglického krále, jako bych já nikdy neobsluhoval habešského císaře. Ale mne to už bylo jedno, protože jsem viděl a věděl, jak všichni Češi jsou zaujatí proti Němcům a hlavně proti té slečně Líze, která za mnou, jen za mnou přišla a kterou jsem nesměl obsloužit, protože ten její stůl patřil do rajónu jiného číšníka. Dával jsem si pozor, jak jí sprostě obsluhoval, jak jí přinesli studenou polévku a jak v polévce držel číšník palce. A tak se stalo, že jsem přistihl za dveřmi číšníka, když nesl telecí s nádivkou, jak plivnul do toho talíře. A já jsem přiskočil, abych mu vzal ten talíř, avšak číšník mi ten talíř přilepil na obličej a plivnul mi pak do tváře. Když jsem si odhrnul chladnoucí roslovitou šťávu z očí, plivl ještě jednou, abych to viděl, jak mne nenávidí. Ale to byl jakoby signál a všichni z kuchyně přiběhli za ty dveře a všichni pinglové se seběhli a každý mi plivl do obličeje. Tak dlouho na mne plivali, až přišel i sám pan Brandeis a jako vedoucí Sokola za Prahu 1 si na mne plivl taky. A řekl mi, že mne propouští. A já, jak jsem byl poplivaný a umazaný šťávou od telecí pečeně, vyběhl jsem do lokálu ke stolu slečny Lízy a takhle jsem na sebe ukázal. Oběma rukama jsem ukázal, co mi kvůli ní udělali Sokolové a Češi. A ona se na mne podívala a ubrouskem mi utřela tvář a řekla mi, že od české soldatesky se nic jiného čekat nedalo a nedá. A za to, co jsem pro ní vytrpěl, že mne má ráda. A pak, když jsme vyšli, když jsem se převlékl, abych ji doprovodil, hned před prašnou bránou přiběhli čeští hulváti a dali takovou facku Líze, až jí ten její tyrolský klobouček zaletěl do jízdní dráhy. A když jsem ji bránil tím, že jsem česky křičel, co to děláte, to jste Češi, fuj, tak mne jeden z té soldatesky odstrčil a dva chytili Lízu a povalili ji a drželi ji za ruce a jeden jí vyhrnul sukni a z těch jejich opálených stehen a lítek jí stahovali surově ty bílé punčochy a já jsem křičel, zatímco mne byli, co to děláte vy, česká soldatesko, tak dlouho, až nás pustili a ty punčochy slečny Lízy si nesli jako nějaký bílý skalp, bílou trofej. A my jsme se průjezdem dostali na náměstíčko a Líza plakala a sípala. To si vy, bolševická sebranko, odnesete zhanobit německou učitelku z Chebu. A taky se tak pak stalo, že jsem nejen byl propuštěn z hotelu Paříž, ale nikde mne nevzali ani jako pingla.
Pokaždé už druhý den přišla zpráva, že jsem německy smýšlející Čech a navíc sokol, který si namluvil německou učitelku tělocviku. A tak jsem byl dlouho bez místa, až konečně přišla německá vojska a obsadila nejen Prahu, ale i celou zemi. A to se mi slečna Líza na 2 měsíce ztratila. A když jsem jí marně psal, a nejen jí, ale i jejímu otci, tak jsem druhý den po obsazení Prahy šel na procházku a na Staroměstském náměstí jsem viděl, jak říšská armáda vaří v kotlích chutné polévky a jak rozdává v esšálcích obyvatelstvu. A jak se tak zadívám, tak koho tam nevidím v proužkovaných šatičkách s červeným odznakem na prsou a se sběračkou v ruce? Lízu. Ani jsem ji neoslovil. Chvíli jsem se díval, jak nalévá a s úsměvem odevzdává ty šálky, až jsem se pak vzpamatoval a stoupil jsem si taky do fronty lidí. A když na mne došla řada, podala mi šálek s teplou polévkou a když se na mne podívala, tak se ne polekala, ale zaradovala. A tak celá pyšná se vystavila na obdiv, že má ty vojenské šaty frontovní milosrdné sestry, nebo co to bylo za uniformu, a já jsem jí řekl, že jsem od té doby nedostal místo. Od té doby, co jsem se zastal její cti, tam u prašné brány s bílými punčochami. A ona se nechala vystřídat a hned se do mne zavěsila a smála se a radovala. A já jsem měl dojem a ona taky, že vlastně kvůli těm jejím bílým punčochám a tomu, jak mne v hotelu poplivali, že říšská armáda obsadila Prahu. A tak jsme se procházeli po příkopech, vojáci v uniformách zdravili slečnu Lízu a já jsem se jim pokaždé poklonil, jako by ty pozdravy patřily

pocitovala, že jsem se statečně choval a že jsem bránil její germánskou čest proti české soldatesce. A já jsem se klaněl a děkoval za pozdravy a zdvižené sklenky. Ale nevěděl jsem a ani jsem vědět nemohl, že ty pozdravy patřily jen a jen Líze. A mne, že jen přehlíželi, trpěli, že mne pouze respektují jako přívěsek Lízy, velitelky vojenských sester, jak jsem se dozvěděl z titulování při přípitcích. A tak jsme se vraceli z té slavnosti někam, kde jsem ještě nebyl. Líza mne prosila, abych se podíval do svého rodokmenu, že určitě tam musí být někde nějaký germánský předek. Já jsem jí jen řekl, že můj děda má na pomníku napsáno Johann Dittý, že byl panským štolbou. Já jsem se vždycky za toho štolbu od koní styděl. Ale Líza, když tohle slyšela, tak jsem nějak vyrostl v jejich očích, víc než kdybych byl český hrabě. Zdálo se, že tím Dittý spadly všechny hradby i tenké stěny, které nás dělily. Celou cestu mlčela. Pak odemkla starý barák a stoupali jsme po schodech a na každém patře mě dlouze líbala, hladila mě kalhoty v rozkroku. A když jsme vešli do jejího pokojíku, rozsvítila stolní lampu a byla celá vlhká v očích i ústech a přes oči jí padalo bělmo, taková mázdra. Povalila mne na kanape a zase mne dlouze líbala. Jazykem si ohmatala a spočítala všechny zuby a neustále naříkala a sténala, jako stále se větrem otevírající a zavírající nenamazaná vrátka. A pak už se nedalo nic jiného dělat, než to, nač jsem čekal, co ale nevycházelo ode mne tak jako dřív, ale vycházelo to z ní. Ona měla potřebu mne a dovolovala mi všechno. Zvolna se vysvlékla, dívala se na to, jak se svlékám i já. Myslel jsem, že když je na vojně, že bude mít i nějakou uniformu ve formě spodničky nebo kombiné, že jistě musí i sestřičky z lazaretu mít nějaké fasované prádlo. Ale ona měla všechno tak, jak to měly slečny, které chodily do hotelu Paříž na vizitaci za pány Burziány, jak to měly i slečny od Rajských. A potom naše nahá těla k sobě přilnula, tak nějak bylo všechno jakoby v tekutém stavu, jako bychom byli hlemíždi a lnuli k sobě jen tím vlhkým tělem vyplazeným z ulity. Hrozně se ta Líza třásla a chvěla a já jsem poznal poprvně, že jsem zamilovaný a milován. Bylo to něco docela jinačího než dřív. Ani mne neprosila, abych si dával pozor nebo abych byl opatrný, ale všechno bylo jen proto, aby to bylo tak, jak to bylo. Pohyby a splynutí a cesta do kopce a rozsvětlování se a výstřik světla a tlumených supění a nářků. Ani pak se mne nebála, ani na chvilku. Břichem se vzdouvala proti mé tváři, objala mě nohama hlavu mezi klínem tak pevně a nestyděla se ani chvilku. Ale naopak, jako by to patřilo ke všemu, zvedla se a nechala se jazykem třít a lízat tak dlouho, až se vzepjala a dala mi ochutnat a jazykem a v jazyku prožít všechno to, co se odehrávalo v jejím těle. Pak, když ležela na zádech se založenýma rukama a rozevřenýma nohama, kde plál chomáč světlých chloupků, vyčesaných vzhůru do kačera, moje oči spočinuly na stole. A tam byla kytice s jarními tulipány a větvičkami z mladých březových ratolestí a několik větviček smrčí. A jako ve snách utrhl jsem větvičky, rozdělal je na kousky a obložil její přirození těmi větvičkami. Bylo to krásné, to její břicho zastlané kolem dokola větvičkami ze smrčiny. Dívala se na mne po očku a když jsem se naklonil a políbil jsem ji mezi ty větvičky, kolem úst jsem pocítil to pichlavé jehličí, vzala mě něžně hlavu do dlaní a zdvihla se a přitiskla mi klín tak prudce na obličej, že jsem zaúpěl bolestí a několika mocnými škubnutími břicha dosáhla takového vzrušení, že pronikavě vykřikla a

svalila se na bok a oddychovala tak prudce, aby se za chvíli v pláči zhroutila a tichonkým pláčem přešla v drobonký smích. A já jsem byl klidný a tichý. Ležel jsem splihlý a viděl jsem, jak rychlými prsty trhá zbytky těch smrkových větviček, těch zálomků, jako dělají myslivci, když zastřelí zvěř, a viděl jsem, jak mi pokrývá moje břicho, moje splihlé pohlaví. Celý klín jsem měl plný větviček. A pak si mne ona nadzvedla a rukama mne hladila a líbala ve slabinách a zvolna jsem dostával erekci. A najednou se zdvihly ty větvičky a z nich se prodral můj pyj a zvolna rostl a schazoval větvičky. Ale Líza ty větvičky jazykem rovnala kolem dokola, aby pak zdvihla hlavu a zarazila si moje přirození celé do úst až někam do krku. Chtěl jsem jí odehnat, ale ona mne povalila, moje ruce odstrčila. Díval jsem se ke stropu a nechal si mi dělat zase já, co ona chtěla dělat se mnou. Nikdy bych se byl nenadál tolik rabijáckosti v jejím počínání. Skoro surově mě vysála až do morku mocnými údery a pohyby své hlavy, aniž by si odstranila větvičky, které jí drásaly do krve, do úst. Asi to je u Germánů zvykem. Skoro jsem se Lízy bál. A políbila mne a její ústa byla plná semene a smrkového jehličí a ona to nepovažovala za nic nečistého. Naopak za vrchol, za součást mše. Toto je moje tělo a toto je moje krev a toto jsou moje sliny a toto jsou tvoje a moje šťávy a tohle to nás spojilo a pojí navždycky, jak mi to řekla. Protože jsme si to vyměnili navzájem i vůní šťav a chloupků. Stačí vám to? Tím dneska končím.

Ladislav Mrkvička natočil s režisérkou Markétou Jahodovou v roce 2004 četbu na pokračování ze samizdatového románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále. Pro rozhlas text připravil Jiří Červenka, hudebně spolupracoval Jiří Litoš. Pokračování příště, zítra v 18 hodin a 30 minut. Odvysílané díly, včetně dnešního 7., najdete v audioarchivu na webu vltava.rozhlas.cz. A za hodinu v živém vysílání Českého rozhlasu Vltava můžete očekávat pomyslnou oslavu 80. narozenin Arnošta Goldflama. Jeho dramatický text Životaběh je údajně autobiografický jen částečně. Uvidíme, uslyšíme. V režii Víta Vencla budou účinkovat Václav Neužil, Miroslav Hanuš, Jiří Vyorálek, Dana Černá, Marie Málková a další. Kolik hodin je teď, vám napoví znělka pořadu nejbližšího, natočeného v květnu 2024.

0: Sedmé nebe.
1: Známá znělka oznámila pořad Sedmé nebe a protože je úterý, tak to znamená, že je s váma u mikrofonu Milan Zeiss. Já vás srdečně zdravím a přeju vám příjemný poslech. Dneska to bude Sedmé nebe strávený v takovém poklidném duchu s ochutnávkou experimentálního dua s názvem Zero Seven. Tuhle kapelu tvoří dva studioví inženýři, producenti a muzikanti a název Zero Seven poprvé použili v souvislosti s vydáním jejich remixů písně Climbing Up Walls od kapely Radiohead. No a já jsem vybral pro dnešní vydání jeden single, kterým začneme, s názvem Swimmers, který mě strašně baví, to je prostě nádherná píseň. Pak jedno EPčko, který pojmenovali Shadows z roku 2020 a pár písniček z o něco staršího alba Garden z roku 2006. Takže teď začínáme již zmíněnou písničkou Swimmers, která mě zaujala tím, jak je prázdná. Já mám vždycky hrozně rád, když písničky jsou, když se tím málem řekne hodně. A tohle je ten krásný příklad. V roce 2019 v říjnu vyšel single s názvem Swimmers s krásnými vokály britské zpěvačky Jen Coke, kterou známe spíš z taneční oblasti, ale tady je vidět, že ona umí zaspívat i nádhernou atmosférickou skladbu. Tak pojďme na to. Zero Seven, rok 2019, skladba Swimmers.

V srpnu roku 2020 vydala kapela Zero Seven další singl s názvem Shadows a oznámila nadcházející EP se stejnojmenným názvem. V říjnu 2020 potom EPčko vyšlo a obsahovalo 4 skladby, kde Zero Seven spolupracovali se zpěvákem a skladatelem s magickým a jakoby tak trochu neustále ospalým hlasem Lou Stonem. A my si teď poslechneme první píseň, která dostala právě název Shadows.

Zírou sem nejsou žádní nováčci. Jejich historie sahá až do roku 1997. Takže je to hudební anglické takové experimentální duo, které tvoří dva muzikanti Henry Beans a Sam Herdecker. A oba začínali, jak už jsem říkal, jako studioví inženýři, takže byli spíš na té straně studia za tím sklem, ne tam, kde jsou muzikanti, ale tam, kde jsou ty, co hýbají všemi těmi čudlíky. No ale pak se postupně samozřejmě propracovali a dostali se k tomu skládání a dej jim to bezvadně. Jejich debutový album Simple Things vyšlo o 3 roky dříve, o 3 roky později, pardon. A na něm byla píseň Destiny, která se nějakou dobu držela v top 100 britských singlových žebříčků a na svém kontě mají zatím 4 studiový alba. Na to, jak dlouho fungují, tak to není moc, ale samozřejmě mají asi spoustu jiný práce. Po Simple Things vyšlo ještě v roce 2004 When It Falls a o 2 roky později album The Garden, který si dneska taky zahrajeme. A pak ještě Yet Goes z roku 2009, to je zatím jejich poslední počin. Teď to budou 2 písně zároveň, první se jmenuje Take My Hands, opět uslyšíme hlas Lou Stonea a stejně tak jako v další písni After The Fall.

Po studiu zvukového inženýrství začali Beans s Hardackerem svoji hudební kariéru v takovém tom, řekněme, komerčnějším hudebním průmyslu 90. let v Mickey Mouse Drake Studios v Londýně, kde spolupracovali se svými o poznání slavnějšími kolegy, britskými hvězdami jako třeba Pet Shop Boys nebo Young Disciples nebo dokonce s Robertem Plantem. A v roce 97, kdy se datuje jejich počátek, vytvořili remix písničky Climbing Up The Walls od Radiohead, jak už jsem říkal, a potom to tak nějak vlastně odstartovalo ten jejich počátek. No. S tím, že se vlastně tak trochu otřeli o Radiohead, tak se ještě podpořila jejich popularita samozřejmě a Beans dostal příležitost k výrobě samplů na legendárním albu Kid A stejnojmenné kapely Radiohead. Dvojice taky remixovala Love Themes from Spartacus od Terryho Kaliera a další písničky Lennyho Kravice a Sneaker Pimps. Takže tak vstoupili do toho, řekněme, většího světa. My si teď pustíme poslední písničku z EPčka The Shadows, která dostala název Outline. Opět uslyšíme hlas Lustona a pak to bude první píseň, která otevírá album The Garden z roku 2006 a dostala název Futures.

Skladba Futures otevřela album The Garden, které vyšlo v květnu 2006 od kapely Zero Seven, kterou si dneska představujeme v Sedmém nebi. Tady už zpívá i Henry Beans, stejně jako je tam na tom albu řada hostujících zpěváků, například zpěvačka Sia, anebo švédský folkový hudebník Jose González, který nemá úplně švédský jméno, ale toho jsme právě slyšeli v dohrané písni Futures. Album bylo pojmenováno po koláži, kterou pro jeho obal vytvořil kamarád kapely Zero Seven, vizuální umělec Jaden London. A teď si pustíme další dvě skladby z tohoto celkem povedeného alba. Throw It All Away, All Away a The Pigeon, doufám, že to čtu správně, of the Bizarre.

V pořadí třetí studiové album kapely Zero Seven s názvem The Garden vyšlo v Británii 22. května roku 2006 a ve Spojených státech potom 6. června stejného roku. Zero Seven se na něm ubírají novým, takovým, řekl bych, možná optimističtějším hudebním směrem, ale přitom si pořád zachovávají svůj původní zvuk. Album bylo v roce 2007 nominovaný na cenu Grammy v kategorii nejlepší elektronický taneční album. Bohužel zůstalo to u té nominace, kterou neproměnili, ale když už jsme teda u těch nominací, tak ono jich bylo víc, který neproměnili. Další byla Mercury Prize v roce 2001, což už bylo za jejich debutový album Simple Things, a o rok později to byla taky nominace za nejlepšího britského nového umělce na Brit Awards v roce 2002. No tak já bych jim přál, aby nějaký ty nominace už proměnili, protože si to zaslouží, ale ono i tak je to velký úspěch. Tak teď si pustíme tři skladby po sobě. První dostala název You Are Mine Flame, druhá Today a třetí This Fine Social Scene.

Zpěvačku Sia jsme slyšeli v právě dohrané skladbě This Final Social Scene, stejně jako v mnoha jiných předtím. Samozřejmě album jsme si nemohli pustit celý a já jsem chtěl trošku pestrosti, takže jsem vybral i nějaký to EPčko a single od kapely Zero Seven a už si stihneme pustit jenom jednu píseň. No, ale já vám ještě předtím řeknu, jak vlastně název Zero Seven vznikl. Kluci byli na dovolený na honduraském ostrově Utila a ten, na tom ostrově byl nějaký bar s názvem Cero Siete a pravděpodobně to znamená Cero Nula a Siete je asi teda sedm, pravděpodobně bych tak odhadoval, protože po návratu do Velké Británie právě byly požádání kapelou Radiohead, co už jsem tady dneska říkal, aby udělali ten remix, no a když ten remix dokončili, tak ho pojmenovali právě podle toho baru Zero Seven Mix a název jejich kapely byl na světě a už jim to takhle zůstalo. Tak mějte krásný letní v podstatě večer a já teď tady dvakrát nebudu, tak se budu těšit zase při některém úterním vysílání Sedmého nebe naslyšenou. Skladba Crosses uzavírá album The Garden z roku 2006.

0: Sedmé nebe s Milanem Zeisem, tentokrát z května 2024 skončilo. Hlavní úterní večerní program je ale před námi a dnes je narozeninový.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Dobrý večer vám všem, především vám, kteří slavíte narozeniny. Přejí od mikrofonu Lenka Novotná a také mistrně zvuku Nataša Vodvářková. Jedním z oslavujících posluchačů je brněnský rodák, herec, dramatik, režisér a spisovatel. Člověk, který, jak dnes hlásí titulky kulturních stran, novin a příspěvky na webech i sociálních sítích, od medicíny utekl k divadlu, díky své dětinskosti píše i pro nejmenší a ani s přibývajícími léty nepostrádá jadrný humor. Doporučuji sledovat aktuality brněnského Hadivadla, jehož podobu od prostějovských počátků spolu utvářel. Režíroval také Huse na provázku, známe ho z desítek filmů, za všechny můžeme jmenovat Dědictví, kde byl věrným vesnickým parťákem Bohuša Bolka Polívky a také z rozhlasových her je nám velmi dobře znám. Arnoštu Goldflamovi přejeme k jeho dnešním 80. i z Českého rozhlasu Vltava pevné zdraví, hlavu plnou nápadů a zpřízněné tvůrčí duše vždy na blízku.
1: Večerní drama.
0: Autor o svém kusu, jak sám říkává, napsal, ta moje hra je z části autobiografická, zachází tak trochu i do minulosti naší rodiny, do válečných i poválečných časů, je taky maličko soukromá a taky, byť nepřímo politická nebo spíše společenská. Zabývá se pocity, dobovou atmosférou, realitou a samozřejmě v ní hrají důležitou roli sny a noční můry. V režii Víta Vencla uslyšíte Václava Neužila, Miroslava Hanuše, Jiřího Vyorálka, Marii Málkovou, Kláru Sedláčkovou Oltovou, Danu Černou, Václava Vidru a další neviditelné herce. Dramaturgem je Martin Velíšek. Arnošt Goldflam, Životaběh.

0: tak jsem tady. No, dlouho jsem za váma nebyl, moji milí.
1: Mrtví mají vždycky čas dost, no. Že? Máš teď na starosti důležitější věci, že? Je z tebe někdo, že?
0: Ale tato...
2: No, tak co teda? Můj Arturku nebojí. Jak ty teď žiješ bez mě? Bez maminky? No, bez nás.
0: No, maminko moje milovaná. To víš, no. Už jsem velký. Ale jde to. Tak, to víš.
3: Ale jen se neboj. Ono to všechno tak jako tak dopadne špatně.
2: Na co ty si můžeš stěžovat? Prosím tě, chlapče.
3: Já tě nechci strašit, tak ti to všechno říkám hezoučky, víš?
0: Jo, ano.
3: Co kdybys musel za té válčičky utíkat jako všichni naši a oni by tě chytili, třeba svázali provázkem a ty bys musel do koncentráčku.
4: Do koncentráčku.
3: A tam by tě všelijak zlobili, no?
1: Vy mi to líčíte, jako by to byly lázně. Nic takového, to bylo mučení.
3: Mučeníčko, nestrašte toho klučička.
4: Týrali by tě, to bys hleděl, to bys jenom zíral.
3: Proč pak pořád toho chlapce strašíte,
4: no, protože
3: on za nic nemůže. No nic neudělal.
1: Kluk se špatně učil.
4: Ze školy vyletěla kraketa.
2: Protože jste ho tam spali.
1: A člověk a našinec zvlášť si nemůže vybírat.
4: Tak je to. Ty máš štěstí, Arture, štěstí. Že není
1: válka.
3: Neříkejte válka.
4: On
3: se tak bude bát.
5: Všechny vaše údy jsou zase lehké. Tíha se ztrácí. Můžete se zase hýbat. Hlavou provívá příjemný vánek. Cítíte se jako znovu zrozený. A vy teď můžete klidně vydechnout a pomalu vstaňte. No a teď mi povězte, co se od posledka přihodilo. Co jste zažil? Na co jste myslel? Jak se změnily vaše názory?
1: Taková doktorka, jsou vyhozené peníze.
4: Proč sám není doktor?
5: No.
0: No, víte, paní doktorko?
5: Ano.
0: Já jsem přemýšlel o všem, co jsme si řekli posledně.
5: Výborně. A k čemu jste dospěl?
0: No, víte, jako, že ty moje přání...
5: Ano, přání.
1: To by mě velice zajímalo, ty tvoje přání.
0: No, že...
5: Že?
0: Já mám v hlavě větší zmatek než předtím. No, že totiž... Pravdu mají všichni.
5: Počkejte, jací všichni? Kdo všichni?
0: No prostě všichni, s kým mluvím.
1: Jak si představuješ svoji budoucnost? No, řekni, čím budeš?
2: Řekni, to víš, třeba si vybereš něco, co se i tatínkovi bude zamlouvat.
1: No tak co teda? Čím budeš?
2: No.
0: Tak.
2: No.
0: Baví mě knížky. A rád si kreslím. Mám taky rád, když v sobotu večer dávají v rádiu ty operety, čili hudba, hudba. A taky divadlo.
2: Divadlo.
0: Jak jsme byli se školou v Loutkovým, když jsem byl menší. Tam byl ten Buratino a Krysa Šušara.
2: Jo.
0: Já jsem byl úplně okouzlený. Oni tam měli...
1: Já se neptám na tvoje koníčky. Ve 12 neví... Co z něho bude? Já se tě ptám, čím budeš?
2: Já ti držím palce, Arturku. Já bych ti přála, abys byl slavný spisovatel, Nebo zpěvák. Nebo třeba i herec.
1: Teď vypadá jako poloviční zrůda. Herec musí být fešák. Už bych spíš já mohl být herec, ale to není žádné solidní povolání. Už ti bude 12. Už bys mohl vědět něco o životě, myslím o skutečném životě. Takže...
2: On o tom přemýšlí, že jo, Artur?
1: A tebe se neptám. Já čekám na nějakou konkrétní odpověď.
2: Nekřič tak, prosím tě.
1: Já se v tom nechci rýpat, ale po mně to nemá. Moje rodina nežila nikdy v pohádkách, jako ta tvoje matka, nebo ty.
2: Proč já? Proč? Proč mluvíš o mně? Co jsem udělala, že si mě bereš na paškál? Vůbec dej mě pokoj, mně není dobře.
1: Taky.
2: Ano. Ty mě budeš tak dlouho trápit, ty až mě utrápíš. Artur tady chudák. Zůstane sám a nikdo mu nepomůže.
0: To mi říkej, maminko.
2: To mi je zase zle. Zase zle mě je. Pojď. Arturku, pojď ke mně.
0: Tato.
2: Pojď ke mně. Arturku, ano. Dej mi ruku.
0: Maminko.
2: Arturku, prosím tě, drž mě.
0: Neboj se, dobře.
2: Tak, ano. Tak, ano. Ano. Bože.
0: Maminko, maminko, maminko moje, nebo pouštěj mě. Paní doktorko.
5: Já jsem přece psychiatr.
0: Tak tato. Tato, co mám dělat?
1: Nevím, já sám nevím.
0: Ale já...
1: Inženýr, k čemu ti to teď je? Tak pojedeme do nemocnice.
0: Dělejte něco.
1: Oni už budou vědět, oni mamince pomůžou.
4: Na doktora měl studovat.
0: Neboj se, maminko.
1: Jsme tady.
0: Neboj se.
1: Ty se uzdravíš.
0: Už jsme tady, víš?
1: Ještě se nás všechny natrápíš. Uvidíš.
2: Už se na to těším, jak vás budu trápit.
0: Maminko. Au. Co ti je, co ti je?
2: Nezap se, já se tomu nemůžu smát. Nemůžu. Arturku, pojď se. Arturku, buď statečný.
0: Budu.
2: Ano, statečnej,
0: budu,
2: ano.
0: Budu.
2: A hodnej buď, nebo ne, miláčku, ne. Ani nemusíš být hodnej, buď.
0: Ano.
2: Buď podle sebe.
0: Budu.
2: Jak budeš chtít.
0: Ano.
2: Já už musím jít. Arturku, drž mě.
1: Tak ty myslíš, že seš dospělej, že ano? Ty ses rozhodl změnit svůj život. Nechat studia. Tak. A přemýšlel jsi o tom, co tě čeká.
4: Přemýšlel jsi o tom, co tě čeká.
1: Jaký život?
0: No.
1: Tady nejde ani tak o to, že jsi to slíbil mamince, dokud ještě byla živa, že z tebe bude něco pořádného. Ty jsi to všechno vzal, zmačkal, odkopl, zahodil, nedotržel si svoje slovo.
0: Ale já...
1: Ty říkáš, že bys chtěl být něčím jiným než já, anebo tady tvůj stříček. No prosím, já se nebráním. No
4: moment, jak
1: co
4: se nebráním?
1: Jsem nějaký diktátor, nebo ty rad, já nejsem žádný Hitler.
4: To není.
1: Ty říkáš knihy, obrazy, film,
0: ano.
1: Divadlo,
0: ano.
1: Umění, jazyky. Filozofie, to by tě bavilo, říkáš. Já nejsem proti tomu. Může být.
4: No to snad nemyslíš.
1: Počkej, bratře, ale víš ty, chlapče, co to znamená?
4: Víš, co to znamená?
1: Dovedeš si to vůbec představit?
0: No.
1: Ty bys studoval.
4: Ano,
1: ale... Studoval léta,
0: ale...
1: léta svoje a léta. Filozofie a umění. Dobře, skončíš školu? A co budeš mít v ruce?
4: Co budeš mít v ruce?
1: Co tam budeš mít?
4: No,
1: Nic. Nikdo tě nepotřebuje. A zvlášť dnes ne.
4: Ty budeš žebrákem.
1: To je nejhorší variant.
0: Ale já jsem...
1: Ale proč hned všechno vidět černě? Já neříkám, že to nemůže být zajímavé. To pozor.
4: No to pozor.
1: Může to být
4: pozor,
1: zajímavé.
4: To může.
1: Proč by ne? Ale na uživení to není.
4: No, na uživení to není.
1: Člověk to může mít jako koníčka.
4: Ano,
1: to ano.
4: Ano.
1: Přijdeš domů po nějaké opravdové práci,
0: ne.
1: Jako mám já.
4: Nebo já. Ale... Hlavně já.
1: No to teď nechme.
0: Ale počkat.
1: Takže kdybys ty dělal něco pořád.
0: Tatínku, já...
1: Třeba byl inženýrem.
4: Nebo doktorem.
1: Nebo doktorem, no, samozřejmě.
4: Doktorem samozřejmě, čím jiným.
1: Ty teda přijdeš domů.
0: No. Já jsem...
1: Přivítáš se s manželkou.
0: No, počkej,
1: necháš si dát tep teplou večeři, a... protože budeš unaven a budeš mít taky hlad.
4: A ty budeš mít taky ten hlad?
1: Najíš se, přečteš si noviny, chvilku si odechneš a teď musíš zkontrolovat, co ty děti.
4: Co ty děti?
1: Jak to vypadá ve škole, coukoliv. Jestli nejsou nějaké poznámky, připomínky,
4: a tak dále.
1: A potom se můžeš podívat na televizi.
4: No můžeš.
1: Třeba... na zprávy, nebo jak ty máš rád, na nějaký ten film, nebo případně i na ten tvůj umělecký program.
4: Ano, i umělecký program.
1: Třeba tuhle jeden dávali a to je škoda, že jsi to neviděl.
4: Ano, a to je škoda, že jsi to neviděl.
1: Protože ty jsi samozřejmě zase někde byl a nechtěl jsi mi říct, kde.
4: No kde, v restauraci byl, pil alkohol.
1: Pil alkohol, no nic, nechme to teď. Víš, co byl? Víš, co dávali?
4: Nevíš, co? Bratránek z Batávie.
1: Dávali bratránka.
4: Světová opereta.
1: Tak. A to bys teprve viděl.
4: No to bys viděl.
1: A slyšel. Umění. Ano. Poslouchej. Já jdu světem sám.

0: No, tak vidíš. Tak dobře. I kdybys na nějaké ty školy šel, i kdybys to dokončil.
1: Čemuž nevěřím.
0: Co bude dál? Já ti to řeknu. Ty nějakou tu školu s pomocí Bohu a Boží vystuduješ.
1: Já tomu nevěřím. Bůh taky nevěří a ty se na něho taky vykašli.
0: Počkej, já jenom tak uvažuji, čistě teoreticky. Co by mohlo případně být? No. Já bych mu to štěstí přál, ty ne?
1: Já? Já především bych mu to přál, přece je to naše krev. Já mu to jako zástupce celé rodiny, který to dotáhl nejdál, přeju z celého srdce.
0: To jsem rád, jenže nejdál jsem to ovšem dotáhl já.
1: Ne, já.
0: A myslíš si, co jsem to... Však kluk vidí, že jsme jedna rodina, že pro něho chceme jen to nejlepší. Ano. Je to tak? No, tak vidíš. Takže... Ty dokončíš tu vytouženou školu a nastoupíš do zaměstnání. A jaká asi bude ta tvoje práce? Co to asi může být? Jedině učení. Můžeš být učitel. Oni tě pošlou do nějaké školy, daleko odtud, do nějaké díry, kde nebudeš mít ani to divadlo, ani to kino, nic. Ani ženy tam nebudou. Ve dne budeš jako nějaký krotitel práskat bičem a budeš hlídat 40 divokých dětí, které budou hrvát jako neandrtálci a nebudou ničemu rozumět, protože i jejich rodiče budou neandrtálci, kteří navíc budou analfabeti. Doma budeš v noci sedět a opravovat sešity. Nebude to mít konce. A jestli tam časem přece jen najdeš nějakou ženu, nebude to naše osoba, ale nějaká. Však víme, nebude tě mít ráda. Nebude při tobě stát jako naše ženy. Jenom ti bude rodit děti a bude jich mít víc a víc a budou k tobě natahovat krky a ruce. Dej ještě a ty dáváš a dáváš. A ona se zatím bude nakrucovat před zrcadlem. Bude si kolorovat rty. Taky bude žádat pořád víc a víc. Jenomže ty budeš mít tak malý plat, že na to všecko nebude stačit. Víš, co to je učitelský plat? Víš to?
1: To je úplné nic. Takový učitel musí na kolenou prosit rodiče, aby mu dali vajíčko nebo kus suchého chleba, jinak umře hladem.
2: Ale já jsem nemyslel, že bych byl učitel. Já jsem chtěl...
0: Chtěl? Nebo nechtěl, nic jiného ti nezbude.
1: Víš, co bych chtěl já? Víš to?
2: Já nevím.
1: Tak vidíš.
0: A teď dál. Jak ty budeš oblečen? Ty přece máš rád ten moderní styl. Žádal jsi o mě kombinované boty.
2: No to...
0: Chtěl jsi boty špičaté.
2: Yes.
0: S takovou tou zubatou podrážkou. Nárokoval jsi červený pullover, švédskou košili a tak dále, a tak dále. Je to tak?
2: Ty jsi mě to stejně nekoupil.
0: Protože je to moc drahé a máš špatné výsledky, tak si to ani nezasloužíš.
2: Ale to mám až teď. Tehdy jsem měl výsledky dobré a stejně...
0: Já jsem to tušil už tehdy. Jako učitel by si z takové myšlenky ani nemohl připustit. Celý rok bys chodil ve starém, šedivém obleku s roztřepanými rukávy a měl bys jednu, dvě košile a byl bys šťasten, kdyby si s jednou za 10 let koupil zimní.
1: A tak to je. Tvůj otec má výjimečně plnou pravdu.
3: Dobře, a vy sám si o tom myslíte co? Myslíte si, že má pravdu? Nebo ji nemá? Chci znát váš soukromý, osobní názor. Má váš otec pravdu, nebo nemá pravdu?
2: No. Právě, že nevím. A pak si uvědomím, že se mi... nedaří utvořit si vlastní a trvalý názor.
3: Výborně, a proč pak?
2: No.
3: No proč pak se vám to nedaří?
2: No právě, to kdybych věděl.
3: Takže Vy si myslíte, že vaše osobnost není stabilizovaná?
2: Tak nějak. Aha. Asi.
3: Že přejímáte veškeré úhly pohledu, se kterými se setkáte, které poznáte.
2: Jo, jo, může být.
3: Které se vám zkrátka nabízí. Je to tak. Že prostě uvěříte všemu, co vám kdo řekne.
2: Asi tak.
3: Že tedy nejste kompaktní, čili celistvá osobnost s podloženými pevnými názory, které byste byl schopen si utvořit na základě svého vzdělání, rozhledu, četby, výchovy, veškeré komunikace, celého souboru vašeho zrání od narození až po dnešek. Je to tak?
2: Jo.
3: Cože?
2: Ano. Ano. Je to, myslím, tak.
0: Jednou si vzpomeneš na moje slova, ale to už možná bude pozdě. Sám budu mít málo, možná budu nemocen, na vozíčku. Kdo ví, co se může stát. Možná budu mrtev a ty ani nepřijdeš na můj pohřeb.
2: Ale tato...
1: Na pohřeb otce ty přijet musíš, pamatuj si to. Vezmeš si dovolenou a přijedeš. Tu tvou potenciální venkovskou manželku nech doma, na tu není nikdo zvědav.
2: Tato, prosím tě.
0: To říkáš teď tato, ale tato. Ale pak mě budeš volat a já nic. Už bude pozdě. Maminka je mrtvá, já budu taky mrtev. Jak se zpívá v jedné písni, co jsme se učili ve škole. Dávej pozor.
1: To je jako dělané přímo pro tebe.
0: Poslouchej.
1: Je pozdě. Tak se to jmenuje, abys věděl. Dávej pozor. To je slavná píseň.
0: Rád bych vrátil staré časy, ale už to nejde.
1: Asi.
0: Život promarnil jsem celý.
1: Že jsme to dřív nevěděli.
0: Dnes bych všechno dělal jinak. Pozdě však.
1: Pozdě však,

0: syn klesá.
1: Pláče u sebe věl, teď na mysl mu přišla právě
0: ta zlatá slova otcova.
1: Syn dobrý,
0: jich
1: jak svátost dbá.
2: Artur? Artur? Arturku? Arturku?
3: Babičko?
2: Nic si z nich nedělej. Nebo ty snad pláčeš?
3: Ne. Ne, babi.
2: Tak ty nepláčeš. Takže je ti smutno?
3: Ne, babičko. Já nevím. Jsem nějaký rozložený. Prázdno je ve mně.
2: Já ti něco řeknu, když asi teda nepláčeš. Já tě rozveselím. To se pobavíš. Jen dávej pozor. Ale co budu vyprávět, to už je dávno, to jsi ještě nebyl na světě. Nikdo ještě nebyl na světě. To bylo na počátku.
3: Dobře.
2: Tenkrát ještě bylo veselo. Já ti nelžu, neboj se. Já nelžu nikdy a jestli tak jenom výjimečně, jen trošičku, Bůh je můj svědek. Tak poslouchej, poklade můj. Mm-hmm. Jednou jsme na tom byli moc a moc špatně. Můj manžel, tvůj dědeček, ty jsi už ho nepoznal, ale to byl moc hodný a dobrý člověk. Velký umělec. Jedno viděl v nějakém časopise, jmenoval se Záhady a kouzla našeho světa a světů jiných, vyfotografovanou ruku amerického krále. A ten král měl na té ruce prsten, takový, jako nikdo na celém světě neměl a ani do té doby neviděl. Právě jenom ten americký král a jeden zlatník, co mu ho dělal. A tehdy se psalo, že ten král nechal toho zlatníka za strašných okolností zavraždit, aby nikdo neměl takový prsten jako on. Na té ruce pak nosil vždycky rukavici. A tu rukavici sundával jenom jednou do roka na svoje narozeniny, a toho vezli městem a on tou rukou s prstenem mával a nikdo se nesměl přiblížit k němu blíž než na 100 metrů, jinak by přišel o hlavu. A úplnou náhodou, tajně, se domluvili dva černoši. Nevím, jestli je ti známo, že ve tmě nejsou černoši vidět.
3: To jsem teda nevěděl. Já jsem myslel, že jsou vidět vždycky.
2: Ale nejsou. Musíš mě věřit. A oni ti černoši se v noci vloupali do paláce toho krále. Dostali se až do ložnice, protože je nikdo neviděl, že? A jeden tomu králi stáhl z ruky tu rukavici a druhý tu ruku i s tím prstenem vyfotografoval. A za moc a moc peněz potom ten obrázek prodali do toho časopisu Záhady a kouzla našeho světa a světů jiných. A tvůj dědeček, taky zlatník, ten prsten podle toho časopisu udělal. Dal ho do výlohy a vedle ještě vystřelil ten obrázek a všichni se na to chodili dívat. Celé město. Moc lidí chtělo ten vzácný prsten koupit, ale dědeček ho nechtěl prodat. I v noci chodili lidi a bušili nám na dveře a škvírou pod nimi nám prostrkovali peníze. Ale on ne a neprodal. A já jsem měla dvě dcery, jedna z nich je tvoje maminka, ale radši se jí neptej, o tom se nesmí mluvit, ale jinak by ti to určitě potvrdila. A syna jsem měla, ten byl taky zlatník, ještě větší umělec než dědeček. Ale tehdy byly děti ještě malinké, 7 roků jim bylo. Ano, 7 roků jako tobě.
3: Ale mně je...
2: Tak vidíš.
3: Všem bylo 7 roků?
2: Všem. Jenom můj syn, ten zlatník, byl nejstarší.
3: A kolik mu teda bylo?
2: 7.
3: Jak to 7, když byl nejstarší?
2: Tak Bůh to chtěl. A tenkrát se mu taky zalíbilo, že jsme doma neměli nic. Ani halíře, ale ani trošku mouky, maso, brambory, nic. Jenom ten prsten ve výloze, jenže ten se prodat

0: Ano, hrůza. Říkám dědečkovi, prodej ten prsten, prodej ho. Klečím před ním.
1: Ne, ne, ne! Musíme vydržet do zítřka. Všecko se spraví, uvidíte.
0: Tak dobře. Zítra. Jenže v noci přišla bouřka a strašný liák. A země se začala třást. Všichni zalezli doma do postele a klepali se strachem. Jen já jsem se podívala z okna a vidím veliký černý a zlatý kočár. A táhlo 8 černých koní. Kočár zastavil před naším domem. Vystoupil člověk v dlouhém černém plášti, byl to asi ten americký král, a křikl.
2: Židi, židi, židáci, ani se nehněte, nebo přijdete o hlavu.
0: Asi byl ten král antisemita. A pak napřáhl ruku a ozval se hřinčení skla a ten výklad se vysypal. A ten náš prsten sám přiletěl do té jeho ruky. Pak najednou byl ten americký král pryč.
3: Je to možný?
0: No, musí být, když ti to tady vyprávím. Mm-hmm. Ale teď se teprv pobavíš. Počkej.
3: No?
0: Ráno jsme se vzbudili, slunce svítilo a já povídám dědečkovi, prsten je pryč. On nechtěl věřit, utíkal se podívat, a vrátil se s pláčem.
1: Teď jsme teprve chudí. Nemáme už ani ten prsten.
0: Co budeme dělat? Čeká nás jen bída a hlad. Čeká nás smrt.
1: Počkejte. Bůh nás neopustí. Já teď půjdu do města a něco seženu.
0: A šel. Tehdy ještě jezdili jiné tramvaje než dnes, ty tehdejší byly tažené koněmi. A jak ten dědeček šel a přemýšlel, jak nás z toho všeho dostat, nedíval se? Koně ho porazili, ten vůz ho táhl a smíkal po kolejích. Uskříplo mu to napřed jednu nohu, ta tam zůstala ležet, pak druhou, tu prý hned odtáhli a sežrali toulaví psi a nakonec ani tělo nezůstalo v celku, ta přední část té tramvaje s prsou a z břicha se řízla takové plát. Jako kolečka salámu. No, tak to bylo, Arturku. Věříš tomu?
3: Věřím. Neměl bych.
0: Musíš. A víš, jak jsme se z toho všeho dostali?
3: Ne, nevím. Jak?
0: Já jsem si chtěla vrazit do prsou nůž, tady jsem, vidíš, ale nemohla jsem. Měla jsem ty děti. Tak jim povídám, čekejte, něco vám donesu, hladem nebudete.
3: Jo.
0: A byla jsem rozhodnuta klidně něco vyžebrat nebo i ukrást. A když jsem se oblékala, spadla mi jehlice. Taková obyčejná železná. Ale já jinou neměla a šátek jsem si musela nějak sepnout. Tak jsem si klekla, šťourala jsem mezi prkny v podlaze tím nožem, co jsem se jim chtěla zabít, a odlomil se kousek prkna. Šťourala jsem dál a odlomil se další a další. A tak si říkám, že už je to jedno a ve vsteku jsem to prkno vyrvala. Pod ním najednou dívám se a víš, co tam bylo?
3: Jak to mám vědět? No nevím.
0: Starý kožený pytl.

0: Dědečkovi jsem vystrojila krásný pohřeb a kámen jsem mu nechala dát na hrob s nápisem. Jenže pak přišla ta stůra, ten Hitler.
1: A teď pryč, hnedka dnes udělám s váma krátký proces. Vyškodlivý porové, zní jak už porové, zvednutí pásnou, ale tam vyhodní pásmo hosněta, do kterého nepatříte. Já to vím a vy to víte, že tady být nemusíte. Není vás tu třeba, není pro vás chleba. Jděte se nám umídali, v našich postílečkách malý kremlí, našim dětem hračky, auta, panny, malé vláčky, ty když tam letarně máte. Jak hrozně vypadáte. Kosy se vám odlývají zlé, na chlapasité tučné rety. Očima z vyslávíčka, střežranosti rudá, z těch prská chybí jazyk, ať je horko nebo mrazí. Proto s vámi rychle pryč, nebo na vás nezmu pryč. Proto s vámi rychle pryč, nebo na vás nezmu pryč.
0: A představ si, syna mě vzal, dcera se oběsila, ta druhá, víš? A zůstali jsme jenom my dvě. Tvoje maminka, ta už je ale taky pryč. A já.
2: Jo.
0: Jenom my dvě jsme si zachránili život. A ten taky nestojí za nic. Ale teď mám už jenom tebe, Arturku. Ty seš teď můj poklad. A kdyby se tobě mělo něco stát, teď už bych vůbec neváhala a celá bych se tím nožem rozpárala.
2: A babičko, já myslela, že už nežiješ. Řekni mě, kolik je ti vlastně roku?
0: Zlato moje, drahokame můj, já sama nevím. 150? 170, to už dneska nikdo neví.
3: Ona lže, hej, teprve 137, takže žádný 150 nebo 170, to jsou ti východní Židi. Přišli k nám do republiky, pohádkáři to jsou, fantazírujou, ani neumí pořádně číst. Tak je to.
4: A je to tak? No, je to tak? Je to tak nebo ne?
2: Tak nějak. Asi.
4: Vy prostě uvěříte všemu, co se vám řekne?
2: No, asi tak.
4: A kam až to asi tak může dojít? Kde to má hranice? Třeba, když vám někdo vysvětlí, dokonce pro vás logicky zdůvodní, že je třeba někoho zabít. Uvěříte tomu?
2: Asi ano.
4: A když vás bude přesvědčovat a argumentovat, že to musíte udělat právě vy, uděláte to?
2: No tak to zas ne. Myslím si, že teda, že takový blbec zase nejsem.
4: Myslíte?
2: Doufám.
4: Ale svůj vlastní názor nemáte.
2: Ne, na začátku třeba mám, ale pak ho klidně změním.
4: Proč?
2: No já mám asi malou sebedůvěru.
4: Sebedůvěru musíte trénovat. Běžte. A oslovte někoho. Mm-hmm. Nějaká děvčata.
2: No.
4: V parku třeba, když sedí na lavičce.
2: Já?
4: Běžte.
2: Ale a co mám?
4: Máte tady volno? Můžu si sednout?
5: Sedni si. My stejně už půjdem.
2: A tak... Teda...
5: Co jako? Teda...
2: Tak se... Teda ptám.
5: A na co se ptáš?
4: Kam se chystáte?
5: Jo tak, no, buď to do kina, nebo na nějakou pařbu, možná se jen tak projdeme, někde si sedneme.
6: Všecko je možný, ještě jsme se nerozhodli, to záleží na tom...
5: Jak se to vyvine.
6: Situace, ne? Jak se vyvine situace, okolnosti, jaký budou.
5: Nejseš ty ještě panic tak náhodou.
6: A jak to, že jsi ještě panic? Žádná tě nechtěla, nebo co?
5: Proč? Jsi na kluky, nebo nějak jinak vadnej?
2: Já jsem romantický. Chápete?
6: My to chápeme, ale se přece musí napřed vyzkoušet, nebo ne?
5: No přece jestli jako vůbec jo, nebo ne? Přece ten, ne, sex.
2: Jo, jakože jestli se máme rádi.
5: A co děláš místo toho teda? Když seš ještě ten panic? Honíš si péro?
6: A s klukama se o tom nebavíte?
5: Ježíš, tady úplně nedotčený. Kolik tě je, prosím tě?
2: Bude mi 18.
6: Ne, ne.
2: Letos. Teda myslím.
6: A furt nic?
2: Nic.
5: S tebou je teda fakticky prča.
6: Tak jsme si pokecali a my teda asi půjdem.
2: No, ale kam?
5: Já jsem takovýho magora ještě nikdy neviděla, ty jo, Věro.
6: A asi nikdy neuvidím, protože to ani není možné. Radši fakt ne. Tak se měj a někdy to zkus.
2: Ale co?
5: Udělat si to sám, ty vole. Čau.
4: Dám vám příklad. Kdybychom se my, vy a já, spolu vyspali, jak se říká, pomilovali, a já bych vám pak řekla, že jste výborný milenec. Věřil byste tomu?
2: Tak rád bych tomu uvěřil.
4: A kdybych vám pak řekla, že jste docela neschopný, prakticky úplný impotent, co vy na to?
2: No, to bych vám asi taky uvěřil.
4: Ale proč? No. Pro boha, proč?
2: No, protože já nemám za tolik zkušeností. Takovou praxi. Vlastně prakticky žádnou, abych tak řekl. Takže to nemůžu s nikým porovnat. A musím věřit tomu, co mi řeknete.
4: Vy jste fakt blbej.
3: Co bylo ve škole, Artura? Co bylo ve škole, Arture? Já poslouchám.
6: Arturku.
3: Co bylo ve škole, Arture?
2: Dobrý všechno. No.
3: Poznámka? Nějaká?
2: Ne.
3: Pětka?
2: Ne.
3: Čtverka? Trojka? Máš štěstí.
7: V neděli bude 1. máj. Arturek se těší na průvod, na ty vozy alegorické a na celou tu slávu. A já bych to taky ráda viděla. Nepůjdeme tam, co?
3: My, naše rodina, půjdeme do lesa, na čerstvý vzduch. To bude zase náš 1. máj. My o ten jejich cirkus nestojíme. Dost se nás natrápil ten Hitler, ještě tihle tady.
2: Ale...
3: A zase je to proti nám. Zase se na nás chystají presionisti a že jsme chtěli otrávit Stalina. A tak. A já vám něco řeknu. Nacisti měli rádi oslavy a tihle ti takzvaní komunisti taky. Každý nelidský režim se rád a taky sám oslavuje.
2: Ale já...
3: Nic jsem řekl.
2: Jsme...
3: Nic. A jeste.
7: Dobrou chuť.
3: No, Arture, ty nepopřeješ otci a matce dobrou chuť?
2: Dobrou chuť.
3: No, proto. Moment. Ještě něco vám řeknu.
2: Co?
3: Já to všechno slyším. Já to beru v úvahu, co kdo říká. A něco si o tom všem myslím, ale nechávám si to pro sebe. Já se zblbnout nenechám, jak říkám. Myslím si svoje, ale co konkrétně to je, to nikdo neví. A jestli jste se ode mě něco naučili, tak si to taky nechte pro sebe a budete mít pokoj. Rozuměl jsi tom? Arture?
2: No?
3: Rozuměl jsi tomu?
2: Já?
3: Ty! Rozuměl jsi, co tvůj otec tady přednášel?
2: Jo, ano, ano. Ano, rozuměl.
3: A to máš štěstí. A? Dobrou chuť.
8: Už to víte.
7: Co?
8: No, slyšeli jste?
2: Co?
9: Víte o té staré studni na dvoře?
8: Je tady policajti.
10: Je tady policajti. vyšetřovali ten smrad, co se odtamtud šíří.
11: A víte, co to bylo?
8: Byli to mrtvoli.
12: Ale ne ledajaký, ale všechno naši lidi.
8: Co lidi? Oni to byli mladí holky, ještě pany.
10: A taky děti.
8: Děti. A všechny znásilněny.
12: Krky podřezaný, nebyla v nich ani kapka krve.
8: Ani kapka.
5: A kdo myslíte, že to udělal?
8: Židi.
13: Židi.
9: Ano, je to tak.
8: Židi, židáci nemají nic na práci.
13: Židi.
10: Rozvracejí republiku.
11: To máte pravdu.
10: Ale kdo to byl? Kdo konkrétně to byl?
11: Který z nich to byl?
8: Marx. Ježíš.
10: Einstein.
11: Freud.
9: Ani jeden. Byl to ten Artur z druhého štoku.
10: Ten, co ho buď to dali, nebo chtěli dát na doktora.
5: Ale umřela mu matka, umřel otec.
9: Nebo se odstěhoval.
10: Prostě jsem ho už dlouho neviděla.
11: Takhle se jim ten Artur odvděčil.
8: Zamordoval všechno mladý. Živý, pěkný, holky, všecko, pak i mrtvý, se všema si užil.
11: Vycedil z nich potom krev, tu vypil s kumpánama.
3: Ze zbytku nadělali macesy.
9: A myslel si, že se na to nepřijde.
10: Že se z toho vyvlíkne jakoby nic.
13: Jakoby nic.
11: Jak to oni dělají vždycky.
13: Jako vždycky.
10: Že oni jsou nachystaný se tady toho zmocnit.
8: No, urvat, co se dá!
13: Urvat, co se dá!
5: Obrat nás o všechno!
9: A pak nás všechny odvést někam na Madagaskar.
13: Na Madagaskar!
11: No, ale to jsem já zaslyšel, že je to naopak.
8: Že na ten Madagaskar měli právě odvést je.
10: Kdo to teda plánoval? My nebo oni?
11: No kdo? Kdo?
10: Buď to oni nebo my.
3: To Němci. Hitler to plánoval.
5: Proč ale pořád říkáte Hitler? Vždyť ani nevíte, kdo to je.
9: Že jo. Kdo to vůbec je ten Hitler?
11: Někdo ze středověku.
10: Já myslím, že papež nějaký.
8: Vždyť to byl vojevůdce, vedoucí těch bojovníků. Husiti se jmenovali.
3: To bylo za války prusko-rakouské.
8: Bacha, už ho vedou.
10: Už ho vedou!
13: Už ho vedou!
11: Každej si na něj plivneme, jo?
13: Jo!
8: Já ne! Já jsem našel takovej pěknej šutr a mrsknu ho po něm!
5: Co to nesou?
13: Co to nesou?
8: To jsou ty holky!
13: Jsou to ty holky!
9: Je to malý, je to dítě!
13: Je to dítě!
10: Dívejte, to je pes!
13: Je to pes!
11: Jenom, že mordoval ty děti a ty pany a chlemtal jejich krev. On se neštítil ani nebohýho zvířete.
9: To už je fakticky moc.
13: To už je moc.
11: Haló, páni policajti. A kde jsou ty holky?
14: Jak ty holky, proboha?
8: No přece, ty, co je ten mladej zamordoval.
10: A zasilnil. No,
11: chlemtal krev.
15: Já o žádných holkách nic nevím. No, jenom to, co je úředně dáno, že se našel tady na dvoře v té bývalé staré studni utopený pes.
8: Pes?
5: A to je všechno.
14: Co byste ještě chtěli?
11: A to bychom chtěli. Jeho mrtvý oběti. Museli je přece někam dát. Co myslíte?
15: Podívejte se. Chce někdo podat nějaký oznámení?
13: Kdo si myslíte, že...

0: sprawy rozne są. Jako jeden.
1: Nyní přiveďte všechny ty obžalované sionisty. Já, vážení přítomní, soudruzi a soudružky, občané, zatím nechci ukazovat na viníky. Ono se to všechno ukáže až v průběhu procesu. Pak můžeme dojít ke spravedlivému rozsudku, totiž trestu, samozřejmě tomu nejvyššímu.
2: Mami, papi, tato, strýčku, to je překvapení.
1: Ticho!
3: Artušku, prosím tě, ticho, ať nerozlobíš soud, oni by se mohli zlobit. Ne, nechceš cigaretu?
2: No,
3: zapuš si, no, já ti zapálím, prosím.
1: Ticho, nebo dám vyklidit soudní síň!
4: Kouření není zdravé. Tvoje matka, ať ho nenutí, řekni to.
2: A kde pak jste byli celou tu dobu?
1: Ano, ano, to je ta správná otázka. Venku zuřila válka. Naši vojáci umírali na frontě. A kde jste byli vy, Židi?
3: Vždyť byla ta válka, sám to říkáte.
1: Ano?
3: Ano, většinu někam odvezli do těch vašich koncentráků, ale my jsme tušili, ano, co by nás tam čekalo.
1: Vy jste tušili?
3: Takže my jsme, moje maminka, sestra a já, hledali jsme nějaký kout.
1: Vy jste hledali kout?
3: Schovat, ano.
1: Schovat. A vždyť právě o tom mluvím. Schovat se, skrýt, zalézt do díry. A kam jste se nakonec vetřeli?
3: Ujela se nás jedna rodina. Vzali nás k sobě, schovali nás do takového výklenku.
1: Do kamže to?
3: No, za skříní.
1: Do výklenku?
3: Ano, tam jsme přečkali válku.
1: Děláte si ze mě prdel?
3: Prosím.
1: Jak přečkali? Co a kdy jste jedli? Jak jste se umývali? A tak dále, a tak dále. A jak to bylo velké, ten váš výklenek. A co pak jste tam měli?
5: Šištokr a kýbl.
1: Kýbl?
5: Ano, prosím.
1: Ano? Kýbl, řekla jste kýbl.
5: Ano, kýbl.
1: A na co kýbl? Jaký kýbl?
5: Ono to bylo v pokoji za tou skříní.
1: V pokoji za skříní byl kýbl.
5: Ano, za tím závěsem jsme byli, aby nás nebylo slyšet. Ona třeba přišla návštěva.
3: Ano, a my jsme potřebovali jít jaksi na záchod.
1: Na záchod?
3: Ano, a tak jsme museli jít na ten kýbl. Nebo jsme to museli vydržet.
5: Nebo zakašlat jsme potřebovali. Někdy to byla hrůza.

0: kýblem. Taková drzost. Vylézt ven jako nějaké krysy nebo šváby. A co když třeba tehdy měli ti lidé návštěvu? A někdo z vás například, kýchl, hrčík, co pak?
1: To se pak někdo z našich domácích chytil za nos.
0: Za nos?
1: Ano, a jako pčíkl.
0: Co to?
1: Jakože to byl on.
0: Pčíkl.
1: Pčíkl.
0: On pčíkl. A co když se někdo s prominutím uprdl?
1: Mohlo se to stát a taky se to někdy stalo. To se nedalo nic dělat.
0: Nedalo se nic dělat?
1: Ono se to tehdy naštěstí tak nebralo.
0: Nebralo.
1: Lidské zvuky.
0: No to jsem zvědav. Tak zkuste. Nedělejte s tím caviky. No, ať prdne třeba tuhle. Vy jste babička?
1: Ano, prosím.
0: Tak prdněte, teď.
2: Ale mě to teď nejde.
0: Jak nejde, prdněte!
2: Nejde.
0: Tak pusou. No, zase návštěva, běžný hovor a najednou... Prd, no.
2: Prd.
0: Pořádně. Ne. A teď matka. Ne! Pořádně, prčte! Dost, dost, stačí, dost! A teď pan otec! Jak jste se v té době bavil vy?
3: No, no, bavil. To je řečeno dost zvláštně. Byl jsem ve válce, bojoval jsem proti ním, proti vám a vyhrál jsem.
0: A to si teda dost dovolujete. A toto je kdo? Tento tady šmok? Kdo jste vy?
3: Já jsem bratr.
0: Bratr? Jako čí bratr? Můj? To snad ne.
3: Tady toho otce.
0: Tam
3: otce, Arturova otce.
0: A to je vaše práce? Být bratr?
3: Ne, já jsem lékař.
0: Doktor. A umíte vůbec něco? Třeba zpívat? Nebo nějakou báseň angažovanou? Myslím, recitovat?
3: Já už nic neumím.
0: Neumím.
3: Já jsem všechno zapomněl.
0: Nic.
3: Mě baví jenom tohleto.
0: Co?
3: Já jsem rád, že žiju.
2: My umíme, my holky, my umíme.
0: No tak zaspívejte.
2: A může to být i o děcka? O malý?
0: O čem chcete, ale už fofrem. No já nemám jenom vás.

0: To má být jako pravdivá historka? Nebo co? Nebo nějaká pohádka?
1: Jak se pan soudce přeje, může to být i pravda, i pohádka to může být. A taky nemusí. Jakli?
0: No tak pokračujte! Člověk, aby to z vás tahal jako schlupaté dekro!

0: A co má na tomhle hřbitovním popěvku být jako veselého? Toto je ten váš humor? Toto? Že se nestydíte? To tedy umírám smíchy! Fuj! Hamba! A zabili mě spiklenci proti všemu! Sionisti! To je jistý! Ha! Takhle budu mrtvej! Tuhej! Po smrti! A! A! A! Už je to tady! Už je to tady! A já svím! Já se pustím! Už se kácím na zem! Já pán!
1: Dalším, pan Artur. Je tady pan Artur? Pan Artur.
2: Ano, ano.
1: Pan Artur?
2: Ano, to jsem.
1: Tak prosím, pojďte dál.
3: Tak já to zahájím, ať to nezdržujeme. Vy jste se přihlásil k našemu konkurzu. CVčko tady mám před sebou. To vypadá docela zajímavě. Vzdělání máte odpovídající, pár let jste i pracoval manuálně, čili jste byl mezi lidmi. Škola života, ne? Takže byste byl nejspíš ten pravý. Ale musíme vám přece jen položit pár otázek. Souhlasíte?
4: Člověk tady musí mít sociální cítění. Je to o komunikaci.
3: A pak najít východisko.
4: Jak se dřív říkávalo, a nebylo to úplně mimo. Tep doby.
3: Přesně.
4: Ono se to šmahem všecko zavrhlo, co bylo dřív. Ale já se to nebojím říct, byly i dobré věci.
3: Samozřejmě.
4: Takže byste se toho nebál, pane Arture?
2: Já myslím...
3: Máte kuráž. To se mi na vás líbí.
4: Uměl byste jen tak. Jak se říká, z placu.
2: Ano.
4: Kdyby na to teda přišlo. Třeba nějakou báseň.
2: Co?
3: Třeba něco pro děti.
4: Co?
3: No. Něco charitativního.
2: Teď?
3: Co by lidem dodalo sílu.
2: Teď?
3: No.
2: To já nevím, no.
3: Ale šup jsem s tím.
4: Cokoliv.
2: Já...
4: No.
2: Dobře, tak já musím třeba...
3: Jo.
2: No tak třeba...
3: No, to dáte, jo.
2: Polámal se mraveneček, ví to celá obora. O půlnoci zavolali mravenčího doktora.
3: Jo!
4: Ano!
3: Jo. Lidem se musí především pomáhat. A dál.
4: No.
2: Já.
3: No tak.
2: Doktor klepe.
3: No?
2: Na srdíčku.
3: Výborně.
2: Potom píše recepis.
4: Tak, ale my jim hledíme pomáhat účinně. Mají trápení a my máme lék. Bum a vác.
3: Tak,
4: no, ještě kousek.
3: Ale no tak.
2: Třikrát denně prášek cukru.
3: Jo.
4: Výborně.
2: Bude chlapík jako rys.
3: Jo.
4: Ano, ale to je ovšem jen příklad. Jednou pošleme klienta k lékaři, jindy zase dotyčné umístíme do nějakého ústavu.
3: Společnost, lidé musí držet při sobě.
2: Ano.
3: Musíme si pomáhat. Vy mě?
4: Já vám.
3: Jak to bylo v tom filmu s tím Berichem?
4: Ten dělá to
3: a ten za tohle. A všichni dohromady udělají noc.
2: Moc.
3: Správně. Takže, co se mě týče, já bych řekla ano.
4: Já? Taky říkám ano. Povedete oddělení komunikace.
2: Povedu?
3: To je označení té práce. Jinak tam ovšem budete sám. Pusu na uvítanou.
4: Takže zítra.

0: Tak jsem tady, moji milí.
1: Tak co teda, moje Arturku nebo? Jak ty teď žiješ? Už je ti taky plno roku, viď?
0: Maminko, moje milovaná, to víš.
1: Ale jen se neboj. Ono to všechno tak jako tak dopadne špatně.
2: Kluk se špatně učil.
3: Ze školy vyletěl jak raketa.
4: Protože jste ho tam spali.
2: Člověk, a našinec zvlášť, si nemůže vybírat.
3: Máš štěstí, Arture, že není válka.
1: Neříkejte válka, on se pak bude bát. Co pak nemůže mít ten život aspoň trošku lepší, než jsme měli my?
0: A vlastně je to dost dobrý. Jo. Já vždycky říkávám dětem...
1: Počkej, ty máš děti?
0: No jo, no, mám, no to víš, že mám.
1: Že jsi nám nikdy nic neřekl?
0: Jo. A když jsem tady byl vlastně naposledy?
1: Co ženu? Ženu taky máš?
0: No taky mám.
1: Je na tebe hodná?
0: Jo, docela hodná, i když... Ale jo, jo. Jo, ona je fakt hodná.
1: A co ty? Ty seš na ní a na ty ubožátka, na děti hodnej?
0: Tak já se snažím, myslím si teda.
1: Ukážeš nám ji někdy. Přivedeš ji.
0: Jo, někdy jo. Já myslím, že ty budeš spokojená.
1: Co to slyšíš?
0: No i tata, babička, taky. Všichni, já myslím, doufám, že všichni budou...
1: Se míhají, ať mě v tu ránu trefí. Ty máš rodinu. Že?
0: Ano.
1: Děti! Ty se nebojíš?
0: Čeho bych se měl bát?
1: No, někteří naši však ví, že Židi se báli mít děti, kdyby to zas přišlo nějaký ty hrůzy. A nějak jim to zůstalo v hlavičce až do dneška. Drží se to jak holinko košilky, jak se říká. Zase blázní. Já bych na svět nechtěla ani za nic.
4: No ani nemůžeš, vždyť jsi mrtvá.
1: A teď ty taky.
4: Já nikam nejdu.
1: Já ti něco řeknu, Arturko. Kdyby ti chtěl někdo ublížit, tak já mám pořád ten nůž. Však víš, stačí, když za mnou přijdeš sem na hřbitov, všechno mě řekneš, vypovíš, kdo ti chce ublížit a tak, a já vytáhnu tu kudlu.
0: Dobře.
1: Takhle. Podívej. A půjdu za ním jako nějaké zjevení a začnu. Já všechny zaříznu. Podržu vám taky, jak slepici. Přede mnou se neschováte, mě neutečete. A budu je pronásledovat a rvát velice silně. A oni se budou třást strachy. No, tak to bude. Co na to říkáš?
0: Hezký, hezký to je. Moc hezký, babičko.
4: Není to moc. Nepřeháníš to trošku.
1: Málo je to, abys věděla. Dávejte pozor, já vám to předvedu ještě jednou. Já všechny zaříznu. Potřežu vám taky jak slepice. Přede mnou se neschováte, mě neutečete. Kdo pak to chtěl ublížit mému Arturkovi? Kdo pak se chystal na jeho rodinku, na dětičky nebo žádka, na manželčičku? Jak se ta potvora, co nám tě vzala, vlastně jmenuje?
0: Eliška.
1: Kdo má na ní, na tu Elišku hodnou, spadenou a chtěl by ji ublížit, co? A těm jeho nebohým dětem. Jak se ty tvoje děti jmenují, Arturku?
0: Kluk se jmenuje jako tata a holka zase jako maminka.
4: No to jsi hodnej, to jsi mě udělal radost.
0: A kdybychom měli ještě holku, bude se jmenovat po tobě, babičko.
1: No to jo, děkuji ti, ale dvě děti ti stačí. Už se nehoď.
4: Pojď sem, pojď sem. Pojď sem, tady si lehni.
0: Kde?
4: No tady, pamatuješ se? To je tvůj kočárek. V tom jsme tě vozili, když jsi byl ještě ňuňátko. Tak pěkně si odpočiň.
5: Můžeš si klidně pospat.
6: Mm-hmm. Co?
5: Lehni si do toho kočárku.
4: Tak.
6: Teď?
5: A my ti zase něco hezkého zaspívám.
4: Když spil v peřince, plakal a nemohl usnout, tak jsem ti musela zpívat, abych tě uspala. Tak pěkně zavři oči a my ti tu ukolebavku zaspíváme. Počkej,
6: co?
4: Počkej. Já ti dám do pusy ještě dudlík. Plínečku máš suchou, tak to jo. Jen se nic neboj. Je přece krásný, teplý, vlahý večer. Možná už je noc. Na nebi září hvězdy, vidíš?
0: To je krása. To je krása.
6: No, tak zpívejte.

0: části autobiografickou hru Arnošta Goldflama. Životaběh jsme dnes vyslechli u příležitosti 80. narozenin tohoto dramatika, herce, režiséra a také spisovatele. Učinkovali v režii Víta Vencla, Václav Neužil, Miroslav Hanuš, Jiří Vyorálek, Marie Málková, Klára Sedláčková-Oltová, Jiří Klem, Dana Černá, Václav Vidra, Markéta Freslová, Jana Kastlová, Svatopluk Šuler, Stanislava Jachnická, Petr Jeništa, Zdeněk Velen, Ctirad Getz, Jaroslav Vlach, Jiří Knot, Jiří Keller a další. Dramaturg Martin Velíšek, technická spolupráce, zvuk Ladislav Rajch, zvukové efekty Stanislav Abraham a asistentky režie Radka Tučková a Eva Vovesná. Natočeno v roce 2019 a pečlivě do rozhlasového archivu a také do audioarchivu uloženo na stránku vltava.rozhlas.cz, kde si životaběh Arnošta Goldflama můžete poslechnout i teď po odvysílání po řadu dnů. Zároveň vás ještě pozvu, protože máme ještě krátkou chvíli do 21. hodiny a 15. minuty, pozvu vás k poslechu sobotní rozhlasové hry. Ocitneme se na nejmenovaném úřadě, kde je zaváděn nový úřední jazyk, ptydepe.
1: Ptydepe, jak víte, je jazykem syntetickým, budovaným na přísně vědeckém základě s maximálně racionální gramatikou a neobyčejně rozsáhlou slovní zásobou.
2: Tak co, už jste dostal rozum?
3: Ne.
2: Ale povšiml jste si, doufám, že zavádění ptydepe v našem úřadě úspěšně pokračuje.
3: Kolegové úředníci někdy příliš i Ludka Bos spady L a přitom zapomínají, že Etrokaj Zenik Aitek je Gibos.
4: A bdějec Fajutka Kopny Borka?
5: Myslíte, že ptydepe skutečně zpřesní úřední styk?
2: Jsem rád, že se náš rozhovor konečně dostává do věcných kolejí. Kupši, podej kolegovi řediteli mléko.
3: Cítíte ten paradox?
0: Hru Vyrozumění začal psát Václav Havel 3 roky před její premiérou, tedy ještě před zahradní slavností, která byla uvedena v režii Otomara Krejči v prosinci 1963. Rozhlasovou adaptaci hry Václava Havla uslyšíte v režii Lukáše Hlavici tuto sobotu. V hlavních rolích účinkují Martin Mišička, Ivan Trojan, Marta Isová, David Novotný, Václav Neužil a Lenka Krobotová. Roli učitele ptydepe hraje Jan Přeučil, který byl i v obsazení světové premiéry Havlova Vyrozumění v červenci roku 1965. Na Vltavě tuto sobotu v 15 hodin. Teď je před námi akademie věnovaná letošnímu stému 20. výročí narození Dmitrije Šostakoviče, které uplyne tento týden. Bude to v pátek 25. září. Následující pořad připomene nejslavnější ruské hudebníky 20. století, kteří uvedli často nejvýznamnější Šostakovičova díla ve světových premiérách a někdy také v premiérách českých. Sám skladatel byl dobrý klavírista, ale dojde i na housle, na violončelo a na lidský hlas. Víc už autor a průvodce pořadem, za chvíli se ozve Jindřich Bálek.
6: Akademie. Milí posluchači, v následujícím pořadu se zaměříme na hudbu Dmitrije Šostakoviče v nahrávkách, které můžeme označit jako autentické, možná ty nejautentičtější. Budou to nahrávky nejprve se skladatelem samotným a pak snímky v premiérovém provedení s Šostakovičovými blízkými přáteli. A hned dodejme, že mezi nimi jsou ty nejvýznamnější ruští umělci 20. století. Houslista David Oistrach, violončelista Mstislav Rostropovič a jeho manželka, sopranistka Galina Višněvská. A zapomenout bychom neměli ani na klavíristku Taťánu Nikolajevu a z dirigentu alespoň na Jevgenije Mravinského. Tímto dirigentem symbolicky začneme. Nejenže dirigoval řadu premiér, ale je podepsán také pod nejstarší nahrávkou skladby, která Šostakoviče nejvíc proslavila. Je to jeho Leningradská symfonie, symfonie číslo 7 C-dur, kterou natočila Leningradská filharmonie v roce 1953, teprve 8 let po válce. Poslechněme si alespoň začátek dodnes živého ba vzorového klasického provedení.

to byl začátek Šostakovičovy Leningradské symfonie v nahrávce z roku 1953 s tehdejší Leningradskou filharmonií a jejím legendárním šéfdirigentem Jevgeniem Mravinským. Pokračovat budeme skladatelem samotným u klavíru. K tomu je třeba říci, že Šostakovič byl vynikající klavírista a získal dokonce čestné uznání na Chopinovské soutěži ve Varšavě v roce 1926. V repertoáru měl i náročná díla, jako je Beethovenova sonáta pro kladívkový klavír opus 106 a také romantické koncerty. Je opravdu škoda, že se nedochovalo mnoho nahrávek, vlastně jen jeden titul je vzorový. Ve Francii natočený snímek klavírního koncertu číslo 1 pro trubku a klavír a pak klavírního koncertu číslo 2 a k němu několik preludií a fug. Začneme tím méně známým dílem, kterým je klavírní koncert číslo 2. Nezvykle romantická skladba, která ukáže, že Šostakovič uměl být velmi lehký a jemný. I na Chopina měl vhodný úhos a velký smysl pro tradiční romantismus. Pustíme si ukázku z druhé věty jeho druhého klavírního koncertu. Hraje francouzský národní rozhlasový orchestr, řídí André Glitans.

To byl tedy Šostakovič u klavíru v druhém klavírním koncertu za doprovodu orchestru francouzského rozhlasu. A ještě výraznější nahrávkou, která ukazuje Šostakovičovu méně obvyklou tvář zlehka hrajícího a brilantního pianisty, je sníme koncertu číslo 1 pro klavír a trubku. Poslechneme si třetí větu. Koncert vznikl před válkou, je lehký a neoklasický. Na trubku hraje Ludovik Valán a doprovází opět orchestr francouzského rozhlasu pod taktovkou André Clitance.

Po skončení Šostakovičova koncertu pro trubku a klavír se skladatelem samotným u klavíru si poslechneme ještě vlastní přednes Šostakovičova nejvýznamnějšího klavírního díla, kterým je 24 preludií a fug z počátku 50. let. Je to dílo pochopitelně inspirované Bachem a Bachovským festivalem v Lipsku, ale je to dílo, které vzniklo rychle a ze silné inspirace. Takto hraje sám Šostakovič preludium a fugu číslo 5 D-dur. Nahrávka vznikla rovněž v Paříži počátkem 50. let.

Velmi blízko k tomuto Šostakovičově provedení má i vzácný pražský snímek s klavíristkou Taťánou Nikolajevou. Byla to právě ona, kdo vznik díla inspirovala svým výkonem v bachovské soutěži v Lipsku. Právě tu Šostakovič navštívil. A svěřil jí i světovou premiéru v Moskvě, po které se jeho dílu intenzivně věnovala. Stejně silný celoživotní zájem ale měla i o hudbu Johanna Sebastiana Bacha. V Praze bohužel nahrála, kromě bachovských provedení, jen 3 Šostakovičova preludia a fugy. V jejím podání si poslechneme preludium a fugu číslo 7 A-dur. Nahrávka je z roku 1954 ze studia v Karlíně.

Jeden z nejstarších snímků z Šostakovičova cyklu Preludii a fuk vznikl také v Praze ve studiu Domovina. V 50. letech ho natočil Svjatoslav Richter. Také on v nejtemnějších letech cítil potřebu se za Šostakoviče stejně jako za Prokofjeva postavit. Nehrál jeho cyklus celý a nehrál ho moc často. Netajil se také tím, že se mu ne všechny Šostakovičovy skladby líbí. Ale o to vzácnější je následující nahrávka mladého Svjatoslava Richtera ve studiu Domovina.

To bylo preludium a fuga číslo 2 a-mol Dmitrije Šostakoviče, hrál Svjatoslav Richter. A ještě naposledy se vrátíme k Šostakovičově u klavíru. Existuje totiž vzácný snímek rozhlasové premiéry Šostakovičova kvintetu z roku 1940. Hraje Beethovenovo smyčcové kvarteto, tedy soubor, který uvedl mnoho premiér Šostakovičových smyčcových kvartet a také tento kvintet. Má 5 vět a jeho pomalá věta je neobvykle také fuga. Klavírní kvintet G-mol opus 57.

A po klavírním kvintetu G-moll připomeneme velké setkání Dmitrije Šostakoviče se dvěma největšími instrumentalisty 20. století, houslistou Davidem Oistrachem a violončelistou Mstislavem Rostropovičem. David Oistrach premiéroval v polovině 50. let Šostakovičův houslový koncert číslo 1 takovým způsobem, že ho doslova katapultoval do světa. A hned první nahrávka s Evgeniem Mravinským patří do pomyslného zlatého fondu. Zde je ukázka z druhé věty ze skerca této nahrávky z roku 1956 za doprovodu Leningradské filharmonie.

To byla ukázka z premiérové nahrávky Šostakovičova houslového koncertu A-moll. A teď vám nabídnu ještě unikátní snímek jeho pražské premiéry, když přijel David Oistrach s Evgeniem Mravinským k České filharmonii a v roce 1960 koncert provedli. Atmosféra musela být mrazivá, protože málo které dílo odráží tíhu Stalinovy éry tak působivě jako tento houslový koncert. Jeho solový part je místy velmi virtuózní, ale vyznívá jako opuštěný hlas trpícího člověka. Tady je třetí věta Pasakalia a po ní působivá solová kadence. Hraje David Oistrach a Česká filharmonie.

To byl David Oistrach v Praze v roce 1960 při české premiéře Šostakovičova houslového koncertu A-moll. David Oistrach ovšem v Praze nehrál jenom Šostakovičův houslový koncert, ale také jeho pozoruhodné klavírní trio číslo 2 E-moll se svým triem, kde hrál klavírista Lev Oborin a violončelista Svjatoslav Knuševický. Takto v jejich podání zní hrdinské i naléhavé Šostakovičovo druhé trio E-moll, tentokrát na nahrávce z roku 1961.

Po ukázce z Šostakovičova klavírního tria s Lvem Oborinem a Svjatoslavem Knuševickým a Davidem Oistrachem teď ještě dodejme, že i další dvě významná Šostakovičova díla jsou věnována Davidu Oistrachovi, který byl jen o 2 roky mladší než skladatel a který obě díla v premiéře uvedl. Je to 2. housový koncert, který mu psal přímo na míru, a to jak výrazově, tak také technicky. 2. houslový koncert je snad ještě obtížnější než první. Šostakovič koncert Oistrachovi věnoval k 60. ale spletl se o rok a dal mu ho už v roce 67. Když zjistil, že Oistrach má 60. až v roce 1968, zkomponoval mu k jubileu ještě houslovou sonátu. Ta je 3větá a opět technicky mimořádně obtížná s pomalou variační závěrečnou 3. větou. Zde je opět památné provedení z Moskvy z roku 1969 s Davidem Oistrachem a Svjatoslavem Richterem.

To tedy byl David Oistrach. S violončelistou Mstislavem Rostropovičem váže Šostakoviči ještě intenzivnější příběh. Rostropovič byl o 19 let mladší než Oistrach a o 21 let mladší než Šostakovič. Ve svém mládí k Šostakovičovi vzhlížel a ostýchal se ho kontaktovat. S velkou trémou zařadil do svého repertoáru ranou violončelovou sonátu, kterou také později s Šostakovičem u klavíru nahráli. I tento snímek patří mezi unikáty a je z roku 1959.

To tedy byla ukázka z rané Šostakovičovy violončelové sonáty z roku 1934 na snímku z roku 1959. Když ale Šostakovič napsal svůj první violončelový koncert a Mstislav Rostropovič ho provedl, splanul mohutný vzájemný vztah. Mladý Rostropovič spolupracoval začátkem 50. let už s Prokofjevem, který pro něj napsal svou violončelovou symfonii koncert. A Šostakovič to chtěl napodobit. Napsal koncertantní a barvitě naléhavou skladbu, se kterou se Rostropovič velmi rychle zžil, provedl ruskou i českou premiéru. Naše ukázka je z premiéry české. Českou filharmonii řídí Kiril Kondrašin, hraje Mstislav Rostropovič.

To tedy byla ukázka z prvního violončelového koncertu Dmitrije Šostakoviče na snímku z Prahy roku 1960. Po krátkém uvolnění a tvůrčím rozletu začala na Šostakoviče znovu dopadat tíha doby a s nástupem Leonida Brežněva stupňující společenský tlak. Byl ve složité rodinné situaci a Rostropovič se svou manželkou Galinou Višněvskou se mu snažili všestranně pomáhat. Mimochodem Rostropovič zorganizoval dokonce festival jeho hudby a rodiny se i jinak stýkali a navštěvovali. Ovšem Šostakovič byl pochopitelně uchvácen uměním violončelisty, který právem patří k největším hudebníkům 20. století. I proto je druhý violončelový koncert koncipován ještě výrazněji pro velkou osobnost solisty. Je to jeden velký monolog violončela a tichá i naléhavá životní zpověď. Zde je opět nahrávka se samotným Rostropovičem, tentokrát snímek z Prahy z roku 1967, kde symfonický orchestr FOK řídí Jevgenij Světlanov.

To byla ukázka z violončelového koncertu číslo 2 Dmitrije Šostakoviče s Mstislavem Rostropovičem ve violončelovém partu. Zatím jsme jen okrajově zmínili Rostropovičovu manželku Galinu Višněvskou, ale také ona byla velkou umělkyní. Měla za sebou nelehké životní osudy a měla velký talent promítnout všechnu životní bolest, naléhavost, citovou hloubku, ale také ironii do svého hlasu. Byla to ona, která po Šostakovičově smrti našla sílu ze Sovětského svazu se svým manželem emigrovat. Ale ještě předtím se stala nejvýraznější představitelkou Katěriny v Šostakovičově opeře Lady Macbeth z Mstenského újezdu. Tato opera přinesla skladateli už před válkou největší těžkosti. Na Stalinův příkaz musela být stažena a byl poprvé tvrdě obviněn z formalismu a dekadence. Až několik let po Stalinově smrti se mohla pomalu vrátit na pódia a excelovala v ní právě Galina Višněvská. Nenáhodou je vzorovou nahrávkou této opery snímek, který vznikl později v Anglii a který diriguje Rostropovič. Dovolte alespoň krátkou ukázku z prvního dějství.

Kromě této dnes již slavné Šostakovičovy opery premiérovala a opakovaně zpívala Galina Višněvská ještě dva velmi výrazné písňové cykly – satiry a poémy na texty Alexandra Bloka. Nejprve dovolte lyrické poémy, které doprovází housle, klavír a violončelo. Zpívat bude Galina Višněvská, Mstislav Rostropovič hraje teď na violončelo a na housle Ulf Hilscher a na klavír Vaso Devéci. Uslyšíme první část poem na texty Alexandra Bloka, píseň Ofélie.

po poemách podle Bloka ještě druhý, typicky šostakovičovský cyklus satiry. Uslyšíme dvě části, Kritikovi a Potomci. Mstislav Rostropovič zde hraje na klavír a zpívá Galina Višněvská.

Poslední desetiletí Šostakovičova života už bylo hodně ve znamení deprese, nemocí a blížící se smrti na pozadí Brežněvova sovětského režimu. Nenáhodou po odbojné 13. symfonii Babí Jar napsal 14. symfonii, která je spíše písnový cyklus s doprovodem orchestru. Je to série básní na téma smrti, například od Guillauma Apollinéra nebo Rainera Marie Rilkeho. Písně jsou koncipovány pro bas nebo soprán s doprovodem smyčců. Také v této osudové skladbě se proslavila Galina Višněvská. Jako zázrakem ji v roce 1970 sovětský režim pustil do Anglie a tam provedla i anglickou premiéru pod taktovkou Benjamina Britna. Připomeňme, že Britten pro Višněvskou komponoval také part svého válečného rekviem. Teď si tedy posledneme ukázku z unikátní anglické premiéry Šostakovičovy 14. symfonie, kterou natočila BBC.

To byla druhá část Šostakovičovy 14. symfonie Malagueña na text Federica García Lorky. Zpívala Galina Višněvská, doprovázel anglický komorní orchestr pod taktovkou Benjamina Britna. Téma smrti provázelo Šostakoviče zejména v posledních letech. Samozřejmě v této symfonii číslo 14 a také v poslední symfonii číslo 15. Jeho vůbec posledním dokončeným dílem téměř na smrtelné posteli je sonáta pro violu a klavír. Ta má podobně jako Houslová tři věty a její závěrečná pomalá věta zní jako poslední dech života, jako dlouhé bolestné loučení. Vzdáleně připomíná Mahlerovo loučení se životem v 9. symfonii nebo svět posledních Schubertových sonát a jejich pomalých vět. Uslyšíme opět unikátní nahrávku s ruskými umělci. Legendární violista Jurij Bašmet za doprovodu Světoslava Richtera ji provedli ve Freiburgu roku 1985 takto. Právě závěrem závěrečné věty poslední Šostakovičovy skladby se rozloučíme.

0: To byla závěrečná věta vůbec posledního díla Dmitrije Šostakoviče, kterým je sonáta pro violu a klavír opus 147. Hráli Jurij Bašmet a Světoslav Richter. A předtím jsme slyšeli ještě dlouhou řadu mimořádných provedení Šostakovičových děl v podání umělců, kteří prováděli jejich světové premiéry a patří k nejvýraznějším hudebníkům 20. století. Vedle zmíněného Světoslava Richtera to byli David Oistrach, Mstislav Rostropovič nebo Galina Višněvská. V pátek 25. září uplyne 120 let od narození Dmitrije Šostakoviče. Skončil pořad Akademie, který připravil a uváděl Jindřich Bálek. Napínavý příběh z amerického podsvětí je na Vltavě už připraven.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 8.

0: 18. října od 17 hodin. Více informací na prybohemia.rozhlas.cz. Festival Prybohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
3: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
2: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
3: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
2: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Četba s hvězdičkou. Za hodinu bude půlnoc, což je pro spoustu z nás ideální čas na knihu. You Can't Win. To je originální název knihy plné nesmyšlených narkomanských a kriminálnických historek, jejichž autorem byl tajemný Jack Black. Nemáte šanci. Tak přeložil název tohoto napínavého románu podle skutečných událostí Tomáš Míka. Tuto strhující biografii vězněného tuláka pro vás přeložil kompletní. Pro rozhlas připravila text Petra Hinčíková, v režii Jakuba Doubravy účinkuje Tomáš Drápela. Vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje pořad expresivní výrazy. Část šestá.

Jméno ve vězeňské evidenci obvykle nic neznamená. I když jsem později George dobře poznal, nikdy jsem se od něj nedozvěděl jeho příjmení nebo rodiště. Ptát se v podsvětí na tyto věci znamená vyvolávat podezření. Všichni zločinci je pečlivě tají a nesnášejí vyptávání. George byl známý v tuláckém světě a na policii jako George s nohou a půl, a to kvůli zranění na noze, kdy přišel o několik prstů, takže mírně kulhal. Tento prošedivělý starý jek byl vedlejším produktem naší občanské války. Vyučil se u vesnického kováře, byl povolán do armády, kde se poučil o ničivé síle střelného prachu a mnoha dalších věcech, které mu byly užitečné v jeho kasařské profesi. Jeho drsná zkušenost vojáka ve válce a znalosti z oboru mechaniky a výbušnin se spojily a vybavili ho k tomu, čím se stal. Jedním z průkopníků trezorových vloupaček. Od černého střelného prachu přešel k dynamitu a pak se stal jedním z prvních, kdo klohnili polívčičku. Jde o proces, při kterém tuláci a jegové extrahují výbušný olej, nitroglycerin z dynamitových patron. Chlubil se, že od doby, kdy byl propuštěn z armády, mimo vězení nikdy ani den nepracoval, s výjimkou jednoho roku v továrně na sejfy na východě, kam šel schválně a kde dělal zahubenou mzdu, aby se dozvěděl něco o konstrukci jednoho velmi hojně používaného sejfu a jeho zámku. Obohacen těmito znalostmi šel po tomto konkrétním typu sejfu do mnoha končin světa a rozlouskával je jak ořechy, jak se nechal slyšet. Georgeovi byl dán do vínku vzhled velmi nepřitažlivý. Válečné jizvy a bouřlivé zážitky z tuláckého života i vězení mu ani zamák nepřidali. Hlava se mu nahoře zbíhala do špičky, ať se na ni člověk díval z kterékoliv ze čtyř stran. Svatoušek Kit, jeden z mých spoluvězňů, jednou o Georgeovi řekl: kdybyste chtěli dát Georgeovi na temeno hlavy desetník a strčili do něj, aby klouzal dozadu, spadl by mu za límec od košile. Kdybyste ho strčili směrem k čelu, skončil by mu v puse. Tak daleko mu vyčnívá spodní čelist. Oči měl malé a lstivé. Vypadaly, jako by je někdo vyndal z důlků, usmažil v oleji a vložil zpět. Jak byly mrtvolné, bledě modré a bez výrazu, nebyl v nich vidět ani náznak prohnaného, vždy horečně šrotujícího mozku za nimi. Jeho nos nestál za pohled, byl to jen malý knoflík měkkého, zarudlého masa, dávno zhroucený a plandající mezi očima jako nějaký přívěšek. George byl středně vysoký, rozložitý, podsaditý a robustní. Přes svůj ohyzdný vzhled a kolébavou, belhavou chůzi, která jakoby vycházela z jeho ramen a propracovávala se k nohám, měl zlaté srdce a když ho člověk poznal, snadno mu odpustil neovladatelnou vznětlivost a výbuchy zuřivosti. Byl férový. Jeho život byl bouřlivý a jeho smrt stejně náhlá a násilná jako ta sluníčková.

Svatoušek Kyt byl co do věku a zkušeností druhý po Georgeovi a samozřejmě také druhý, kdo v cele rozhodoval. Svatouš měl všechno, co Georgeovi chybělo. Byl vysoký 6 stop, štíhlý a měkce našlapoval. Byl aktivnější než většina mužů, kteří byli z poloviny tak velcí jako on. Netušili byste, že váží 100 liber a je samý sval a kost. Byl vzpřímený, ne však prkený, přirozený jako indián. Měl tmavé vlasy, oči i pleť. Byl pohledný a inteligentní. Po mnoha letech jsem ho viděl na lavici obžalovaných v přeplněné soudní síni ve velkém městě. Měl tu nejušlechtilejší hlavu, nejkrásnější tvář a nejsebevědomější držení těla ze všech lidí v té místnosti, počínaje soudcem a náhradním porotcem konče. Jeho nos, oči a čelo by s klidem mohly patřit kazateli nebo bohoslovci. Ale kolem úst měl jakýsi tvrdý výraz a jeho čelist čímsi vyvolávala představu řezníka. Byl vzdělaný a neustále něco četl. Jestli to byl jeho vzhled nebo jeho pečlivý způsob vyjadřování, čím si vysloužil svou přezdívku Svatoušek Kyt, jsem se nikdy nedozvěděl. Odkrucoval si tu krátký trest za vloupání do domu, na což byl expert. Poté, co byl propuštěn, jsme spolu několik let cestovali a zjistil jsem, že je to jeden z nejférovějších a nejvynalézavějších zlodějů, jaké jsem kdy poznal. Nakonec, po jednom z nejrafinovanějších vězeňských útěků, které byly známy, odjel do Austrálie, kde ho oběsili za vraždu strážníka. Žoldák Johnny, který sloužil v armádě, byl nejmladším z nich tří. Byl to pracovitý a spolehlivý jek, vydělávající si na živobytí jako venkovní spojka pro gengy jegů, kteří vykrádali banky na venkově. Venkovní spojka je nejspolehlivější muž v gengu. Je mu svěřen úkol vytáhnout zbraň na městského strážníka, pokud se objeví, zatímco ostatní jsou uvnitř. Je první i poslední, na koho se střílí. Jeho úkolem bylo nosit těžké střelné zbraně a odrážet útoky domorodců, zatímco ostatní vybírali z banky peníze a pak krýt ústup. Narodil se pod šťastnou hvězdou. Jeho tvář i postava byly neutrální. Podle popisu bylo těžké ho najít. Výšku i váhu měl průměrnou. Kdybyste ho viděli jen jednou, nedokázali byste říci, zda jsou jeho vlasy hnědé nebo černé, zda má oči šedé či modré. Tichý, nenápadný, s jemným hlasem, policajt by váhal, než by ho na ulici zastavil. Takoví byli moji společníci, rádci, přátelé a filozofové ve dne v noci, až do dne mého soudu, který přišel zanedlouho.

Brzy jsem zjistil, že tito tři moji spoluvězni prakticky řídí ve vězení úplně všechno. Měli inteligenci a charakter podpořené odvahou a dobrou pověstí kvůli věcem, které dělali mimo vězení. Říkám, že měli charakter, protože dělali sice špatné věci, ale vždy se snažili dělat je správným způsobem a ve správný čas. V podsvětí má člověk dobrý nebo špatný charakter jako v každé jiné společenské vrstvě. Zloděj, který splácí vypůjčené peníze, dluhy nebo urážky, má v očích svých kolegů charakter dobrý a ten, kdo dělá opak, má charakter špatný. Vzhledem k tomu, že jim charakter nechyběl, měli tito tři muži ve vězeňské kanceláři uloženy peníze od přátel, kteří byli na svobodě a posílali jim je. Měli často návštěvy a ty je dobře zásobovali knihami a časopisy. Večerní poštou jim chodily noviny z mnoha měst. Byli průběžně dobře informováni, a to zejména o tom, co se děje ve světě zločinu a práva. Noviny si vězni v noci pečlivě pročítali a druhý den ráno pak obíhali celé vězení, až se potrhané a čtením poničené dostali do rukou toho nejbezvýznamnějšího vandráka v nejzapadlejším koutě vězeňského dvora. Na vězeňském dvoře byla hluboká studna, z níž se přečerpávala voda na koupání a na další účely do velké nádrže na střeše vězení. Pumpu obsluhovali čtyři vězni, kteří museli pracovat v jednohodinových směnách. Každý týden byla pro tuto práci vybrána pracovní četa o 8 mužích. Práce to nebyla těžká, pouhá rozcvička a nikdo si nikdy nestěžoval. Jednou v sobotu večer vyvolali mé jméno a nařídili mi, abych se v pondělí ráno hlásil u pumpy. Nic jsem si z toho nedělal, s radostí bych si zapumpoval. Ale ten večer žoldák Johnny, který byl něco jako vězeňský právník a bojovník za práva svá i svých přátel, poznamenal, že udělali chybu, když mě nutili pracovat, protože jsem nebyl odsouzen za žádný trestný čin a že bych měl odmítnout tu práci dělat. Docela se mi do toho chtělo. A když na to teď vzpomínám, myslím, že jsem byl rád za šanci udělat něco, co zvýší mínění těchto význačných osobností o mé maličkosti. V pondělí ráno jsem odmítl pracovat a vysvětlil dozorci, který měl zrovna službu, že nejsem líný, ale že mám pocit, že nemají právo mi nařizovat, abych pracoval dříve, než jsem byl odsouzen. Vypadal překvapeně a odvedl mě do kanceláře velitele vězení. Ten mě vyslechl, načež se obrátil ke strážnému a pravil: hoď toho zelenáče do chladírny a nech ho tam, dokud nedostane chuť makat.

Do chladírny jsem vyfasoval staré montérky a bavlněné tričko, protože mé civilní šaty by se tam zničily. Chladírna, neboli temnice, vypadala stejně jako jiné cely až na to, že v ní nic nebylo a dveře neměly okénko, takže tam nedopadalo vůbec žádné světlo. Podlaha a stěny byly z ocelového plechu a byly velmi studené. Spal jsem na holé zemi bez přikrývky. V cele byl jediný kus nábytku, plechový kýbl silně páchnoucí chlorovým vápnem. Můj trest byl umocněn tím, že jsem zde byl o chlebu a vodě. Dostával jsem jeden tlustý krajíc denně a asi litr vody. Báchař první den odpoledne otevřel celu a položil dovnitř litrový plecháč s vodou, ale žádný chleba. Když celu zavíral, řekl, ne bez vlídnosti v hlase, jsi naprostý blázen, chlapče. Radši bys měl ustoupit a slíbit, že půjdeš k pumpě. Jestli chceš, řeknu to teď kapitánovi a nebudeš tady muset dnes v noci mrznout. Ne, neustoupím, prohlásil jsem. Dobrá. A pokud si to rozmyslíš, stačí zabouchat na dveře plecháčem. Nebylo ještě ani 9 a zuby mi už drkotaly. Byla tam strašná zima. Nemohl jsem na studené ocelové podlaze spát. Celou noc jsem prochodil v ponožkách sem a tam. Druhý den ráno se oteplilo a já spal přerušovaným spánkem až dopoledne, kdy strážný přišel s chlebem a čerstvou vodou. Měl jsem chleba napůl snědený, když jsem kousl do něčeho, co mě navzdory hladu přimělo přestat žvíkat. Zkoumal jsem, co to je, natažený na břiše u dveří, spod kterých s kulinou pronikalo trochu světla. Byl to kus slepičího brku, asi tak palec dlouhý. Bylo mi naprostou záhadou, jak se dostal do chleba a ze zvědavosti a také proto, že jsem neměl nic jiného na práci, jsem brk rozlomil. Uvnitř byl důkladně srolovaný kousek papíru, na kterém stálo vydrž, dnes v noci tě nakrmíme. Nikde žádné jméno ani vysvětlení. Věděl jsem, že je to vzkaz od mých spoluvězňů, a po zbytek dne jsem koumal nad tím, jak se jim podaří dostat jídlo do neprodyšně zavřené cely pod celodenním přímým dohledem bachaře. Cela nade mnou byla součástí věznice a odpikávali si tam trest dva vězni. Toho dne odpoledne jsem z této cely slyšel přicházet neobvyklé zvuky, které naznačovaly, že se někdo stěhuje ven nebo dovnitř. Jakmile byly večer vězňové zamčeni v celách, ozval se další, nový zvuk. Vězni v žalářích se spoléhají téměř výhradně na zvuky, které jim říkají, co se kolem nich děje. Každý z nich má svůj význam. Žádný jim neunikne a každému novému nebo neobvyklému zvuku se musí okamžitě věnovat pozornost a je třeba ho nějak vysvětlit.

zvuk, který upoutal mou pozornost, byl tlumený, škrabavý. Připomínal broušení a zdálo se, že přichází z podlahy cely nade mnou, která tvořila strop mé cely. Nahoře nějaký člověk s botami na nohou přecházel sem a tam, což vyvolávalo značný hluk. Bylo to něco velmi neobvyklého. Pilování se stalo zřetelnějším a já dospěl po hodině přemýšlení k závěru, že někdo tam nahoře vrtá díru v tenké ocelové podlaze, že chůze má zakrýt zvuk vrtání a ten, kdo chodí, zároveň hlídá, jestli nejde strážný. Před 9 hodinou zela v podlaze díra z vící jednoho palce a do cely mi ze zhora začaly spouštět proužky křehoučkého masa, dlouhé kusy chleba, který napřed opekli, aby se nerozpadl, cigarety a zápalky. Potom se ve stropě objevila dlouhá, tenká gumová hadice, ze které jsem vycucal asi litr silné kávy. Strávil jsem v chladírně zhruba 3 týdny a nikdy se nestalo, že bych byl bez večeře. Moji spoluvězni podplatili nočního strážného, aby mi na noc dával deku, kterou si ode mě ráno, než odešel ze služby, zase bral, aby se chránil. Celkem se mi tedy nevedlo zas až tak zle. A docela jsem životu v temnici přivykl, když tu mě z ní jednoho večera vytáhli a poslali zpátky do mé původní cely a řekli mi, abych se připravil, že ráno půjdu k soudu. Našel jsem své šaty v dobrém stavu a moji spoluvězni mi dali čistou košili. Do všech podrobností mi vysvětlovali, jak z cely nade mnou museli vystěhovat 2 cucáky a dostat do ní 2 členy Johnsonovic rodiny, kteří tu záležitost dokázali zařídit. Všichni byli přesvědčeni, že budu propuštěn, ale já se bál. Po dobré večeři mou kauzu posuzovali právníci z řad mých spoluvězňů. Propírali to ze všech myslitelných úhlů a prohlásili, že kdybych byl odsouzen, musel bych si to přivodit sám vlastní výpovědí. Byli si tak jisti, že se nevrátím, že mi George věnoval 10-dolarovou bankovku. Vezmi si ty prachy, chlapče, budou se ti hodit. Až budeš mít pocit, že je můžeš postrádat, pošleš mi je zpátky. Slíbil jsem, že jim napíši a dohodli jsme si vymyšlené jméno, které budu používat. Všichni si se mnou potřásli rukou, rozloučili jsme se a já od nich pln naděje odešel.

Na druhý den ráno byl u soudu sám soudce Powers. Byl to prošedivělý starší pán, elegantní a vysoký, a poplácal mě otcovsky po zádech. Mladý muži, půjdete na lavici svědků a položím vám jedinou otázku. Jste vinen nebo nevinen tím, z čeho jste obžalován? Odpovězte ne a na žádné další otázky od nikoho neodpovídejte, pokud vás k tomu nevybídnu. Během 10 minut byla sestavena porota. Svědci, kteří svědčili už u policejního soudu, přicházeli ve stejném pořadí a podávali stejná svědectví. Detektivové se omezili na to, že řekli všechno popravdě. Powers se podíval na hodinky s výrazem člověka, který má spoustu práce a kterého zdržují kvůli nějaké malicherné záležitosti, a nechal je jít, aniž by je podrobil křížovému výslechu. Majiteli hotelu dal gestem pokyn, aby z lavice svědků odešel, aniž by se ho na cokoliv vyptával. Když státní zástupce řekl: toto tvrdí obžaloba, vaše ctihodnosti. Powers se na něj podíval a pak se obrátil k porotě. To je všechno? Zeptal se a zamračil se. Dovedli mě na lavici svědků a já na jeho otázku odpověděl s velkou rozhodností ne. Státní zástupce neměl nic, kvůli čemu by mě podrobil křížovému výslechu. Začal klást nějaké otázky, ale byl přerušen a vzdal to. Můj advokát učinil nějaký návrh, který byl zamítnut. Soudce Powers případ během 5 minut zrekapituloval, během dalších 5 minut byla poučena porota a odešla do porotní místnosti. Byl jsem nervózní. Připadalo mi, že můj právník nekladl dost otázek, že mě dostatečně neobhajoval. Soudce se odebral do své kanceláře. Soudce Powers tam odešel za ním. Několik soudních čumilů se zvedlo a šlo ven. Nikdo mi nevěnoval žádnou pozornost. Soudní zřízenec, který mne měl na starost, se procházel po místnosti a klábosil s lidmi. Porota nebyla ze soudní síně pryč ani 15 minut, ale já byl tak nervózní, že jsem nedokázal v klidu sedět a udělal jsem pár kroků uličkou směrem ke dveřím a pak zase zpátky. Nikdo si mě nevšímal. Dokráčel jsem ke dveřím a vyšel ven, pomalu se šel dolů po širokém schodišti a byl jsem na hlavní ulici. Skočil jsem mezi dvě drožky na chodníku, přeběhl na opačnou stranu ulice a ohlédl se ke schodišti vedoucímu do soudní síně. Žádný poplach zatím nebyl vyhlášen. Našel jsem starou opuštěnou stodolu a schoval se v ní na půdě a vydržel tam hladový a žíznivý až do tmy. V 8 měl jet osobní vlak společnosti Rio Grande. Velice opatrně jsem se vydal podél řad uzavřených nákladních vagónů, až jsem došel k nádraží dostatečně blízko, abych mohl naskočit na zavazadlový vagón z té strany, kde nebyly dveře. Držel jsem se na vagónu celou noc a opatrně se na každé zastávce vyhýbal železničářům.

Za denního světla, když vlak zpomalil před zastávkou, ke mně vylezl nějaký muž. Jsi zatčen, zvolal a poklepal významně na velkou pistoli, kterou měl zastrčenou v pouzdře. Objevili se další dva železničáři, popadli mě každý za jednu paži a strážník mi zezadu svázal ruce límcem mého kabátu. Táhli a strkali mě přes pole do vesnice, kde mě hodili do šatlavy. Když mě měli bezpečně pod zámkem, strážník si otřel čelo rukávem, zahrozil mi pěstí a řekl: jakože je slunce nade mnou, vyfasuješ 10 dní. Bylo to malé provizorní vězení, 2 ocelové cely na betonových základech. Kolem cel byla postavena hajdelácky spíchnutá dřevěná bouda, která měla chránit vězení před povětrnostními vlivy. Dveře boudy byly vždycky otevřené a bylo tam spousta světla. Cela, do které mě strčili, zářila čistotou a byla v ní role nových přikrývek. Byl jsem zde jediný vězeň. Rozbalil jsem přikrývky, natáhl se na podlaze a snažil se srovnat si v hlavě, co se stalo. Nešla mi na rozum strážníkova výhruška, že mi napaří 10 dní, a dospěl jsem k závěru, že byl tak rozrušený, že řekl 10 dní, ale měl na mysli 10 let. Ukázalo se, že je to velice slušný člověk. Byl to poštmistr, vedoucí traťových dělníků a strážník. Večer se objevil ve vězení s velikou mísou plnou jídla. Byly v ní chleba, maso, máslo, plný džbán čerstvého mléka a půlka koláče. Omluvil se, že ztratil nervy a choval se ke mně tak hrubě. Zeptal se mě, jestli chci tabák, a vážil ještě jednu cestu do svého domu jenom proto, aby mi přinesl nějaké staré časopisy. S překvapením jsem se dozvěděl, že jsem byl zatčen za přestupek, neboli za jízdu na černo. Vysvětlil mi, že tuláci kus cesty odtud spálili soupravu uzavřených nákladních vagónů a společnost nařídila každého tuláka, jakmile se objeví, zatknout a napařit mu 10 dní. Je s podivem, že ti o tom někdo cestou neřekl, pravil. Ty jsi první, koho jsem za měsíc viděl. Tuláci teď jezdí z Union Pacific místo z Rio Grande. Bohužel ráno určitě vyfasuješ 10 dní. Společnost to tak nařídila. Dobrou noc.

Větší část noci jsem strávil tím, že jsem se snažil vymyslet, co budu ráno říkat soudci. Ten se mě zeptal, jak se jmenuji, citoval z nějakého zákona, který si sebou přinesl, trpělivě vyslechl, co jsem mu vyprávěl a slavnostně mě odsoudil k 10 dnům vězení. Požádal jsem ho, aby si vzal mou 10-dolarovou bankovku a nechal mě jít. On to ale odmítl. Je mi líto, mladý muži, to udělat nemůžu. Společnost nařídila 10 dní. Jeden z povlečů mi hodil noviny ze Salt Lake City, další mi dal sáček tabáku, cigaretové papírky a zápalky. Když odešli, otevřel jsem noviny a našel příběh svého útěku ze soudní síně. Reportér to pojal s humorem a utahoval si z každého, kdo měl s mým přelíčením něco společného. Nechápal jsem, co na tom vidí tak směšného, dokud jsem se nedostal ke konci článku, kde stálo, že porota přišla s verdiktem nevinen ve chvíli, kdy jsem ještě nebyl ani za nejbližším rohem. Nesmírně se mi ulevilo. Nemusel jsem se teď už ničeho bát. Mohl jsem se vrátit do Salt Lake City a počkat, až moji přátelé vyjdou z vězení.

Četba s hvězdičkou nabízí tento týden k poslechu napínavou autobiografii, kterou si tajemný tulák Jack Black pod názvem Nemáte šanci zapisoval 30 let, z nichž 15 pročekal ve vězení. Jack Black žil mezi lety 1871 až 1932. Kniha Nemáte šanci vyšla poprvé až posmrtně v roce 1962 a stala se tehdy kulturní událostí a bestsellerem. Tomáš Drápela bude číst z překladu Tomáše Míky a v režii Jakuba Doubravy zase zítra ve 23 hodin na stanici Český rozhlas Vltava.

0: Duší zasmušilý muž, který se ve svých básních nejraději zamýšlí nad smrtí. Navenek komik, jehož herectví patří k tomu nejlepšímu v divadle Járy Cimrmana. Přední český cimrmanolog Miloň Čepelka oslaví zítra 90. Mozaika začíná sice už v 6 ráno, ale cimrmanologové si mohou přispat a poslouchat až hodinu mezi 7 a 8.
1: Osudy.
0: Rozhlasové vzpomínání paní doktorky Jiřiny Bartůňkové, také vědkyně a pedagožky, spoluzakladatelky klinické imunologie u nás, připravila za technické spolupráce Tomáše Kselhofra Lenka Kopecká. Druhá z 5,5 hodin začíná.

Rok 68 si pamatuji, protože mi bylo 10 let. Jednak tam byl ten výlet do Ruska, který ještě bych se možná zmínila, jak jsme tam přijeli do toho pionýrského tábora, vybavený spacák a pomeranči a podobně. A už u vchodu do toho pionýrského tábora nám všechny tyhle ty věci zabavili a přidělili nám takové špinavé deky. To jsme poprvé viděli takovou tu přece jenom větší chudobu toho Ruska. Ale jinak to byl moc hezký pobyt a ráda na něj vzpomínám. No a pak přišel srpen 68, to si také pamatuju, protože jsme byli se sestrou jako vždy v táboře u prarodičů. Oni měli barák na Starém Městě s výhledem na parkány a po nich jezdili potom tanky, které jsme celý den sledovali. Jeden ten tank tam vjel na obrubník a ulomil kus toho obrubníku a my jsme se sestrou vyběhli ven a ten kus toho obrubníku jsme si schovali na památku. Babička se strašně zlobila, že nás mohli zastřelit. Dodnes někde kus toho obrubníku ještě v táboře by se našel. No pak jsme se vrátili do Prahy. Pro moje rodiče to pak bylo velmi těžké období, protože tatínek byl ředitelem filozofického ústavu. Postupně tedy, jak se normalizovalo, tak o tu funkci přišel. Pak ještě tam byl zaměstnán chvíli jako řadový pracovník, ale nakonec tedy byl odejít z té funkce a vlastně 20 let pak pracoval doma. Jako naštěstí uměl jazyky, takže pracoval na volné noze jako překladatel z polštiny, z němčiny, z ruštiny. Jenomže zaprvé nesměl překládat pod svým jménem, takže překládal někdy pod maminčiny, někdy pod jinými kolegy. Jednak takové ty lukrativní zacházky byly většinou rozebrané, takže na něj zbyly v uvozovkách literárně vědní knihy, jako třeba Lunačarského spisy o umění, které si táta spočítal, že ho to stálo asi tak, že si vydělal asi tak 2 koruny za hodinu tím překládáním, protože každé slovo se muselo ověřovat. Tenkrát nebyly počítače, internet, takže do knihoven a podobně. Bylo to dost náročné období, ale zase na druhou stranu aspoň zůstal u trošku intelektuální činnosti, protože když jsme šli někam po Praze na procházku, tak vždycky jsme viděli nějakého myče oken a táta říkal, jo, to je můj kolega z historického ústavu nebo nějaký kotelník, to je zase kolega z filologického oddělení a podobně. No a maminka ta byla takový větší diplomat, bych řekla, takže se tolik neangažovala v té politické scéně a zůstala v Odeonu. Byla zástupce šéfredaktora, vlastně nás tedy živila. A myslím si, že její zásluhou také vycházelo v Odeonu spousta moc pěkných knih i za té normalizace, protože takovou právě tou diplomatickou činností za cenzury uměla ty úředníky na ministerstvu kultury přesvědčit, že soudruh Jesenin je výborný sovětský básník a že bychom ho měli vydat a takovýhle různými úskoky a řečmi dosáhla toho, že ta produkce opravdu byla velmi kvalitní. My se samozřejmě se sestrou snažili také nějak přispět potom, když jsme byli větší do rodinného rozpočtu nebo aspoň do našich výdajů, takže jsme už od gymnázia chodili na nejrůznější brigády. Jsem vystřídala od zahradnictví přes prodávání v kotvě, pekařství, prodávání zeleniny, metaře. Odbočím, když jsme potom měli sídlo naší biotechnologické společnosti v Holešovicích, tak jsem vždycky říkala, tady to znám, tady jsem zametala.

Období po 67. roku a ta normalizace v 70. letech nakonec pak determinovaly i můj výběr dalšího studia. Na gymnáziu jsem si udělala státnice z ruštiny, z francouzštiny a chtěla jsem pokračovat na filozofické fakultě také v nějakých humanitních oborech, ale ta doba tomu nepřála, rodiče mi to rozmlouvali, že jazyk je vždycky dobrý umět k něčemu navíc a nejenom jako sám pro sebe a že i na té filozofické fakultě nebyly zrovna dobré poměry a jméno právě mých rodičů bylo spíš na černé listině, takže nakonec jsem se rozhodla tedy pro medicínu a jako druhou alternativu jsem měla chemii, vysokou školu chemicko-technologickou, kam bych se bývala asi dostala i bez zkoušek. Kdybych měla ještě zmínit někoho, kdo mě ovlivnil v rozhodování, jakou dráhu si vyberu po maturitě, tak bych jistě uvedla moji třídní profesorku na gymnáziu, paní Bradovou. Učila nás biologii a tělocvik a určitě její výklad biologie mě ovlivnil směrem právě do těch přírodních věd a podporovala mě v tom, abych se na medicínu přihlásila. Paní profesorka Bradová oslavila v roce 2025 své 85. narozeniny, které jsme oslavili v kruhu naší třídy gymnaziální a musím říct, že paní profesorka z nás vypadala nejlíp štíhlá, vitální, stále leze po horách, jezdí na kole. Takhle bych si představovala aktivní stáří. A ještě jsem možná nezmínila jednu osobnost, která vlastně také od dětství mě provázela a to byla osoba pana profesora Ctirada Jóna. Byl to známý mých rodičů a to tak, že Boženka Jónová pracovala s mojí maminkou v Odeonu v redakci slovanských literatur a tak se ty naše rodiny také spřátelily. A protože jsem byla takové trošku nachcípané dítě, tak pan profesor Jón na mě jednou zkoušel nějaké autovakcíny. On byl mikrobiolog a imunolog a také jsme se navštěvovali jako rodiny. A tím se dostávám teda k té medicíně. Myslím si, že mě také trošičku ovlivnil v tom, že jsem se nakonec rozhodla pro tu medicínu a myslím si také, že se zasloužil o to, že jsem se na ní dostala, i když nikdy o tom nemluvil a zkoušky jsem asi udělala dobře, ale tenkrát se dalo zamíchat i tím pořadím, což dneska nejde, protože dneska se to všechno vyhodnocuje automaticky a bez zásahu nějakých protekcí, ale tak prostě jsem se na tu medicínu dostala. A nelituju toho, protože medicína mě bavila. Zároveň jsem kromě té medicíny dělala průvodce Pražské informační služby, abych si trošku přivydělala, i když od druhého ročníku už jsem měla i nějaké prospěchové stipendium. Byla jsem takzvaný objektový průvodce, protože na ty průvodce, který chodili se skupinama cizinců, tak museli být zvláštní politické zkoušky. To jsem neměla a nechtěla jsem to absolvovat, ale na ty objekty takzvané se mohlo jít bez jenom s jazykovou zkouškou a se zkouškou odbornou. Takže jsem dělala průvodce na Malostranské mostecké věži, na Prašné bráně a na Staroměstské radnici. A tam jsem se teda v Prašné mostecké věži jsem se seznámila i se svým budoucím mužem, který tam jednou zabrousil, protože studoval matematicko-fyzikální fakultu na Malostranském náměstí. A takže jsme se tam poznali. Pokračovala jsem dokonce i ve hře na klavír, kterou jsem začala někdy asi ve druhé třídě a ještě i na gymnáziu jsem ještě pořád chodila k paní profesorce Šípkové na klavír a pak jsem se dala ještě na společenský tanec, do kterého mě kamarádka přihlásila, zlákala, takže jsem ještě asi 2 roky chodila do nějakých tanečních kroužků. Takže nebylo to jenom, že bych se učila. Na té medicíně potom jsem si zavedla pro sebe takový styl učení, že jsem chodila na přednášky, přečetla jsem si většinou před přednáškou, o co jde, pak jsem si porovnala to, co jsem se naučila z té učebnice s tím, co vyučující říkal na těch přednáškách. No a tím jsem si to nějakým způsobem zapamatovala a umožnilo mi to pak vlastně chodit na předtermíny, protože jsem se učila průběžně a nemusela jsem potom 14 dní ležet v těch učebnicích a soukat do sebe učivo celého semestru. Takže se stalo, že jsem vždycky končila už někdy 1. června s předtermíny a měla jsem pak před sebou 4 měsíce prázdnin.
A tím pádem jsem měla čas na spoustu jiných aktivit, ať už to bylo to průvodcovství nebo další aktivity. Ve čtvrtém ročníku se mi i naskytla příležitost zahraniční stáže, kterou organizovala fakulta v rámci takzvaného IFMSA, to je taková mezinárodní studentská organizace. A tehdy jsem přišla na ten ústředí svazu mládeže fakultních a říkala jsem, mám státnici z francouzštiny a mám dobrý prospěch, nemohla bych taky na nějakou zahraniční stáž. A ten kolega, co tomu tam velel, tak říkal, no mám tady volnou Messínu. A já jsem říkala, no ale Messína zrovna není francouzsky mluvící. A on říkal, když seš tak chytrá, tak se naučíš italsky. No tak jsem si koupila učebnici italštiny, naučila jsem se italštinu, odjela jsem na měsíční stáž do Messíny na Sicílii, což byl vlastně můj první zahraniční pobyt v kapitalistické cizině, vybavená několika markami zašitými v různých počívkách. Jsem se vydala do té Messíny a strávila jsem tam krásný měsíc spíš cestováním, protože Italové v létě nepracují. Bylo to v roce 82 a ti kolegové, kteří byli na tom politicky lépe, tak se dostali na stáže do Švédska, do Německa, kde myslím z odborného hlediska byli velmi zavzatí do té činnosti lékařské, ale v té Messíně tam jsme měli takového vedoucího, který nám řekl, že snídaně je ve 8, večeře v 7 a na pláž se jezdí osmičkou a té doby jsme ho neviděli. Takže jsme si tam s takovou partou zahraničních studentů procestovali Sicílii a pak jsme tu odbornou stáž doháněli v Praze po službách na gynekologii, na porodnictví, na chirurgii a tak, ale jako rozhodně jako zkušenost to bylo moc krásný a na tu Sicílii nedám dopustit. Na můj pobyt na Sicílii vzpomínám ještě z jiného hlediska. Tenkrát v té partě studentů, kterou jsme tam vytvořili, byla docela velká skupina Turků a seznámila jsem se tam mimo jiné s jakýmsi medikem jménem Cezmi Agdis, který studoval medicínu v Bursě v Turecku. Ještě jsme si pak asi rok psali dopisy, pak jsme přerušili styky do Stracena. No a po nějakých 20 letech jsem si vzala do ruky časopis Allergy a co tam nevidím, šéf editor je právě Cezmi Agdis. A zjistila jsem, že tenhle ten Cezmi se po studiích odstěhoval do Švýcarska, kde snad dodnes šéfuje výzkumnému ústavu astmatu a alergie a stal se z něj čelný představitel evropské alergologie.

Na škole ten tlak tak velký nebyl na politickou angažovanost, i když se předpokládalo, že jsme všichni členy SSM, což teda jsme nakonec asi opravdu všichni byli, ale už nějak při vstupu na medicínu jsem odpracovala nějaké měsíce na ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí jako pomocná síla v kuchyňce. A takže jsem to vykazovala jako takzvanou letní aktivitu, takže jsem byla celkem jakoby dobře zapsaná tím, že jsem měla tuhle tu praxi. Ten tlak jsem pak viděla spíš až po nástupu do zaměstnání. Na Karlově náměstí jsem pak nastoupila na oddělení klinické imunologie a tam jeden kolega, který právě byl ve straně, tak říkal, zrovna se uvolnilo místo intelektuála, to je šance pro tebe. A to jsem se tenkrát vymluvila, že jsem těhotná. Ještě to nebyla pravda, ale poté to už byla pravda. Já jsem nikdy moc nepřemýšlela, čím budu, kterou specializaci si nakonec vyberu, takže nemůžu říct, že bych již od dětství chtěla být chirurgem nebo imunologem. Jak jsem říkala, trošku mě ovlivnil asi profesor Jon, který byl v té době přednosta ústavu mikrobiologie a imunologie a na jeho pracovišti jsem potom dělala od třetího ročníku takzvanou pomocnou vědeckou práci. Chodila jsem tam do laboratoře, píchala jsem vyším nějaké látky. Bylo to docela zajímavé, ale zase mě to utvrdilo v tom, že se mi nechce dělat základní výzkum, že s těmi myšmi mě to nebavilo, bála jsem se jich a bylo jich pak líto, když jsme jim museli ustříhnout hlavu. Takže jsem se potom přehodila spíš na tu klinickou medicínu a chodila jsem na infekci k panu profesorovi Koubovi. A víc mě zaujalo to infekční lékařství, které je takový dynamický obor a klinický obor, takže práce s pacienty. A chtěla jsem pak nastoupit k němu na kliniku na tu infekci, ale pan profesor mi tehdy řekl, že jsou nástavbový obor a že nejdřív si musím udělat atestaci z interny, ať přijdu za 3 roky. No, takže jsem se vrátila potom na Karlovo náměstí a protože jsem se mezi tím přestěhovala z té Libně do Vladislavovy ulice a ten Karlák byl pro mě blíž než Bulovka, tak jsem si říkala, že se budu ucházet o práci na Karlově náměstí. A protože zase infekční oddělení na Karláku nebylo, tak mi bylo tak jako trochu žinadní říct, že chci na internu, proto abych pak mohla jít na infekci. No tak jsem řekla, že bych ráda dělala nějaký interní obor s výhledem na imunologii, protože to mi tak přišlo, že je tak asi nejbližší té infekci. A mi říkala ta paní na osobním, máme tam místo, studijní pobyt na oddělení klinické imunologie u paní profesorky Fučíkové. No takže jsem nakonec nastoupila na oddělení klinické imunologie, tedy paní docentka Fučíková, ta mě tam přivítala slovy, no a co tady jako budeš dělat? A já jsem říkala, no já myslela, že to mi přidělíte vy nějakou práci. No a tak jsem s trošičku takovouhle drzostí se, myslím, pozitivně zapsala u paní profesorky, která měla ráda lidi, kteří nějakým způsobem se dokážou obhájit. A vlastně jsem tím u té imunologie zůstala. Na oddělení klinické imunologie jsem nastoupila po absolutoriu fakulty v roce 1983 a byl to nejdřív takzvaný studijní pobyt, kterého se potom absolvovalo takzvaná kandidatura CSC, dneska se tomu říká PhD, a pak jsem vlastně dostala místo asistenta na tom oddělení a byla jsem tam dalších 13 let. A mezi tím jsem absolvovala mateřství, protože jsem si říkala, co kdybych nemohla mít děti, tak jsem si říkala radši nejdřív děti a pak se uvidí. Asi po roce práce na té imunologii odešla na mateřskou, na které jsem byla rok a vrátila jsem se do práce, což mi umožnilo jednak zaměstnání mého muže, který měl takový volnější režim a tak také to bylo samozřejmě jeho osobností, která byla velmi vstřícná a také jeho zaměstnáním, tím, že byl matematik a pracoval teda tehdy ve stavební geologii a měl zároveň umožněno dělat ten postgraduál, to
CSC, tenkrát toho kandidáta věd jakoby externě, takže měl určité úlevy v té práci, takže jsme se prostě tak nějakým způsobem vystřídali v tom hlídání dětí. Jednak jsme si pořídili pak chůvu, za kterou jsem dávala 1000 korun měsíčně a můj plat byl 1800 korun. Takže to bylo takové, že nám z toho platu moc nezbylo, ale bydleli jsme zase asi za 90 korun nájemného ve velkém bytě ve Vladislavově ulici, takže jsme vždycky nějak vyšli s těmi penězi. Vždycky jsem se snažila tu rodinu a práci nějak skloubit. Umožnilo mi to jednak tedy pomoc rodiny, manžela i nakonec pak rodičů a rodičů manžela. Umožnilo mi to velké pochopení paní profesorky Fučíkové, která byla naše šéfová, která sama vystudovala se dvěma dětmi, takže věděla, co to obnáší. Pak to umožnil i ten obor, protože přece jenom je to obor, který neslouží, nemá noční služby a podobně, takže se ta práce dala nějakým způsobem trošku naplánovat. A to, jestli jsem se věnovala méně dětem, to bychom se museli zeptat jich, ale ptala jsem se dcer několikrát na to a myslím, že ten pocit nemají. A já si taky myslím, že jsem to nezanedbávala, protože tím, že jsem měla tu chůvu, přišla jsem domů ve 4-5 hodin a pak jsem se tomu dítěti věnovala. Zatímco, když jsem byla doma, tak jsem byla otrávena celý den a myslím si, že jsem se tak intenzivně nevěnovala jako tím, že jsem přišla vlastně spokojená z práce a mohla jsem se těm dcerám věnovat po práci.

Mně se ještě vlastně za socialismu, myslím, že to bylo v roce 88, podařilo vyjet na kongres do Itálie a do Švýcarska. A tenkrát se museli psát zprávy z cest na kádrové oddělení. A já jsem tenkrát do té zprávy napsala, že se mi ve Švýcarsku líbilo, že mají pytlíčky na psí hovínka, protože u nás v centru ve Vladislavově ulici to byla opravdu tenkrát ulice psích hovínek. A pak se mě zavolal ten vedoucí kádrového oddělení a říkal, soudružko, takovéhle věci nám sem nepište. Tak myslím si, že to byl takový příklad toho, co pak ta revoluce přinesla, že jsme nemuseli už psát takováhle nesmyslná hlášení a nebyli jsme trestáni za to, že jsme napsali nějakou pravdu nebo kritiku nebo pochválili něco, co je v té kapitalistické cizině lepší než tady u nás. Rok 1989 byl samozřejmě pro nás všechny přelomový. Vzpomínám si toho 17. listopadu, to byl pátek, byla jsem tehdy sama doma, takže jsem se neúčastnila demonstrací, protože jsem měla malou dcerku, ale hned od pondělka jsem vždycky z práce vyzvedla dceru ve školce a šli jsme na Václavák, kde jsme zvonili klíčemi. Bydleli jsme tehdy ve Vladislavově ulici, takže jsme to měli na ten Václavák blízko. A vždycky jsem si dělala legraci trošku, protože jsme měli okna do dvora, kde nebylo nic slyšet a říkala jsem, my bydlíme kousíček od centra revoluce, venku zuří revoluce a my tady nic neslyšíme. Ale jakmile jsme vyšli ven, tak samozřejmě jsme se dali do toho davu a vím i, že teda tehdy moje čtyřletá dcera se naučila velmi dobře číst a pak vždycky skandovala Havel na Hrad. Práci se ten bezprostřední dopad nijak zvlášť neprojevil, protože díky paní profesorce Fučíkové, naší šéfové, jsme nikdy nebyli nějak politicky angažovaní, ale vzpomínám si, že jsem někdy koncem listopadu měla přednášku na Moravě a měla jsem ji o imunodeficiencích a HIV infekci, o AIDSu. A tehdy jsem si tam dovolila říct, že se vlastně o té nemoci až do té revoluce téměř nesmělo mluvit. Říkalo se, že to je prostě jenom kapitalistický nějaký výmysl, že se nás to netýká, ale my už jsme tenkrát měli několik pacientů tady a tajně jsme dokonce vezli jednou sérum do pařížského ústavu institutu k diagnostice tohoto onemocnění. No a zmínila jsem právě na konci té přednášky, že doufám, že to, co se teď děje v Praze, takže povede k tomu, že se bude moct i o této nemoci zcela otevřeně hovořit bez nějakých politických předsudků. A potom i ty organizátoři moravští říkali, takovéhle věci sem netahej, tu vaši pražskou politiku. A na stole tam ležely noviny z toho, řekněme 22. listopadu, kde bylo pořád ještě napsané, jak zemědělci úspěšně sklízí obilí a nebyla tam jediná zmínka o té revoluci. Takže ona, ta revoluce, probíhala opravdu víc v Praze a teprve postupně se dostala do dalších regionů. No a pak, když přišla revoluce v roce 89, tak jsem měla možnost vyjet do zahraničí a manžel mi to zase schválil, takže jsem odjela na 3 měsíce do Hôpital Necker Enfant Malade do Paříže. Té starší dceři bylo tehdy 5,5 roku. Akorát jsem to už tak nějak nenačasovala úplně nejlépe, protože jsem mezi tím čekala to druhé dítě, takže jsem odjela na tu stáž asi ve 3. měsíci těhotenství, což jsem tam nejdřív tajila, ale pak se ukázalo, že to těm Francouzům vůbec nevadí a že tam ty doktorky a laborantky pracují v nemocnici až do porodu, pak jdou na 6 týdnů na mateřskou a zase se vrátí do práce.

Protože já, když jsem studovala tu francouzštinu, tak jsem četla Balzaka a Iga v originále a představovala jsem si Paříž, jak se tam dámy projíždějí v buloňském lesíku v kloboucích. No a pak jsem přijela do hlučného velkoměsta a na Pombirabo se sice valila Séna, jak Apollinaire říká v té své básni, ale zároveň se tam valily ty proudy aut a vlastně by to bylo tak líto, že ta Paříž není taková, jak jsem si ji vysnila z těch románů. No ale pak jsem si na to zvykla a našla jsem si místa, která jsou krásná a tím, jak jsem tam trávila ten čas vlastně sama, tak jsem celou tu Paříž prošla a myslím, že ta moje tehdy nenarozená dcera načichla Paříží natolik, že pak vystudovala Sorbonu. Co se týče té vědecké části, tak já jsem si vybrala tohleto pracoviště, protože tématem mé vědecké práce na oddělení klinické imunologie byla fagocytóza, což je jedna z takových oborů imunologie, studium o buňkách přirozené imunity. A tím jsem se dostala k takovým poruchám imunity, které jsou způsobeny právě defektem v těchto buňkách. Přečetla jsem si, že právě v Hôpital Necker se tím také zabývají a že tam mají pacienty s těmito vrozenými poruchami, tak jsem to chtěla opravdu vidět takhle na vlastní oči. Takže jsem si tohleto pracoviště brala jakoby záměrně. Tehdy tomu šéfoval profesor Griselli, což byl Korsičan, velmi známý imunolog a velmi autor známých učebnic, kterých jsme se učili. Je taková postava pro nás taky velmi ikonická a zároveň tam měl tehdy mladého asistenta profesora, nebo tehdy je ani ne profesora, Alena Fischera, který se potom stal vlastně jedním z lídrů tohoto odvětví, hlavně dětské imunologie a dětských imunodeficiencí. Takže s těmito osobnostmi jsem se tam měla možnost seznámit, měla jsem možnost s nimi chodit na vizity. Nejdřív jsem měla takovou taky jazykovou bariéru, protože ta moje balzakovská francouzština se trošku nehodila do toho nemocničního žargonu, ale to jsem se pak také naučila rozumět i mluvit. Co mi tam možná trošku vadilo, byly vizity, které se konaly nad papíry, protože to byla dětská nemocnice, tak se vždycky jenom ty děti obešly. A pak jsme se sešli v takové seminární místnosti a probírali jsme se tou dokumentací a k tomu vždycky přinesli kruasány. A teď tam všichni drobili do těch chorobopisů, takže ty chorobopisy byly tečkované od těch mastných drobků. Já jsem to pořád vybetávala z těch chorobopisů, než jsem si zvykla na to, že to tam mám nechat, ty drobky. Ale jako z vědeckého hlediska tam byly úžasný diagnostický i terapeutický postupy, který potom jsem vlastně se snažila zavést i tady v Čechách.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná pořad o staré hudbě s titulem Od Klaudia k Ludwigovi, tedy výběr skladeb zkomponovaných od časů, kdy tvořil Claudio Monteverdi, k době přerodu klasicismu do romantismu,

za života Ludwiga van Beethovena. Specialita relace spočívá ve výběru interpretů, hrajících na dobové nástroje nebo jejich novodobé repliky a pěveckých souborů pěstujících vokální umění s přihlédnutím k dobové praxi. Vaším průvodcem je Rafael Brom. Úvodní skladbou bude 7. sonáta pro klavír a housle C-moll, opus 30 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hrají fortepianista Andreas Steyer na nástroj z dílny vídeňského nástrojaře Konráda Gráfa z roku 1824 a Daniel Sepec na unikátní staré housle, které pocházejí z majetku samotného Beethovena. Podle kurátora Beethovenova domu v Bonnu byly vyrobeny v Salzburku koncem roku 1700 a vlastnil je kníže Lichnovský, který je skladateli daroval. Po jeho smrti se spolu s několika dalšími nástroji dostali do dražby a nakonec skončili v muzeu. Tady je sonáta číslo 7 C-moll, opus 30 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hrají Andreas Steyer a Daniel Sepec.

Daniel Sepec, housle, a András Steyer, fortepiano, hráli sonátu číslo 7 c-moll, opus 30, číslo 2, Ludwiga van Beethovena. Sepec hrál na housle z majetku Beethovena, postavené údajně kolem roku 1700 v Salzburku. A Steyer hrál na nástroj od vídeňského nástrojaře Konráda Grafa z roku 1824. Další skladbou ve vysílání speciálu staré hudby bude semidramatický balet se solovými hlasy a instrumentálním doprovodem s titulem Il ballo delle ingrate, tanec nevděčnic, od Claudia Monteverdiho. Skladatel ho komponoval na libretto Ottavia Rinucciniho pro svatební oslavy Francesca Gonzaghi a Margaret Savoyské. A poprvé se tančil 4. června roku 1608. Obsah baletu se zdá být veden tradičními milostnými výzvami doprovázejícími svatební veselí. Libretto vypráví o akci Venuše a Kupida, kteří chtějí zaženout plameny lásky u žen z Mantovy. Děj se odehrává u bran podsvětí. Oba strůjci lásky přemlouvají vládce podsvětí Pluta, aby vyvolal duchy žen, nevděčnic, které odmítali lásku, aby mantovanky viděli, co je čeká v posmrtném životě. Balet vyšel tiskem v 8. knize madrigalů, válečných a milostných, 30 let po premiéře. Zpívají Lydian Watson, soprán, Amor, Heather Harper, soprán, Venuše, Anne Howells, soprán, jedna z nevděčnic, Stafford Dean, bas, Pluto a členové souboru Ambrosiánští pěvci. Hrají Robert Spencer, loutna, Raymond Lepet, čembalo a členové anglického komorního orchestru. Řídí Raymond Lepet. Tady je tanec nevděčnic, Il ballo delle ingrate, od Claudia Monteverdiho.

0: Tak to bylo dramatické alegorické dílo pro sólové a komorní hlasy a instrumentální doprovod s titulem Il ballo delle ingrate, tanec nevděčnic od Claudia Monteverdiho. Zpívali Lillian Watson, soprán, Amor, Heather Harper, soprán, Venuše, Anne Howells, soprán, jedna z nevděčnic, Stafford Dean, bas, Pluto a členové sboru Ambrosiánští pěvci. Hráli Robert Spencer, loutna, Raymond Leppert, čembalo a členové anglického komorního orchestru. Řídil Raymond Leppert.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Pianista Ronald Breutigam, který dále vystoupí na pomyslném pódiu pořadu od Claudia k Ludwigovi, je specialista na hudbu klasicismu. Na historickém kladívkovém klavíru fortepianu nahrál kompletní hudbu pro piano od Mozarta, Haydna a Beethovena. V jeho provedení uslyšíte v následující půlhodině sonátu pro klavír číslo 30 D-dur Josefa Haydna, v Hobokenově katalogu zařazenou do oddílu 16, číslo 19.

Pianista Ronald Breutigam hrál sonátu pro klavír číslo 30 D-dur Josefa Haydna v Hoboknově katalogu zařazenou do oddílu 16 číslo 19. A následuje hudba od Leopolda Mozarta, otce génia božského Amadea. Mozart otec působil jako houslista a skladatel v kapele salzburského knížete arcibiskupa a pro tento orchestr komponoval. Komponoval samozřejmě také na objednávky a nemohl odmítnout žádosti sdružení Collegium Musicum ze svého rodného Augsburgu, pro které napsal mnoha divertimenta a symfonie. Členové Collegia Musicum byli milovníci hudby i profesionální hudebníci. Byl mezi nimi textilní výrobce Anton Christoph Ginu, který hrál na kontrabas, dále stavitel klavíru a varhan Johann Andreas Stein nebo vydavatel skladeb Leopolda Mozarta Johann Jakob Lothar. Z korespondence mezi Lotherem a Mozartem vysvítá, že autor zaslal i přesné pokyny, jak se má která symfonie provozovat. Z řady těchto skladeb je dnes na programu Sinfonia di Caccia, lovecká. Autor, aby vytvořil správnou náladu této skladby, rozšířil orchestr o dva lesní rohy podle vídeňské praxe zvané Wiener Stimmsatz a během hraní se podle Leopolda mělo chrastit brašnou na náboje anebo rovnou několikrát vystřelit z brokovnice. Hraje barokní orchestr Orfeo, řídí Mickey Geig.

To byla Sinfonia di Caccia lovecká od Leopolda Mozarta, komponovaná pro spřátelené Collegium Musicum v jeho rodném městě Augsburgu. Barokní orchestr Orfeo pod vedením dirigentky Miki Gajik bude hrát další skladbu, tentokráte od France Schuberta. Ten se narodil 10 let po Leopoldu Mozartovi a 6 let po skonu jeho syna Wolfganga Amadea a svou tvorbou vstupoval už do slohu romantického. Barokní orchestr Orfeo z Lince vystupuje na světových pódiích už 30 let. Zabývá se kromě symfonické hudby také operou a překračuje slohové hranice. V roce 2021, když slavil soubor 25 let činnosti, vyšly jeho nahrávky kompletních symfonií a symfonických fragmentů France Schuberta, což je aktuální vrchol mnohostranného repertoáru ansámblu Orfeo, který sahá od francouzského, německého a rakouského baroka až po symfonie Mannheimské školy, první vídeňské školy a rané romantiky. Dnes je tedy na programu speciálu staré hudby nahrávka Schubertovy první symfonie D-dur.